0: Mendelssohnovu čtvrtou symfonii A-dur, zvanou Italská, přednesl londýnský symfonický orchestr, dirigentem byl John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria D-dur Antonia Vivaldiho vzniklo patrně kolem roku 1715 pro benátský ústav Ospedale della Pietà. Vyslechneme jeho nahrávku se solisty Deborah York a Patricia Bicire soprán, Sara Mingardo alt, sborem Academia a souborem Concerto Italiano. Provedení řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Gloria D. Dur Antonia Vivaldiho přednesli Deborah York a Patricia Bicire, soprán Sara Mingardo Alt, sbor Akademia a soubor Concerto Italiano řídil Rinaldo Alessandrini.
1: Český rozhlas D. Dur.
0: Sonátu pro housle a klavír G-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni v dubnu roku 1781. Dílo zaujme výraznými náladovými kontrasty a neobvyklou větnou stavbou. Po pomalém úvodu přichází dramatické allegro ve stejnojmenné molové tónině. Druhou větu tvoří variace na zpěvné téma, jehož začátek svým harmonickým průběhem připomíná staré variační schéma zvané romaneska. Sonátu přednesou houslistka Isabelle Faust a Alexander Melnikov na kopii klavíru Antona Waltra.

0: Sonátu pro housle a klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesli Isabelle Faust na housle a Alexandr Melnikov na repliku klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Orchestrální svitu Planety zkomponoval Gustav Holst v letech 1914 až 1916. Podněty z hudby Stravinského, Schönberga a Debussyho v ní přetavil ve svébytný hudební jazyk, který později výrazně ovlivnil také tvorbu filmových skladatelů. Při práci na prvních Hvězdných válkách použil George Lucas části této svity jako dočasný hudební doprovod ještě před vznikem původní hudby Johna Williamse. Přes tuto souvislost však Holstovy Planety nepředstavují hudební obrazy vesmíru. Skladatele inspirovala především astrologická symbolika jednotlivých planet spjatá s antickou mytologií. Sedm částí svity tak zachycuje různé povahy a nálady – od hrozivého Marta, nositele války, přes pokojnou Venuši až po tajemného Neptuna. Bergenský filharmonický orchestr a ženské hlasy Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg řídí Andrew Litten.

0: Dozněla svita planety Gustava Holsta v podání Bergenského filharmonického orchestru a ženských hlasů Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg. Provedení řídil Andrew Litton. Tímto dílem jsme také ukončili tento blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní blok zahájíme symfonií číslo 48 C-dur Josefa Haydna, která vznikla patrně roku 1769. Je známá pod přízviskem Marie Terezie, které však nepochází od autora a jeho souvislost s císařovnou není doložena. Slavnostní ráz díla podtrhují náročné party lesních rohů ve vysoké poloze. Zahraje nám ji soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinocka.

0: Vyslechli jsme Haydnovu symfonii číslo 48 C-dur zvanou Marie Terezie v interpretaci orchestru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a dechové nástroje napsal Igor Stravinský v letech 1923 až 1924. Patří k hlavním dílům jeho neoklasicistního období a při pařížské premiéře hrál sám skladatel sólový part pod taktovkou Sergeje Kusevického. V našem pořadu jej přednese Stephen Osborne se skotským symfonickým orchestrem BBC, který řídí Ilan Volkov.

0: Koncert pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského přednesli Stephen Osborne a skotský symfonický orchestr BBC pod vedením Ilana Volkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedenáct čendoských antemů napsal Georg Friedrich Händel v letech 1717 až 1718 pro Jamese Bridgese, pozdějšího vévodu z Čendosu. Jejich komorní obsazení odpovídalo možnostem jeho kapely, která účinkovala v kostele svatého Vavřince poblíž sídla v Canons. Z této kolekce uslyšíme pátý antem I will magnify thee, tedy česky Budu tě velebit. Vokálně instrumentální soubor The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: Pátý čendovský antem I Will McKnife It Georga Friedricha Händla přednesl soubor The Sixteen, který řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo S-dur opus 97 napsal Antonín Dvořák v létě roku 1893 v americkém Spillville. V durové části tématu variační pomalé věty využil melodii, kterou původně zamýšleli jako návrh nové americké hymny. Kvintet přednesou Jeruzalémské kvarteto a violistka Veronika Hagen.

0: Smyčcový kvintet S-dur opus 97 Antonína Dvořáka předneslo Jeruzalémské kvarteto spolu s violistkou Veronikou Hagen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Taneční svitu pro orchestr napsal Béla Bartók roku 1923 k 50. výročí sjednocení měst Budína a Pešti v dnešní Budapešť. Melodický materiál Bartók utváří po vzoru lidové hudby různých národů a jednotlivé tance propojuje návraty společného motivu. Kromě převažujících intonací maďarských se tu setkáme i s melodickými obraty rumunskými a arabskými. Taneční svitu nám zahraje Symfonický orchestr NHK, který řídí Pavo Jervy.

0: Taneční svitu Bély Bartóka přednesl symfonický orchestr NHK pod vedením Pava Jervyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust napsal Johann Sebastian Bach pro šestou neděli po svaté trojici roku 1726. Její titul můžeme přeložit jako Blažený klide, milovaná rozkoši duše. Celá pětivětá kantáta je svěřena solovému altu a významnou solovou úlohu v něm mají také varhany.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
5: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
4: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
5: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
4: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas uvádí koncertní podstu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
6: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
6: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
6: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
6: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
6: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.

Pěkné ráno, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava otevíráme partitury. Od mikrofonu vám pěkný poslech přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Dnes začneme hudbou ruského skladatele Petra Iliče Čajkovského. Ten nejprve sloužil jako právník na ministerstvu financí a po studiích na Petrohradské konzervatoři, kde byl žákem Antona Rubinštejna, se věnoval zcela hudbě. Vyučoval také na Moskevské konzervatoři. Jeho třetí symfonie v tónině D-dur je z roku 1875. Zahraje nám ji na úvod Státní filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek.

Symfonii D-dur číslo 3 od Petra Iliče Čajkovského nám hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. Petra Iliče Čajkovského pojilo přátelství také s českým hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem. Výběr z legend pro orchestr od Antonína Dvořáka z opusu 59 uslyšíme legendy číslo 1 D-mol, číslo 2 G-dur, číslo 3 G-mol, a číslo 4 C-dur a ještě legendu číslo 5 Asdur v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídí Jiří Pinkas.

Z díla Antonína Dvořáka dozněl výběr z legend z opusu 59. Slyšeli jsme legendy číslo 1 až 5 v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídil Jiří Pinkas. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury. Český hudební skladatel Antonín Reicha se svým strýcem odešel do Bonnu v roce 1785. Brzy se zde uplatnil jako všestranný instrumentalista v kurfiřské kapele a v divadelním orchestru, kde hrál společně s Ludvíkem van Beethovenem. Výběr z fug pro klavír od Antonína Reichy nám zahraje Milan Langer.

Výběr z Fuk pro klavír, dílo 36. od Antonína Reichy, nám hrál klavírista Milan Langer. Český skladatel z Moravy František Kramář byl v hudbě žákem svého strýce Antonína Matyáše v Tuřanech u Brna. Koncert pro klarinet a orchestr číslo 3 e-moll, dílo 86. Františka Vincence Kramáře uslyšíme v podání Emila Drápely a Státní filharmonie Brno, kterou řídí Leoš Svárovský.

František Vincenc Kramář a jeho koncert pro klarinet a orchestr číslo 3 E-moll, opus 86. zněl v podání klarinetisty Emila Drápely. Státní filharmonii Brno řídil Leoš Svárovský. A na závěr se zaposloucháme ještě do hudby českého hudebního skladatele a také houslisty Václava Pichla. Z díla Václava Pichla zazní Divertimento C-dur pro hoboj, klarinet a fagot. Zahrají Hana Bartoníková na hoboj, Emil Drápela na klarinet a Roman Novozámský na fagot.

0: Divertimento C dur Václava Pichla znělo na závěr dnešních partitur v podání Hany Bartoníkové na hoboj, Emila Drápely na klarinet a Romana Novozámského na fagot. Dnešní partitury v brněnském studiu Českého rozhlasu připravil a uvedl Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Putovat dnes budeme po místech prozářených, ať krásou, světlem, lidským nadáním nebo umem. Už za okamžik se zaposloucháme do eseje. Autorem textu s názvem Deník je francouzský malíř Eugène Delacroix. Krátce před 8:30 se po 14. projdeme svatovíckým chrámem, doprovázeni poučeným výkladem autorů cyklu Katedrála, jak ji neznáte, Mariuse Vincelera a Ivana Hartmana. V 8:30 se vydáme za křehkou krásou skla. Cyklus Vitráže a neb cítit světlo připravuje Jana Davidová Kracíková a v dnešní části nás zavede do Žlutic, okrouhlé Janova u Nového Boru a do Pražského průmyslového paláce. O talentu a radosti bude Eva Ocisková hovořit s hudebně nadanými dětmi a také jejich rodiči nesoucími radostnou tíhu takového nadání. Pořad začne 10 minut před 9:30 a 5 minut po 10:00 nás Jiří Kamen pozve na výstavu v pořadu nazvaném Měsíčním svitu. Vlaštovky odlétly, začal podzim a tak dělným švitorkám patří vzpomínka na začátku dnešní víkendové přílohy. Skladba Vlaštovky v provedení hudebního uskupení Trabant.

jsme z míst, která jsme zabydli, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.

fragmenty z deníkových záznamů francouzského malíře Eugène Delacroix, vydaných státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 z překladu Věry Smetanové, připravil Petr Turek. Čte Ivan Řezáč.

1. července 1854. Den nerušené práce. Silný a nádherný pocit samoty a klidu. Hlubokého štěstí. Není družnějšího člověka než já. Jsem-li mezi lidmi, kteří se mi líbí, i když se k ním přidají náhodní návštěvníci, nevzbudí-li ve mně nějaký rušivý důvod odpor k ním, okamžitě se mne zmocní sdílná nálada. Považuji všechny lidi za své přátele, jsem k ním laskavý, toužím se jim zalíbit, chci, aby mě měli rádi. Tento podivný sklon vzbudil asi nesprávnou představu o mé povaze. Nic se tak nepodobá lstivosti a pochlebování jako tato touha být s lidmi za dobře, která je pouhou přirozenou náklonností. Přičítám své vznětlivé a popudlivé povaze tu zvláštní vášeň pro samotu, která se zdá v tak příkrém rozporu s přátelskou náklonností přepjatou až do směšnosti. Strach, že budu vyrušován, když jsem sám, je obvykle zaviněn tím, že jsem-li doma, jsem zabrán svými záležitostmi, to jest malbou. Nic jiného důležitého neznám. Tato bázeň, která mě rovněž pronásleduje, jsem-li sám na procházce, je výsledkem právě téže touhy být co možná vlídný ve společnosti svých bližních. Pro svou dráždivou povahu musím se obávat únavy, kterou mi vynese takové přátelské setkání. Jsem jako onen Gaskoněc, který říkal jda do boje, třesu se před nebezpečím, jemuž mě vystavuje moje odvaha. 19. srpna 1854. Stěhování do nového bytu, kde se objevila spousta závad. Myslili jsme, že je hrozný a nepřijatelný a nakonec jsme si na něj zvykli. I nejnepatrnější příhody mého života probíhají stejně jako věci důležité, týmiž fázemi a proměnami. Mám nějaký neobyčejně slibný nápad. Sotva ho začnu provádět, vyvstane tisíc překážek, které jakoby mi chtěli vše znemožnit a znechutit. Vůle nebo náhoda způsobí, že obtíže se urovnají a že situace začne být nejprve snesitelná a někdy výborná. Je snad každému člověku skutečně jeho osud předurčen a vyznačen, jako je mu dána podoba a povaha? Já osobně to dosud neváhám tvrdit. Teď zatím jsem neobyčejně šťastný člověk a vždy jsem si musel každou výhodu vykoupit bitvou. Tím jsem si získal poněkud přízeň osudu, udělovanou sice skoupě, ale za to s tím větší jistotou. Je to se mnou jako s oněmi stromy, které pomalu a namáhavě rostou na kamenité půdě a jejichž větve díky tomuto životnímu zápasu jsou pokroucené a uzlovité. Dřevo těchto stromů je prý tvrdší než dřevo krásných stromů, které rychle vyrostly v bohaté zemi a jejichž hladké a rovné kmeny se vztyčovaly bez námahy. 9. listopadu 1857. Naše rozptýlení jsou ta, která nám poskytuje četba, divadla, karty, procházka. Někteří se baví se celé nekonečné hodiny prací ducha. Ale znovu musím říci, že to jsou lidé, kteří hodiny trávené ve vězení přítomnosti okrašlují představou stavu, jenž je vytrhuje z přítomnosti, to jest odvádí je od pozorování sebe samých. Což je skutečně vyloučeno žít ve své vlastní společnosti bez přispění těchto kratochvílí, více nebo méně povrchních, aniž voláme ku pomoci buď společnost jiné bytosti, nám podobné a stejně znuděné jako my, anebo podívanou, jakou poskytují našemu duchu výmysly lidí jako my? I oni hledali v tvůrčím úsilí děl, která nyní okouzlují naše hodiny, lék proti tíži osamělého života. 24. února 1858. Rafael. Toť umění, které se vybavuje z plenek. Jsou tam dokonalá místa, nad nimiž zapomenete na místa neumělá. Na dětinské naivnosti, které jsou jen příslibem plnějšího umění. Rubens. To je plnost sama.
Zná umělecké prostředky a především aplikuje je s neobyčejnou lehkostí. Tato lehkost strhává poučenou umělcovu ruku k přemrštěnosti, ke konvenčním prostředkům vypočítaným na ještě větší efekt. Antika je stále rovnoměrná, jasná, úplná v detailech a celek bez chyby. Zdá se, jako by všechna díla vyšla z rukou jediného umělce. Jemné slohové rozdíly odlišují jednotlivé epochy, ale neubírají ani jednomu antickému dílu tu zvláštní hodnotu, za niž vděčí všichni oné jednotné doktrině, oné tradici opanované síly a prostoty, které umělci naší doby nikdy nedosáhli v uměních výtvarných a snad ani v žádných jiných. Řecké umění bylo synem umění egyptského. Bylo zapotřebí vší té nesmírné schopnosti řeckého národa, aby při sledování tradice, do jisté míry archaizující, jako je tradice egyptská, dosáhl v sochařství naprosté dokonalosti. Svobodomyslnost jejich ducha oživuje a oplodňuje ty chladné posvátné symboly jiného umění, podřízeného neměnné tradici. Ale srovnáme-li antické umělce s moderními, ovlivněnými vším tím novým, co běh staletí sebou přinesl, křesťanstvím, vědeckými objevy, které dávají odvahu obraznosti a konečně onou nevyhnutelnou revolucí v lidských vztazích, která nedovoluje, aby jedna epocha se podobala epochám předcházejícím. Opovážlivá smělost velkých mužů vedla ke špatnému vkusu. Ale u velkých mužů otevřela smělost hráz budoucím mužům, jim podobným. Stejně jako se pro antiku zdá pramenem, v němž vše počíná Homér, tak v nové době někteří geniové, odvážím si říci titáni, a tím myslím jak velikost těchto geniů, tak nemožnost, aby byli udrženi v určitých mezích, otevřeli všechny cesty, po nichž pak šli další. Každý podle vlastní povahy. A není velkých duchů, kteří přišli po nich, aby jim nebyli poplatni, aby nenašli u nich vzor své inspirace. Příklad těchto lidí stojících na počátku je nebezpečný pro slabé talenty a pro neskušené. Velké talenty, třeba i na začátku své dráhy, snadno pokládají vlastní nápady nebo bloudění vlastní obraznosti za vliv příbuzného genia. Jejich příklad je užitečný teprve jiným velkým lidem, kteří přijdou po nich. Slabé povahy mohou po libosti napodobovat Vergília, Mozarta. Rozmanitost je tak přirozenou lidskou vlastností, že i antičtí spisovatelé jsou si málo podobní, ač nám ve své velikosti připadají nadálku monotonní. Jejich velcí autoři tragedií následují jeden po druhém, aniž se sobě podobají. Euripides nemá již Aischylovu prostotu, je ostřejší, hledá efekt, kontrast. Umělost kompozice roste s nutností obracet se k novým zdrojům zájmu, jež se objevují v lidské duši. A stejný proces probíhá v moderním umění. Michelangelo nemůže zesílit účin svých soch pozadím, krajinou, která zvyšuje výraznost figur na obraze, ale patos pohybů, jasnost a expresivnost plánů jsou naléhavou potřebou jeho vášně. Ve starých poznámkách, které jsem si zapsal před 4 lety, čtu svůj názor na Tiziana. V těchto dnech, aniž jsem si na ně vzpomněl a pod vlivem jiných dojmů, udělal jsem si poznámky zcela jiné. Z toho usuzuji, že upřímný člověk by měl psát knihu, jako se vede trestní řízení. To znamená zvolit námět a pak nechat v sobě mluvit i jakousi druhou osobu, která by hrála úlohu advokáta protivné strany. 14. dubna 1860. Včera bylo 13. a pátek. A přesto jsem se opět vrátil po dlouhé rekonvalescenci do ateliéru. Je neuvěřitelné, co jsem toho udělal za 3 týdny nebo za měsíc a potom až do této chvíle 14. června, připsáno dodatečně. Dokončil jsem pro Estienna zápasící koně vystupující z moře, Ugolina. Téměř jsem dodělal skicu Heliodora.
Nakresl jsem a rozdělal dvě bitevní malby pro Estienne. Arabský tábor v noci, arabský vůdce v čele svých oddílů a ženy, které mu nabízejí mléko, napajedlo v Maroku. Hodně jsem pokročil v malbě čtyř obrazů ročních období pro Hartmana a tak dále. Znovu jsem se pustil do skici svatého Štěpána a dokončil ji.

0: Texty vybrané z deníku francouzského malíře Eugena Delacroise z překladu Věry Smetanové pro vysílání připravil Petr Turek. V roce 2013 v režii Natálie Deákové četl Ivan Řezáč. Psala Anna Lauermannová, spisovatelka a pražská salonistka, přesvědčená, že jen on, Jiří Karásek ze Lvovic, a neboštík Julius Zeyer mají společné jedno kouzlo. Kouzlo ozářiti chvíli přítomna, jakoby nějakými vzdálenými a přec blízkými slunci. Pohled zmíněných dvou na krucifix Františka Bílka je námětem pokračování cyklu Mariusa Vincelera a Ivana Hartmana Katedrála, jaký neznáte. Čte Libor Vacek.
1: Nebývalou rozpravu zapříčinilo v roce 1927 osazení oltáře s monumentální lipovou dřevořezbou krucifixu, stěžejní prací symbolistického pojetí údělu člověka od Františka Bílka, tvůrce neobvyklé šíře a komplexnosti uměleckého vyjadřování, jenž usiloval zejména o sjednocení výtvarné formy a slovesného projevu. Působil jako oficiální sochař církve československé, takže připuštění jeho díla do svatovícké katedrály bylo pro katolickou církev obtížným oříškem. Urážející a nespravedlivou zášť ohledně náboženského obsahu vzbuzoval tento autorův zhmotnělý sen o nejvyšších možnostech a nejsmělejších niterných touhách již v době svého vzniku v druhé polovině 90. let 19. století v Chýnovské chaloupce, autorské variantě domu s dostatečnou uměleckou dílnou, postavenou v jeho jihočeském rodišti, mimo jiné i k uskutečnění korpusu Vykupitelova těla. Veřejnost ho mohla již spatřit na Bílkově souborné výstavě v pražském kostele svatého Martina ve zdi v roce 1908. Poté byl na určitý čas deponován v jeho ateliéru ve vlastní vile na Hradčanech. V českém kulturním prostoru na přelomu 19. a 20. století se zájem o spiritualitu projevoval zakládáním různých společností, s nimiž byl též provázán literát Julius Zeyer a čelní představitel okruhu moderní revue Jiří Karásek ze Lvovic. Oba intelektuálové svým duchovním zaměřením měli velmi blízko k Bílkově mysticismu a vizionářství. Koncepce sochy ukřižovaného Krista se při vzájemné výměně dopisů rodila mezi jejím autorem a jeho o celé dvě generace starším inspirujícím přítelem Zeyerem, který tento christologický motiv fyzické likvidace živého těla reflektoval ve své próze Tři legendy o krucifixu. V první povídce se mladý básník zvaný Inultus, tedy nepomstěný, rozhodne v pobělohorské Praze stát modelem pro plastiku umírajícího Ježíše. Aby italská sochařka Flavia dosáhla jejího co nejautentičtějšího výrazu, sáhne k rafinovaně drastickému mučení na kříž přivázaného Inulta. Jehož muka ukončí v entuziastickém vytržení násilnou smrtí nevinného. Zeyer identifikoval nepomstěného s trpícím spasitelem. Narážel tímto na křečovitou dramatičnost barokních soch a zároveň srovnával martyrium páně s kalvárií porobeného českého národa po bitvě na Bílé hoře. U každého soužení však neplatí, že se z každého ukřižovaného stane vykupitel. V konečné verzi krucifixu, díla doprovázeného představou o utrpení jako nejvyšší formě štěstí a touhou po absolutnu, se Bílek nakonec přiklonil k Zeyerovu umírněnému zvnitřněnému pojetí, kdy krutě vyostřené Kristovo bezvýchodné strádání změnil v naději v projasněné duchovní vítězství nad smrtí. V řešení jeho vzpřímené postavy vznášející se do prostoru dospěl k naprostému kontrapunktu vůči předchozímu stvárnění, naturalisticky vyjadřujícímu tíhu visícího těla, jak ho v české plastice představovaly oblíbené práce Josefa Václava Myslbeka. Pod křížem je naznačena řezba bolestné Panny Marie. Po celé ploše modřínového oltáře se opakují řezané detaily nohou a rukou probitých hřebem a ve zvětšení se objevují rysy žalostné Ježíšovy tváře. František Bílek zobrazil vykupitele bez trýznivých detailů v okamžiku smrti, což naznačuje biblický citát Bože můj, proč jsi mne opustil z Žalmu 22 a poslední Kristova slova zaznamenaná v Janově evangeliu a dokonáno jest. Dubový rám prorostlý větvemi strny adjustuje sochu mystické hloubky a plaché zbožnosti. Pod ní se na oltářní menze nacházejí dvě rozevřené knihy s textem z Apokalypsy a svícen ve formě ruky třímající kahanec. Podle umělcova pokynu byl oltář situován v severní boční lodi při vnější stěně nové chrámové pokladnice zásluhou velkorysé donace Ministerstva školství a národní osvěty. Bílkův neobvyklý artefakt, který nevycházel z tradičních kánonů sakrálního umění, provokoval věřící natolik, že je vytrhoval z rozjímání. Ti snadněji přijímali plastiky Myslbeka, tehdejší nejuznávanější sochařské autority, proslulé též v metropolitním chrámu umístěnou bronzovou sochou při modlitbě klečícího kardinála Bedřicha Schwarzenberga v nadživotní velikosti, jež dokazuje myšlenkový a stylový rozdíl v pojetí náboženského tématu ve srovnání s Bílkem. Dekadentní spisovatel a básník Jiří Karásek ze Lvovic, který běžně tlumočil pesimistické pocity ze všudy přítomného neporozumění, se také chmurně vyjadřoval k tajuplnosti pražských svatyní. Bílkovu instalaci ale velmi přivítal a v roce 1932 se vyznal, že tato plastika ho plní ponurou náladou v barevné symfonii chrámové, kde vypadá tak vzdáleně, tak opuštěně, tak výjimečně. Krucifix považoval za věčnou památku, určitý archetypální model lidské existence v rámci křesťanského mýtu, takové mauzoleum věčnosti života a umění. Toto duchovní uvažování, sounáležité s věčným řádem univerza, se vnořilo i do jeho literární tvorby, především do trilogie Román tří mágů. I jeho výjimečné dílo, stejně jako Bílkovo či Zejerovo, zůstává symbolickou estetikou epochy fin de siècle a jejími modely světa. Zájem o iracionální, empiricky nepoznatelné a rozumově nevysvětlitelné stavy člověka, Karáska spojoval s těmito dvěma duchovně spřízněnými uměleckými osobnostmi vytříbeného výtvarného a literárního vkusu.
0: Pohled prismatem Julia Zejera a Jiřího Karáska ze Lvovic na Bílkův krucifix nám v pokračování cyklu Katedrála, jaký neznáte, zajistil Marius Vinceler a Ivan Hartmann za interpretační pomoci Libora Vacka. Také tuto část spolu s předchozími poslouchejte na webu stanice Vltava. Než se vydáme na další nádherná místa, ještě jednou skupina Trabant. Píseň nazvaná Jdu krajinou.
2: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu,

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

za křehkou krásou vytráží nás potřetí a naposledy vezme Jana Davidová-Kracíková, autorka cyklu Vytráže aneb cítit světlo.

0: Dech se tají údivem nad tím, jak v chrámu, kde je pocit masivnosti vystupňován do krajnosti, vytváří umělec triumfální vertikálu rozptýleným jasem vitrážového okna. Vitráže si pohrávají s barevností a se světlem. Okno z barevného skla vytváří vzácnou atmosféru. Vitráže aneb cítit světlo.
1: Jsou z roku 1340.
2: Tvar tomu odpovídá.
3: A to říkal náš pan farář, že jsou takovýhle na kostele svatého ducha v Hradci Králové.
1: A právě ve struktuře a způsobu kladení toho cihelného zdiva tady na kostele svatého Petra a Pavla ve Žlunicích shledávají historici umění přímou paralelu k jižní lodi kostela svatého Jiljí v Nymburce. Ves Žlunice se nachází na jakémsi pomezí, a to jak v té ose sever-jih, tak východ-západ. My jsme sice na nejjižnější výspě okresu Jičín, ovšem okresní město se nachází v té severní části okresu jako vstupní brána do Českého ráje na tom pomezí úrodných polabských rovin a Krkonošského podhůří, kdežto Žlunice, to už je ta rovinatá polabská krajina a ta vzdálenost pouhých 10 kilometrů severozápadně od Nového Bičova by vlastně říkala, že jsme spíše na Bičovsku. A stejně asi zvláštnost je v té ose východ-západ, kdy ten prostor západně od Nového Bičova je vlastně takovým nástupním prostorem do těch středních Čech, kdy do Hradce Králové už je daleko a stejně tak blízko je do těch středočeských kulturních okruhů.
4: Ve Žlunicích s archeologem Pavlem Kracíkem a s panem Libánským.
3: Vladimírem. My jsme úplně na rozhraní a někdy v 60. letech jsme patřili pod Bičovský okres, ten se pak zrušil a teď jsme pořád Jičínský, ale třeba na Nymburský, tak to máme ani ne přes les 3 kilometry, takže jsme úplně na hranicích. A takže i ten vikariát, který se stará o kostel, tak sídlí v Jičíně.
1: Historické počátky gotického kostelíka ve Žlunicích spadají do doby kolem roku 1340. Jsme tedy těsně před polovinou 14. století a žlunický kostel je tedy na jednu stranu reprezentantem okruhu cihelných staveb východočeského Polabí, ale zároveň tou vazbou k Jičínsku patří do souboru těch kostelíků s polygonálním klenutým závěrem.
4: Vy se o kostel staráte, pane Libánský?
3: Jako, když jsem byl ještě mladý, tak se o to starala moje mamka, dělala kostelnici, měli jsme tady pana faráře, ten se dožil asi 99. roku, čekali jsme na 100. výročí a tak je pohřben tady, protože tady byl asi 56 roku jako kněz a pak jsme to po mamce převzali mi s manželkou, protože tady bydlíme a po nás tak asi děti.
0: Architektura gotického venkovského kostelíka ve Žlunicích je skutečným kouzelníkem vnitřního tajemství a stínů. Tmavé lůno prostoru křísí k životu mystický a mytologický smysl pro komunitu, temnota vytváří smysl pro solidaritu a posiluje moc mluveného slova, štíty vitrajových oken slavnostně propustí rozechvělý proud světla, aby člověk mohl odejít s nadějí.
1: Vstoupíme-li do interiéru této novodobé přístavby a otočíme se, tak uvidíme ten původní gotický portál do kostela svatého Petra a Pavla. A právě mimo jiné i na základě provedení tohoto portálu je kostel kladen těsně před polovinou 14. století. Takže si můžeme představit, že prostí vesničané, rolníci obdělávající úrodná pole východočeského Polabí, vstoupili o sváteční neděli do interiéru tohoto farního chrámu svatého Petra a Pavla. A vstupem do toho chrámového interiéru vlastně opouštějí ten každodenní prostor, vstupují do toho výsostného, posvátného, svátečního prostoru a pohledem do presbytáře, do těch úzkých, vertikálních, gotických oken vyplněných krásnými sklomalbami, tak ty vitráže fakticky umocňují ten posvátní rozměr celého chrámového interiéru, dynamizují ten prostor presbytáře, kde se

0: vyrostly z olověné slitiny, byly nesmírně náchylné na porevy větru. Takže je celkem příznačné, že zde ve Žlunicích se dochovaly ty středověké vitráže v těch malých okenních otvorech. Konkrétně tady vidíme pro nás nejzajímavějším jihovýchodním okně zakončení okenních drah těmi jednoduchými gotickými lomenými oblouky, tak tam vidíme ty původní středověké vitráže. Rozdíl je pouze v tom, když se podíváte na okenní ostění, tak vidíte, že v tom severovýchodním okně jsou ty konce těch drah zaobleny tím gotickým trojlístkem, kdežto ta okna na jihovýchodní straně jsou daleko jednodušší, jsou tedy zakončena pouze lomeným gotickým obloukem a konce těch drah jsou vyplněny opět gotickými fiálami s těmi květákovitými konci. Nicméně to nejzajímavější je vlastně samotné zakončení toho jihovýchodního okna v podobě kruhového otvoru vyplněného zaobleným čtyřlístkem, do něhož je vložená středověká sklomalba s motivem ukřižování Krista. Datace těchto sklomaleb dnes je zasazována zhruba do druhé poloviny 14. století. Tyto středověké vitráže velmi dlouho unikaly pozornosti odborné veřejnosti. V tom regionálním měřítku na ně poprvé upozornil vlastně velmi netypicky fotograf Otakar Hrdlička v roce 1968, kdy vydávali s Janem Knobem reprezentativní obrazovou monografii věnovanou Jičínsku a kde byly publikovány vůbec první fotografie těchto vitráží. A na dlouhou dobu jediná faktická upomínka na to, že tady tento významný objekt je. Toho si nejspíše všiml konzistorik Ivo Kořán, který v roce 1982 na ty vitráže upozornil a datoval je právě do období po polovině 14. století. Nicméně i tato Kořánova zmínka stála bokem pozornosti, takže fakticky do toho širšího diskurzu odborné veřejnosti se dostali až v posledních letech. Ale úplně nejzajímavější, a to nejen z hlediska středověkých sklomaleb, ale i z hlediska středověké epigrafiky, je ta okenní výplň tady toho jihovýchodního okna, ta vitráž s motivem ukřižování Krista. Ona drží jeden velmi významný primát, a nutno dodat opomíjený primát. Protože všichni badatelé, kteří se věnují problematice středověkých sklomaleb, tak samozřejmě plným právem se orientují na umělecké provedení, hledají různé analogie. Ale zároveň v intencích historické topografie, tak vlastně máme před sebou motiv ukřižování Krista, který je samozřejmě opatřen tou nezbytnou nápisovou tabulkou, titulem, který nese ten známý latinský akronym INRI, tedy Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Ježíš, nazarecký král židů, což není nic neobvyklého, ale tady ve Žlunicích ta nápisová tabulka je provedena gotickou majuskulí a ten významný primát souvisí s tím, že my stojíme před pravděpodobně nejstarší nebo minimálně jednou z nejstarších epigrafických památek na Jičínsku. Jinak řečeno, kdyby se děti ve vlastivědě měly učit, kde tady na Jičínsku najdou nejstarší nápisovou památku, obecně nejstarší nápisovou památku, tak správná odpověď zní v kostele ve Žlunicích. Co je podstatné, tak ta žlunická vitráž s motivem ukřižování Krista je nejenom jednou z nejstarších, nebo nejstarší epigrafickou památkou, ale zároveň památkou, která je doposud instalována v té původní pozici. To znamená, že stojíme před okenním oknem, které bylo zaskleno v druhé polovině 14. století a tak ho tady zříme dodnes.
1: Nezájem o vitráže dovršil náboženský konzervatismus a 30letá válka. Evropa na polychromované mozaiky vitrážových skel zapomněla až do poloviny 19. století.

0: Architektura vizuálních obrazů v okrouhlé nás zavede do zahrady s vodotryskem barevné fantazie a biblických legend. Dotýkáme se světla, které na každého padá. Osmiboká věž z roku 1893 nic neskrývá. Příběhy na vitrážích září mezi pseudogotickými sloupy v celé výši a v tichu čekají na své čtenáře. Okrouhlá, významná vzorkovna vitráží, malírna i sklářská huť, jejíž historie by neměla být zapomenuta.
1: My jsme na tom našem putování

0: Za českými vitrážemi přijeli do místa, které není možné opomenout. My se nacházíme ve vesnici Okrouhlá. Jsme v podstatě na předpolí Nového Boru, který je od nás asi 4 kilometry, neboli v samém srdci českého sklářství, kde už po řadu staletí se produkuje tedy mimořádně kvalitní sklo. Kdybychom se z Okrouhlé vydali na druhou stranu, jeli na severozápad, tak asi po 10 nebo 15 minutách dorazíme do Kamenického Šenova, který je proslulý exportem úžasných křišťálových lustrů. A my se teď nacházíme před někdejší sklářskou hutí Karla Melzera, která je mimořádně zajímavá tím, že byla zaměřená na výrobu vitrážových nebo takzvaně chrámových oken. A v roce 1893 k ní byla přistavěna ta nádherná novogotická stavba. Ono se tomu říká věž, ale samozřejmě žádná věž to není. Stojíme před v podstatě závěrem novogotického kostela, kde jsou ohromná vitrážová okna a je to vzorkovna, kde Karl Melzer jako velmi úspěšný sklářský podnikatel nabízel svým klientům ty vitráže přímo podle vzoru, nikoli pouze podle katalogů.
1: Pan Jaroslav Skuhravý je sklářem, který nás provede skly, které tu restauroval nebo možná doplňoval.
2: No, myslím si, že tady bylo spíš dělána většinou rekonstrukce než restaurování, poněvadž to nebylo příliš zachovalé a vycházelo se z podkladů černobílé fotografie prostředního okna. Ostatní věci jsme museli doplnit a navrhnout, aby to bylo v tom stylu, jako to původně bylo.
1: Tuto stavbu vlastní inženýr Jan Sýkora.
3: Úplnou náhodu, protože já jsem profesí geolog, takže s památkama jsem přicházel do kontaktu jako návštěvník. Pak jsem potkal tohoto zříceninu v podstatě v té době, to je před 20 lety zhruba.
1: Potkal, to je hezký, potkal, to jako potkal, když potkáte ženu.
3: Jo, no ono to tak je. Tak jsem se do toho nějak zamiloval, no a výsledek je tady. To jako bez lásky nejde dělat prostě. Na prodej tady bylo napsáno telefonní číslo. My tady byli s dcerou ještě, jsem si to nechal odkejvat. Jsme tady, no. Úplně jiný svět se mi otevřel a začal jsem se tomu věnovat, takže už dneska něco vím o firmě Melzer. Vím něco o historii toho celého areálu, protože kdysi dávno tomu patřil sousední objekt. Tam byl to celý komplex, tady stála chalupa ještě. Sklep zůstal jediný. No, takže se to snažím dávat po kouskách dohromady.
1: Jste na to sám?
3: No, nejsem na to sám, mám tady podporu rodině. Sám bych to úplně asi nemohl dělat.
1: Maruško, vy jste dcerou.
4: My jsme byli na výletě na běžkách a jeli jsme opravdu náhodou okolo. Viděli jsme torzo té věže z vlaku a dojeli jsme na běžkách až sem se podívat.
3: Já už jsem věděl, o co se jedná.
4: Já ne. Já jsem to nevěděla.
3: Samozřejmě vlastní prostředky a pomoc Ministerstva kultury a kraje Libereckého. Bez toho by to nešlo vůbec, ty náklady jsou ohromné. Vitráže tady dělá firma Melzer. Ten majitel byl bohatý ve své době. Mohl si koupit tady cokoliv. A to, že to koupil tady, asi nebyla náhoda, protože pár let předtím byla otevřená železnice.
1: Jak jste přišel na pana Skuhravého?
3: No, to bylo trošku složitější. Já jsem tu věž koupil až po 12 letech, co jsem vlastnil všechno ostatní. Tady tu budovu, tamhle tu dílnu, tady ano. Ty pozemky, ano. No, ale neměl jsem tu věž. Bohužel to trvalo 12 let. Vitráže vlastně byly, tak řekněme, do spodní třetiny vytlučené. Jo. Někde bylo to rozhodně nějaký vitráže a jedna zase byla kdysi ukradená svým způsobem a tu jsem si koupil.
0: Když jsem tady byl, tahle ta střecha tady ještě nebyla. To bylo vlastně rovný a ten kontrast té věže, ten byl ještě daleko větší. Úplně jak zjevení. Závěr kostela novogotického, vlastně přiložený k takový, řekněme, docela obyčejný budově z 19. století.
3: Ten objekt celý vyhořel. Potom, co vyhořel, tak už se sem nevrátila ani výroba vitráží, a vlastně to nebylo ani daný do toho zhruba původního, takže tam bylo nějaký provizorní zatřešení, bylo tam přes 100 let. To, aby to nebylo jednoduché, já jsem to koupil, my jsme byli na dovolený s dcerou, no a když jsme se vrátili, jak jsme měli první zprávu, spadla ti střecha.
5: Letos se nám podařilo obnovit střechu mansardovou a nebyl do ní přístup, tak zvyšujeme o patro. Roubujeme původní schodiště ještě o jedno patro.
3: Já se snažím tady vybudovat muzeum věnovaný firmě Karel Melzer. A bohužel se nedaří získat dostatek informací, kde se ty jeho vitráže ještě dochovaly. Podle zápisů z té doby ta firma dělala stovky vitráží ročně. A když si vezmeme, že by fungovala jenom 10 let, tak někde by se něco mělo zachovat. Karel Melce, kompany.
1: Celá rodina, žijete chalupou v Okrouhle?
3: No, já se obávám, že se mi malinko nakazil asi. No.
5: A tak asi jo, je to takovej sport se snažit to dostat do toho původního stavu, v jakém to bylo na začátku 20. století.
1: Petr Šarapatka je opravdu sportovcem a teď už trenérem překážkových běhů.
5: Je to tak.
1: Maruško.
4: Hodně často si lidi myslí, že je to kostel, nebo uříznutý kostel. Často slyším v kuchyni, když vlastně vařím hnedka vedle, takže se směju. Někdy si i myslí, že tady býval klášter, tam jak je dílna, tak tam třeba říkají rodiče dětem, že jdou okolo kláštera.
0: Vaší skromnosti, kterou z vašeho vyprávění cítím, nezazněla pořád ještě jedna věc a ta je strašně důležitá. Že to není jenom, nebo nebyla ledajaká dílna na výrobu chrámových oken s vzorkovnou, ale ta dílna byla naprosto unikátní tím zaměřením už ve své době v Čechách. A ta vzorkovna je jediná vzorkovna tohoto typu, která se vůbec zachovala na evropském kontinentu.
3: Nebo... No. V té době to nemohlo být ani na světě.
0: Není. To je naprosto unikátní památka. To už nikde jinde nemůžete vidět. A ani takové velmoci vitrážových chrámových oken, jako byly Německo nebo Švýcarsko, Horní Rakousy, které ve své době chrlily ta okna, tak takovouhle vzorkovnu nikde nemají. O to je to vlastně větší ostuda, že jsme takhle unikátní památku nechali dospět do takového stavu, kdy byla v podstatě na hranici zániku. A to, že se z toho podařilo udělat to, co je to dnes, tak to je v podstatě zázrak.
1: Tady je množství oken ve všech patrech.
3: Tady možná ještě dobrý upozornit, půjdeme teda samozřejmě nahoru, ale... Když se podíváme, jaký máme okna dole a nahoře, tak je vidět, že nahoře to byly vyloženě pro církevní stavby monumentální, ale dělali, můžeme říct, dneska poměrně moderní vitráže do rodinných domků, vilek a tak dále. Byla to vzorkovna, to znamená, přijel zákazník a oni ukázali, hele, to umíme.
0: Úžasný marketingový tah Melcera, žádné tištěné katalogy, jako měli všichni. Sem ty faráři mohli přijet a přímo si vybrat a vidět, co vlastně za ty svoje peníze dostanou.
1: Pane Skuhraví, tohle je všechno vaše práce, vaší dílny?
2: Ano, práce naší dílny. Je to hodně velký rozdíl. Ty spodní okna, to je taková jednodušší vitráž, i když taky se musí umět v tomto stylu udělat.
1: Geometrické vzory.
2: Ale ta horní část, tam člověk musí umět opravdu dost, aby to mohl dát zase do takového stavu, jako to bylo. Je to o celé dílně, která musela dělat tu práci, aby byla opravdu dokonalá.
3: Postavit lešení, dokumentovat, postupně tu vitráž sejmout, opravit rámy, natřít, provizorně zasklít, no a pak okno po oknu, můžeme říct, je zhruba jedno okno rok, asi, pane Skuhraví, bych to tak viděl.
2: Asi tak, ale v první řadě se muselo udělat jedna věc, že veškeré střepy, které tady byly popadané, jsme museli vyzbírat a ty nám pomohly k tomu, aby jsme mohli vůbec tu horní část vitráže udělat. Ať tam byly barvy, tam byly i detaily některé, které byly důležité.
5: V celém prostoru té zahrady, kterou vidíme venku, doteď, když jí sekám, tak nacházíme střepy, jako jsou tady. Protože za těch téměř 60 let, co se o to nikdo nestaral, tak těch střepů opravdu zmizelo hodně, hodně, hodně. A myslím si, že tady kdekoliv bychom kopli do země, tak určitě nějaký sklíčko ještě najdeme.
1: Ale ty střepy jsou takové tmavé, nehezké.
2: Ten čas se na tom objeví, že jo? Nečistoty. Kor v době, kdy byly exhalace daleko ve větší míře než dnes, to se usazovalo na těch sklech, taky ty vitráže z té doby, když mejeme, tak to je katastrofa. To je mraky práce, než se člověk dostane k ty původní barvě vůbec, že jo?
3: U těch vitráží je důležitý, že jsou konstruovaný na to, aby se díval člověk proti světlu. Když si tady vezmeme nějaký jednotlivý kousek, dáte to proti světlu, tak ono to vypadá o trošku líp, než tady, kde to není podsvícený.
2: Veškeré ty díly zachovalých oken, především se to muselo nafotit v začátku, aby jsme znali původní stav, ze kterého budeme vůbec vycházet. Pak se muselo všechno rozebrat, sejmout, muselo se to odvíjet z ateliéru. Každá ta část, která se zachovala, byla překopírována na papírovou kopii, kde se zapsaly veškeré detaily, které k tomu byly potřeba, že z toho se pak vycházelo. Každá ta část se zase ještě jednou vyfotila na prosvěcovacím stole, aby ten záznam byl dokonalý. A z toho se pak vycházelo do další práce. Všechno se muselo zapisovat, všechno se dokumentovalo a postupně se ty vitráže doplňovaly podle potřeby a dávaly dohromady. Tohle je jedna vitráž. To je dělený pouze kovovým rámem. A každá ta vitráž je stabilizovaná tím kovovým rámem, až v celku se to udělat nedá v žádném případě. To jsou jednotlivé výplně, které složí potom celek.
3: Problém je ten, že s výjimkou věže po požáru na začátku 20. století celý objekt byl přestavěný, zřejmě i několikrát. I podle všech dochovaných zápisů, ale bohužel, když se člověk začne tomu věnovat, tak zjistí, že jeden opisoval druhýho evidentně. Jo. Ale tady se říkalo, že tady bylo asi 16 oken. Určitě byla vitráž směrem do ulice. Dnešní okna jsou udělané jenom kvůli bydlení, takže to bylo všechno přebourané.
5: Ještě než dostali nápad postavit věž a udělat z ní showroom, tak právě tyhle ty okna, které jsou vidět na té fotce, fungovaly místo té věže, kde jsme teď. A ještě nezaznělo, což je asi docela důležitá věc, proč jsou to východní a západní okno ne namalované, ale čiré, protože když se tam podíváte, tak okolo toho okna jsou takové šrouby ze strany. A zase je to domněnka, ale myslíme si, že se blížíme pravdě, že když sem přišel ten zákazník, tak oni mu nainstalovali tu hotovou vitráž právě před tyhle ty okna, aby to světlo bylo v tom správném úhlu, jak má být.
3: Oni tam měli jak ranní, tak večerní světlo.
1: Je pravda, že máte dobře chráněné.
3: To je nerezový plativo. Bylo to nutnost tady. Prostě
2: bez šikovního zámečníka, který mi to dělá tyhle věci.
1: Kudy nahoru?
2: Tady musíme jít.

0: My jsme teď vystoupali do horní etáže té takzvané věže. V podstatě je to aluze závěru novogotického kostela, pětiúhelníku. Jsme přímo v úrovni chrámových oken prvního patra. Tady v závěru jsou figury svědců, dokonce s identifikačními nápisy, takže tady vidíme před sebou svatého Petra a svatého Pavla, mezi nimi scénu korunování Panny Marie. Tady pod nimi, to je zajímavé, dokonce jsou svatý Cyril s Metodějem a je tady zvěstování paně Marii. Teď se nám dokonce rozsvítilo slunce, ukázalo na malou chviličku, takže těmi vitrážemi prostupuje nádherné sluneční světlo. Vidíte to? Teď je krátce pár minut popolední, tak je nádherně prosvícená holubice Ducha Svatého nad Božím trůnem. Znázorněním nejsvětější trojice je před námi Otec Bůh, Syn a uprostřed Duch Svatý. Takže díky práci pana restaurátora Skuhravého se tady podařilo obnovit a rozzářit úžasnou ukázku místní produkce nejvýznamnější české, i když řekněme česko-německé, dílny chrámových oken místního podnikatele Karla Melcla, který je také na hřbitově v Novém Boru pochován.
1: To vidíme největší vitráž v prostřední stěně. Ta je z velké části dělaná podle fotografie černobílé, kdy ta vitráž ještě byla víceméně neporušená. Problém byl trošku v tom, že ta fotografie byla černobílá a moc se toho nezachovalo místama, hlavně v té spodní třetině, takže pan Skuhravý si pak vyhrál s barevností, aby to odpovídalo tomu, co se tady vlastně dochovalo.
2: Především jsme vycházeli z barev, co tady byly a z toho stylu, kterým to bylo dělané. A z toho mít a snažit se opravdu v tom stylu to prostě dodělat.
3: To jsou malovaná okna.
2: To jsou malovaná okna, ty díly malované jsou několikrát vypalované. Je to taky alchymie v tom, aby člověk věděl, jak ty barvy dávat přes sebe, nebo který míchat a tak.
3: To jste maloval vy?
2: Maluji a taky mám tam malíře, velice šikovnýho taky, a podělala se na tom celá dílna.
3: Jak jsou vysoká ta okna?
2: 10 metrů na výšku. Jenom vitráž.
1: No, to má celkem asi 18 metrů až nahoru na špičku.
2: Některé ty kružby jsou udělané nový úplně, to se nezachovalo, ale tadyhle, co jsou ty malby uprostředka, tak ty tam byly z takových 50%.
1: Tady je ještě důležitý, že se některé motivy opakují, takže když najdeme někde kousek, tak už víme, že jak to pokračuje.
3: Vaše slova tady ruší práce, takže se stále tady pracuje.
1: Stále se pracuje.
2: Já jsem kolem toho chodil vlastně už několik let tady. Já jsem si vždycky přál ty vitráže popravovat, poněvadž tady v Novém Boru bydlím od roku 64 a od té doby jsem už byl v oddělení vitráží tady kdysi pod Borským sklem. A tak mě to zajímalo už v té době, že i tady v Novém Boru je taková zajímavá stavba. A tím, že to mělo vitráže, tak to bylo o to pro mě zajímavější.
1: Samozřejmě já jsem v té době nevěděl vůbec historii toho. Prostě se mi to líbilo a přišlo mi škoda, že by to mělo spadnout a zmizet to jako spousta památek, které nám tady zmizely. Třeba tady problém velký, že máme fotografii zhruba z let 1905 až 10, tam to není úplně datováno, to znamená, to je těsně po vyhoření toho objektu a pak další fotografie až někdy ze 60. let.
2: To už bylo zdevastované
1: a potom požár, udělaný stavební zásahy některý. Ale my nevíme kdy a jaký průběh, že za 50 let není jediná fotografie.
4: Pan Skuhravý ty práce dělá opravdu už dlouho. Nechci říkat jeho věk, jako k každý profesi. Že ta ohromná zkušenost prostě tam je.
2: Dělám 61 roku a pořád se mám co učit. A když se dívá člověk na ty staré vitráže, tak si říká, co ty lidi museli umět. Jo? A jsou věci, které my už neznáme. Jo? Pač ty techniky my musíme znovu najít, jakým způsobem to udělat. Takže o to je to těžší. A ty technologie byly i jiný, i materiály byly jiný. Dneska ty barvy mají jiný složení. Třeba daleko dřív se tavějí než ty původní. Ty byly tvrdší a díl vydrželi. Takže s tímhle si člověk musí umět poradit.
4: Opravdě, když jsem to viděl všechno rozebraný v ateliéru pana Skuhravýho, tak jsem trošku pochyboval,
5: že se to dá dohromady,
4: protože je neuvěřitelná mravenčí práce, opravdu poctivá mravenčí práce. Tam se nedá nic urychlit, tam se nedá nic, tak tam dáme tohle, nedáme. Prostě musí tam přijít takovýhle sklíčko a dokud tam nepasuje, tak se to nedá dokončit. No.
2: To jsou církevní záležitosti.
4: Stejně tak jsou vlastně ty atributy těch jednotlivých svatých. Jo. Tam je to daný celou tou historií církve, ten drží hůl, ten drží biskupskou berlu a tak dále.
2: Když jste to dělali, tak já jsem to hledal v knihách. Ty atributy, co by tam mělo být a co by tam nemělo scházet.
4: Spodní třetina, možná polovina byly úplně zničená, ta vitráž, nebyla žádná starší fotografie, takže jsme tam museli trošku improvizovat.
2: Jsme kopírovali levou stranu. Jo, to je stejný, vidíte to? Tak to určitě bylo, poněvadž těžko dělali něco jinak, že jo? To musela ta nějaká symetrie být.
4: U té střední vitráže jsme měli poměrně kvalitní fotografii. Tam nebylo opravdu vůbec nic.
2: Takže i ty spodní části se vlastně kopírovaly podle toho prostředku tady, podle ty střední.
3: Na té pravé straně, té pravé úzké vitráži, to je kdo?
2: Původní majitel Karel Mercl. A vlevo je pan Cikorový majitel.
4: Já se přiznám, mě tady ta památka dohnala až k tomu, že jsem ve stáří začal studovat jednak historii a dějiny umění. Objekt vzorkovny malírny okenířského pokruha byl dokončen a slavnostně otevřen v roce 1893. Ten areál se dá rozdělit na několik částí. Nejkrásnější, do dneška nejkrásnější stavbou je pseudogotická věž, která sloužila jako vzorkovna, pak byla pracovna majitele a pak byly dílny, kde se ty vitráže připravovaly, dávaly dohromady. Součástí do areálu byla i kotelna ve vedlejším objektu a byla tady velikánská chalupa, ve které žili určitě desítky lidí, pravděpodobně většinou zaměstnanců, ale to je asi tak všechno, co dokážem vyčíst z těch opravdu sporých obrazových materiálů. Písemně se toho moc nezachovalo. Jsou minimálně dva termíny, kdy to skončilo. Každopádně to bylo na začátku 20. století. Můžeme se dohadovat, jestli to bylo 1901, 1911, 1907. Situace trošku ještě nepřehledná tím, že tady hořel celý areál vitrážovny jako takový, ale jednak shořela i ta chalupa. A podle některých náznaků to vypadá, že nejdříve shořela chalupa a několik let potom shořel objekt výroby vitráží. Ale není to úplně dokladovaný a když se člověk podívá do starších záznamů, tak zjistí, že víceméně jeden autor opisoval od druhého, takže dostat se k jádru věci asi není úplně jednoduchý.
3: A teď tak krásně bliklo slunce přes tu hlavní prostřední vitráž. To bylo nádherný, to bylo celý zlatý.
2: Vitráže musí svítit. A ono je krásné to promítání těch barev směrem do objektu, do interiéru. To jsou věci, které prostě člověka úplně uchvacují. A kdo k tomu má poměr a kdo to má rád, tak velice rád se chodí na tyhle věci dívat třeba do kostelů, na zámky a různě, kde to je.
4: A ještě jedna věc mě trošku mrzí, že u nových staveb vidím málo, pramálo vitráží.
2: Se nechá udělat krásná moderní vitráž, ale k tomu musí mít ten člověk vztah a musí to chápat, že by to bylo dobrý pro ten barák.
4: Je tady i v zájmu všech, aby tady ty řemesla fungovaly. Byla tady jedna paní návštěvnice, strašně to tady obdivovala a řekla krásnou věc, že s těma vitrážema ta místnost má na jednu duši.

0: My jsme se teď přesunuli do Janova u Nového Boru, do dílny a ateliéru sklářského výtvarníka a vitrážisty Jaroslava Skuhravého.
1: Tohle jsou přepážky v Kostnici v Kutné Hoře. Pracuje se na tom už asi 3 roky. To je finální část, kdy se přímo zasklívá do rámu, který dodal truhlář.
0: To byl totiž ten přesný grif, jak je třeba manipulovat s vitrážemi, protože oni jsou tak těžké, že vlastně i svojí vahou by se sami mohli deformovat, kdyby s nimi manipuloval někdo neodborně. Grif, který mají jenom vitrážisti, to znamená položit na hranu stolu asi do poloviny výšky nebo minimálně do třetiny a rychlým pohybem překlopit na tu desku, která je před námi, a pak posunout. Takže vlastně ona nemá čas se prohnout v těch H-profilech nebo v tom cínování, v tom olověném rastru se sama zdeformovat a poškodit.
1: No, protože není to sklo v celku a tudíž to nemá takovou pevnost jak normální plochý sklo. I s tím se musí dělat opatrně, ale dvakrát opatrně s takovýma vitrážema, který vidíte. Já vám představuju svý spolupracovníky. Pavel Jablonský.
2: Pavel tu má úžasný stroj.
3: Tak tenhle stroj je to nejdražší zařízení, které ve vitrážnické dílně můžete najít. Říkáme mu protahovačka nebo válcovačka. A slouží k tomu, že jim protahujeme základní olověný profil na šířku a výšku, kterou pak potřebujeme k práci. Je to už ten H-profil.
2: Jo, už to vidím.
3: Uvnitř jsou kolečka, jsou tam takové malé formičky, kterým říkáme pakny. A tím prochází ten základní olověný profil a vlastně ho zmenšujeme na tu šířku a výšku, kterou pak používáme k práci. Můžeme to pustit.
0: Když pan Jablonský říkal o tom, že je to nejdražší stroj, tak já bych k tomu rád dodal, že to je zároveň také jediný stroj, který tady je, protože jinak veškerou práci dělají lidské ruce a jejich dovednost a pár nástrojů, ale stroj je tady opravdu jenom jeden.
1: A pak vypalovací pece taky, ty jsou taky nutné.
4: Hmat je otcem našich očí, uší, nosu a úst. Dokonce i zrakové vnímání je spojeno a včleněno do hmatového kontinua našeho já. Oko je orgánem vzdálenosti a oddělení, zatímco hmat je smyslem blízkosti, intimity a zalíbení. Oko pozoruje, dohlíží a zkoumá, zatímco hmat navazuje kontakt a objímá.
3: No, ruce jsou to, čím děláme tu práci. Do čeho musíme vzít ty speciální nástroje, které tady máme, ale to jsou vlastně věci, které běžně kde kdo používá, jsou to nože, jsou to kladívka, jsou to hřebíky, všechno musíme vzít do těch svých rukou. Takže ruce jsou vlastně to, čím to děláme, tu práci.
1: A je to i prodloužená mysl, poněvadž ruce jsou vedeny tady tím mozkem, aby to bylo dobře udělané.
2: Ale takové ruce jako vy nemá každý.
1: Tahle se práce, původně řemeslo, které dělali i sledáři obyčejní, ale když chce člověk dojít dál, tak tomu musí vědět i trošku víc a trošku umět víc. A to si myslím, že je důležitý pro tu práci ten um, který je potřeba.
3: Co si myslím, že pro tu práci důležitý, je trpělivost. Že někdo, kdo není trpělivý, by tuhle práci asi nemohl dělat, protože je to vlastně práce taková, musí se dělat v klidu, je poměrně náročná na pozornost, jsou to malé věci, je to práce titěrná, takže musíte být trpělivý.
1: U těch vitráží není jenom jedno řemeslo. Těch řemesel je tady potřeba víc. Ty osazené vitráže zapravit v ostění nebo dát do rámu. Je potřeba si připravit kovové rámy, které jsou v oknech. Zajistit i ochranu vitráží sítěmi. A to všechno spadá do těch zakázek, které prakticky provádíme. Takže se snažíme ty práce dělat kompletně, tak aby to nebyla starost na investorovi.
2: A vy tady právě jste nad oknem, který má kovové ozdobné prvky.
5: Restaurujeme. Já jsem vyučený zámečník, takže mám k tomu kovu hodně blízko.
1: Tomáš Hájek.
5: Takže mě tyhle věci baví. Děláme i nové věci, co se týče kovu, tak si poradíme. Mě to baví.
2: A jak se restauruje tady ten kov třeba?
5: Záleží, jakým je to stavu. Buď se to dělá úplně nový, anebo se to namáčí do kyseliny, restauruje, pozinkuje, pocínuje. Taky skládám, dělám vlastně všechno.
2: Skládáte, to znamená?
5: Já skládám vitráže, řežu sklo, všechno, dávám do rámů. Takže já už jsem se naučil všechno. Téměř.
2: Pavel Jablonský.
3: Tomuhle se říká šestihrany. Je to nařezaný z čirýho skla, který prošlo pecí a to se pak vkládá do těch olověných profilů. Je to takový standardní motiv, který můžete často vidět právě v různých kostelech, takže pro nás je to taková rutina. Lidi často mají takovou naivní představu, že my si ty sklíčka naskládáme na stůl, vezmeme nějakou nabíračku rozžhaveným olovem a lejeme to mezi to.
0: To si myslí v podstatě všichni.
3: To si myslí téměř všichni, to je... Tak to je úplný nesmysl, protože to sklo by popraskalo. Takže pro představu bych to přirovnal k tomu, asi jako kdybyste skládali pucle a mezi ty pucle byste dávali ještě něco. Tak takováhle je to zhruba práce.
0: Je to práce uměleckého sklenáře, nikoliv uměleckého skláře. No. Protože ten proces probíhá z podstatné části za studena.
3: Jo. To je pravda. Ten proces je vlastně za studena. Jediný, kdy tam vstupuje to teplo, ten motiv té vyšší teploty je ve chvíli, kdy to letujeme tím cínem, kdy se to vlastně spojí ty olověné profily dohromady.
0: Základem toho rastru je olověný, jak říkáme, H-profil, ale v těch spojích je třeba ho napojit k sobě. No a nejnižší tamnou teplotu, že ho z kovu má cín, takže se to dělá cínováním a tím se vlastně ten rastr celý vytvoří do jednoho z těch segmentů nakrácených profilů, toho H-profilu, do jednoho rastru, do jedné sítě, nebo řekněme mříže laicky, která potom to okno nese, tu okenní tabuli, tu vitráž nese.
1: Ten H-profil se vlastně položí na profil I, profil, poněvadž z každé strany se do toho zasouvají ty jednotlivé díly. Jo, takhle, jo. A při tom letování, když je to složený, tak celý ten povrch se musí zahladit, aby se ty olova a ty spoje prostě co nejvíc přiblížily. A při tom letování se musí dávat pozor na to, aby se ta teplota nepřehnala, neroztavilo se to olovo. Než se letuje, tak se to natře speciální pastou, která rozvádí to teplo, kterým letujete to olovo, který je tam vsazený.
3: Tohle už je cínový povrch a zajímavý je, že některé země letují jenom čistě ty spoje, když to ta česká škola je unikátní v tom, že se cínuje celý povrch, což si myslím, že je lepší pro tu celkovou životnost vitráže, protože to pak lépe odolává podnebí, dešťům, všemu.
0: I pro vzhled.
3: No. Ano. Když je ta vitráž už takhle zaletovaná, připravená, tak my ji potom tmelíme. To znamená, připravíme si takovou kašičku, kterou vidíte tamhle. To je vlastně rozmíchaný sklenářský kit z fermeží. Uděláme z toho takovou kaši, kterou tam pak nanášíme pod ty olova. To má ten efekt, že se to tam utěsní a slouží to zároveň jako ochrana proti vodě. Takže my to tam naneseme a pak to ještě celé setřeme a používáme piliny na závěr, který to vyčistějí, dají pryč tu masnotu.
1: Ty pracovní špíny se to dělá s obou stran těma pilinama.
3: Tohle je postup, který se používá prostě staletí. Ty piliny jsou dobrý, že to sklo odmastějí a nepoškrábou. Takže to se používá do dneška, tenhle ten postup.
2: Tak, máte to pěkně seřazené.
1: Teďka tady mám různý bedínky, že jo? Tady jsme ve skladu materiálu, ze kterého ty vitráže vyrábíme. To musí být všechno srovnané podle barev, roztříděný a pořádně uložený, poněvadž ty skla jsou velice křehké a musí se s ním podle toho taky zacházet.
2: Některá skla jsou z prací, které jste vytvořil, protože jste vytvořil hodně barevných vitráží, například z té okrouhle, kde jsme byli.
1: Právě základ těch skel je tady. Z toho skla se to všechno dělalo. Díky tomu, že mám takovou zásobu, tak jsem schopen provádět i takovýhle složitý práce. Bez toho by to nešlo. Jako spolehat jenom na to, že když náhodou dostanu zakázku, že si dojedu někam pro sklo, koupit to prostě není možný. Ty skla kolikrát už ani se nevyrábí, který já tady mám. Díky tomu, že to dělám takovou dobu a že jsem vždycky včas si něco zajistil, tak dneska z toho můžu obstojně dělat.

0: Polyfonií smyslů je pro nás velkolepý prostor průmyslového paláce Pražského výstaviště. Vitrážové barevné stěny, jimiž prostupují magické světelné proudy při vstupu mezi až levitující ocelové podpěry moderní architektury konce 19. století, člověka vyzývají na souboj, v němž zrak vítězí. Architektura průmyslového paláce na Pražském výstavišti představuje útok na smysly návštěvníka.
1: Jsme velmi vysoko na nejvyšším místě průmyslového paláce a celého výstaviště v té věži. A když zvedneme oči nahoru, tak uvidíme ještě něco jiného. Tam se teď při té velké rekonstrukci na místo, na kterém byla taky po řadu desetiletí instalována rudá hvězda, vrátila česká svatováclavská koruna. Svatováclavská koruna je dekorována imitacemi drahokamů, které jsou rovněž vytvořeny ze skla. Takže to sklo je tady a umělecké sklo na té budově zastoupeno v bezpočtu různých variací. Průmyslový palác, jehož boční stěny i čela pokrývají ohromné plochy vitráží. Je to jedna z největších budov 19. století, postavená na území královského hlavního města Prahy. Byla postavena podle projektu architekta Bedřicha Münzbergera, který původně chtěl postavit klasický pavilon z cihel a z okny, ale pod tlakem mladých architektů a vývoje evropských událostí, tak se přikročilo k inovativní, velmi moderní metodě ocelové konstrukce, kterou dodávaly kladenské železárny. Je to dokonce na některých těch nosnicích ještě vidět, jak jsme při tom výstupu mohli vidět hrdě psáno na traverzách Kladno. A ta konstrukce byla snítována, neboli technologie v té době velmi moderní, která vlastně nahrazovala dnešní sváry. Co je zajímavé, ten areál výstaviště, všechny ty pavilony byly plánovány jako stavby dočasné, dokonce byl požadavek, že se to potom vrátí ke Stromovce, vyčištěno od těch budov, neboli ty stavby měly v poměrně rychlém časovém horizontu zaniknout.
2: Ano, aby jsme se přišli podívat na vitráže.
1: Protože ta výstava přišla v době mimořádného vzestupu českého průmyslu na samém konci druhé poloviny 19. století a byla ještě specifická v tom, že představitelé německé menšiny odmítli z politických důvodů účast na této výstavě, tak se stala skutečně českým, bytostně tedy národním projektem a doslova demonstrací českého průmyslu a českého kapitálu. Pochopitelně jedním z hlavních segmentů průmyslové výroby v českých zemích v té době bylo také sklářství a sklo a proto byly ty plochy toho paláce vyplněny sklem a celé ty plochy jsou tvořeny lehkou, odhmotněnou ocelovou konstrukcí, která je doslova prosklená až neuvěřitelně velkými plochami, myslím největšími vůbec v Čechách.
2: Pan doktor Miroslav Šmíd, historik umění, a Zdeněk Kudláček, umělecký sklář.
3: To, co říkáte, že to byl úplný úlet, tolik práce a tak kolektiv ateliers, což jsou ateliéry, které dodávají na průmyslový palác ty vitráže, jsem jedním z těch řemeslníků té firmy, tak děláme spoustu práce do Dubaje. Je běžný, že děláme výsostný řemeslo a víme, že to tam je na 2 roky.
2: V roce 1891, kdo ty vitráže tehdy jako výtvarník navrhoval?
3: To nevíme. Já mám takovou hypotézu, když vím, jak ty vitráže vznikají. Já myslím, že architekt. Když se podíváte, tak ty vitráže sebou nesou stylizovaný florální motivy, které vycházejí z malovaného stropu, který je v hlavní hale, a z prvků podpůrných konstrukcí příhradových nosníků uvnitř a oblouků, které jsou vyplněné v takových trojúhelníkových výsečích jakýmisi ratolestmi. A konec konců vy se teď opíráte o jednu z těch ratolestí tady nahoře. A ten prvek toho lístku a jakéhosi plodu červeného, ten se objevuje v těch vitrážích jako pravidelný vzor. Vitráže doprovázejí tu architekturu a cílem asi není, aby na sebe poutali pozornost podobně jako v gotických katedrálách, kde vyloženě máme obrazy, které vyobrazují světce a tak dále. Já se domnívám, že tady ty ohromné plochy měly doplnit tu architekturu a přivést do ní světlo a maximálně ji odlehčit.
2: Tak jdem dolů.
1: Jdeme.
3: Jdeme dolů.
1: odborné literatuře se setkáme často s hodnocením, že Mintzberger tu budovu navrhoval ve formách historismu. Ale tady uvnitř, kde pracoval mimo jiné taky významný profesor Pražské akademie a architekt Friedrich Oman, budoucí průkopník secese ve střední Evropě, nejenom v Praze, ale i ve Vídni, tak vidíme, že ten historismus není pravým historismem, ale že je florální anebo už secesizující.
3: Tak teď se díváme na ty veliký plochy vitráží. Vidíme takřka secesní vitráž. Vidíme, jak se tady ta secese, myslím, rodí. Je taková nesmělá, opatrná, ale už ty křivky začínají mluvit secesní řečí. Ale hlavní plocha je složená z takzvaného anglického šestihranu, což je geometrický rastr, který se tvoří ze čtverců, na který navazují kosoštverce v té velké ploše. A ta plocha největší v těch vitrážích je vlastně čirá. Ale na druhý pohled, když se podíváte, tak vidíte, že ta čirost není dokonalá. A ta nedokonalost je daná tou původní sklovinou, která působí zelenkavě nebo narůžověle a tak dále. A musím říct, že už i ty původní vitráže v sobě nesly tuhle tu směs, to znamená zelenkavých, jemně narůžovělých, někdy i trochu namodralých sklíček, ale zároveň i těch čirých. A vysvětluji si to tím, že zkrátka ta výroba byla tak mohutná, že muselo dodávat víc dodavatelů té suroviny v různých kvalitách, které se pak složily do té mozaiky. Těch výplní je tady přes 5000 a ty výplně jsou složeny z více jak 108 tisíc kousků skel. A každý ten kousek skla prošel rukama třeba 8krát. A opravdu si myslím, že v té době machrovali a snažili se to udělat co nejsubtilnější. Že ty rámy jsou opravdu velice subtilní. Ty nosníky jsou podle mě stažený na úplný minimum, jsou nejtovaný, aby celkově ten prostor maximálně odlehčili, aby to sklo působilo jakože levituje v podstatě. A to byl ten záměr, si myslím, o který tu šlo výtvarný. No jo, ale když to jdete vysekávat a vyndávat z toho ty vitráže, tak máte opravdu problém.
1: Nelze se ubránit dojmu, když se podíváte do té lodi, že jestli to něco opravdu silně připomíná, tak je to stanice moskevského metra.
4: Takže Sorela.
1: Sorela, čistá.
3: Teď stojíme ve východním křídle nad bočním hlavním vstupem, nad kterým se klene alegorie vzdělání a průmyslu.
4: Z 50. let?
3: Ano. Takže tady máme vitráž, která na rozdíl od těch v hlavní hale je celomalovaná sklářskými barvami. Ty jednotlivý skla jsou barevný sami o sobě, ale pak se na ně nanáší kontura a vymalovává se ta vlastní postava. Konturou se zároveň i stínuje. Takže veškerý ty valéry na drapériích a tak dále jsou dělaný tímhle způsobem. Tady je jedna zajímavost. V době vzniku této vitráže přišla do sklářství novinka a to jsou transparentní sklářské barvy, které byly velice populární a žádané.
4: To bylo kdy?
3: Třeba 150 let, kdy začalo se tohle používat ve vitrážích. Pointa je ale v tom, že transparentní barva sklářská vypalovací, byť se do té skloviny nataví úplně stejně, má strašně nízkou chemickou odolnost. Tu barvu musíte pomaličku doprovodit do teploty tavení, což je 550 stupňů, pomalu proto, aby se stihla protavit a slinula s tím podkladem. Pak musíte počkat na té teplotě, aby k tomu slinutí došlo dokonale a pak to pomalu odchladit, aby v tom nebylo pnutí. A tohle odhadnout dřevem je velice náročný a pak ta barva nedrží dobře. Kolikrát vezmete ruku a tu barvu můžete setřít. Na tom skle vlastně nedrží. Ty transparenty jsou na tohle mnohem víc ještě náchylní a degradovaly úplně.
4: Vy jste restauroval to rozhodně?
3: Ano, restaurovali jsme tuhle tu vitráž a na základě restaurování této vitráže a dochovalých skic původních od Mikoláše Alše jsme vytvořili repliku na západní straně do toho vyhořelého křídla, kde je alegorie Orba a lov. Zajímavostí je, že se nedochovaly kvalitní fotografie té vitráže. Tak jsme oslovili veřejnost s provozovatelem výstaviště. No a podařilo se. Přihlásil se člověk, který nafotil ty vitráže těsně před vyhořením té budovy a ten nám přinesl kvalitní fotografie, kdy v kombinaci s tím grafickým návrhem, který jsme měli, jsme mohli kvalitně zrekonstruovat ten původní vzhled. Replika je pouze západní strana, to je kompletní replika z důvodu, tam byl ten vysoký požár a opravdu nešlo ty skla zachovat. Západní strana je ta strana, co je ke Stromovce, ta kompletně vyhořela A ty vitráže hlavní haly, které k ní přiléhaly, byly kompletně zničený, tak tam máme repliku. Každý to jednotlivý sklíčko mělo v sobě takový napětí, že se rozpadalo. My jsme je ale vyjmuli a byla idea taková legitimní všech těch lidí, kterým to bylo líto, že to sklo skončí, říkali, tak pojďme to sklo nějak využít ještě pro umělecký díla a tak dále. Já říkám, ne, opravdu to nelze. A vy, když se podíváte pod své nohy, teď jak se bavíme, aha, tak jo, to pochopíte. A my jsme přišli s tou ideou, že se ty střepy využily do té podlahy společně s tím kamenem do toho ušletilého betonu. A dneska, když sem přijde návštěvník a bude chtít vidět opravdu detail, který každý běžně přehlídne, tak ho máme tady takhle pod nohama v těch ochozech po celém obvodě té hlavní haly. Přijde mi to fajn. To sklo má největší sílu v tom materiálu tím světlem denní. Prostě denní světlo je víc než umělé světlo. Slunce. A vlastně sklo ke mně dneska už nemluví tak jako materiál sám o sobě, ale tím, jak reprodukuje to světlo. To je to, čím já žiju doteď.

Během zážitku umění a architektury se odehrává zvláštní výměna. Promítáme své emoce a asociace do díla, prostoru a to nám propůjčuje svou auru, která osvobozuje naše vnímání a myšlenky. Jemné chvění barevných paprsků světla a krása vitrážových oken vytvářejí vzácnou atmosféru. Podněcují k určitému zastavení, klidu, přemýšlení a možná nalezení odpovědí.

Čerstvě rekonstruovaný průmyslový palác v Praze i vzorkovna vitráží v Okrouhlé u Nového Boru. To byla místa, která jsme navštívili v závěrečné části cyklu Jany Davidové Kracíkové, nazvaného Vitráže aneb cítit světlo. Hovořili archeolog Pavel Kracík, žlunický kostelník Vladimír Libánský, historik umění Miroslav Šmíd, majitel vitrážovny v Okrouhlé Jan Sýkora, Jaroslav Skuhravý, umělecký sklář, majitel ateliéru a dílny Janov u Nového Boru, tamní sklář Pavel Jablonský a zámečník a kovář Tomáš Hájek a Zdeněk Kudláček, umělecký sklář, kolektiv ateliér Snový Bor. Ukázky četl Libor Vacek. Hudebním doprovodem byla druhá část symfonie číslo 6 D-dur opus 60 Antonína Dvořáka, od téhož autora fanfáry k otevření zemské jubilejní výstavy v Praze 1891 a moderáto z chrámové skladby svatá Zdislava Očistec Miloše Boka. Eva Ocisková nám bude v následujících minutách vyprávět o nadání malých hudebníků a také o jejich rodinném prostředí.

0: O radosti a talentu. Přesněji bych měla říci o radostech a o talentech, protože se nám dostane obého měrou vrchovatou. Osmiletý Ládík Lipovský a 12letý Pavlík Ondečko, akordeonista a saxofonista, talentované úspěšné děti, které se kamarádi, vyhrávají soutěže a je radost je poslouchat na pódiu i v rozhovoru. Stejně jako jejich maminky a paní profesorku. Bylo mi velkým potěšením přijmout pozvání i na spontánní domácí koncert.
1: A jako další vám zahraju tango od Jany Šulistové.

0: Ladičku, kdy jsi ty vlastně začal hrát na svůj hudební nástroj?
1: Já jsem začal na svůj hudební nástroj hrát ve 5 letech, někdy na jaře.
0: A co tě k tomu přivedlo? A nebo kdo? Maminka?
1: Moje mamka doma hrála na akordeon a líbilo se mi to. Mm-hmm. Ale pak se mi líbil aj saxofon, flétny a klavír a takové podobné hudební nástroje. Já jsem první den chtěl flétničku, druhý den saxofon, třetí den klavír, čtvrtý den akordeon a takhle to šlo pořád dookola. Takže jsem se právě rozhodl pro ten akordeon, protože věděl jsem, že moje mamka by mě mohla učit.
0: Ty máš takový zvláštní akordeon. Ty máš dětský akordeon a ten tvůj akordeon, ten má samé knoflíky. Ten nemá žádné klávesy.
1: Proto se jmenuje knoflíkový akordeon. A jsou dva druhy. B jako bajan a C. A já hraju na B, ale mně se zdá, že B je lehčí, ale mamka mi říkala, že C je lehčí a B je těžší, protože ta ruka musí být pod určitým úhlem.
0: A není to těžké hrát na knoflíky a nemít tam klávesnici?
1: Jak se já dozvím, kde co je a jak si to mám zapamatovat, tak to půjde. Proto mám tam vždycky 2 hřišky v pravé ruce na těch větších knoflíkách, džuflíkách. To jsou 2 tóny označené a podle nich se orientují.
0: A kdo ti vybírá skladbičky?
1: Mamka a spolu někde.
0: Ona ti zahraje tu skladbičku a ty řekneš, ta se mi líbí, tu bych chtěl hrát?
1: No, občas je to tak, u vánočních koled, jinak vybíráme přes YouTube.
0: Podle toho,
1: skladby.
0: Jak zní, ano, ale já o tobě vím, že i zpíváš.
1: Ano, já zpívám a chodím do hudební nauky. Chodím na hodiny zpěvu, ale nechodím na solový zpěv. To znamená, že nemůžu mít solo, výjimečně občas můžu mít, ale jinak ne. A solový zpěv znamená, že máte solo.
0: Hrajete s maminkou někdy spolu nějaké duo?
1: Ano, hrajeme, ale tento rok už to trochu budeme omezovat, protože mi bude přibývat čím dál tím víc programu.
0: Pro radost hraní vždycky se najde čas, víš? Prosím tě, a ty hraješ i na klavír?
1: No, já na klavír nehraju, akordy a takové věci, ale vymýšlím skladby. Já improvizuju.
0: Tak jsi muzikant velký.
1: Jo, a někdy skládám aj na akordeon.
0: Rodiče to natočí? Nebo si to pamatuješ, co jsi složil?
1: Já si to někdy natačím na zvukový záznam, anebo normálně na foťák, na video. A někdy si to musím zapamatovat. Už od 6 let chodím na ty soutěže. A jako první to začínalo, teď si nejsem jistý, myslím Slovenskem.
0: Tam jsi byl osobně, anebo jste posílali video?
1: Osobně.
0: A jaké to tam bylo? Je to těžké se posadit před porotu a před publikum?
1: Není.
0: Ne? Baví tě to?
1: Ano.
0: Takže z poroty nemáš žádnou trému, ani z pódia ne?
1: Ne. Většinou se mi líbí to, co je kolem a na pódium. Většinou se mi líbí ty koncertní sály.
0: Baví tě poslouchat i ty, kteří soutěží s tebou?
1: Ano.
0: Ano? A proč tě to baví? Někdo by měl trému a řekl by si, ten hraje lépe, ten hraje hůře.
1: Mně se líbí poslouchat, protože některé skladby se mi líbí a když mám aj program občas, tak já si zapamatuju, koliká to bylo číslo a pokud mám u sebe tušku nebo něco, propisovačku, tak si zakroužkuju to a budu si pamatovat, jaká je to hudba.
0: Aby si si mohl také sám zahrát.
1: Ano, nebo poslechnout. A já to dělám taky na schvál, protože že když si budu říkat, že tenhle hraje méně líp než já, takže já ho porazím a on je chudák, tak kdybych tohle tak dělal, tak se mi nebude dar. Protože já vím vždycky, že když se chováte špatně k druhým, tak se vám to vrátí hnedka. Že se vám třeba nepodaří něco.
0: To už jsi vyzkoušela, nebo to tak víš jen tak, že to tak prostě platí a nepotřebuješ si nic ani zkoušet?
1: Vím, že to tak platí.
0: Jak se říká, přej a bude ti přáno.
1: Ano.
0: Co když potkáš někoho, kdo to má jinak? Třeba ve škole nebo na soutěži a mračí se na druhé. Co pak děláš?
1: Snažím se ho rozveselit. A když to nefunguje, tak si prostě řeknu, ať ho nechám být v duchu, že se mu to stejně nějak vrátí.
0: Nebo že se rozveselí za chvilku, když třeba u toho nikdo nebude, že se musí snažit víc sám.
1: Ano.
0: Maminka Nikola Lipovská.
2: Ládík se velmi muzikálně projevoval už jako miminko, kdy velmi dobře reagoval na vážnou hudbu, Vivaldiho, Mozarta. Jakmile plakal, vždycky jsme mu pouštěli hudbu a on okamžitě se sklidnil a krásně spinkal. Zhruba ve 2 letech měl potřebu se dostat ke klavíru a sám si začal vyťukávat různé melodie. Později začal vyťukávat rytmus a začal po nás požadovat, abychom ten rytmus opakovali po něm. A zhruba v 5 letech jsme se rozhodli, že ho přivedeme do základní umělecké školy v Karviné a sám se rozhodl pro akordeon.
0: A ten viděl u vás, protože vy jste hrála, absolvovala jste první, druhý cyklus v té základní umělecké škole.
2: Ano, já jsem absolventem základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné. Občas jsem si doma zahrála, Ládík jako malé dítě mě viděl a možná ho to částečně inspirovalo.
0: Vy jste hrála na akordeon klasicky s těmi klávesami nebo už s knoflíky?
2: Já jsem hrála na klávesový akordeon a Ládík vlastně na ten klávesový akordeon také začínal. Hrál na něho zhruba 10 měsíců a pak na doporučení pedagogu jsme se rozhodli přejít na knoflíkový akordeon.
0: To doporučení pedagogu nebo zdůvodnění pedagogu, to bylo jaké? Jak se to liší ty dva akordeony?
2: V nynější době knoflíkový akordeon je takový jakoby modernější a třeba na konzervatoři v Ostravě se učí hlavně na knoflíkový akordeon. Proto nám bylo i s ohledem na budoucnost Ládíkovu doporučeno přejít na ten knoflíkový akordeon. Výhodou knoflíkového akordeonu je i to, že ta malá dětská ruka je schopna pojmout větší rozsah.
0: Ale to přeučení se, kdyby vy jste to měla absolvovat jako Ládík, to asi není úplně jednoduché. Tak si to představuji laicky.
2: Upřímně řečeno, pro mě by to asi úplně jednoduché nebylo, ale Ládík to zvládnul bravurně během letních prázdnin.
0: U něj člověk má pocit, že je všecko samozřejmě, bylo to tak vždycky, nebo jste pracovali i s jeho trémou, protože ne všechny děti rády vystupují na pódiu a někdy se to bohužel řeší na konzervatoři nebo až na vysoké škole a to je pozdě.
2: Tak Ládík zhruba do těch 5 let byl velmi introvertní dítě, nechtěl s nikým navázat rozhovor, nechtěl s nikým komunikovat, nechtěl se bavit s kamarády a v téhle věci nám hodně pomohla homeopatie, kdy vlastně během 2 let ten stav se úplně změnil, je schopen komunikovat, vystupovat, poskytuje rozhovory.
0: A ještě ho to baví. A ty sklony k filozofování, to má také v sobě podobně, jako měl touhu potom zkoušet rytmus, zkoušet zvuky na nástroji?
2: Ta touha toho filozofování v něm určitě byla, ale zhruba do těch 5 let to vůbec navenek jakoby neprojevoval, nebo na veřejnosti tady toto neprojevoval. A s tou homeopatickou léčbou bych řekla, že se tady toto všechno zlomilo.
0: Teď už zpívá ve sboru, hraje na klavír, říká, že i skládá, to znamená, zapisuje si některé ty věci, dneska ten zvukový záznam asi se preferuje.
2: Ano, Ládík si zapisuje své skladby svým dětským způsobem, že profesionál není schopen jeho partituru úplně rozluštit, ale ano, skládá si skladbičky, improvizuje si na různé témata, rád sedí u klavíru, kde právě skládá a myslím si, že do budoucna bude chtít vyzkoušet další hudební nástroj.
0: Je to krásné, když je otevřený všemu. Pracujete podobně s ním i třeba se slovem, s literaturou, s poezií?
2: Ládík poměrně rád čte knihy, takže myslím si, že i ta slovní zásoba se rozvíjí pomocí četby. Tak zatím vybíráme knihy podle počtu stran. Ano, a podle velikosti písmen, takže zatím spíše řešíme tato kritéria.
0: Vlastně je to krásné, že dá na vás a že přirozeným způsobem spolupracujete, vy ho vedete, aniž on to tuší, on taky v některých věcech vás asi.
2: Ano,

0: kde trénujeme techniku různě, abychom uvolnili zápěstí, vyklepává si do toho rytmus. Spíš je to jakoby na uvolnění zápěstí a pomáháme mu rozvíjet tu dětskou motoriku té ruky. Mm-hmm. A vlastně potom nám to jde lépe jakoby aplikovat na ten akordeon.
1: Oba jste lékaři?
0: Ano, oba s manželem jsme rehabilitační lékaři, takže pomáháme si i touto cestou.
1: Pohyb v přírodě, plavání, co ještě byste mohla doporučit anebo děláte?
0: Nejpřirozenější pohyb je chůze. Takže čím víc chodíme, procházky v přírodě, procházky po horách, tak je to prospěšné celkově pro pohybový systém. A vlastně dechová cvičení.
1: Takže to není nic, co bychom museli nakupovat, ale musíme nakoupit rozum, abychom to mohli provádět.
0: Ano. A u dítěte je to trošku vynalézavosti, tak nějak mu to podbídnout, aby ho ta rehabilitace a to zdokonalování bavilo.
1: A co vaše 3letá holčička? Ona už začíná na akordeon vlastně hrát také.
0: Ano, Andělka bere Ládíka jako svůj velký vzor. Vždycky Ládík, když docvičí, tak už je nachystána s akordeonem a říká, mami, tak pojď na chviličku, půjdeme. Samozřejmě vydrží u toho hraní pár minut, ale musím říct, že Ládík jí dělá prstové cvičení, že jí píše čísla. Andělka umí do 5, pozná čísla a hraje podle Ládíkových skladbiček, podle čísel.
1: Vy jste byli nedávno na velké soutěži hodně, hodně daleko. Z Karviné jste jeli autem?
2: Do Francie. A moc jsem si to ve Francii užil.
1: Co se tak dá užít si na soutěži, Ládíčku?
2: Užít si, co hraju, nekoukat se kolem sebe a užít si klid a taky jiný kyslík a prostě jiné porodce.
1: A jiné soutěžící?
2: Ano. Ale většinou, jak jsou koncertní tady na Zuž Bedřicha Smetany v Karvině, tak většinou to je tak udělané, že někdy jsou aj tam koncerty v koncertním sále a já si vždycky zakroužkuju. Pamatuju si, že jsem si tam jednou zakroužkoval. Bylo tam napsané od Markety Laštovičkové dance, ale byla to togata číslo 1.
1: Chodíš na koncerty permoníku, také slavného permoníku sboru tady z Karviné?
2: Ano, a občas aj kde zpívám, tak aj hraju.

0: sám, protože jsem si poslouchal nahrávky od Markety Laštovičkové a zjistil jsem, že se mi tady ta líbí. No, tak jsem si ji vybral. Začal jsem ji hrát v listopadu, pak jsem si chvíli od ní dal pauzu a potom jsme to začali hrát a já nevím, jak rychle jsem se to naučil za měsíc asi.
1: To už pak sleduješ jenom noty a ne dny v kalendáři, viď?
0: Ano.
1: A kde jsi přišel k té nahrávce? To maminka s tatínkem vybírají, co budete poslouchat spolu, nebo ty sám si to vybíráš někde?
0: Někdy si to vybíráme, já někdy mi to vybere mamka s taťkou nebo někdy paní profesorka.
1: A taťka taky hraje?
0: Ne, on nám jednou, my jsme hráli dua s mamkou a on nám jenom dělal doprovod, ve sáčku byly kamínky a do hrnce, bum. Jinak nehraje. My někdy jedeme s permoníkem a taťka se k nám přidá, takže někdy zpívá a někdy ne. My budeme zpívat v neděli na lodičkách na Zoš Open.
2: Pod Frýštátským parkem je vytvořená lodinice z vodní nádrží, kde je krásné podium a provádějí se tam koncerty.
3: Já se jmenuji Pavel Ondečko, hraju na saxofon.
0: Já se jmenuji Ladislav Lipovský a u toho příjmení všude měkké i a dvojité V a hraju na akordeon, abyste to nespletla.
4: Pozor, hraju!

0: my jsme začali tak, že já jsem hrál normálně solo a potom paní učitelka, matka od Pavlíka, přišla k nápadu, že bychom mohli hrát duo.
1: Pavlík souhlasil rád?
2: Ano, já jsem taky hrál solově, jenom jsem byl doprovázený klavírem a taky souhlasím s Ladíkem.
0: Od té doby jsme každou středu zkoušeli.
1: To znamená co? Ladík se to naučí doma, Pavlík se to naučí doma a pak to dávají dohromady ve škole?
0: Ano.
1: Nejlepší je to potom na koncertě, že? Vy jste první své vystoupení měli na soutěži anebo na koncertě?
0: Já si myslím, že první jsme měli ve Zlíně na soutěži.
1: Rovnou jste začali soutěžit. A je to těžší hrát v duu anebo jednodušší?
0: No, nás je to jednodušší, protože třeba když se já spletu, tak Pavlík mě z toho zachrání. Protože že on třeba hraje dál, začal se více soustředit, protože já jsem se odchytl a potom já se zase přichytím.
1: Tak to je správné. Nezastavit se, pokračovat. To se učí i studenti na vysoké škole. Když se udělá chyba, nic, jede se dál. Je to jiné, Pavli, hrát s klavírem a hrát s akordeonem. Na klavír předpokládám, že hrála paní učitelka.
2: Ne, na klavír hrál pan Michal. To je klavírista v naší Zušce. A on korepetituje i jiné děti. My jsme se dostali do té Prahy a tam jsme taky hráli. Ale je to jiné hrát s Ladíkem, jakože on hraje na ten akordeon a na saxofon. A je to jiné třeba v tom, že klavír mě jenom doprovází, ale třeba v libertangu, tam se to nějak jako ten první hlas se tak střídá, že jednou doprovázím já jeho, po druhé doprovází on mě a takhle furt dokola, si myslím.
0: A Pavlíku, jak se ti lépej hraje s doprovodem, s klavírem nebo se mnou?
2: Mně se prostě hraje dobře v obojím, každé je jiné, takže já si úplně nevyberu. Každé má něco jiného.
1: Když přijdete na pódium, tak o Ládíkovi už vím, že rád hraje a má radost z toho, že může hrát před lidmi. Je to potom společná radost?
2: Mě to taky baví. Baví mě hrát takhle s Ládíkem na pódiu, ale zase nejsem úplně moc ten soutěžní typ. Mě prostě baví hrát teď v tom duu.
1: Jaké máte společné plány? Už teď máte po soutěžích různých, máte první ceny za sebou. Je to radost, když potom říkají, kdo je první?
2: Jo, je to super, ale teď ještě nemáme vymyšlené, co bychom příště hráli spolu.
0: Moje mamka říkala, že Markéta Laštovičková, moje oblíbená skladatelka, že by pro nás něco složila, no, něco tak, upravila.
1: Tak překvapení, Pavle.
2: Tak to jsem nevěděl, že by pro nás někdo, jak, to je úplně all inclusive, že by přímo pro nás, jako pro duo, někdo něco poskladal, to jsem nezažil.
1: Takže půjdete dál soutěžit?
0: Ano.
2: Jestli pro nás tohle fakt udělají, tak super.
1: A jaké máte plány do budoucna? Už víte, jestli chcete být muzikanty profesionálními, anebo vás láká třeba, já nevím co, medicína, nebo vymýšlet nějaké stroje?
0: Já bych chtěl být první ředitel konzervatoře, potom bych chtěl být primátor a potom prezident.
1: A co hudba?
0: No, ale přitom, jak budu tím ředitelem nebo primátorem, no tak bych chtěl taky učit, dirigovat a skládat.
1: Takže ty se chystáš na konzervatoř po základní škole, kde se budeš učit dirigování a komponování, pak půjdeš na vysokou školu a pak se staneš tím panem ředitelem?
0: Asi jo, ale já budu chodit na gymnázium a většinou v pátky na konzervatoř v Ostravě.
1: Ty už to máš, Ladíku, vymyšlené dokonale. A Pavle?
2: Já bych chtěl dělat jednu automechanika a já si počkám do 9. třídy a pak zkusím přijímačky na střední školu. Mám jednu oblíbenou, to je ve Vítkovicích, ta škola jmenuje se Zengrova, je to průmyslová škola střední, ale kdyby se mi nepovedlo na tuhle školu, tak mám pocit, že se může jako hlásit na 3 školy na jednou a uvidí se, na kterou se může. Každá má něco, ale každá má stejné zaměření, tak na jednu z těchhle průmyslovek bych se chtěl dostat. A potom bych chtěl, když tak, pokud by se to povedlo, tak to ještě popřemýšlím, ale třeba bych šel na vysokou školu na Báňskou, kde taky je ještě pak tohleto autostrojírenství a je tam aj, že třída nebo nějak skupinka nebo něco takového spolu za ty roky prostě poskládají takovou formuli. Jedna z těch, nevím, jestli je jako nejlepší z těch, co se tam postavili, ale jedna z těch formulí je vystavená ve Vítkovicích ve světě techniky v tom průmyslovém areálu Důlní oblast Vítkovice.
1: A jaké máš plány, co se týče saxofonu?
2: To bych si asi nechal takhle jako koníčka, ale jinak bych se chtěl živit průmyslovým něčím. Nějak tou automechanikou a takovým. Já občas chodím na motokáry, to mě hrozně baví. Nedávno jsem zajel rekord v jednom takovém podniku. Je to v Zábřehu a tam jsou tři kategorie. Jsou tam dětské motokáry, jsou tam standardní motokáry a závodní. Ty závodní se nepůjčují jako veřejnosti, ale já jsem jezdil na těch dětských a jsem první v tabulce, mají to i na jejich stránkách. Je tam fotka a já jsem tam na prvním místě s nejlepším časem. A jinak já si na Google hodně vyhledávám auta, prostě mě to strašně baví. Já když se chytím nějakého jednoho auta, tak já si o něm zjistím úplně všechno do detailu a potom o tom mluvím 24/7.
1: 24/7. A co ten saxofon? Ten nástroj znáš také do detailu?
2: Tam si myslím, že se ještě něco můžu naučit. O autech taky nevím všechno, ale saxofon si nechám jako koníček. Myslím si, že se ještě mám co naučit.
1: Tak to je prima, vy jste takový fajn kluci. Máte rádi i sportování nějaké?
0: No já mám rád fotbal, já bych chtěl chodit aj na fotbal, aj florbal mě baví, ale já bych to nestihal, protože mám zpívání, hraní a toto všechno, školu.
2: Já jsem tento rok dělal futsal, ale ten mě moc nebavil, já úplně nejsem fotbalový typ. Teď přemýšlím, co bych si zkusil za sport, dělám často něco jiného, třeba jsem dělal florbal 2 roky, ale já jsem přemýšlel o airsoftu, ale ještě to je jenom jako taková moje teorie.
1: U toho přemýšlení jsou i rodiče občas?
2: Jo, oni ví o tom airsoftu, ale já popřemýšlím, jestli to jako chci, protože nevím, jestli se chci domů po každém tréninku jako vracet, že mě prostě někde něco štípe z těch kuliček. Mě by to asi bavilo, ale ještě o tom chci popřemýšlet.

0: Nyní dostanou slovo obě maminky. Pavlíková Veronika Ondečková a Ládíková Nikola Lipovská. Jaké to je, paní Ondečková, učit vlastní dítě? Učíte Pavlíka i ve škole?
1: Ano, i v hodinách, i doma, ale doma s Pavlíkem i s mladším synem cvičí více manžel, protože on na základní umělecké škole vyučuje pouze 3 dny v týdnu, takže má na to víc prostoru než já, která jsem v práci 5 dní v týdnu. A odpoledne, kdy já jsem v práci, tak manžel už může s klukama pocvičit. Takže vlastně já jsem oficiálně učitelka, ale manžel je ten, kdo s nima udělá nejvíc práce, té domácí. My jsme chtěli prostě si je učit sami, protože oba dva jsme dechaři. Známe naše kolegy, známe sebe a věděli jsme, co ty děti chceme naučit, jak rychle je to chceme učit. U vlastních dětí víte, jak na ně můžete zatlačit, kde musíte přidat, kde musíte ubrat. Chtěli jsme si to tak nějak vést sami po svém. Zatím se to teda vyplácí.
0: Vyplácí se to v čem? Že kluci rádi cvičí i doma s tatínkem? Že neprotestují třeba?
1: No, samozřejmě protestují, ale myslím si, že cvičí rádi i s tatínkem, cvičí rádi i se mnou a třeba pravidelně na Vánoce si natočíme rodinný saxofonový kvartet, natočíme jako PFku nějakou vánoční koledu, rozesíláme to všude možně, známým kamarádům a například v létě jsme našemu kamarádovi, který se ženil na Slovensku, byli hrát na svatebním obřadu saxofonový kvartet rodiny a bylo to super. A myslím si, že kluky to taky bavilo, baví je to i s námi, tohle si myslím.
0: Muzicirujete pravidelně, nejen na Vánoce?
1: Ano, muzicirujeme pravidelně, muziciruje se u nás vlastně pořád. Buď manžel cvičí, já cvičím, děti cvičí, nebo cvičíme dohromady. Když už s nima cvičíme, tak máme vždycky vytažený nástroj i my dospělí, že s nima hrajeme, nebo když jim něco nejde, tak jim to zahrajeme a pak to hrajeme s nima. Že většinou je to tak, že hrajeme dohromady.
0: Když jsem mluvila s Pavlíkem, tak on nechce pokračovat v profesionální dráze saxofonisty, má úplně jiné takové klučičí plány.
1: Ano, to je pravda, on by chtěl být automobilový závodník.
0: Nejen mechanik, ale závodník rovnou, už to zkouší.
1: Ano, zkouší to na motokárách pro veřejnost v Ostravě, ale zatím si myslím, že to jsou takové dětské sny, uvidíme, co z toho bude.
0: A bráška jeho?
1: Bráška jeho, ten zatím ještě asi neví. Ten chce každé 2 měsíce něco jiného. Před 5 lety to bylo, že chce hrát na fagot jako tatínek. Respektive on ví, co by chtěl. On by chtěl být profesionální fotbalista jako Messi a Ronaldo, ale s naším zaměstnáním nemáme vůbec prostory na fotbal dovážet kamkoliv.
0: Je to těžké, když tak sledujete i rodiče kolem sebe, učit doma děti, je to zodpovědnost asi velká. A to, ať je člověk profesionálním kantorem nebo není, tak ta rodičovská zodpovědnost, aby se to dítě hezky vyvíjelo a mělo šanci rozvíjet své talenty, není malá.
1: Nejideálnější by bylo, kdyby to tak bylo, kdyby ti rodiče s těma dětma opravdu cvičili, protože myslím si, že se hodně často stává, že rodiče dají dítě do zušky, tady na něho máte 45 minut, naučte ho to a tím to pro ně hasne. A to dítě doma si často ten nástroj třeba ani nevytáhne, anebo to opráší den před hodinou, nějaké ty písničky nebo skladbičky, cvičenička, co má dělat. A rodiče na to někdy jako v uvozovkách, nechci říct kašlou, ale prostě nemají ten dohled. Jo? Že myslím si, že rodiče, jako paní Lipovská třeba, nebo myslím si, že manžel já, tak to není většina. A myslím si, že hlavně dětem se takhle věnují rodiče, kteří sami do té zušky třeba chodili, že ví, jak cvičit, umí dělit rytmus, umí noty. Většinou je to nejtěžší podle mě s rodiči, kteří nikdy na nic nehráli, protože oni vám přivedou dítě, já na nic neumím, já na nic nehraju, já tomu nerozumím, naučte mi ho to. Ono to samozřejmě jde. A já třeba po covidu jsem začala žákům, u kterých vím, že rodiče na nic nehrají a neumí pomoct dětem s cvičením, tak já jim vždycky to cvičení nahraju, ať už je to na fletničku nebo je to na saxofon. Natočím jim to do mobilu, pošlu to rodičům, pošlu to dítěti, pokud už má svůj mobil a řeknu mu, takhle by to mělo podle mě ideálně vypadat, takhle tak to má být rytmicky, tyhle ty tóny bys tam měla hrát a takhle tak se snažím do nich dostat, když vím, že doma jim s tím nikdo nepomůže.
0: Mluvíte o rodičích, kteří jsou potom rádi, když můžou přijít na koncert a mají radost ze svého dítěte, ale jsou rodiče, kteří, když je koncert, tak jdou něco nakoupit, Už jsem to často slyšela, i tyto případy.
1: Ano, i takový jsou, ale já mám naštěstí v karvinské Zušce ve třídě rodiče, kteří vždycky rádi na předehrávku na koncert přijdou a mají radost, když se jejich dítěti daří.
0: To platí nejen s tou hudební školou, ale se vším, aby rodiče měli zájem o své děti.
1: Ano, určitě je to tak i v běžné základní škole, nejenom umělecké základní škole, na střední škole určitě taky. Myslím si, že je to důležité, když rodiče mají zájem o své děti a zajímají se o to, jak se mu daří nebo nedaří, v čem potřebuje poradit, v čem naopak nepotřebuje vůbec poradit.
0: My už jsme slyšeli i o komorní hře, jak se klukům spolu hraje. Je to pro děti i určitá motivace, když začnou hrát v komorním souboru, jakémkoliv, to může být duo, trio, i malé děti, protože zase si vyzkoušejí, že umí něco navíc a naučí se poslouchat i toho druhého, nejen na pódiu, ale i na tom pódiu ve třídě.
1: Ano, je to pravda. Určitě je to pro ně jiné, určitě je to pro ně i zábavnější, protože vlastně tam zúročí to, co se naučili v těch individuálních hodinách, že to není jenom ten drill, tady se musíš naučit takovou notu, takový hmat, tuhle tu písničku, takovýhle rytmus, ale konečně to, co drillují, tak když to dají dohromady a ještě si ty děti třeba povahově sednou, tak z toho můžou být třeba i přátelství na celý život.
0: Máte hodně takových dětí?
1: Mám v saxofonovém souboru takové děti, které spolu rádi hrají a vždycky do té hodiny rádi chodí a prostě je tam veselo.
0: To je asi základ pro výchovu dětí, aby bylo veselo.
1: Ano, určitě jo, souhlasím.
0: Kdybychom se zeptali maminky Ládíkovi, tak vy jste vlastně to veselo Ládíkovi pomohli vytvořit díky té homeopatii také, aby se otevřel a od té doby už je všechno v pořádku, už se s ničím netrápí a spíš, já myslím, že i diriguje vás trošku jako rodiče a vymýšlí, ne?
2: Ano, musím říct, že homeopatie nám velmi pomohla, ať už co se týče té psychické stránky, i co se týče zdravotního stavu.
0: Je to docela v dnešní době pro rodiče náročné, co všechno škola, i základní umělecká škola na bedra dětí nakládá. Možná někdy nakládají víc ještě rodiče dalšími kroužky, ale vy to hlídáte, aby to bylo v té rozumné míře, aby měli děti radost ze všeho, co dělají.
2: Ano, co se týče Ládíka, tak se to opravdu snažíme korigovat, protože Ládík by chtěl chodit na sport, chtěl by chodit zpívat, chtěl by chodit kreslit, chtěl by chodit do literárně dramatického oboru, takže jsme si určili priority a snažíme se vše trošku korigovat.
0: A diskutujete o tom s ním, anebo spíš použijete trošku autoritu rodičovskou při tom výběru?
2: Ládíkovi jsme samozřejmě dali na výběr, ale s tím, že si vybere dva kroužky, abychom jako rodina vše stíhali. Ládík si sám vybral, že se chce věnovat akordeonu a chce se věnovat sborovému zpěvu.
3: Jako další vám zahraju Z hůru do pohádky a napsala to Markéta Laštovičko.

0: Ládíkovi Lipovskému se také věnuje profesorka Janáčkovy konzervatoře a Fakulty umění Ostravské univerzity Marcela Kysová-Halmová. Ládík říkal, že při přeučování z klasického na knoflíkový akordeon používá nějaké šablony.
1: Asi myslel prstoklady, ty jsou asi zásadní, kvůli tomu, abychom prostě měli správně postavenou ruku, pravou i levou, takže vždycky ten prvotní základ je správný prstoklad, takže to myslím, že platí u všech nástrojů, nejenom u akordeonu, ale u těch knoflíků dvakrát víc, protože těch možností je víc než na klávesách. Každé dítě má jinak narostlou tu ruku, takže přizpůsobujeme ty prstoklady tomuhle. K té přirozenosti prostě, z toho je důležité za mě vycházet, tím se já ve své pedagogické praxi řídím, že je důležité vycházet z té individuality toho dítěte.
0: Zpíváváte s nimi dechová cvičení nebo určitě. Cviky nějaké?
1: Dechová cvičení ano, jak s kterýma, ale určitě i ty relaxační techniky vnímám jako velmi důležité. Pokud jde o základní uměleckou školu a tenhle stupeň, tak třeba i u těch méně šikovných žáků to hodně vedu tímto směrem, takovým až muzikoterapeutickým. Proč ne nakonec? A pokud jde o aj takové ty špičkové na konzervatoři a na vysoké škole, tak taky je velmi důležité umět děti připravit před vystoupením, aby se správně uměli jednak rozcvičit, ale i jako rozdýchat ty emoce, protože ty jsou častokrát ohromné. Takže ano, je to taky součást a pořád říkám, že my nejsme jenom učitele nebo profesoři, ale jsme mentoři, protože to je komplex. My jsme i psychologové, jsme vlastně i terapeuté, dá se tak trošku říct, že musíme jak kdyby vstoupit do vnitra těch dětí a nějak se spolu naladit, protože bez toho to prostě nejde. Ono to není jenom o tom přijít, odučit, ukázat prst doklady, ukázat muziku, ale je to mnohem víc. Jo?
0: Ládík je výjimečný, že už se mu věnujete, když běžně učíte na střední, vysoké, tak potom je vždycky ta puberta takovým zlomovým bodem, kdy to dítě se rozhoduje, jestli bude pokračovat, nebude pokračovat. Jste na to připraveni taky?
1: Já jsem na to připravena a připravuji na to i rodiče, protože nikdy nevíme, jak to může dopadnout v té pubertě, jo? Že to se opravdu může stočit a už přece jenom se pohybuju v této praxi přes 20 let a už člověk leda co zažil, když neříkám, že jako nějak moc. Pořád to ještě vnímám, že se mám co učit, ale to určitě se budu mít učit i ještě za dalších 20 let, pokud tady budu, protože tohle vnímám jako živý proces. To nikdy nekončí, i my se neustále vzděláváme a každý jeden nový žák je pro nás novou zkušeností. To takhle vnímám, že v podstatě nekončící proces. Myslím si, že důležité je, aby se to dítě nadchlo pro tu věc. To je určitě důležité a myslím, že potom, když už oni mají tu vnitřní motivaci, což myslím, že Ladík rozhodně už má v tuto chvíli, i přestože mu je zatím 8 a ještě malý, tak tou vnitřní motivaci se dá už ledacos překlenout a ty děti prostě už potom nepolaví, taky už vidí tu práci za sebou, co odvedli. Teď se mě třeba taky ptala jedna studentka konzervatoře, jestli já jsem měla krize osobně. Aha. Myslím si, že by byla blbost říct, že ne, protože každý hudebník, správný hudebník, musel mít nejenom jednu krizi, musel jich mít víc, protože o tom to je, že jsou takové ty grafy častokrát znázorňovány, že jakoby muzika nebo cokoliv, co člověk dělá něco vrcholově, tak je voda, že spousta práce pod tou vodou, kterou veřejnost nevidí a pak veřejnost vidí jenom ten kousíček a o tom to je a tohle je neustále důležité prostě připomínat těm dětem a motivovat je k tomu, aby to nevzdávali, přestože ta veřejnost vidí jenom ten zlomek, ale že je vlastně mnohem důležitější to, co nám hudba dává, jak nás naplňuje a že je to určitě daleko víc než povrchné myšlení současné společnosti a že vlastně může ta hudba je ovlivnit na celý život právě v tom pozitivním slova smyslu. Což jiné obory, které jsou biznisu a management, sice člověk vydělá hodně peněz, ale je vlastně šťastný, se člověk ptá. Není. A mě třeba muzika baví a baví mě učit a baví mě naplňovat se tady tímhletím celoživotně. Věřím, že mi to bude i dál bavit, protože věřím v to, že člověk takové, jaké si to udělá, takové to má a neustále je důležitý takový iniciativní přístup k tomu, takový otevřený, pořád dělat věci jinak a vlastně to děláme i sami pro sebe, nejenom pro ty žáky, že měníme tu výuku, že ji děláme neustále takovou svěží, zajímavou v každé době a to je důležité, si myslím.
0: Duo Lion, Lipovský Ondečko, je úspěšné na pódiích i v soutěžích. Zvláštní kapitolou jsou soutěže pro Ládíka. Sbírá jedno ocenění za druhým. Možná i proto, že porodcům hraje pro radost.
2: V dubnu se Ládík účastnil velké mezinárodní akordeonové soutěže v Ostravě, kde se stal vítězem kategorie a získal první cenu. Nejnižší kategorie tuším 7 až 9 let a pokračuje to až přes konzervatoristy a vysoké školy.
0: zatím posledně budu říkat. Ládičkovo vítězství v Pule.
2: Ano, Ládík se v květnu účastnil velké mezinárodní soutěže v Pule. Je to velmi prestižní soutěž na Balkáně. A ve své kategorii vyhrál první místo. Maximálně mohl získat 100 bodů. Podařilo se mu získat 99,07 bodů. A tímto si získal pohár města Puli, což znamená, že se stal vítězem ve všech kategoriích do 15 let. Na jaře jsme ještě absolvovali online soutěž Concord of Sounds v Lotyšsku, kde se Ládi stal rovněž vítězem kategorie. A ještě možná informace, na podzim bychom se rádi zúčastnili soutěže v Litvě.
0: Není to příliš soutěží?
2: My se vždycky snažíme za to pololetí jednu větší soutěž a online soutěže natačíme tady v Karvine, takže my necestujeme.
0: Když cestujete, tak už pěkně daleko.
2: Snažíme se tak nějak ty soutěže opravdu vybírat vždycky jednu za to pololetí a tak, abychom tam dojeli autem.
0: A k radosti nás všech máme pro vás čerstvou novinku. Ve velmi prestižní mezinárodní soutěži pořádané Světovou akordeonovou federací získal ve své věkové kategorii první místo a online světovou trofej Ládík Lipovský.

0: Pořad s názvem O talentu a radosti připravila Eva Ocisková.
1: Víkendová příloha.
0: Výstavní aktivity českých umělců v Pekingu nám v pořadu s názvem V měsíčním svitu představí Jiří Kamen.

Nefritová žába Luna se vynořila z moře, když bílá rosa smáčí květ. Na kraji oblak narostly větru drápy. V písek se vpíjí, jak obočí jemná linie vod, a víc ji nevidět. Z Lipovy básně.

0: kurátorka výstavy Ve svitu měsíce v pekingské galerii CCC Veronika Marešová nejdříve přiblíží její genezi a představí výtvarníka a sinologa Jiřího Straku a jeho čínskou manželku.
1: S Jiřím Strakou jsem se seznámila kolem roku 2023, když jsem viděla jeho práce v Praze v jeho ateliéru, kam mě přivedla kolegyně z PR-u a představila mi ho, že je to velmi zajímavá umělecká osobnost. A hned při první návštěvě toho jeho ateliéru viděla jsem ty jeho velkoformátové tušové malby, tak mě to velmi upoutalo a nejenom jeho práce, ale i charakter toho umělce nebo toho člověka, který velmi zajímavě mluví o té své práci, mluví o tom, že vychází z čínské tušové malby, že to studoval v Pekingu a celý to pozadí. Domluvili jsme se na tom, že připravíme výstavu pro GASK, pro Café Fatal a bude se to jmenovat Mlčení. Samozřejmě, že to odkazovalo k filmu Scorseseho Mlčení, ale nešlo tam o nějaké převyprávění toho, o čem ten film je, ale spíš tam šlo o to, že jeho výstava se nachází v jezuitské koleji a že jezuiti odcházeli na mise právě do Číny. A Jiřímu šlo o to nějakým způsobem uchopit střed dvou kultur, té východní s tím jiným náboženstvím a tu evropskou křesťansko-židovskou kulturu. Jezuiti tam přišli s tím, že tam uplatněj ten princip evropský a velmi záhy narazili. Takže bylo to takové zamyšlení nad tím a on přímo pro tu naši výstavu namaloval soubor, který vycházel z jednotlivých takových jako atributů. Ty principy prostě křesťanství, beránka, potom svatý grál, Máří Magdaléna, Madonna a tyhle ty motivy provedl v té velkoformátové tušové malbě. Ale mělo to ten čínský charakter. Máří Magdaléna byla Číňanka, bylo to malovaný i ve stylu prostě té čínské tušové malby. Takže vznikla taková zvláštní jako parafráze a dělali jsme o tom i přednášky vlastně o tom filmu vůbec, takže to mělo i velmi jako zajímavý doprovodný program a tam vzniklo nejenom spolupráce a vlastně i přátelství, tam vzniknul i zájem o ten Dálný východ z mé strany, protože mě to fascinovalo. Zájem o Dálný východ vyvrcholil při realizaci té výstavy a potom pokračoval dál, protože jsem se domluvila s Jiřím, protože jsem věděla, že mají česko-čínské kulturní centrum CCC v Pekingu, že bych ráda to centrum navštívila a bylo mi to rok poté umožněno, byla mi domluvená přednáška na Ústavu dějin umění, kde jsem přednášela studentům o jezuitské koleji, o tom, jak se historická budova a její okolí rekonstruovala a proměnila v centrum současného umění a ve sbírkotvornou instituci v Kutné Hoře a o naší výstavní dramaturgii. To byl můj první pobyt v Pekingu a další prohloubení zájmu o Čínu a první zkušenosti. Při právě té první návštěvě Pekingu jsem se blíže seznámila i s Áčin Strakovou, s ženou Jiřího Straky, která vede China Contemporary, ten art objekt obrovský, a domluvili jsme se na kurátorské spolupráci, na tom, že připravím výstavu přímo pro ten prostor, že oslovím tři umělce, kteří tam budou na rezidenci, a z toho potom teda vznik ten výstavní koncept v měsíčním svitu, na kterém participuje Jaroslav Valečka, Martin Celejka a Kristýna Herbenová. Jiří Straka je nejenom tušový malíř, ale prvotně sinolog, který studoval sinologii na Karlově univerzitě a právě ten zájem o tu sinologii ho potom katapultoval do Pekingu, kde vystudoval na výtvarné akademii tušovou čínskou malbu. On nedělá jenom velkoformátové malby na papír, ale maluje i na porcelán kobaltem, kde ty svoje témata tam nějakým způsobem neotřele zpracovává a dělá i performance a happeningy, kdy přímo před diváky maluje těmi štětci a je to taková živá malba. Kromě toho, že se věnuje umění, je považován za znalce čínského umění a kolem roku 2006 až 10 tuším, byl i v Národní galerii v oddělení pro asijské sbírky, kde se právě o ty sbírky staral. V současné době je považován za znalce čínské kultury, čínské historie a čínského umění. A Čen Straková také se věnuje čínské tušové malbě. Ona pochází z jižní Číny, plně z jiného prostředí než je Peking, a studovala nejdříve pedagogický obor na tom jihu, ale postupně si jí splnil sen a dostala se právě na tu ústřední akademii v Pekingu, kde studovala čínskou tušovou malbu a tam se právě seznámila i s Jiřím Strakou, tuším, že v roce 1995. A bylo to pro ní, myslím, fatální setkání, protože od té doby začaly nejen spolu žít, ale i spolupracovat a vzájemně se ovlivňovat, ať už po stránce umělecké, tak i kulturní. A Čin se potom přesunula i na nějakou dobu do Prahy, kdy studovala českou historii a české umění a mají společně i syna, také Jiřího Straku, který v současné době studuje na akademii. A čemu se a čem věnuje? Ona je, kromě toho, že je teda hlavní galeristka, provozovatelka a manažerka Czech China Contemporary, tak sama ve volné tvorbě se věnuje, řekla bych, až jako efemerní tušové malbě na hedvábí. Je to velmi ženský a dělá taková zvláštní klidová zastavení. Jsou to pohledy třeba na spodní prádlo, na košilky nebo na umytý nádobí a mě, když jsem ty věci viděla, viděla jsem je v Liberci v galerii, kde měla výstavu, viděla jsem je v Černý labuti. Není to jenom ta malba na hedvábí, pnuté na rám, ale dělá i instalace, takže pracuje i s prostorem, se světlem. Takže to jsou ty její objekty, kde je právě ta hedvábná látka, kde je namalována. Takovým fakt, jako, jak jsem říkala, až jako kdyby to byl nějaký přízrak. To má to takovouhle zvláštní atmosféru, ty oděvy levitující. Tak mě to hrozně oslovilo a překvapilo, jak se spojuje ta čínská tradice s tou evropskou filozofií, s tím konceptem. Protože si myslím, že to není úplně tradiční, co se v Číně zobrazuje na to hedvábí, tam je úplně jiná. A tradiční malba je jasně nadefinovaná a tady to je volný téma. A mě jako ženě, prostě ve mně to rezonuje. To je přesně taková ta ženská intimita a proto právě mě těšilo nejen s ní spolupracovat na bázi uspořádání výstavy Pekingu v jejich centru v CCC, ale příštím roce připravuju její velkou výstavu v Gasku, takže ta výstavní spolupráce se Strakovými bude pokračovat. Bude mít, počítáme, od února do srpna roku 2027 velkou výstavu a prezentaci v Gasku.
0: Na úvodní slovo kurátorky výstavy v měsíčním svitu Veroniky Marešové naváže Jiří Straka. Rozšíří její informace o vzniku a působení uměleckého centra a galerie CCC a o česko-čínském kontextu v oboru výtvarného umění.
2: Ta čtvrť, kde vlastně máme tu Art Factory, jak se to dá nazvat, nebo taky tomu říkají různě muzeum a tak, ale je to taková Art Factory, kde jsou ateliéry, které se pronajímají umělcům a zároveň jsou tam výstavní prostory, které slouží k prezentaci zejména teda tvorby českých umělců v Číně. Ta stavba se nalézá ve čtvrti Sunzhuang, což je východní okraj Pekingu, spadá to pod část Pekingu nazývanou Tunzhou, kde teď také vznikl před několika lety nový pekinský magistrát. Tam je celá oblast, kam se přesunuly úřady Pekingu a kolem dokola je taková parková část, která je plněna lesoparky a na jejím okraji teďka se nalézá tato oblast Sunzhuang, nebo ta vesnice Sunzhuang, což byla původně teda vesnice na okraji Pekingu. Je to asi 5 kilometrů od okraje Pekingu, kde už je provincie Hebei na východě Pekingu směrem na Tianjin. Je to největší art district v Asii. Vznikl zhruba v druhé polovině 90. let, kdy část umělců která opustila nebo byla vykázána tenkrát z takové umělecké kolonie poblíž letního paláce, letního parku Jemíjen, kde ta kolonie nějak fungovala na přelomu 80. 90. let až do druhé poloviny 90. let, kdy ti umělci tuto kolonii opustili a část z nich se přesunula do oblasti nebo do takového art districtu 798 Čítoupá, který není v Čechách v uměleckých kruzích úplně neznámý. Je to severní okraj centra Pekingu. Směrem na letiště je to původně starý tovární komplex, který se měnil na umělecké ateliéry a postupně s tím, jak rostl jeho věhlas, ty ateliéry vytlačovaly galerie a později butiky, restaurace a teď je to vlastně už velmi známá turistická zóna Pekingu. Ale část těch umělců, kteří nešli tady do té zbrojovky nebo do té staré továrny, tak šla dál na okraj Pekingu do té vesnice Sunzhuang, kam je vedl tehdejší výtvarný kritik, který propagoval to nezávislé nové umění na konci 80. začátkem 90. let, který se jmenuje Li Xianqing, a ten založil tady v té vesnici Sunzhuang uměleckou kolonii, která skutečně fungovala na vesnici mezi venkovany a ty ateliéry umělců vznikaly přímo v těch venkovských zemědělských usedlostech, tam si pronajímali od venkovanů domky a dvorky a zakládali ty své ateliéry. Postupně v té druhé polovině 90. let se tato oblast čím dál víc zalidňovala umělci, až se z toho stala poměrně známá umělecká kolonie, kam jezdili už po roce 2000 poměrně často západní kurátoři a i obchodníci s uměním, galeristé, a v tom velkém boomu čínského umění, toho čínského popartu po roce 2000 nakupovali ve velkém to čínské nové umění, které vlastně se etablovalo v těch 90. letech. Takže já, když jsem tam byl poprvé v roce 2003 a 2004, tak jsem tam viděl tuhle tu situaci, kdy v těch dvorcích venkovských i v různých takových továrničkách, dá se říci, nebo v nějakých zemědělských původně výrobnách a sklenících, tak by měli ateliéry ti umělci a tam za nimi jezdilo spousta kurátorů a obchodníků s uměním z celého světa. Takže to byla taková zlatá doba i pro ty umělce. A postupně té čtvrti nakonec začaly vyrůstat i samostatné velké ateliéry, se nově stavěly, začaly tam vyrůstat i různé galerie a asi tak v roce 2012 až 15 v této oblasti bylo kolem 5000 až 6000 umělců, což byl obrovský umělecký distrikt a byl velmi unikátní tím, že kamkoliv člověk teda se tam vrtl, tak narazil na umělce i v hospodě nebo na ulici.

0: My jsme se o tomhletom distriktu dozvěděli někdy už v roce 2003, ale začali jsme tam jezdit zhruba v roce 2006 a navázali jsme tam různá přátelství, seznámili jsme se blíže s umělci a pravidelně jsme tam jezdili. Tenkrát jsme bydleli v centru východního Pekingu Tunzhou, kde jsme měli ateliéry v jiné takové továrně, z které vznikla takové art factory. A poté, co ji zbourali, tak jsme uvažovali o tom přesunout se do toho Sunzhuangu a v roce 2008 nám známí ze Sunzhuangu řekli, že tam je projekt té vlády lokální na další rozvoj různých uměleckých institucí a že se tam poskytují pozemky velmi levně na výstavbu galerie nebo nějaké art factory nebo ateliéru. Nesmělo se tam stavět pouze vila nebo nějaký dům, který by sloužil jenom k ubytování nebo k bydlení, ale muselo to být nějaká stavba s uměleckým využitím. A my jsme si teda zažádali, podali jsme projekt a v roce 2009, kdy už se manželka i já jsme se seznámili s architektem Zdeňkem Fránkem, tak nám navrhl, jelikož ho strašně zajímala tato oblast. Ta odměna byla pro něho velmi jakoby symbolická, dá se říct, finanční, ale pro něj bylo zajímavé, že chtěl mít svoji architekturu poměrně velkou v Číně a muselo se zaručit, že bude postavena přesně podle jeho plánu, což nebyla úplně snadná věc. Takže on nám teda poskytl projekt, který potom ještě, ten realizační projekt, ještě na tom spolupracoval Pekingský projektový ústav. A nakonec v roce 2009 se začaly kopat základy a 2012 zhruba ta budova byla dostavěna.
1: V jakém stylu je budova postavená?
0: Zdeněk Fránek se rozhodl tenkrát vycházet z těch lokálních specifik a materiálů. Zaujaly ho šedé cihly, které jsou na severu Číny, nebo byly tradičně hodně významným stavebním materiálem v Pekingu, v těch starých uličkách, v centru Pekingu i na těch starých stavbách, i na opevnění starém Pekingu, všude byly ty cihly šedé použity. Takže to velmi zaujalo a zároveň vycházel z toho, že se jedná o seismickou nějakou zónu s poměrně vysokou pravděpodobností zemětřesení. Třeba koncem 70. let bylo velké zemětřesení v Tangshanu na východ od Pekingu, to je asi nějakých 150 km východního okraje Pekingu, kde teda při té příležitosti popadala celá východní část Pekingu, včetně Tunzhou. Takže tu budovu projektoval s ohledem, že se nachází v takovéto zóně a zároveň použil ty šedé cihly a rozhodl se i brát v potaz feng shui a tak dále a inspiroval se zejména nějakým jakoby pohybem kosmických těles. Tam ještě je k tomu taková animace, kdy jedno těleso vlastně deformuje nějaký prostor a do toho zdeformovaného prostoru ještě proniká další kulovité těleso a dělá tam takový trichtýř. Takže vlastně v fasádě na přední části budovy celá ta fasáda je modelovaná jako takový obrovský trichtýř, uprostřed kterého je díra, takže ta fasáda se jakoby propadá dovnitř a ta díra uprostřed fasády propojuje tu fasádu s prostorem uvnitř výstavních prostor a zároveň zadní část těch výstavních prostor je prosklená do dvora, kde se opakuje ten otvor v té fasádě v kruhové vodní nádrži, která je uprostřed dvora.
1: Některým lidem Frankova stavba připomíná rozvíjející se lotosový květ. Co na to říkáte?
0: Spíš než jako květ, je to takový trichtýř, ale teď mě napadá, protože lokální obyvatelé Sunzhuangu už pro tu budovu mají svůj název, nikdo ji neřekne jinak než pupík, protože jim připomíná ta díra uprostřed fasády pupek, takže má to tenhle ten vtipný název.
1: Také se v souvislosti s Frankovou stavbou mluví o baroku.
0: Je to asi ta dynamika té fasády, která je vlastně hodně zdeformovaná, prohýbaná.
1: Frankovou budovu uměleckého centra jsme popsali, teď nám přibližte koncept jeho programu.
0: Ta budova má dvě části, ta přední, tam jsou tři patra výstavních prostor, přízemí je asi 6,5 metru vysoké a první patro 6 metrů a to poslední patro asi 4,5 metru. Takže je to velmi rozměrný a za těmi výstavními prostorami je dvůr, vlastně takové obrovské atrium, taky třípatrové, kde jsou ateliéry, které se pronajímají umělcům, jednak čínským a jednak slouží k pobytu českých umělců, kteří tam tvoří nebo jsou tam na tom tvůrčím pobytu. A v tom posledním patře v části jeho rohové tam bydlíme. Tam jsme se přestěhovali, protože přeci jenom jsme zjistili, že to vyžaduje naši přítomnost, chuť toho muzea, tak zejména tedy přítomnost manželky. Musím teda říct ještě, že celý tenhle ten nápad a celý ten projekt a vlastně všechno, co i potom přišlo, tak je výmysl mojí manželky zejména. Já jsem nikdy moc netoužil potom provozovat nějaký takovýhle subjekt nebo nějakou art factory nebo něco naopak. Jsem se tomu snažil vyhnout, protože jsem měl pocit, že mě to odvádí od vlastní práce a nějak nadměrně zatěžuje, ale jak říkám, byl to nápad manželky, která ho nakonec prosadila a taky ona to vede. Já vlastně jenom pomáhá mě, jak dá se říci. Ona v začátku tam chtěla prezentovat české současné umění a k tomu samozřejmě se nebráníme výstavám čínských umělců, protože to je taky docela důležité. Třeba jsme tam měli i poměrně velkou výstavu toho čínského pop artu v době, kdy už pomalu přestával být jak teda v čínském kontextu, tak i v celosvětovém kontextu nějak na výsluní. Samozřejmě je to součást dějin světového umění, je to součást samozřejmě dějin čínského umění, ale ten mezinárodní boom a ta sláva a móda, vlastně módní vlna toho popartu 90. let už odezněla. A například to není bez zajímavosti, že ten čínský popart, nebo to celé hnutí těch 90. let, které má samozřejmě kořeny na konci těch let 80. těch umělců bylo strašně moc, kteří se toho zúčastnili, ale těch, kteří skutečně byli na západě prezentováni nebo byli tržně úspěšní, tak byla jenom malá hrstka z celého toho hnutí a vlastně manželka udělala takový průřez, že tam vystavila desítky umělců skutečně v těch našich prostorách tohohle hnutí z těch 90. let. Pak jsme tam vystavovali nějakou plastiku současnou, čínskou a tak dále, protože máme kontakty se spoustou těch současných čínských umělců, ale hlavní náplní je ta prezentace českého umění a od začátku se tam tyhle ty výstavy českého umění dělaly, ať už to byly jenom samostatné výstavy nebo výstavy zejména spojené s pobytem. To jsme upřednostňovali, protože samozřejmě doprava těch uměleckých exponátů je velmi složitá. Tam je problém s proclením a tak dále a u větších exponátů potom samozřejmě s dopravou, s náklady na dopravu a tak dále, takže jsme upřednostňovali tu tvorbu přímo na místě. To začátku jsme tam už měli spoustu, jednak to byly skupinové výstavy, jednak to byly samostatné výstavy, byly to třeba výstavy uměleckých vysokých škol, byla tam výstava Umprum, FAMU a DAMU dohromady a pak tam byly výstavy samostatné, měl tam vlastně výstavu dvakrát, tuším za sebou Jiří David, Antonín Střížek, Tonostano, tam už byl dvakrát na pobytu a zároveň tam u nás vystavoval. Někdy se ještě podaří tu výstavu ještě udělat někde jinde. Manželka tam dělala velkou výstavu Český kubistický design, což byla skutečně velká výstava a byl tam zejména kubistický nábytek, repliky kubistického nábytku, keramiky a různých předmětů užitého umění a potom to ještě zaznělo jinde a teď třeba ještě po několika letech konání té výstavy, to bylo nějak těsně před covidem, tak ještě bude ta výstava částečně vystavena i na bienále ve Wuhanu.
1: Reflektují vás nebo vaši činnost čínská média?
0: Reflektují za tu dobu, co to manželka provozuje, tak to naše Art Factory je poměrně populární. Chodí tam i mnoho návštěv z řad studentů uměleckých škol v Pekingu i z jiných měst. Jezdí tam z Tchientinu nebo ze Šanghaje. A dokonce jsme nějak spolupracovali. Ještě teď třeba bude výstava Zdeňka Franka na podzim. Bude tam mít vystavené své projekty, bude tam mít modely své architektury, které se taky tisknou většinou 3D v Číně, že tam samozřejmě ty technologie jsou poměrně pokročilé a bude to ve spolupráci s Univerzitou Tsinghua, kde je vlastně katedra tvarného umění. Kdysi čínská UMPROM, škola, která se zabývala užitým uměním, byla připojena k Univerzitě Tsinghua, takže tam je taky ateliér architektury a tak dále, takže tato výstava je ve spolupráci s nimi.
1: A jaké má české umění postavení v Číně?
0: Diváky to zajímá a spousta umělců nebo i kurátorů se ráda o tom něco dozví. Samozřejmě současné české umění a vůbec české umění je, dá se říci, v Číně nepříliš známé. Takže my se snažíme ho nějak prezentovat, ale překvapivě potom, pakliže tuto šanci ty lidi mají se o tom něco dozvědět, tak na to reagují s velkým zájmem. Dá se říct hlavně, jak jsem říkal, ty studenti, mladí lidé nebo mladí umělci. Pro mě to je někdy překvapivé, velmi inspirativní a samozřejmě se z těch evropských zemí se tam prezentuje zejména umění třeba Německa nebo z Francie nebo z Itálie. Teda kromě toho, že tam probíhají občas výstavy, třeba před nějakými 2 lety jsem viděl obrovskou výstavu Turnera v Šanghaji, těch velikánů, nebo retrospektiva byla velká Miro nebo Picasso v tom 798 v centru Uylands ze špičkových evropských muzeí, ale kromě tohodle, to je úplně jiná samozřejmě oblast, tak tam funguje i občas prezentace současného umění třeba z Francie nebo Německa, zejména to jsou ty země, které mají v Číně velmi blízko a mají tam poměrně výrazné zájmy, takže s tím jde ruku v ruce i nějaká kulturní politika. V poslední době se k tomu připojila i Itálie a třeba Rakousko, překvapivě třeba na Biennale v Trentu, tam dokonce na zahájení byl rakouský ambasador.

0: U Jiřím Strakovi se slova opět ujme kurátorka Veronika Marešová, která představí aktéry výstavy nazvané V měsíčním svitu.
1: Když jsem byla v roce 2025 na prvním pobytu v Pekingu, tak jsem Áčin Strakové přivezla ukázat umělce, s kterýma spolupracuju dlouhodobě a který považuji za velmi nosný a říkala jsem si, že by mohly být zajímavý i pro čínský prostředí. A nebo že by to pro ty samotný umělce mohlo být nějak posunující nebo občerstvující v jejich dosavadní tvorbě. A těmi umělci byl Jaroslav Valečka, kterému jsem dělala výstavu v Gasku, je u nás zastoupen ve sbírkách a nejenom, že jsem dělala výstavu v Gasku, ale i v jiných galerijních prostorách. Další Martin Salejka, tak s tím jsem neměla kurátorskou zkušenost v Gasku, ale naopak, když jsem začínala svoji profesní dráhu, tak jsem začínala v Kolíně a tam jsme poprvé spolupracovali a dlouhodobě jeho práce sleduji, protože kolega Aleš Rezler ho vystavoval Kutné hoře ve své galerii a ty věci mě velmi oslovovaly a plánovala jsem jeho výstavu do Gasku. A poslední, Kristýna Erbenová, tak to je fotografka, která je z Kolína, žijící dlouhodobě v Austrálii a té jsem dělala 3 takové docela, myslím, i pro ně zásadní výstavy, které vždycky přinesly katalog. A tyhle ty 3, vlastně 2 malíři a 1 fotografka, tak mě přišly tím výběrem, že vlastně inklinují podobnému tématu a to zpracovávání vlastně nějakých nestandardních situací. Každý tomu přistupuje úplně jinak. Jaroslav Valečka, seč Pražák, tak vyrůstal v Lísce, v Sudetech, které ho velmi inspirují a vlastně čerpá z této zkušenosti celý život. Tam se věnuje místní mytologii, která je vázaná na ten rozervaný kraj a ty jeho obrazy jsou takový jako zvláštně melancholický a jsou plný vzpomínek. Pak Martin Salejka, téma je krajina, příroda, sepětí s takovými nestandardními okamžiky. On nevypráví nějaký konkrétní příběh, ale spíš se snaží zaznamenat nějaký výjimečný okamžik, který člověk v té přírodě zažije. Mysteriózní, démonický. Jeho obrazy jsou plné smeček zvířat, jsou to většinou noční zvířata, jsou to nebezpeční zvířata. A ten zájem o tu přírodu je až existenciální a na rozdíl od Jaroslavy takový jako uhlazený, čistý malby, tak on je takový hodně expresivní, překrývá jeden námět druhý, mění techniky, což právě si i vyzkoušel v tom Pekingu, že si připravil plátna doma, kde otiskoval linority, jakoby podklady a v Pekingu potom do toho vstupoval pastelem a malbou. Takže se vytváří jako několik vrstev, který překrývá, než se dostane do toho finálního výrazu, o který mu jde. Takže úplně kontrast a Kristýna mi vytvořila výborný propojení mezi těma úplně odlišnýma výtvarnýma nebo uměleckýma rukopisama tím, že dlouhodobě přes 10 let chodí do krajiny za úplňku a fotí na

společná díla jsme poprvé vystavili na tom měsíčním světu v tom Pekingu a mělo to obrovský úspěch. Já myslím, že to fakt teda se zvláštně potkalo a bylo to hrozně působivý. A i významní kurátoři, kteří se objevili na vernisáži, tak o tom mluvili a existuje záznam pekingské televize, která tam natočila velkou reportáž, která byla odvysílaná, tak je právě záběr, kdy ten kurátor stojí zrovna před díly, která dělali Martin Celejka a Kristýna Erbenová takhle jako dohromady.

Jestli mám mluvit o kurátorské zkušenosti s výstavním prostorem Czech China Contemporary, tak je to úplně fascinující prostor. Jednak tou svojí monumentálností i tím velmi zajímavým traktováním. Ten výstavní prostor konkrétně je rozdělen na 3 poschodí a každá ta část, to jedno patro, tak čím jde výš, tak se jakoby zmenšuje. A já jsem při koncepci té výstavy neměla jsem to vyloženě jako jasně rozmyšlené. Já většinou při té práci přemýšlím, nebo se to snažím nějak intuitivně ten prostor nacítit. A tady jsem si pak uvědomila, že jsem vybírala od těch 3 autorů ty nejmonumentálnější díla právě do toho spodního patra. A pak jsem vlastně šla do takových jako intimnějších formátů. A myslím si, že to velmi dobře zafungovalo, že přestože ten prostor, kurátor někdy má takový jako děs z velkých prostor, který nemůže zaplnit. Já jsem se dostala do takového flow a mě to tak chytlo a bavilo, jak se ten prostor krásně proměňuje, protože jsem předtím tam viděla jinou výstavu a ožívá a jak ty věci mají prostor spolu komunikovat, vzájemně se podporovat a nepotírat se. A uvědomila jsem si, že se mi potvrdil ten výběr Jaroslav Alečka, Kristýna Erbenová a Martin Celika. Schválně ji dávám doprostřed, protože ona tvořila takový zvláštní pojidlo. Tam, kde by ty přechody mezi Martinem a Jaroslavem nemohly být, tak ona výborně zafungovala a dala tam jakoby i možná ten ženský vstup, to propojení energetický se krásně takhle vyváželo a měla jsem i tu čest pana Franka potkat na vernisáži, což mě velmi potěšilo, že byl účasten, protože ta stavba je opravdu úžasná, působí skvěle a je skvělá jako výstavní prostor.

0: teď dostanou slovo aktéři výstavy v měsíčním světu. Ptal jsem se jich na pocity, dojmy, zážitky a především inspirace, které získali při svém rezidenčním pobytu v uměleckém centru CCC při přípravě jejich společné výstavy. Jako prvního jsem oslovil Jaroslava Valečku.
1: Já když jsem poprvé přijel do Číny, tak co mě tam úplně šokovalo, byly obrovský rozměr i všeho. Všechno je násobně větší než u nás. Vlastně první obraz, který jsem tam začal dělat, který se vlastně potom stal titulním obrazem výstavy, tak byl takový jako stylizovaný pohled na tu galerii. On ten prostor je opravdu mimořádně hezký. A speciálně v noci, když s ním proniká buď měsíční světlo, nebo světlo z ulice, tak působí úplně magicky. Tak se namaloval obraz jako průhled tou galerii s takovou výraznou perspektivou. To poměrně velký obraz, 3 metry na šířku. A obecně čínská kultura je hrozně zajímavá pro nás. Já teda bohužel čínsky umím maximálně pozdravit, takže spousta věcí mi utíkala, ale třeba klasická čínská malba nebo čínská architektura, zejména ta stará, je opravdu úžasná.
0: Vy jste tam tedy byl, tak jste nějakým způsobem se snažil v uvozovkách střebat Peking, nebo jakým způsobem jste se nechal inspirovat?
1: Pro mě nejinspirativnější byla cesta do východního Tibetu, kterou zorganizoval právě Jiří Starka. On Tibet zná dobře a do východního Tibetu, na rozdíl od centrálního, se dá v podstatě dostat volně, bez nějakých větších omezení, pominule teda permanentní kontroly ve vlacích. A to musím říct, že to byl teda mimořádně silný zážitek, že tibetská kultura, tibetský masky a vůbec celkový barevný pojetí tibetského výtvarného umění se mi nesmírně líbilo a vzniklo tam několik obrazů, které byly přímo tímhletím inspirovaný. Mě vždycky jako zajímaly masky, mě vždycky zajímaly lidové slavnosti a rituály a musím říct, že zejména teda v prostředí

0: tibetského buddhismu, protože tibetský buddhismus fungoval i v Číně dlouhou dobu jako vlastně oficiální náboženství, tak to pojetí je, co se týče zejména používání barev a různých symbolů, jako nesmírně intenzivní, a to mě teda opravdu velice zaujalo a je to věc, ve které bych chtěl pokračovat v nějaký formě i nadále.
1: Dostali jste se tam do kontaktu i s čínskými umělci?
0: Dostali jsme se do kontaktu s čínskými umělci, byli jsme na návštěvě v ateliéru velké hvězdy čínského umění Yu Mina. Byl jsem velice milé překvapen, jak se choval přátelsky a vlastně velice milé. Nebyla to žádná nafoukaná hvězda, což by vzhledem ke svému vyhlasu i klidně mohl být. A obecně to setkání s čínskými umělci akorát i byli příjemný, sympatický a byl jsem překvapený, že o to, co tam děláme, měli upřímný zájem.
1: Mohl byste popsat modelově jeden váš den tam pracovní, mimo teda tu cestu do toho Tibetu?
0: Tak pracovní den se příliš nelišil od toho, jak funguji v Praze. Vstával jsem v okolo nějaký 6. hodiny. V Číně totiž je podstatně dřív tma než u nás a dřív taky svítá, abych maloval pokud možno za denního světla. No a pak jsem do večera maloval. Občas jsme šli večer na nějakou večeři. Často jsme měli právě setkání s místními umělci nebo galeristy, což bylo vždycky velice příjemný. Jediné, co pro nás, pro Čechy, je trošku problém, že drtivá většina Číňanů téměř vůbec neumí anglicky, až na naprosté výjimky. Takže jsme byli teda bohužel často odkázání na překladatelský Jiřího Straky, který se občas chudák dost zapotil, když musel překládat. Ale bylo to nesmírně zajímavý. Třeba jsme byli na návštěvě u výborného fotografa Tinkanga, což taky byl veliký zážitek, protože Tinkang je taková naprosto nepředstavitelná postava, protože on trošku vypadá jako dvoumetrový Ho Chi Minh. Jinak je vynikající fotograf a měl nesmírně zajímavý a sugestivní nejenom fotky, ale i způsob prezentace svých názorů. A celkově to bylo velice dobře zorganizovaný. Výstava byla koncipovaná tak, že některé věci jsme si přivezli z Čech, solovaný plátna, ale já jsem schválně se soustředil na to, abych maloval co nejvíc na místě a namaloval jsem tam okolo nějakých 20 obrazů.
1: Našel jste tam nějaká oblíbená místa, kam byste se chtěl vrátit?
0: My jsme měli to štěstí, že jsme se mohli podívat na velkou čínskou zeď, ale naštěstí na tu turisticky míň známou část severně od Pekingu a musím teda říct, že vidět čínskou zeď, jak se šplhá po těch nekonečných špičatých kopcích a padá to do hlubokých údolí a celá ta krajina severně od Pekingu je teda jako nesmírně fascinující, to se mi ohromně líbilo.

0: Předešlý rozhovor s Jaroslavem Valečkou i celý náš pořad jsme natáčeli v kolínských a kutnohorských interiérech, kde kurátorka výstavy V měsíčním světu Veronika Marešová působí. Za dvěma zbývajícími umělci, výtvarníkem Martinem Salajkou a fotografkou Kristýnou Erbenovou, jsem se vydal do kolínského plenéru na zahradu kamenictví Kristýnina otce Ivana Erbena, věrného posluchače naší stanice. Rozhovory budou provázet vzdálené zvuky z nedaleké silnice a hlasy drůbeže. S fotografkou Kristýnou jsem natáčel na nejromantičtějším místě kamenického areálu, jehož majitel se soustředí především na tvorbu náhrobků a pomníků.
1: Tak jsme v Kolíně na místě v prostorách takového landartového lesíku kamenictví Erben a je tady vytvořená taková fontánka a tekoucí voda a landartový lesík, takže vlastně proto tady slyšíme tu vodu.
0: A nějak to i trochu koresponduje s tím vaším pobytem v Pekingu?
1: No, to úplně ne, spíš jsem tady teď doma, protože většinu času trávím v Austrálii, ale z Austrálie jsem přijela přes Peking právě do Čech a teď trávím léto tady většinou venku v přírodě, protože pro mě ta příroda je nejvíc inspirativní.
0: Já jsem myslel ten vodní živel.
1: Jo, ten vodní živel. Ta voda tím souvisí s Pekingem, víceméně s tím videem, které jsem vytvářela pro tu výstavu, protože tam mám hodně vodních záběrů. V galerii, kde jsme vystavovali, tak tam mají krásný takový kulatý jezírko s rybičkama a s lechnínama. Takže to jsem hodně točila i fotila. A pak nedaleko galerie byly jezírka takový, kde jsem taky točila a fotila.
0: Můžete popsat tu vaši prezentaci?
1: Já jsem do Pekingu nepřivezla nic hotového. Všechno vznikalo tam. Sice jsem tam nefotila, jelikož fotím jenom při úplňku jednou za měsíc a v měsíčním svitu, tak bohužel to by se nedalo stihnout. Taky fotím na filmy. Takže to by se nedalo stihnout, takže jsem si přivezla materiál na filmech, naskenovaný, z kterého jsem pak vybírala fotografie pro výstavu. Většina fotografií jsou z Austrálie, z posledních let, z mého života a z toho vlastně, na čem teď pracuji. Vybírala jsem, protože jsem věděla, že byl tam Jaroslav Valečka a Martin Salajka, tak jsem vybírala fotky přímo k těm jejich dílům, aby se to k ním hodilo, aby to k sobě ladilo. Měla jsem k tomu takový klíč, k Jardovi jsem vybírala spíš barevné věci i tonálně a tou barevnou škálou, aby to na sobě navazovalo, aby se to k sobě hodilo. A k Martinovi jsem zase vybírala spíš černobílé fotky, grafické, takové víc k tomu jeho stylu. Takže to vlastně krásně provází tou celou výstavou a spojuje jejich díla.
0: A ještě, my jsme začali natáčet, tak jsme mluvili o tom, že ta vaše expozice měla i hudební doprovod.
1: Jelikož jsem vlastně fotky vybírala z archivu z Austrálie z posledních let, takže tam není nic čínského, nic pekingského. Kromě teda, to jsem zapomněla říct, s Martinem jsme tam vytvořili 4 originální díla. Máme rozdělaný takový projekt spolu, kde on domalovává do mých fotografií. Vybrali jsme 4 konkrétní fotografie, natiskli jsme je na plátno a on je potom domalovával, takže vznikly originální díla. Takže tím se to ještě víc propojilo, ta spolupráce. Na jednom obraze dokonce je tam je loďka na řece v měsíčním svitu, prázdná loď a on jak to domalovával, tak mu tam stekla barva v podstatě úplně nádherně a přesně tak, že to vytvořilo v té loďce postavu, která vypadá jako modlící se Číňan. A pak jsem chtěla tam vystavit i něco přímo z toho Pekingu, takže jsem přes den po večerech natáčela klipy, různé takové záběry z okolí galerie, z toho sousedství a z toho prostředí bezprostředně jako blízko galerii. A z toho jsem pak vytvořila asi 3minutové video, které bylo projekcí na výstavě a přizvala jsem k tomu místního jednoho hudebníka. Není to teda Číňan, on je z Jihoafrické republiky, byl to přítel jedné té kurátorky, která pomáhala s výstavou Serena. a jmenuje se Armand. Oslovila jsem ho, jestli by nechtěl k tomu přivořit přímo originální hudbu k té projekci, takže jsme to takhle vymysleli společně a on mi dal 4 nahrávky s čínskými motivy a vybrala jsem nahrávku s motivem píšťaly, protože na jedné fotografii je právě postava hrající na flétnu, tak aby se to tak jako provázalo.

0: Kristýnu Erbenovou vystřídá v našem pořadu čínský gastronomický koutek s Jaroslavem Valečkou a Jiřím Strakou.
1: Čína je kulinářský ráj, čínská kuchyně, to je fenomén. Jídlo pro Číňany je strašně důležité, to je asi pro mě nejdůležitější věc v životě. Takže i třeba chudý Číňan nikdy nešetří na jídle, takže vždycky i prostý Číňan se chce velmi dobře najíst. A ta čínská kuchyně je strašně rozmanitá, opravdu každá ta provincie, každá oblast má jinou kuchyni velmi rozmanitou, takže kuchyně v Číně je důležitý prvek kultury a života vůbec.
2: V Číně se dává jídlo tak, že se jídlo sdílí, že se přinese mnoho různých druhů jídla, třeba iba, lepřové, i třeba nějaký vysloveně vegetariánský pokrmy. Každý má svůj vlastní talíř a ten talíř si nabíjá a vlastně jí podle vlastní chutě, což jsem do té doby vlastně nevěděl, že tohle je možný. A musím říct, že teda čínská kuchyně opravdu je extrémně rozmanitá a musím říct, že jako mi tam většinou dost chutnalo.
0: Něco konkrétního, nějaký konkrétní jídlo, to asi, jo, byste musel říct čínsky.
2: Tak co mě třeba nesmírně zaujalo, byl oblíbený bůček Mao Tse-tunga, což bylo takový silně mastný jídlo, vlastně jako klasický bůček, hodně silně kořeněný. A to teda bylo jídlo, které jsem nikdy předtím nejedl a myslím si, že ho nikdy kromě Číny ani jíst nebudu.
1: To je vlastně chunanská specialita, říká se, že to měl v oblibě Mao Tse-tung, je to bůček s omáčkou, s karamelizovaným cukrem, je to takový jako tmavý bůček, je hodně vážený, ale ten oslík taky byl populární tady u umělců. Často takové taštičky nebo bagetky s oslím masem, což v Pekingu na severu Číny je to poměrně častá pochoutka.
2: No a některá jídla teda pro nás Čechy byla vysloveně na hraně, třeba pečení chrousti, anebo aci vařený zaživa v čili omáčce, tak na to jsem se teda podíval, ale přiznám se, že jsem neměl odvahu to ochutnat.
0: Martin Salajka, poslední účastník výstavy v měsíčním svitu, prý ta čínská jídla, která Jaroslav Valečka odmítal, ochutnal. Salajka je i odvážný cestovatel. Vydal se například na dobrodružnou cestu do Konga.
3: To byl projekt, který byl vloženě na podporu organizace Safe Elephants, že jsme tam jeli jako skupina výtvarníků načerpat nějaké dojmy a na základě těch dojmů jsme vytvořili nějaký cyklus obrazů, který se poté úspěšně vydražil a šlo to na podporu tedy té organizace.
0: Tam jste měl zážitek, pokud si dobře vzpomínám, viděl jsem i ty vaše obrazy hořícího lesa, pralesa. A měl jste nějaký podobný zážitek v Pekingu, nemyslím, něco hořícího, ale takový, který by byl silný, který by na vás tak zapůsobil?
3: No, v podstatě ten dojem byl velmi podobný, protože my jsme první týden jeli k hranicím s Tibetem, kde jsme měli možnost vidět tamní přírodu a tu úžasnou krajinu. A člověk má takový podobný pocit z toho, vzhledem k tomu, že ta příroda a to autentické z té přírody ubývá a ty lidské zásahy jsou čím dál drastičtější. Tam vlastně dost se tam kutají ty tunely a ty rychlodráhy a šíří se tam turismus a už to taky není tak autentické a čisté, tak jak to bývalo. Takže ten pocit toho mizení té přírody a ohrožení té přírody byl v něčem podobný.
0: Kromě té cesty do Tibetu, jak probíhal ten váš rezidenční pobyt, který měl být si tvůrčí, kreativní?
3: Jeden z autorů tam byl na 2 měsíce, ale já jsem si cestu na 2 měsíce nemohl dovolit, tak jsem hodně pracoval u sebe v ateliéru, připravil jsem se nějaká plátna, kde jsem pracoval hodně s technikou linoritu, který jsem tiskl na plátno v takových kdyby sériích a vytvářel jsem takové zvuky a smečky zvířat. To jsem si tam přivezl, pak jsme teda týden trávili v tom Tibetu, kde jsem nějaké věci trošičku načerpal a trošku jsem se dotkl jakoby v obrazech těch supů, co mě fascinovalo, tak jsou vlastně ty nebeské pohřby, to je téma, které chci nějak zpracovávat. Dokončil jsem série těch obrazů, to jsem na místě si napnul a domalovával, takže na tu samotnou práci jsem měl něco kolem 3 týdnů a pak se vlastně řešila instalace a výstava. Co byl pro mě dobrý zážitek, který už jsme plánovali, nebo dobrá zkušenost, kterou jsme plánovali nějakou dobu a teď jsme si to vyzkoušeli, že jsem vlastně domalovával i nějaké na plátno natištěné fotografie od Kristýny Erbenové a to podle mě dopadlo velice dobře, protože ta fotografie, jak už tam vlastně toho hodně je, taky stačí podpořit nějakými víceméně abstraktními malířskými prostředky a ta věc prostě z ničeho nic začne fungovat a dostávat se do úplně jiných souvislostí. Tuhle linii práce budeme s Kristýnou ještě dál rozvíjet.
0: Název výstavy V měsíčním svitu, ten svým způsobem hodně koresponduje s vaším dílem. Máte cyklus na měsíčnici a máte tak jeden samostatný obraz Měsíc.
3: My jsme ten název zvolili, aby nějakým způsobem se hodil k dílům jakoby všech zúčastněných autorů a vzhledem k tomu, že Kristýna fotí v noci za úplňku. Já se toho témat té noční přírody a tak taky zabývám a samotná ta síla toho měsíce tam, nebo to světlo měsíční tam hraje taky nějakou roli a Jaroslava, tak tam taky se to dost často vyskytuje, takže to se tak jako vyprotnulo a tím to trošičku jak kdyby tu výstavu nějak stmelilo tím názvem. Já mám hlavně dojmy z té tibetské krajiny a z návštěvy těch tibetských klášterů a to mě natolik naplnilo a natolik pro mě bylo silné, že pak už ta samotná Čína, samotný Peking, už jsem ho neměl takovou chuť objevovat a strávil jsem to spíš v ateliéru, protože mě i ten městský život nebo to město je mě trošku jak by nepříjemné. A spíš jsem si chtěl nechat dojem z té přírody a z té neskutečné rozlohy té krajiny a z těch zvířat, co jsme tam potkali a z nějakého i duchovního rozměru, do kterého jsme mohli nahlídnout, protože ty kláštery tam skutečně jakoby fungují. Hodně jsme se dozvěděli vlastně o tom tibetském buddhismu, protože Jiří Straka samozřejmě jako praktikující buddhista nám k tomu řekl opravdu hodně, takže pro mě bylo spíš zajímavé setkání tady s touhle tibetskou kulturou. Ta samotná čínská kultura, ač je poutavá, tak už je na mě moc taková jako tvrdá. Ale aby člověk poznal Čínu, tak by taky musel strávit mnohem víc času. Co jsem si teda přivezl a co teďka velmi používám, tak udělal jsem si dost velkou sbírku čínských štětců. Od malých až po ty skutečně veliké kaligrafické štětce, kterýma se mě náramně dělá, protože já rád používám princip, že mě plátno nejprve leží na zemi a zasahuji do něho takovou řičí barvou a vytvářím takové stopy a tahy, protože pro mě už ten samotný tah, každý tah na tom obraze je nositelem nějaké energie. Vlastně nějakým způsobem ta kaligrafie je mně blízká, ta čínská.
0: A co jste si tam uvědomil, nebo už jste to už jsem tak jakoby to už jste věděl předtím?
3: To už jsem tak jakoby věděl a teď nevím, jestli řeknu jméno i toho ilustrátora, který třeba v dětství mě úplně fascinoval, to byl, myslím, Mirko Hanák, doufám, že se nepletu. A ten skutečně pracoval takovým systémem, jakoby, že pracoval tuží a tady s tou volnou skvrnou. To mě jakoby v dětství hrozně fascinovalo a já vlastně pracuju systémem toho kladení těch skvrn a potom už samozřejmě tam přichází nějaká malířská hmota, nenechávám to jenom tak, ale ta práce s tou skvrnou malířskou je pro mě vlastně velice zajímavá a teď díky těm skvělým štětcům, které skutečně té barvy do sebe natáhnou jako houba neskutečně moc a dá se s nima pracovat strašně přesně, protože drží ten tvar, tak si to teďka užívám, tady tu práci.
0: Včera zdal se vám sen o návratu. Přivodila jej prý luna v bambusech nad vlnami. Z Lipovy básně.

Skončil pořad nazvaný V měsíčním svitu. O výstavě i architektuře, o kulturní výměně mezi Evropou a Asií hovořil s výtvarníky Martinem Salajkou a Jaroslavem Balečkou a fotografkou Kristínou Erbenovou a také se sinologem Jiřím Strakou a kurátorkou Veronikou Marešovou. Pořad doprovázela hudba Filipa Glase z opery Einstein na pláži z pasáže nazvané Noční vlak. Verše Lipoa v překladu Marty Ryšavé ze sbírky Měsíc nad průsmykem recitoval a pořadem nás provázel jeho autor Jiří Kamen. Dnešní víkendová příloha, kterou provází technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: Hezké jazzové dopoledne vám přeje Honza Pospíšil. V dnešním díle si představíme klavíristu, skladatele, varhaníka a kapelníka Tinyho Perhama. Začneme skladbou Washboard Wiggles, kterou jeho orchestr nahrál v Chicagu 22. července 1929. Washboard Wiggles by se dalo přeložit jako vrtochy valchy. Valcha je nástroj, který sloužil primárně k praní prádla, ale vybaven činelem a woodblocky se z něj stává plnohodnotný bicí nástroj, který v kapele Tinyho Perhama ovládal Ernie Marrero.

Slyšeli jsme skladbu Washboard Wiggles od Tinyho Perhama. Nemohli jsme si nevšimnout těch krásných, sofistikovaných basových linek na suzafon, kterou mistrně ovládl Quinn Wilson, a jeho žlinky a sóla byly pro orchestr Tinyho Perhama typické. Quinn Wilson dostane prostor i v následujícím kousku Stuttering Blues, koktavé blues z července 1928. V této chicagské nahrávce hraje trumpetista Punch Miller, Charles Johnson na klarinet, Charlie Jackson na banjo a Charles Lawson na trombón.

Tiny Perham, vlastním jménem Hartzell Srejdeen Perham, byl kanadského původu, ale vyrůstal v Kansas City. Po turné po jihozápadě Spojených států s Volvillovým divadlem se stěhuje do Chicaga, kde se velice rychle proslaví a začne nahrávat pro firmu Victor. Teď si poslechneme skladbu orchestru Tiny Perham and His Musicians a bude to Voodoo, která oplývá mystickou a rituální atmosférou a definuje tehdy populární exotický styl. Je z února 1929.

Další skladba nese název Nervous Tension, nervové napětí. Je z roku 1930 a hraje zde výjimečný host. Místo Quina Wilsona hraje na suzafon teprve 20-letý Milt Hinton, který dostal později přezdívku soudce, The Judge. Sám vtipkoval, že přezdívku dostal proto, že každého odsuzuje ke 30 dnům poslechu dobré hudby. Ve skutečnosti přezdívku vlastnil díky dokonalému držení rytmu, dochvilnosti a profesionalitě a také kvůli autoritě a respektu. Hinton zde hraje na suzafon, ale později definitivně přechází ke kontrabasu a hrál s těmi největšími velikány jazzu po další desítky let. V orchestru Keba Calloway strávil 15 let a stal se klíčovým pilířem rytmické sekce. Po odchodu z velkých orchestrů se stal prvním afroamerickým studiovým hudebníkem v newyorských televizních sítích. A kromě hudby měl další velkou vášeň, tou bylo fotografování, a ze zákulisí pořídil kolem 60 tisíc černobílých fotografií velkých jazzových i popových hvězd. Hrál například s Countem Basiem, Dukem Ellingtonem, Billie Holiday, Benem Webstrem, Benny Goodmanem, Art Tatumem, Frankem Sinatrou, ale i Barbrou Streisand, Paul McCartneym, Samem Cookem a dalšími.

Další nahrávkou bude nostalgická píseň Clarice z roku 1928. Tato skladba Tajného Perhama se v podání Vince Jordana dostala do kultovního filmu Ghost World z roku 2001.

Název následující písně Snake Eyes z roku 1928 odkazuje k hazardním hrám v chicagských ulicích. V americké hře v kostky Craps termín hadí oči znamená nejhorší možný hod, a to dvě jedničky, který znamená okamžitou prohru.

Teď si poslechneme skladbu Tajného Perhema, ale bude to verze od originálního pražského synkopického orchestru. V aranžmá Pavel Klikár změnil instrumentaci a píseň ještě povýšil oproti originálu. Skladba byla natočená na první černé LP desce z roku 1980. Na kornet hraje Pavel Klikár, na soprán saxofon František Rubáš, na trombón Tomáš Velínský, banjo Jiří Šícha a na klavír Jura Gilík.

S Tiny Tintítkem Perhamem se rozloučíme příznačnou skladbou Fat Man Blues. Krásné jazzové dopoledne vám přeje Honza Pospíšil.

0: Ironickou přezdívku Tiny, čili drobeček, si vysloužil statný hudebník s příjmením Perhem. Vážil prý 136 kilo. V Chicagu usazeného pianistu, kapelníka, aranžéra a skladatele Tinyho Perhema nám představil v dnešním jazzovém dopoledni na Vltavě Jan Pospíšil. Je 11:30.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jana Kozubková vám přeje klidnou sobotu s datem 26. září, z technického pracoviště také Romana Kouřilová. Magnézii literu získal Bogdan Trojak za sbírku Strýc Kajch se žení a také za dobrodružnou knihu pro děti a mládež Safírový ledňáčci a glutaman. Pěstuje a vyrábí víno bez chemie a vyměnil ho s Milanem Kunderou za podpisy jeho knih. Napsal hudební texty pro projekt Beaty Hlavenkové a Lenky Dusilové Eternal Seekers a v listopadu má vyjít jeho sbírka Zahrada pana kapelníka. Bogdan Trojak se nám už za pár chvil svěří se svými knižními láskami.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

Kdy jsem poprvé četl? Čím byla moje první knihovna? Vzpomínám si na to zřetelně, ačkoliv se to stalo před více než 3 stoletími v šerosvitu podsadité beskydské dřevěnice, kde můj dávnověký prapředek předčítal rodině z luterských náboženských knih. A po něm další a další a další nepřerušovali po staletí ono čtení. Luteránské Těšínsko, to horské českopolské pomezí, odevždy náruživě četlo. Na rozdíl od regionů katolických byla znalost písma, toho s malým i s velkým P, zásadní. Středobodem každého stavení byl stůl a na něm Bible a kancionál. Jeden takový starý stůl jsem objevil na začátku 80. let v přístavku naší stodoly. Pamatuji si, jak jsem otevřel šuplík a objevil několik starých modlitebních knížek. Ty věkovité tisky nádherně voněly. Vracel jsem se k nim, neznaje zatím písma. Pouze proto jejich nezaměnitelné aroma. Vůni starého papíru, prostoupenou vůní upracovaných dlaní mých horalských svobodomyslných předků. Vždyť i čtení osvobozuje a kniha je neohraničená prostora, stejně jako horské pastviny a lesy. Horalé, horalé, horalé, horalé, lépe pánem v horách, než sluhou tam dole. Někde tady asi začala moje celoživotní láska ke knihám. A možná nezačala. Spíše jsem ji v sobě nosil posledních 350 let. Sotva jsem se naučil ve škole číst, chodil jsem na vesnickou polskou menšinovou školu, zapsal jsem se do naší malé obecní knihovny. Cupital jsem tehdy nedočkavě po dřevěných schodech do prvního patra, kde na mě čekala kouzelná místnost, jejíž stěny byly od podlahy po strop obloženy knihami. Dodneška toužím mít podobný bibliotékový pokoj ve svém bytě. A čas od času se mi vrací sen o olbřímí, několikaetážové knihovně, kterou radostně procházím. Do té malé školní budovy, kde jsem se naučil polsky, jsem se vrátil až po letech ve společnosti nobelistky Wisławy Szymborské, kterou jsem doprovázel. Od té doby nese moje základní škola její jméno. A to se už dostáváme k poezii. Za objev poezie vděčím své mamince, která vyučovala češtinu a polštinu na střední škole. Básnické sbírky ukládala na spodní police naší rodinné knihovny a právě jenom tam jsem jako 6- či 7-letý kluk dosáhl. A tak o mém čtenářském i spisovatelském osudu rozhodla možná jenom tělesná výška. Vytahoval jsem z těch spodních polic podivuhodné poklady. Byla to sama zaklínadla v podobě 13 slabičných veršů polských romantiků, jimiž jsem se opájel, aniž bych čemukoli rozuměl. Vůbec mi to nevadilo. Mým dětským uším lahodila melodie těch básní, jejich rytmus. Nepotřeboval jsem je chápat. Vždyť právě na rozum tihle romantičtí Mickevičové a Slovatci vůbec nedbali. Stali se z nich mý přátelé. Portrét Adama Mickeviče mám od dětství nad svým psacím stolem. Kamkoliv jsem se stěhoval se ten polský litevec se mnou. Brzy potom jsem zjistil, že čím víc poezii čtu, tím více ji vnímám všude kolem sebe. Naladil jsem si sám v sobě zvláštní krystalku, která chytala poetické vlny a já je začal

Základní školu jsem vychodil ještě za vlády komunistů. V té době jsme jako rodina logicky více tíhli ke kultuře polské, která byla svobodomyslnější, pestřejší, zkrátka zajímavější. Sledovali jsme polskou televizi, poslouchali polskou hudbu. K nově vydávaným knihám jsme se moc nedostali. Hranice byla prakticky uzavřená. Až s nástupem na gymnázium se poměry změnily. Chodil jsem opět na menšinové polské gymnázium v Českém Těšíně, kousek od hranice. Do Polska jsme mohli přeběhnout přes řeku o veliké přestávce. Pašovali jsme tehdy jako studenti k sousedům lahvové pivo a docela na tom vydělávali. Za utržené peníze jsem si občas kupoval polské knihy v krásném knihkupectví v centru historického polského Těšína. V té době jsem se zamiloval do češtiny. Bylo to díky paní profesorce Dordové, mé skvělé češtinářce. Ležel jsem v knihách Ortenových, Holanových, Hrubínových. Zjevením byl pro mě Vernišův Zimohrádek. Od nějž jsem se nemohl odtrhnout a četl ho po nocích s baterkou pod peřinou, abych nerušil mladší sestru. S Ivanem Vernišem jsme se po letech zkamarádili a jaké bylo mé zklamání, když mi jednou řekl, že Zimohrádek vůbec nemá rád. A pak Karel Šiktanc a jeho Český Orloj. U něj jsem asi vůbec poprvé propadl touze obcovat s češtinou, která mě pak už nikdy neopustila. Zažíval jsem v té době jakousi osobní polskou krizi. Měl jsem plné zuby polského vlastenectví, neustálého zdůrazňování, že jsme Poláci, že máme chodit s polskými děvčaty a tak dále. Přišla revolta. Rozhodl jsem se, že začnu psát jenom česky. Zanevřel jsem tehdy především na lokální menšinové polské básníky. Dnes se za to velmi stydím a snažím se to napravit tím, že znova a poctivě čtu. Vždyť je to kraj plný zapomenutých pěvců, jejichž zpěv už jen slabounce doléhá zroubených horských skrýší dolů do údolí. Nejsou příliš čteni ani v Polsku, ani v českých zemích. Své modré hory milovali nade vše. Kubiš, Jasiček, Přeček. Ta jména se podobají malým větrným mlýnům s lopatkami z tenkého plechu, kterých bývalo v Beskydech bezpočet. Všichni už odešli a žádný z nich bohužel neodpočívá v rakvi z vedlabaného kmene mohutného buku, jak bývalo v dávnověku v našich horách běžné a jak o tom psal skvělý básník Władysław Sikora z Bocenovic. Snad jen jediného místního polsky píšícího autora jsem během svých gymnaziálních let obdivoval. A možná proto, že nepsal o horách, ale o černém havířském Karvinsku. Byl to režisér a básník Janusz Klimsza. Jehož polská skladba Vidění matky uhlí je podle mého soudu nejvýstižnějším a nejpůsobivějším obrazem nesouměrného hornického kraje a jeho obyvatel. Existují dva české překlady této silné Klimšovy básně a ten zdařilejší, z něhož zde cituji, je od Petra Motýla. Jaká je matka uhlí? Klimša ji hledá v minulosti i v přítomnosti, mezi drátem zvěnce a hnojištěm, kde její rumpál rezne v mraveništi. Zjevuje se mu z nenadání, jednou jako vilná dívka, nabízející se havířům ve sprchách, po druhé jako tlustá ženská s korunou z klobás a řepy, s lasicí zadušenou v šedivých loknách, po třetí co by dítě přidřeplé v rákosí uprostřed uhelných kalů. Kdykoliv dnes projíždím kolem zrušených šachet na Starou Orlovou, vidím i já svou matku uhlí, jak jde z červené kolonie s košem, s rybou, s trilobitem v uchu. Na orlovském rinku míjí mého dědečka, budoucího mistra čalunického cechu, který se za ní ohlédne a zamíří k hotelu Modrá hvězda. Už jenom pár domů stojí na orlovském náměstí. Dlažbu někdejší hlavní třídy obrůstá vzrostlý plevel, z dědečkova domu nezůstaly ani základy. A zatím v klášterní kolonii

0: I na hliněném dvorku, prkené lavice a stoly, rodinná slavnost, Gořelička, Kvit, Rojberka a v každé tváři Žíla ze Slezska, Jíl z Haliče i Rumělka z Moravy. A matka Uhlí, tříletá, velice starostlivá, jde středem té slavnosti, vchází papírovou branou na haldu, kámen v dlani. Období nejintenzivnější četby připadá u mnoha lidí na léta středoškolská a poté univerzitní. Těch několik zásadních svazků, které v onom období přečteme a doslova absorbujeme, tvoří naši osobní alexandrijskou bibliotéku obsahující veškeré vědění potřebné pro náš další život. Když jsem odjížděl v 18 na studia do Brna, loučil jsem se na dobro se svým polskojazyčným Slezskem. V batohu jsem si vezl základ svojí české prvotiny. Zároveň jsem ale zřetelně tušil, že se vzdaluji čemusi zcela zásadnímu. Chtěl jsem to všechno nechat za sebou, ale nešlo to. Možná proto jsem tehdy ve vlaku četl už poněkolikáté skořicové krámy polského židovského spisovatele Bruna Schulze. Odvážel jsem si do Brna svoje nudné, periferní Polsko, svoji vnitřní Halič. Tuhle knihu čtu od těch dob znova a znova každý rok. Bruno Schulz z nudného, začarovaného haličského městečka Drohobyč je mým nešťastným středoevropským bratrem. V jistém průvodci z 19. století označuje její autor střední Evropu jako esenci nudy. Nudná mu připadá krajina, nudná jsou města a vesnice. Dokonce lidé zde nedýchají, ale spíše zívají. Onen anglický cestovatel dochází k závěru, že ve střední Evropě nelze vést plnohodnotný, plodný život, zasvěcený produktivní práci, na jejímž konci by byly smysluplné výsledky. Jiný anglický autor píše, že ve střední Evropě se sice nedá žít, ale stojí za to sem jezdit, protože je to kus země zvláštně inspirující. Říká, že zde ve vzduchu všude víří nápady. Oba zmiňovaní cestovatelé popisují stejné regiony. Jedná se o části bývalé Habsburské monarchie, přesněji o království české, uherské a také o království haličské. První ze zmiňovaných autorů tvrdí, že popisované regiony charakterizuje bezbřehá nuda a zívání jako způsob zvláštní respirace. Druhý mluví o beznadějné, smutné atmosféře, ale současně považuje tuhle část Evropy za sídlo básnické inspirace. Na první pohled zaujme souvislost mezi onou zívavou respirací a inspirací. A právě tahle zdánlivá nuda je zásadní ingrediencí knih Bruna Schulze. Jenomže Schulz nepatřil k nudící se většině, která často nevnímala nebo nechtěla vnímat onu ubíjející všednost haličské reality. Přesto v ní jenom tkvěla. Bruno naopak dokázal slyšet hřmění nebeských sfér ve skřípotu zrezivělé pumpy na dvorku a v odlehlých soumračných koutech zaplevelených městských zahrad, kde se den co den v bujícím plevelu rodily nové fantastické vesmíry. Čím více nudy a prázdnoty, tím větší prostor pro fantazii. Bohumil Hrabal v Schulzově Drohobyči nikdy nebyl, ale někde napsal, že tam bydlí odjakživa. Cítím to stejně. Ale na rozdíl od Hrabala jsem tam jednou přicestoval na setkání Schulzových překladatelů z celého světa. V rodném domě věčně dětsky okouzleného Bruna bylo v době mé návštěvy hračkářství. Když jsem šel prozkoumat pobořenou synagogu, kousl mě do lítka malý šedivý pes. Byl to asi zakletý šámes nebo kantor zrušeného templu. A jakoby se do mě tehdy navždy zakousla ta fantasticky nudná Halič. Až po letech jsem zjistil, že haličská je celá jedna větev našeho rodu. První rok, dva v Brně byly čtenářsky a především spisovatelsky tak intenzivní, že by to vydalo na knihu. Ta kniha z prostředí brněnské literární bohémy nakonec skutečně vznikla a nese název Brněnské metro. Byla to ona nespoutaná, opojná 90. léta, kde jsem se nalokal poetického vína, jimž jsem opojen do posud. Nerad bych někdy vystřízlivil. Četl jsem tehdy především svoje básnické souputníky ze silné mladé generace, první generace, která mohla po dlouhých letech svobodně a bez cenzury debutovat. Devadesátkové básnické sbírky Martina Štéra, Milana Děžinského, Petra Maďary, Pavla Petra či Radka Friedricha a mnoha dalších jsou dnes již součástí českého literárního kánonu a já se k nim často vracím. Avšak skutečným zjevením pro mě tehdy byl básník a středoškolský učitel Vít Slíva. Jeho tvorbu jsem znal z časopisu Modrý květ, který vydávali v polovině 90. let bratři Petr a Ivan Motýlové. Mimochodem, řízná Ivanova sbírka Zloději ve sklenici stále čeká na vydání. Když Modrý květ zanikl, rozhodli jsme se s básníkem Vojtěchem Kučerou vydávat literární magazín Veles a přizvat Víta Slívu ke spolupráci. Věděli jsme, že Vít, ač rodilý Slezan z Hradce u Opavy, žije a učí v brněnském Králově Poli. Jednou jsme jej vytáhli přímo z vyučování, kam se toho dne už nevrátil, a zahájili jsme několikaletou básnickou jízdu a doživotní přátelství. Mám privilegium oslovovat ho můj slezský tato, on mi říká můj slezský synku. V nakladatelství časopisu Veles vyšla Vítovi sbírka Bubnování na sudy, z níž jsou tyto nepokojné verše. Srdce v hrudi jak hřepa dřepí, krev teče jako melasa. Z lásky nezbude nic, jenom klepy šeptané na pohřbu starého mamlasa. Nějaká věc, opatrně přenášená. Kdo si ji trochu nalomil? Hebká je jako žena, přestože stará. Zpívá, až sadem víří pil a voní jídlem jak fara. Když jsem řekl, že jsem trvale usazen v haličské drohobyči Bruna Šulce, musím přiznat, že si často odskočím do Slívovska. V Haliči, přesněji v Huculských horách, na její jižní hranici byla jeskyně, s níž vedla chodba přímo do Jeruzaléma. Tohoto průchodu používal často zázračný chasidský rabín Baal Shem Tov. Nejsem kouzelný rabi, ale podobný tunel existuje i mezi mou drohobyčí a krajem Slívovsko. Jehož centrem je tvrdý hradec se zámkem, kde koncertoval Beethoven či Liszt. Ještě výš na kopci je však legendární Slívova bouda, kde vznikla řada jeho nejkrásnějších básní. Dá se říct, že zde již po desetiletí komponuje svoji boudní muziku, tu naléhavou celoživotní fugu. Kolem Víta Slívy vznikl jeho královopolský básnický okruh se sídlem v dnes již neexistující hospodě u Hloušků. Ludvík Kundera tuto skupinku označoval také jako Slezskou školu básnickou. Mezi její členy a moje oblíbené autory patřili tři lékaři. Robert Fajkus, Norbert Holub a Petr Hrbáč. Básníci, lékaři jsou zvláštní poetický kmen. Smrt, na kterou obyčejný poeta jenom často myslí, mají oni takřka denodenně před očima. Jistě se z toho dá zbláznit. Jistě si na to člověk může zvyknout. Lze se z toho ale vypsat? Nevím. Vím však jistě, že básně lékaře Roberta Fajkuse by měly být slyšet víc. V prázdné tramvaji sněžně mlčenlivým městem, prořízlým občas slavnostním zařinčením, jakoby potřáslo zmrzlým hroznem. Procházím křišťálem ticha v zrcadle noci, pokrýván jemným popraškem, ke kolikátému už marnému přezimování, kdesi stichlý dětský cupot. Na začátku tohoto knižního pólu jsem se zmiňoval o beskydské vsi Vendrini, kde jsem prožil celé dětství. Vychodil jsem tam menšinovou polskou základní školu, kterou jsem pak po letech navštívil jako doprovod krakovské básnířky a nositelky Nobelovy ceny Wisławy Szymborské. Vyprávěl jsem jí tehdy o podivuhodném propojení Krakova s naší vesnicí. Vendrině je totiž s Krakovem zpřízněna díky kostelnímu zvonu, který visí ve slavném mariánském chrámu a jmenuje se Poloviční Zigmund. Tento gotický zvon je vlastně bratrem vendrinského zvonu. Je stejně velký, i ornamentika je stejná. Krakovský erb, polská orlice, dvojitá přepásaná lilie. Oba zvony se liší pouze nápisem. Zhotovil je stejný zvonař, Johann Freudenthal, který se narodil kolem roku 1380 a jehož podpis najdeme na krakovském polovičním Zigmundovi. Souvislost vendrinského kostela s nejslavnějším krakovským chrámem se pro mě stane rázem významnější, když si uvědomím, že tam stojí monumentální gotický oltář mistra Víta Stvoše, jeden z největších oltářů v Evropě. Vít Stvoš byl pak uměleckou obsesí polského básníka Konstantina Ildefonse Gaučínského, který zas nepřestává fascinovat mě. Ach, kolik nocí jsem s ním projezdil v jeho začarované drožce, která se dodnes kodrcá potemnělými krakovskými ulicemi. Myslíte-li, že klamu? Artur vám poví to. Stálo v tom telegramu 6 slov jak ulito. Začarovaná drožka, začarovaný drožkář, začarovaný kůň. Ben Ali říká přece, že v Krakově jen trošku stačí a můžeš lehce začarovat i drožku. Fiakristovi v oči zablískneš zvláštní drožkou a hned máš ve své moci drožkáře s jeho drožkou. Gaučínský patří bezesporu k nejosobitějším polským lyrikům. Jeho začarovaná poetika nikdy nemůže omrzet. Pokaždé jinak zní ty též historky, které si vyprávějí v gaučínského hospodě drožkáři a andělé vytahující láčené okurky ze sklenic. Družně spolu probírají angelologii i ceny koní na trhu a popíjejí u toho červené uherské víno, jimž bývalo po staletí zaplněno podpalubí starého Krakova. A jelikož jsem vinohradník a vinař, který víno nejenom rád pije, ale s potěšením o něm i čte, nemohu na tomto místě opomenout uvést uherské vinařské evangelium, které sepsal filozof Béla Hamváš. Ta útlá knížka se jmenuje Filozofie vína a vždy ji mám pěkně po ruce. Zvláště bych ji doporučil k čtení v dnešní sterilní době zaměřené na střízlivé uvažování, výkonnost a suchý materialismus. Všechny tyhle společenské neduhy zhrnuje Hamváš pod pojmem ateismus. A tak vám na závěr knižního pólu přečtu úvod k jeho knížce. Rozhodl jsem se, že napíši modlitevní knížku pro ateisty. V bídě naší doby s nimi soucítím a rád bych jim tímto způsobem pomohl. Jsem si vědom obtížnosti svého úkolu. Vím, že to slovo Bůh nesmím vyslovit. V každém případě o něm musím mluvit pod jiným jménem, jakým je například polibek, opojení nebo vařená šunka. Jako nejvhodnější jméno jsem zvolil víno. Proto dostala kniha název Filozofie vína a jako motto jsem napsal. A nakonec zůstanou dva. Bůh a víno. V knize se dozvíte třeba, kdy víno pít a kdy ne. Hamváš k tomu říká. Pití má jeden zákon, stejný, jaký platí u lásky. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. Dočtete se, že víno lze rozdělit na mystické a logické, vizuální a akustické, zprava doleva a zleva doprava tekoucí a tak dále. A jakže souvisí víno se čtením? Člověk, který nemá chuť na milování, odmítá víno a nečte, duševně chřadne a upadá. Víno, volá Hamváš, znovu to opakuji, pijte víno, potom už dostanete chuť na líbání, trhání květin, přátelství, na dobrý, hluboký spánek a ráno budete místo novin číst básníky.
1: premiéře jste na Vltavě poslouchali knižní pól básníka, publicisty a překladatele Bohdana Trojaka.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: A Slyšet Havla můžete na Vltavě dnes hned 4x. V 17.40 se například budeme věnovat setkáním prvního prezidenta České republiky se zpěvačkou Evou Olmerovou.

0: Bílá mříž v podání Evy Olmerové nás dnes přivedla k poledni.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vydatný déšť způsobil v thajském Bangkoku záplavy. Voda sahá lidem až po stehna. V rakouských Alpách přibývá nehod, ústup ledovců mění i známé trasy. Po desetiletích se našla neznámá hra Václava Havla. Nedokončené Varování s Ferdinandem Vaňkem zazní poprvé veřejně v New Yorku. Počasí čekejte dnes slunečno, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, teploty 18 až 22 stupňů. V thajské metropoli Bangkoku je kvůli záplavám vyhlášený stav ohrožení. Skoro 48 hodin trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna, informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravili distribuci 1 000 000 pytlů s pískem a otevřeli dočasná evakuační centra ve školách. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
2: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů více než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
3: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně v 19.30 newyorského času. Scénické čtení Varování uvede newyorské kulturní centrum. Nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem vznikl téměř zřejmě v 70. letech a po desetiletích ho v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka objevil jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan, který je zároveň předsedou správní rady první prezident knihovny. Text dokončil dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny ho přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Mary Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. V haštalském domu Bíčí skály na Blanensku můžou zájemci dnes od 16 hodin navštívit benefiční koncert houslí a varhan. Jeskyně není běžně přístupná, protože je jedním z největších zimovišť netopírů v Česku. Zájemcům se otevírá jen několikrát do roka. Hudebníci tak musí zohlednit podmínky netradičního prostoru, jako je chlad a vlhkost, pokračuje houslista Pavel Šporcl.
4: Hrát koncerty v jiných prostředích než v koncertních sálech je pro mě taková přirozenost. Přírodní prostředí je velmi specifické, krásné, v jeskyni bývá úžasná akustika, tak se na ten koncert moc těším.
0: Výtěžek koncertu půjde na dostavbu a provoz školy v Indii.
1: Počasí.
0: Dnes je slunečno, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 12 a na Šumavě okolo 15 stupňů. V noci bude malá oblačnost, ráno místy přízemní mrazíky, jinak jasno až polojasno, od severu místy až oblačno. K ránu ojedinělé mlhy, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně, při uklidnění větru až 2 a na horách kolem 4 stupňů. Zítra čekejte slunečno, odpoledne teplo, na severovýchodě a východě místy až oblačno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nedělní teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17 stupňů. Polední zprávy vám v sobotu 26. září roku 2026 četla na stanici Vltava Jana Kozubková.
5: Jasně, chápu. Jste v práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla.
6: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
7: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
6: Máte rezervaci?
8: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
9: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
10: Hana Zagorová 80.
9: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
10: Marty Jandové,
9: Evy Burešové,
10: Kateřiny Marie Tiché,
9: Terezy Maškové,
10: Veroniky Kekubazové,
9: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
10: 24. listopadu v pražské Lucerně.
9: Více na www.zagorova80.cz.
0: Na nejmenovaném úřadě je zaváděn nový úřední jazyk Ptidepe, který má z úředního styku odstranit veškerou emocionalitu a s ní spojenou nepřesnost. Jenže nastavení tohoto procesu přináší mnohé problémy. Toto je ukázka dnešního sobotního dramatu Havlovy hry Vyrozumění.
11: Ptidepe, jak víte, je jazykem syntetickým, budovaným na přísně vědeckém základě s maximálně racionální gramatikou a neobyčejně rozsáhlou slovní zásobou.
12: Tak co, už jste dostal rozum?
11: Ne.
12: Ale povšiml jste si, doufám, že zavádění Ptidepe v našem úřadě úspěšně pokračuje.
13: Kolegové úředníci někdy příliš i Ludka Bos Spady L a přitom zapomínají, že Etrokaj Zenik Aitek je Gibos.
14: A bdějec Fajotka Kopnip Orka?
15: Myslíte, že Ptidepe skutečně zpřesní úřední styk?
12: Jsem rád, že se náš rozhovor konečně dostává do věcných kolejí. Kupši, podej kolegovi řediteli mléko.
11: Cítíte ten paradox?
0: Moje hry, když se to vezme kolem a kolem, jsou založeny daleko víc než na jednání postav na pohybu. Významů, motivů, myšlenek, znaků, argumentů, pojmů, tezí, slov. To vše jakoby v nich ožívalo a posléze neslo vlastní děj, dá-li se to ještě nazvat dějem, a bylo skutečným zdrojem dramatismu. Z toho ovšem nutně vyplývá, že to jsou všechno hry do značné míry znakovité, zkratkovité, schématické. Trochu to jsou loutkohry, trochu oživlé stroječky. Tolik slova Václava Havla, jehož hru Vyrozumění naladíte na Vltavě dnes v 15 hodin. Teď se budeme věnovat zahájení sezóny Janáčkovy Filharmonie Ostrava a v půl druhé pak povídce Vlkodlak z pera Jaromíra Tomečka.
1: Polední koncert.
16: Příjemné poledne v tomto čase v pravidelném víkendovém koncertě stanice Vltava. Dnes s výběrem hudby, která je inspirována novou sezónou Janáčkovy filharmonie Ostrava a solisty, které do svých koncertních řad pozval orchestr. Dnes vám tedy bude hrát flétnistka Sofia Neugebauer. Sezónu 2026-27 bude reprezentovat sobě rezidenční houslistka orchestru Alena Baeva. Pozvána je také klavíristka Anna Vinickaja a violončelista Johannes Moser. Uslyšíte je dnes ve skladbách Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvika van Beethovena, Frederika Chopina a Eduarda Lala. A známými jmény současných interpretů budeme pokračovat také zítra. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. Událostí číslo 1 pro Janáčkovou filharmonii Ostrava, a to docela nedávnou, byl inaugurační koncert šéfdirigenta a zároveň uměleckého ředitele orchestru, kterým je od nynější 73. sezóny Daniel Raiskin. V těchto rolích se plně podílí na výběru repertoáru a tvorbě koncertních programů. A to jak pro dočasné působiště ve vesmíru, kde Janáčkova filharmonie Ostrava už nějaký ten rok hraje a hrát zřejmě ještě bude, tak pro nový koncertní sál. Aktivně se zapojuje Daniel Raiskin do koncertních i nahrávacích projektů. Vyrůstal a studoval v Petrohradě, který opustil před více než 35 lety. Ve studiu pokračoval v Amsterdamu a ve Freiburgu. Než se ujal dirigentské taktovky, byl uznávaným hráčem na violu, který vystupoval po celém světě jako solista a komorní hráč. Tak tedy, se jménem Daniel Raiskin se budeme v souvislosti s Janáčkovou filharmonií Ostrava setkávat velmi často. Nejen v aktuální sezóně s podtitulem Fundament. Také Daniel Raiskin posvětil spolupráci s mimořádnou flétnistkou Sofií Neugebauer, původem z Polska, jejíž vystoupení v loňské sezóně zaznamenali i v Opavě. Zanedlouho vystoupí také v Praze. V poslední době se velkému zájmu těšily její nahrávky Mozartovy hudby. Tak tedy teď ukázka spolupráce letos 32-leté Sofie Neugebauer s Wolfgang Kammerorchester Essenu a v jejich podání koncert pro flétnu číslo 2 F-dur Kechel 314 Wolfganga Amadea Mozarta.

mladá a velice výrazná flétnistka dneška, která také ráda zpívá a komponuje, Sophia Neugebauer v Mozartově koncertu pro flétnu číslo 2 D-dur Kechel 314. Poslouchali jsme asi 2 roky starou nahrávku z Folkwang Kammerorchester Essen, dirigoval Johannes Klump. Polední koncert dnes i zítra jako inspirace hostujícími solisty Janáčkovy filharmonie Ostrava. V 73. sezóně Janáčkovy filharmonie, tedy té současné, přijala roli rezidenční solistky tohoto orchestru houslistka Alena Baeva a účast slíbila na 3 koncertech, včetně toho inauguračního nebo komorního se svým manželem, ukrajinským klavíristou Vadimem Kolodenkem. S Janáčkovou filharmonií Ostrava spolupracuje Alena Baeva už více let a tenkrát v souvislosti se svou první prezentací v Ostravě uvedla: Nejsem Ruska, jak mě mylně někdy prezentují. Cítím se být hrdou občankou Lucemburska. Tedy říká Alena Baeva, která se narodila v roce 1985 v Kyrgyzstánu do hudební rodiny slovansko-tatarského původu a od 10 let žila v Moskvě. Zásadní zkušenost získala také na studiích tam. Alena Baeva se řadí mezi nejuznávanější solistky současné klasické hudby. Známá je pro svou výjimečnou virtuozitu, rozsáhlý repertoár, který zahrnuje více než 50 houslových koncertů od hudby barokní po tu současnou. Pro dnešní polední koncert vybírám z jejího nejnovějšího alba s jednoduchým názvem Beethoven houslové sonáty, tak teď tu s číslem 3, Esdur opus 12. Na klavír hraje Vadim Kolodenko, na housle Alena Baeva.

Houslistka Alena Baeva v sezóně 2026-27, rezidenční solistka Janáčkovy filharmonie Ostrava. Se svým životním partnerem, klavíristou Vadimem Kolodenkem, společně teď provedli sonátu pro housle a klavír číslo 3 S-dur opus 12, Beethoven, houslové sonáty. Vystoupí v Ostravě také v rámci komorního koncertu, tedy 18. ledna. A už 15. října se v Ostravě představí v koncertě pro klavír a orchestr číslo 1 Bély Bartóka Anna Vinickaja. Janáčkovu filharmonii Ostrava povede její nový šéfdirigent a umělecký vedoucí Daniel Raiskin. A byla to právě první cena v soutěži Královny Alžběty v Bruselu v roce 2007, která znamenala počátek mezinárodní kariéry Anny Vinické. Pro klavírní projev Anny Vinické je příznačné absolutní nasazení, energie a poetická hloubka. Také v České republice známe její precizní hru velmi dobře. Skvělé kritiky si vysloužilo zejména Chopinovské album, z kterého právě teď uslyšíme baladu číslo 1 G-moll opus 23. Hudbu Frederika Chopina hraje Anna Vinickaja.

s takovouto až poetickou drobnokresbou hraje hudbu Frederika Chopina, jedna z předních klavíristek dneška Anna Vinickaja. V jejím podání dozněla balada číslo 1 G-moll opus 23. Anna Vinickaja patří mezi pozvané solisty symfonických koncertů nové sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava. S tímto orchestrem a pod vedením šéfdirigenta ostravských filharmoniků Danielem Rajskinem se představí ve zcela odlišném repertoáru, než v tom, který jsme teď slyšeli. Letos je to totiž 100 let, co vznikl klavírní koncert číslo 1 Bély Bartóka. První klavírní koncert posluchače ohromí drsným, nekompromisním zvukem, efektní perkusivitou solového partu, tónovými klastry, nervózní rytmikou i disonantním kontrapunktem. To se máme v Ostravě na co těšit. S Annou Vinickou 15. října vlastně už je vyprodáno. Nejen Janáčkově filharmonii Ostrava, ale také daleko dříve pražské komorní filharmonii, co se týká České republiky, je velmi dobře známý violončelista světové pověsti, milovník Franze Kafky, vysokohorských tour i jízdy Johannes Moser. 26. listopadu provede v Ostravě koncert pro violončelo a orchestr E-moll opus 85 Edvarda Elgara. Polední koncert tak uzavřeme jeho nahrávkou. Bude jí známý violončelový koncert D-moll, který napsal někdy před 150 lety francouzský skladatel Édouard Lalo. Třívětý koncert natočil Johannes Moser právě s pražskou komorní filharmonií a před více než 10 lety a dirigoval tenkrát Jakub Hruša. Tedy s novou sezónou a solisty Janáčkovy filharmonie Ostrava zase zítra popolední naslyšenou. Nerušený poslech přeje Renáta Spisarová a z hudební režie v Ostravě Aleš Huber.

0: Polední koncert na stanici Vltava ukončil koncert pro violončelo a orchestr francouzského skladatele 19. století Eduarda Lalla. S Pražskou komorní filharmonií a Jakubem Hrůšou jej nahrál německo-kanadský violončelista Johannes Moser. I on patří v 73. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava mezi pozvané solisty. Výkony těch dalších ve studiových nahrávkách uslyšíme zítra v čase poledního koncertu ve 12 hodin a 20 minut na stanici Vltava.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

Ve středu 30. září uplyne 120 let od narození autora české přírodní prózy Jaromíra Tomečka. Jeho první víkendová povídka čerpá z lidových pověstí a zavede nás do karpatské vesnice a okolních lesů, kde prý žije vlkodlak.

jak kráčím životem. Zvykám si na svou zemi. A pozvolna se stává mým celý svět. Začínají mi být blízké i kraje, ve kterých jsem nikdy nebyl. A nic se nestane, když je už neuvidím. Mám však představu o nich. Znám, myslím, pravou jejich podobu. A vím, že octnout se tam třeba i z nenadání. Moc bych se nemýlila. Skutečnost by odpovídala mé fikci. Je mnoho míst, jež vrostla do mne. A do nich jsem vrostl já. A přece jenom, kdybych si měl vybrat pouze jednu jedinou krajinu, musel bych jmenovat Karpaty. Proč? Protože se mi staly pěstounkou po dobu půl druha desetiletí a převychovali mě z hanáckého chasníka na horala, na lovce, na člověka pralesa, na chlapa. V mém srdci na jeho dně usídlily se Karpaty polonínské a já se k ním vracím stále. Snad každodenně ve svých vidinách a snech a ve své práci rovněž. Navštěvují mě scenérie zdávna, postavy a postavičky, zvěř, stromy, květiny. Přicházejí za mnou se svým divukrásným prostředím. Na poloninách, v pralesích, ve žlebech a roklích. I lidé, ti úžasně čistí a prostí přírodní lidé v osadách u řek a říček, v údolí i na úbočích, drevoštěpy, voráři, sedláčkové a sedláci, gazdové stát a duchové hor, čistí i nečistí, bíly a rusálnice, bludičky a lesní pany, polednice, klekánice, poslužnice, ďatkové, paskudníci a žmurkači. Zejména však vlkodlaci. A z těch vlkodlaků hlavně jeden, ten, s jehož osudem vás nyní seznámím.

Seděl jsem u stolu nad jakýmisi číslicemi, když někdo zaklepal na dveř. Zaklepal. To není přesné vyjádření toho zvuku. Vypadalo to, jako když hrabe tlapou pes. Udiveně jsem vzhlédl a řekl pro každý případ dále. Nebyl jsem si však jistý, že někdo vejde, že spatřím lidského tvora. No, byl to lidský tvor. Ale tak živě připomínal kocoura v botách, jak jsme ho v dětství vydávali na ilustrované pohádce prodávat.

0: nebo ze zem. A já čekal, kdy se jejich zorničky začnou zužovat a rozšiřovat. On o té jejich zvláštnosti musel vědět, neboť uvědomil si můj údiv velice brzy. A od tohoto momentu je mhouřil a klopil k zemi. Uši sice bez štětiček, nicméně však bolce směrem vzhůru zašpičatělé, uzmuté Mefistovi a přilehlé klepce, takže při pohledu zpředu nebyly vůbec postřehnutelné. Tím víc však vynikly, kdykoliv pootočil hlavu. A co budilo pozornost nejvíce, to byl knírek. Rozježené štětiny, řídké a drsné, jakoby žíněné. Pár chlupů vpravo, pár vlevo. No, to nebyl vous chlap, ani brž zvěra. Navěky, vypravil jsem ze sebe konečně. Co vás sem přivedlo?
1: Potřebuju vysvědčení o majetkových poměrech.
0: Tak, tak. Máte sebou nějaké pozemkové papíry?
1: Mám. Tady jsou.
0: Vytáhl je z vnitřní kapsy houněného kabátu a podával, jako by po mně vztahoval pařád. K čemu ten doklad potřebujete?
1: K soudu.
0: Udivně jsem od papíru, když jsem začal studovat, zvedl hlavu. K soudu. A s kým se budete soudit?
1: A taková sprostota. Podávám žalobu na sousedku. Žena mne přes celou osadu pokřikuje.
0: Podíval jsem se na něho velice pohoršeně. Kdyby měli jít před soud všichni, kdo na sebe v osadě pokřikují, stála by před soudem fronta až po halič. Pomátl jste se nebo co?
1: Pokřikuje, ale jak pokřikuje?
0: No jak pokřikuje? Chvíli mlčel jako zařezaný. A hleděl si na boty. Potom ze sebe váhavě vymňoukl.
1: Vlkodlaku.
0: No a co má být? Dejte si pokoj se soudy, ztratíte v tom poslední kalhoty a já sousedku předvolám a domluvím jí. Trošičku se usmál. Tak to ano. Když si ji předvoláte, tak to ano. Předvolal jsem si ji. Bebalila se do místnosti jako dojnice, kypící zdravím a bujností, halasná mašina, a chystala se spustit prout výřečnosti, ale zmrazil jsem ji pohledem. Jak dlouho ještě chcete pohoršovat obec?
2: No, nikoho nepohoršuju, ale vím, že mě sem potahuje ten prcek od naproti.
0: Proč mu nadáváte?
2: A veřejně. Nutíte ho, aby se bránil. Jo, nikomu nekřivím vlas. Já tomuhle tomu jen řekla, že je vlkodlak. A to teda je.
0: Jak to, že je?
2: Optejte se, koho chcete. Každý vám potvrdí, že ťuch je vlkodlak. Vždyť se na něho podívejte, jak vypadá. Je toto člověk? Je toto lidský stvoření? Nechrest je to. A jednou v noci nás tam pozakusuje všechny. Přestaňte třeštit. A nedáte-li pokoj, budete pokutovaná. To je poslední slovo.
0: Odešla nasupená a zřejmě nepřesvědčená. V návalu práce jsem pak na celý případ zapomněl.

Jedenkrát jsem sebral dalekohled a pušku a vyšel jsem si vzhůru do hor. Tentokrát sám, bez psů. Pustil jsem se proti proudu Bystřiny Dreslevce. Tak se jmenovalo celé to údolí. Bystřina a také samoty roztroušené po úbočích doliny, po obou jejich stranách. To všechno byl Dreslevec. Řádná cesta vedla vrchem, aby ji nebrala voda, ale já kráčel při řečišti. Stezkou, kterou prošlapala zvěř. Tam to šumělo. Bublalo a klokotalo, jak bystrá voda cválala přes kameny a vyzváněla

a na slávu letního poledne. V obnažených tůních, černých jako srnčí oko, vystavovali slunci kropenaté hřbety pstruzy, bratříci horského řízu. A daleko vpředu jsem zahlédl norka, vodního psíčka. Kmitl se mezi stříbrnými valouny a zmizel v porostu. Tak jsem dorazil pod skupinu chalup. Provázeli běh potoka vysoko do svahu. Tam hrstka, tady hrstka. Lidské klícky jako uzmuté ze staré báje. Na kolíkových plotech se leskly polévané džbánky nastrkané na tyčky a slunily se pestřetkané pokrývky. V jedněch těch dveřích stála rozložitá mama. Aha, vždyť je to ona blahobytná gazdina, co měla opletačky s Jurou Ťuchem, vzpomněl jsem si. Také ona mě spatřila, spráskla ruce a jela se povykovat. A co vy u nás? V takové odlehlé divočině snad nejdete za mnou, no pojďte dále. Na hrníček čerstvého mléka, kousek tvaru, no pojďte, pojďte. Ujistil jsem ji, že nejdu k ním, že mám před sebou ještě dalekou cestu a že se chci dostat na místo, pokud možno zasvětla. A tu ona, když se s ním smířila, jela se vztyčeným ukazováčkem píchat do sousedství a ukazovat na vzdálenější chalupu. Ťuch! Šeptala, takže jí mohlo být slyšet za horou. Tu bydlí ten ťuch! Vlkodlak! Nejprve jsem se podíval přísně na ni a pohrozil jí prstem, načež jsem pohlédl směrem, kterým ukazovala. Krčila se tu chýše. Miniaturní chaloupka. Něco tak milého, že radost bylo pohledět. Okna zavřená, i dveře a vrátka do dvora, vše stichlé, prázdné. A ani kouska drůbeže jsem nikde nezahlédl, jako po vymření. Není doma, hlásila gazdinka. On je pořád někde. A rodina? Optal jsem se. Podívala se na mne s údivem. Jaká rodina? Vždyť on nikoho nemá. To vám neřekl? On žije úplně sám. A všecko si dělá sám. Líp než nějaká ženská. To se musí nechat. Odporoučil jsem se a stoupal podél kamzičníků dále. Musel jsem se však ohlédnout. A najednou nutilo mě to dívat se na chýšku znovu. Tichou, uzavřenou, tak nějak tajemnou. Došel jsem až na hřeben, odkud jsem měl báječný rozhled. A dorazil jsem právě včas, na poslední chvíli. Zanedlouho se začne stmívat a brzy potom vyjde měsíc. Jak se měsíční kotouč zvedal na nebeské báni výše a výše, nabývala krajina nového vzhledu, mámivého a šálivého, který se podbízel lidské představivosti. A člověk měl co dělat, aby se ubránil náporu přeludu. Když je v rukou nabitá kulovnice, není radno pouštět obrazotvornost z uzdy. Minuty ubíhaly a čekání nebralo konce. V takových chvílích se mysli začíná zmocňovat dřímota. Poznenálu, nenápadně, záludně. Chybí málo a člověk upadne ve spánek jedna radost. Ušáci mu mohou klopítat přes nohy. Snad by se to bylo přihodilo i mně, ale vyburcoval mě pohyb. Něco cválalo nivou kolem mého stanoviště směrem k Treslepce. Namířil jsem na to dalekohled. Nebesa. Vlk. Nebo vlčák. Nemá tu co hledat ani jeden, ani druhý. Namířil jsem na něj kulovnici, ale zahledím jsem neviděl nic, ani skvrnu.
Obrysy splývaly s pozadím a já nemohl mužku pevně posadit. Zatím cíl unikal, nezbylo, než se rozhodnout. Zamířil jsem po druhé a víceméně po paměti vypálil. Prasklo to mohutně. Zarepetoval jsem a postupoval směrem k nástřelu. Nic jsem nenašel. Ani potom níže. Zřejmě jsem chyběl. A není divu, neměl jsem přimíření nejmenší jistotu. Po výstřelu bylo už zbytečné čekat, všechno vědělo o lidské škodné. I sebral jsem svých 5 švestek a odcházel pryč. Ani teď jsem se nedal cestou dřevařů a opět si to namířil přes dreslevec. Bylo už dost pozdě, přesto však jsem narazil na kyprou gazdinu, jak nesla z potoka k chalupě 2 vědra vody na jihu. Postavila si je, aby si odpočinula. I v chýšce Jury Ťucha svítila okénka. Pokynula k ním a řekla: právě před chvilkou se vrátil, když jsem se chystala k potoku pro vodu. Hnal se od lesa celý udýchaný, s jazykem na vestě. Myslím, ho tam někde načapal hajný. A možná dělal ještě něco jiného. Však víme. Zamrazilo mě. Počkal jsem, až bába zajde, a šoural jsem se vzhůru k chalupám až pod Ťuchovo okno. Seděl na lavici u hrubého stolu, hlavu složenou na lokte, a ještě nyní zhluboka oddechoval. Nutkalo mě to zaklepat na dveře a požádat o cokoliv. Najít si záminku, co by tomu říkal, jak bych se choval. Ale posléze jsem si netroufl. Nechal jsem toho a pokračoval v cestě domů. Neustále jsem však myslel na Ťucha. Ale potom mi čas nachystal do cesty plno jiných starostí a já na milého kocoura v botách zapomněl.

Stalo se a právě tam nahoře, poblíž dřevařské cesty, začali na nivy vcházet divočáci, sestupovali na polnosti a páchali velké škody v úrodě. I vybídl mě přítel myslivec, abychom si v měsíční noci vyšli na čekanou, že nebude těžké dostat se mlsným vepříkům na kůži. Tak jsem se opět ocitl tam nahoře, nad samotami. U lesa jsme se rozdělili, abychom obsáhli svými kulovnicemi větší areál. Já jsem zůstal stát na svém starém stanovišti, kdežto přítel se šel svahem níže, směrem k Dreslevci. Luna na obloze opět čarovala nádherným svitem a okolí se znovu přiodívalo do fantaskních příkras a dráždilo lidské oko bidinami. Dlouho se nedělo nic. A já se musel vší silou ovládat, abych neustal být ostražitý. Když tu těsně po sobě zavřískání, práskl od sousedova stanoviště výstřel. Povytáhl jsem se, odjistil kulovnici a čekal, co bude následovat. Vyplašená zvěř může prchat kolem mne. Nic takového se nestalo. Čekal jsem tedy dál. Po drahné chvíli se ozval svist píšťalky. Přítel mě volal. Pustil jsem se tedy krajem lesa přímo k němu. Našel jsem ho celého v rozpacích. Co myslíš, že mi vyšlo? Představ si, že... Blk! Krve by se nebyl ve mně dořezal, jak jsem se lekl. Vypálil jsem po něm a přísahal bych, že jsem ho zasáhl. Co teď? Psi jsme sebou neměli, aby nás na čekané nezradili. A jakkoliv byl měsíční svit intenzivní, na dohledávku to nestačilo. Nakonec jsme se dohodli, že vyrazíme do těchto míst se svými barváři za časného rána a vrátili jsme se dřevařským úvozem domů. Hned za prvního předjítřního rozbřesku stoupali jsme se štváči na řemenech dřevařskou cestou k včerejšímu postu. U lesa jsme na přítelově stanovišti hledali nástřel. Psi? Nic. To není možné, katil se soused. Přece jsem neměl halucinace, to zvíře zřetelně značilo zásah. Halucinace, nehalucinace, háfani, kteří by se na vlčí stopě ježili jako dikobrazy, chovali se jako na dvoře mezi slepicemi. Obcházeli jsme okruh za okruhem, stále širší a širší, avšak marně. Dohledávali jsme takřka do oběda a utrmáceli se načisto. Bezvýsledně. A ještě jsme se při pochůzce dostali až blízko k Dreslevci, volili jsme zpáteční cestu mezi domky samot nad potokem. Když jsme došli k místům, jež mi byla povědomá, překvapil nás zhluk lidí. Kupili se tam mezi plůtky ženy a děcka a také několik dědů. Chlapi byli po práci bůh ví kde. A všecko to hlučelo jako roj včel. Dorazili jsme k ním a oni se rozestoupili, aby nás propustili. Co je, ptám se. Umřel Ťuch. Ten drobný Jura Ťuch, znal jste ho? Kdyby do mne hrom uhodil, nevypadal jsem hůř. Co? Musel jsem vzkřiknout strašně, protože přítel mě chytil za paži a táhl pryč. Kdy zemřel? Pokračoval jsem v otázkách. Asi už v noci, ale my jsme na to přišli teprve teď. Chcete ho vidět? Přítel nechtěl, ale já ano. Když jsem však vyšel do chodby, rozmyslel jsem si to. Bál jsem se a přiznávám se k tomu. Bál jsem se, že bych viděl ještě něco víc než ti ostatní. A že bych se tohoto pohledu nezbavil do smrti. Není dobré plést se do takových divných věcí, řekl jsem si.
dal jsem se konečně přítelem odtáhnout.

0: Po nějakém čase byl v městečku jarmark. A já se tam opájel kaleidoskopem své rázu a půvabu. Mezi stánky proudily davy v krojích, ženské ječely u zboží s parádou, bradatí kramáři se s nimi přeli o koruny. Děcka vytrubovala, kvákala, ječela a pískala. Kdysi vzadu hlučeli chlapy kolem vozů sena a kolem stát dobytka. A já se cítil na jiném světě. Setkal jsem se tam s velitelem četnické stanice, prodíral se s aktovkou pod paží mezi lidmi a otíral si z čela pot. Ten roh mu zřejmě nebyl po chuti. Co tu kupujete? Snad ne novou flintu, škádl jsem ho. Ale dejte pokoj. Pojďme raději odtud, tamhle k Šlojmovi. Na pohárčik byliné. A když jsme se u Šlojma posadili a já se ho pozeptal, co je nového, řekl: ale mám takový nepříjemný případ. V Dreslevci zemřel nějaký duch. Co je vám? Znal jste ho snad? Ne. Neznám. Pokračujte. Jako byste se byl zarazil. Tož tenhle ten duch náhle zemřel. Nikdo neví jak. A lékař konstatoval srdeční mrtvici. Ale staré báby v Dreslevci, poloviční létavice na pometlech, ho považovali za blkodlaka. Prý za úplňkových nocí pobíhal po lese se vlky. A představte si, co provedli. Když ho sousedé dali do rakve, příbuzných neměl, tak tyhle čarodějnice mu přibyly na paty podkůvky a zasypali ho mákem. Teprve pak ho pochovali. Pátral jsem, proč to provedli. Prý se lidé báli, že jako blkodlak bude chodit po smrti strašit. A on prý nesmí dřív než od půlnoci do prvního kohoutího zakokrhání. Ale teď bude moct až pak, jak spočítá všechna maková zrnéčka. A až je spočítá, tak mu budou dělat potíže ty podkovy a hřeby v patách. Zatím zaspívá kohout a neboštík bude mít po výletě. To jsou věci, co? Jenomže zákon se na něco takového dívá jako na hanobení mrtvoli a na to máme paragrafy. Teď to mám vyšetřit a podat trestní oznámení. Báby budou sedět v kriminále, ale oni na to věří. Vždyť jsou to pohané skrz naskrz 11. století. Nechce se mi do toho. Mně by se do toho také nechtělo. Víte, to jsou složité věci. Nechte to raději běžet. Jo, běžet. Asi budu muset tak jako tak. Dopak se mi k něčemu takovému přizná. Přece nebudeme neboštíka exhumovat. Moc se do toho nepoženu, to vás ujišťuju. Máte pravdu. Když jsem potom vycházel od Šlojma, někdo mě popadl za loket. Ohlédl jsem se. A kdo vedle mne nestojí jako Ťuchova kyprá sousedka? Naklonila se ke mně a zašeptala mi do ucha tak, že se lidé ohlíželi i na protějším chodníku. A byl to vlkodlak. Byl a byl. A pryč. No. Asi byl. Ale to jsem si připustil jen v duchu. A tož tak. Ano, jak člověk stárne, stává se pozvolna jeho areálem celý svět. Nic však nemůže překrýt dojem z boží krajiny. Z krajiny srdce mého, kde pod poleninami zakvétajícími arnikou se Jura Ťuch mohl měnit ve vlka. a za úplňkových nocí si hrát s vlčími bratry.
1: Juraj Ťuch prý skutečně žil v Karpatech a z pověstí o něm napsal Jaromír Tomeček povídku Vlkodlak, kterou načetl v roce 1996 Stanislav Šárský v režii Tomáše Jirmana. Čistota přírody, rozsáhlost vesmíru, krása umění, pouť člověka, nekonečnost touhy. To vše prožívá vypravěč zítřejšího Tomečkova příběhu, vydává se na dlouhou cestu plnou nových poznání a uvědomění si sebe sama, která ho dovede až na vrcholky přesahující naši existenci. Povídku Jaromíra Tomečka Nadepsanou touha naladíte na Vltavě zítra ve 13 hodin a 30 minut. A teď můžete na Vltavě slyšet Havla.
2: Staří mistři.
3: Jako malý smyčcový ansámbl bez dirigenta vykročil ke světové slávě v roce 1959. První tvůrčí počiny vykonal na poli znovu oživení zájmu o barokní muziku, tehdy znovu se rozhořívajícího. Brzy ve snaze o větší repertoárovou pestrost rozšířil své řady o dechové nástroje. A po první dekádě existence vstal jeho zakladatel od houslového pultu a postavil se k pultu dirigentskému. Od těch dob je spojení Syra Nevillea Marinera a Akademie svatého Martina v Polích skutečným pevným bodem hudebního vesmíru a zůstává jim i po Marinerově smrti v roce 2024. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den. Ano, naše starohudební putování po rocích, kdy na Pražském hradě úřadoval Václav Havel a kdy jsme ho vždy 12. května vídali a vítali v prezidentské loži na zahájení Pražského jara, otevřeme s londýnským ansámblem The Academy of St. Martin in the Fields. Akademikové od svatého Martina se v Praze představili hned v prvním porevolučním svobodném roce. V květnu 1990 přivezli Bacha, Händla či Vivaldiho, nikoli ovšem se Syrem Nevillem, nýbrž už s jeho nástupkyní a kolegyní, houslistkou Ionou Brown. A tak se nám také hosté z Londýna představí. Vyslechneme si koncert číslo 9 G-moll Georga Filipa Telemana.

Iona Brown vstoupila do ansámblu Akademie svatého Martina v Polích v polovině 60. let a za rovných 10 let prošla jeho řadami až k postu sólové hráčky a ředitelky. Tak jsme ji také viděli a slyšeli v Praze na jaře roku 1990. Iona Brown a The Academy of St. Martin in the Fields přednesli koncert číslo 9 G-moll Georga Filipa Telemana. Basso continuo hráli čembalista Alan Caxton a violončelista Dennis Vigay. Bohatou žeň pro milovníky hudby starších slohových období představoval v Praze třeba rok 1995. Pokud bychom zůstali jen na poli festivalu Pražské jaro, pak si nelze nevzpomenout na strhující koncerty ansámblu jako Les Arts Florissants, Parley of Instruments, Orpheus Chamber Orchestra, Wien Akademie či neméně slavný amsterdamský barokní orchestr a sbor v čele s dirigentem, čembalistou a varhaníkem Tonem Koopmanem. Ton Koopman založil Amsterdam Baroque Orchestra and Choir na sklonku 70. let, už tehdy s primárním fokusem na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Jedním z jeho životních projektů je kompletní nahrávka Bachových kantát, kterou dokončil roku 2005. A je tedy na snadě, že i Dvořákovu síň v roce 1995 rozezněl Ton Koopman se svými kolegy výběrem z kantát lipského kantora. Ton Koopman řídí provedení moteta Der Geist hilft unserer Schwachheit auf Johanna Sebastiana Bacha.

Pro dva čtyřhlasé smíšené sbory a basso continuo a na biblický text z listu Římanům je psáno moteto Der Geist hilft unserer Schwachheit auf Johanna Sebastiana Bacha. Připomněli jsme si nizozemského dirigenta Tona Kopmana, pod jehož taktovkou Bachovu hudbu provedli amsterdamský barokní orchestr a sbor. A my ještě zůstaneme v roce 1995, který na pražských pódiích nabídl skutečně mimořádnou koncentraci early music. Naše hlavní město navštívil v 95. roce také ensemble The Parley of Instruments se svým uměleckým vedoucím, varhaníkem a čembalistou Petrem Kennethem Holmanem představil hudbu pro krále slunce, tedy skladby francouzských autorů Couperina, Saint-Colomba, Maréze či Lilyho. Ale my si dnes soubor The Parley of Instruments budeme prezentovat v jeho snad nejrespektovanější roli, tedy jako ambasadora hudby anglického baroka v čele s Henrym Purcellem. Britskému Orfeovi Henry Purcellovi se Peter Holman věnuje jak prakticky v čele svého ansámblu, tak teoreticky jakožto autor muzikologických studií. The Parley of Instruments s Petrem Holmanem hraje Purcellovu svitu Bon Duca ze scénické hudby ke stejnojmenné divadelní hře. Ta je z první poloviny 17. století a Henry Purcell k ní hudbu vytvořil roku 1695.

Je to jedno z vrcholných a vlastně i závěrečných velkých děl Henryho Purcella. Hudbu k divadelní adaptaci historické romance Bonduka se psal roku 1695. Samotná předloha se ovšem vrací přibližně do roku 60 před Kristem a její osnovou je příběh britské keltské královny, vůdkyně povstání proti Římanům. Svitu z Purcellovy hudby Bonduka přednesl soubor The Parley of Instruments. Jmenovitě se nám představili Peter Holman u varhanního pozitivu, hráč na klarinu Christian Steele Perkins, violistka Judy Tarling a houslisté Theresa Caudle, Mark Caudle a Pavlo Beznosiuk. Jestliže byl rok 1995 na pražské hudební scéně mimořádně štědrý k příznivcům staré hudby, pak rok následující byl pro ně přímo svátkem. Pražské jaro totiž v roce 1996 přijel Smetanovou Mou vlastí zahájit a způsobit tak ve zdejších hudebních kruzích opravdový poprask Sir Roger Norrington se svým orchestrem London Classical Players. Mimochodem, dodnes se vypráví legenda o protestech tehdejšího hudebního establishmentu. Co ale dalšího nám prozradí kronika roku 1996? Třeba, že jen 3 dny po London Classical Players se v Praze představil rovněž britský soubor Fretwork s dirigentem Andrew Parrottem, kterého ovšem máme spojeného spíše se souborem Tavener Players. Také Fretwork cílí na hudbu britské provenience, nahrává a vydává Purcella, Lawse, Locke, Gibbonse, Dowlanda a ovšem i hudbu Williama Bairda, kterou v roce 1996 přivezl také do Prahy. A my si teď poslechneme Bairdovu píseň My Mistress Had a Little Dog pro soprán a instrumentální doprovod. Solo pěje Emma Kirkby.

Britský ansámbl Fretwork je jedním z těch starohudebních souborů, které kvality svých členů na poli early music uplatňuje i ve sféře hudby moderní. Jako původně violový konzort se Fretwork stal skutečným průkopníkem současné tvorby pro tento druh obsazení. Do současnosti má na kontě přes 40 objednávek nových skladeb. A v tomto diapazonu se už v roce 1996 Fretwork představil také v Praze, když vedle Williama Birda nebo Johanna Sebastiana Bacha prezentoval také hudbu Arvo Pärta. My jsme si v podání souboru Fretwork a sopranistky Emmy

Kirkby poslechli právě píseň Williama Birda My Mistress Had a Little Dog. Jen dva roky po svém vzniku přicestoval do Prahy ansámbl Viljan Siko, sdružující ve svých řadách umělce z několika zemí Skandinávie. V jeho čele stojí dánský skladatel, badatel, pěvec a sbormistr Petr Pontvik a se svými kolegy se od prvopočátku specializuje na starou hudbu vzniklou v latinskoamerickém teritoriu. S ní se také Petr Pontvik a ansámbl Viljan Siko předvedli v pražském kostele svatého Vavřince v roce 1997, kde nabídli výběr španělských renesančních madrigalů ze 16. století. My si poslechneme nejprve renesanční anonym, píseň Sagales a Prisa Viljan Siko, a pak dvě skladby z archivu katedrály v Bogotě, Ventesilio Travieso a Salve Regina.

Skandinávský ansámbl Viljan Siko má své kořeny v roce 1995. Dnes je ve světovém měřítku jedním z nejvýznamnějších interpretů staré hudby z Latinské Ameriky. Ve svých programech spojuje kvalitu severských hlasů, specializovaných instrumentalistů, ale třeba také tanečníků. Ansámbl Viljan Siko uspořádal dodnes stovky koncertů v 30 zemích Evropy a Latinské Ameriky. A to v programech zahrnujících early music z celého světa, zejména repertoár latinskoamerického baroka a také starou hudbu ze severských zemí. Pod vedením svého zakladatele Petra Pontvika přednesl ansámbl Viljan Siko renesanční anonym, píseň Sagales a Prisa Viljan Siko a poté skladbu Ventesilio Travieso, jejímž autorem je Vlasco de Nevra, a Salve Regina, kterou zkomponoval Gutiérrez Fernández Hidalgo. Obě tyto skladby pocházejí z katedrálního archivu kolumbijské metropole Bogoty. A na závěr, zpět do Velké Británie, odkud k nám v roce 1999 přijel tehdy ryze dámský soubor cirka 1500 se svou uměleckou vedoucí flétnistkou Nancy Hedden. I toto uskupení má svůj hlavní fokus v renesanční epoše. A v květnu 1999 si pro nás na festivalu Pražské jaro připravil cirka 1500 výběr od Clemena Jeannequena, Jacoba Clemence non Papa, Jacques Martina Otetera až po Henryho Persla. Jak má ovšem psáno na svém štítě, soubor buduje své repertoárové portfolio především z hudby, pocházející z období kolem roku 1500. Na jednom ze svých hudebních alb prozkoumává ansámbl cirka 1500 s Nancy Hedden také hudbu, která zněla v Itálii na šlechtických dvorech ve Ferraře a Mantově. Ve složení flétna, loutna, kytara, viola da gamba a lirone nám nejprve představí anonymní skladbu Calata. Dále to bude opět anonymní píseň Quid Chaise non la mare, kde se jako solistka představí Emily van Evera, a definitivní tečku učiní píseň Buona dies, buona sera, jejímž autorem je Marchetto Cara, muž italské hudební renesance, žijící mezi lety 1465 až 1525, čímž se jaksi přirozeně do repertoáru souboru cirka 1500 nominoval. Vojtěch Babka od mikrofonu a Petr Váně z režie vám přejí krásný den s Vltavou.

0: Britský ansámbl cirka 1500 přednesl písně Kalata, Cuidice Zenon Lamate a Bonadies Bonasera. V květnu roku 1999 na festivalu Pražské jaro, tedy za druhého prezidentského období Václava Havla, staré mistry připravil Vojtěch Babka. Slyšet Havla můžete na Vltavě dnes ještě několikrát, za chviličku si poslechneme jeho hru Vyrozumění.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
6: Hana Zagorová 80.
5: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
6: Marty Jandové,
5: Evy Burešové,
6: Kateřiny Marie Tiché,
5: Terezy Maškové,
6: Veroniky Kek-Kubařové,
5: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
6: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
5: Více na www.zagorova80.cz.
7: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Sobotní drama.
0: Hru Vyrozumění začal psát Václav Havel 3 roky před její premiérou v roce 1965 v divadle Na zábradlí. Oproti pozdější zahradní slavnosti má příběh zavádění umělého jazyka Ptidepe přehlednější děj, postavy mají svůj zřetelnější charakter a motivy chování. Postavu úředníka Kunce hrál při premiéře Jan Přeučil, kterého také v roce 2013 obsadil režisér Lukáš Hlavica do role učitele jazyka Ptidepe.

0: rako hutu do dekotu elitra bomu emusohe v degar it strorenu er grik candy alif zvide dezu klindal vertekinu seli dekto iltre entvester kileg gh orka epil i bodur depti depe emete grojto af xedob it kizem ner oson vterte ilem kodent d de det detrim ginfer bro enomus fechtal agnilai kis defi rokuroch bazuk suhelen gakvom chch lopve recto el kvestrete duhab zuj bak gidalox ibem niderix to van gip ikte juch geboj fis dep butrop g. Vy jste tady?
1: Teprve chvíli.
0: Nic jsem neslyšel.
1: Vstoupili jsme tiše.
0: Co mi nesete?
1: Jdeme s dotazem.
0: Mluvte.
1: Kam má tady kolega Kupš evidovat došlou korespondenci?
0: Ale kolego náměstku, to je přeci jasné. Do evidenčního sešitu.
1: Ten už je popsán, viď Kupši.
0: Už?
1: Bohužel.
0: Sakra. No což, je třeba opatřit nový.
1: Na nový nemáme prostředky.
0: Jak to? Co pak nebylo naplánováno pro tento kvartál zakoupení dvou evidenčních sešitů?
1: Bylo, ale v rámci boje za úspornost nám byly všechny plánované náklady zkráceny na polovinu, viď Kupši.
0: Zde máte peníze na nový sešit.
1: Děkujeme, kolego řediteli. Srdečně děkujeme.
2: Dobré jitro.
0: Dobré jitro. Haničko.
2: Prosím, kolego řediteli.
0: Nevíte, co to je?
2: To je velice důležité úřední vyrozumění, kolego řediteli.
0: Vypadá to jako náhodné zhluky písmen.
2: Na první pohled snad. Ve skutečnosti to ale má svůj pevný řád. Je to totiž psáno v ptidepe.
0: V čem?
2: V ptidepe.
0: V ptidepe? Co to je?
2: Nový úřední jazyk, který teď v našem úřadě zavádějí. Mohu si dojít pro mléko?
0: U nás se zavádí nějaký nový jazyk? Jak to, že o tom nic nevím?
2: Asi vám to zapomněli říct. Mohu si dojít pro mléko?
0: A kdo si to vymyslel?
2: Je to nějaká širší akce. Květa říkala, že u nich s tím taky přišli.
0: Kolega náměstek o tom ví?
2: Jo, mohu si dojít pro mléko.
0: Běžte. No to snad... Vy jste tu zas?
1: Jdeme vám oznámit, že jsme právě zakoupili nový evidenční sešit.
0: No.
1: Leží na Kupšově stole, byť Kupši.
0: Tak vidíte.
1: Nechtějí nám ho ale na autentizačním oddělení autentizovat.
0: Proč?
1: Nový sešit není podchycen nákupním oddělením, protože nebyl zakoupen za úřední peníze a tedy právně vlastně neexistuje, byť Kupši.
0: Řekněte, ať ho autentizují z mého příkazu na mou osobní odpovědnost. Mám teď dobrou pozici a myslím, že si to mohu dovolit.
1: Výborně. Mohl byste nám to pro jednoduchost dát písemně?
0: Riskuji rád, ale hazardér nejsem. Musí vám stačit ústní příkaz.
1: Zkusíme je ukecat. Kupši, jdem.
0: Kolego náměstku.
1: Prosím, kolego řediteli.
0: Vy víte o tom novém jazyku?
1: Slyšel jsem o tom, co jsi? Myslím, že tuhle kolega Kupš mi o tom před časem říkal. Neříkal jsi mi to ty, Kupši?
0: Nevíte, kdo dal pokyn, aby se to u nás zavádělo?
1: Kdo dal pokyn? Kupši, nevíš?
0: Já ne. Takže jste to mohl být jedině vy, kolego náměstku.
1: Člověk dal za den tolik pokynů, že si to pak všechno ani pořádně nepamatuje.
0: A to vás nenapadlo, že byste se měl poradit se mnou?
1: Nechtěli jsme vás zatěžovat takovou volovinkou.
0: Vy jste ale nemehlo.
1: Já už to víckrát neudělám.
0: Proč to vlastně zavádějí?
1: Je to takový experiment. Má prý zpřesnit úřední korespondenci a zavést do její terminologie pořádek. Říkám to správně, Kupši?
0: A to nařídil někdo od zhora?
1: Přímo ne.
0: Abych řekl pravdu, moc se mi to nezdá. Slibte mi, že to celé ještě dnes nějakou vhodnou formou pozastavíte. Nebudeme přece dělat někomu pokusného králíka.
2: Dobré jitro.
1: Zruším svůj pokyn. Pokusím se stáhnout všechny dosud vydané ptidepové texty a nechám je pak přeložit do normálního jazyka. Dobré jitro.
0: Buďte tak laskav.
1: Nebudeme přece dělat někomu pokusného králíka.
0: No, vidíte.
1: Kupři, jdem.
0: Zvláštní vztah mezi těmi dvěma.
2: Vím o tom řadu podrobností.
0: Nechci je slyšet. Oba jsou vzornými pracovníky, ostatní mě nezajímá. Ještě štěstí, že jsem to včas zarazil. To si mysleli, že se jim to bude někdo učit.
2: A při našem úřadě bylo zřízeno zvláštní ptidepové učiliště.
0: Dokonce. Chodí tam, prosím vás, někdo?
2: Všichni mimo vás, kolego řediteli.
0: Vážně?
2: Bylo to nařízeno.
0: Kým?
2: Kolegou náměstkem.
0: Cože? O tom mi nic neřekl. Stejně nechápu, jak mohou u nás úředníci ptidepe používat, když většina se to ještě nemohla naučit.
2: Od toho je tady překladatelské středisko. Mohu si dojít pro housky?
0: Vydá překladatelské středisko. Kam to, prosím vás, všechno nastěhovali?
2: Překladatelské středisko je v prvním patře, číslo 6.
0: A tam je přece účtárna.
2: Účtárna byla přestěhována do sklepa. Mohu si dojít pro housky?
0: To nařídil taky on?
2: Ano.
0: To je pak těžká práce.
2: Mohu si dojít pro housky?
0: Běžte. Co je?
1: Kolego řediteli, musíte nám ten příkaz přece jen napsat.
0: To určitě. Obraťte se nahoru.
1: Ve vlastním zájmu.
0: Ve vlastním zájmu? Jak to?
1: Vzhledem k řečem, jaké se v poslední době mezi úředníky objevují, byl by to od vás čin rozhodně taktický. Nemám pravdu, kupři?
0: Jakým řečem?
1: Ale o tom nešťastném razítku.
0: Razítku? Co je s razítkem?
1: Prý se při poslední inventarizaci ukázalo, že občas odnášíte svým dětem na hraní razítka.
0: Ale
1: s bankovním spojením.
0: Co je to za nesmysl?
1: No.
0: To razítko sice občas doma mívám, ale ne na hraní.
1: Jistě to víte.
0: Musím si nosit faktury do bytu, abych je stihl všechny podepsat.
1: Nám to vysvětlovat nemusíte, kolego řediteli, ale znáte lidi.
0: A vy si myslíte, že by se to touhle věcí zlikvidovalo?
1: Ručím vám za to.
0: Tak si pro mě, za mě, napište ten příkaz, podepíšu ho.
1: Zde je, kolego řediteli.
0: Tak.
1: Děkujeme, kolego řediteli. Srdečně děkujeme za celý náš úřad.
0: Kolego náměstku.
1: Přejete si, kolego řediteli?
0: Už jste zrušil zavádění ptidebe?
1: Zatím ne.
0: Jak to?
1: Čekáme na vhodný okamžik. Teď prý není nahoře příhodná atmosféra. Byť, kupši.
0: To jsou výmluvy.
1: Kolego řediteli, vy nám nevěříte a to nás zraňuje.
0: Obešel jste mě. Nechal jste přestěhovat účtárnu do sklepa.
1: Kolego řediteli, to je jen půl pravdy.
0: A co je tedy ta druhá půlka?
1: Že jsem nařídil, aby od příštího roku bylo zřízeno ve sklepě větrání. Kupši, no řekni, nenařídil jsem to? No.
0: A co světlo?
1: Pomocná účetní přinesla z domova svíčku.
0: No, jen aby.
1: Kupši, no řekni, nepřinesla? A kupš o tom neví, ale určitě přinesla. Můžete se tam jít podívat.
0: A stejně jste mě obešel. Vydal jste příkaz, že se musí všichni povinně učit ptidepe.
1: Mimo pracovní dobu.
0: To je jedno.
1: Pokud jde o příkazy týkající se mimo pracovní doby, jsem přece svým vlastním pánem.
0: V tomto okamžiku nevím, jak vám odpovědět, ale určitě na to nějaká pádná odpověď existuje.
1: Možná, že ano, možná, že ne. Ať tak či onak nám nejde v tuto chvíli o nic jiného, než o dobro našeho úřadu. Vyť kupši. Máme na ptidepe samozřejmě stejně kritický názor jako vy. Domníváme se jen, že prokážeme-li ještě před nevyhnutelným krachem celé akce určitou dílčí iniciativu, moc nám to pomůže. A kdo ví, jestli nám právě na základě toho nebude přidělen konečně ten bufet, o který tak dlouho žádáme.
0: Snad si tím skutečně pomůžeme k bufetu. Ale to nemění nic na skutečnosti, že si tu v poslední době děláte příliš mnoho věcí na vlastní pěst.
1: Já? No dovolte. Jdeme se s vámi poradit i o takové volovince, jako je otázka nového evidenčního sešitu. Ale křivdíte nám. Moc nám křivdíte.
0: Kolego náměstku, mám pro vás návrh.
1: Jaký?
0: Buďme chvíli k sobě zcela upřímní.
1: Co prosím?
0: Buďme chvíli k sobě zcela upřímní.
1: Co prosím?
0: Podstatně nám to zjednoduší situaci a urychlí vyjasnění stanovisek.
1: Přistoupíme na to, Kupši. Přijímám.
0: Proč jste říkal, že máte na Ptidepe kritický názor a že vám jde pouze o bufet, když ve skutečnosti v Ptidepe věříte a jde vám o jeho co nejrychlejší zavedení?
1: Byla to taktika.
0: Trochu krátkozraká.
1: Neřekl bych.
0: Muselo vám být přece jasné, že dříve nebo později vaše úmysly prohlédnu.
1: Potřebovali jsme získat čas. Šlo nám o to, abyste náš cíl pochopil až v okamžiku, kdy budeme náležitě silní v kramflekách.
0: Cože?
1: Teď už proti nám nic nezmůžete. Drtivá většina úředníků stojí bezvýhradně za námi. Není to tak, Kupši?
0: Jenomže odpovědnost za náš úřad nesu já. Zatím jsem tu stále ještě ředitelem.
1: Stanovisko MAS obejít nemůžete. Celý úřad vře a čeká na vaše slovo.
0: Nenechám si diktovat davem.
1: Vy tomu říkáte dav, my tomu říkáme masy.
0: Vy tomu říkáte masy, ale je to dav. Jsem humanista. A má koncepce vedení tohoto úřadu vychází z ideje, že každý úředník je člověk. A musí být stále víc člověkem. V duchu tohoto svého nejvnitřnějšího přesvědčení nemohu dát k zavádění Ptidepe nikdy svůj souhlas.
1: A to jste ochoten riskovat otevřený konflikt?
0: Boj za vítězství rozumu a mravnosti stavím nadmír za cenu jejich ztráty.
1: Co ty na to, Kupši?
0: Navrhuji vám, abychom společně zapomněli na to, co se právě stalo, a rozešli se v klidu dřív, než budu donucen brát to celé vážně.
1: Zdá se, že zatím není zralý na věcný rozhovor. Přecenili jsme ho. Nevadí. Dáme mu ještě... Co říkáš, hodinu? Čas je na naší straně. Za hodinu se s ním už mazlit nebudeme. Trpělivost MAS je velká, ale není nekonečná. Bude litovat. Jdem!
0: Neslýchané! Haničko!
2: Prosím, kolego řediteli?
0: Vy umíte Ptidepe?
2: Ne.
0: A jak jste tedy poznala, že to je úřední vyrozumění?
2: V první etapě bylo prý Ptidepe použito pouze k formulaci jistých závažných úředních vyrozumění.
0: A čeho se týkají ta vyrozumění?
2: Prý jsou v nich těmto úředníkům sdělovány zásadní závěry.
0: Vážně? Jakého druhu bývají ty závěry?
2: Prý velmi kladné i velmi záporné.
0: Zatracené razítko. Odkud to všechno máte?
2: Slyšela jsem to dneska v lékárně.
0: Jo. Kde jste říkala, že je to překladatelské středisko?
2: První patro číslo 6. Musí se projít Ptidepovým učilištěm.
0: Aha, bývalá účtárna. Odcházím na oběd.
2: Nechte si chutnat, kolego řediteli. Je dneska husa.
3: Ptidepe, jak víte, je jazykem syntetickým, budovaným na přísně vědeckém základě s maximálně racionální gramatikou a neobyčejně rozsáhlou slovní zásobou. Všichni víte, že u přirozeného jazyka stačí kolikrát zaměnit jedno písmeno druhým. Tráva, kráva, kůl, vůl a změní se celý význam slova. Smyslem Ptidepe je zaručit každému sdělení takový stupeň přesnosti, spolehlivosti a jednoznačnosti, jaký není dosažitelný v žádném přirozeném jazyce. Mají-li se slova navzájem co nejméně podobat, musí být tvořena co možná nejméně pravděpodobnými kombinacemi písmen, což znamená, že tvoření slov musí vycházet z takových principů, které povedou k nejvyšší možné redundanci jazyka. Z toho je také jasné, proč se v Ptidepe vyskytují často i slova velice dlouhá. Prosím?
0: Nenechte se rušit. Já jenom procházím.
4: Prosím,
3: prosím.
4: Mohl byste nám říct, jaké je nejdelší ptidepové slovo?
3: Zajisté. Vy jste...
4: Kalous, prosím.
3: Je to označení prororýse říčního, které má 319 písmen. Přitom ale ani délka slov, jako ostatně nic v ptidepe, není náhodná. Slovní zásoba ptidepe je totiž budována podle zcela logického principu. Čím obecnější význam, tím kratší slovo. Tak například dosud nejobecnější známý pojem, totiž cokoliv, se v ptidepe řekne gh, tedy slovem o pouhých dvou písmenách. Existuje sice slovo ještě kratší, totiž f, to však nenese zatím žádný význam. Jestli pak by mi někdo z vás mohl říci proč? No, tak Kalous.
4: Prosím, to je rezerva pro případ, že věda objeví něco ještě obecnějšího než cokoliv.
3: Správně, Kalous, máte jedničku.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jdu se seznámit s provozem překladatelského střediska. Jsem ředitel tohoto úřadu.
1: Vy jste kolega ředitel?
0: Ano, Gross.
1: Těší mě, nezlobte se, že jsem vás nepoznal, ale jsem tu teprve krátce Mašát, vedoucí překladatelského střediska. Posaďte se. Je to tady všechno teprve v plenkách.
0: Chápu.
1: Bereme se ještě s řadou dětských nemocí.
0: To je jasné.
1: Není to jednoduchá záležitost.
0: Přirozeně.
1: Co by vás zajímalo konkrétně?
0: Chtěl bych vědět, jak máte překládání zorganizováno. Překládáte na počkání?
1: Přeložíme na počkání jakýkoliv TIDEPový text každému zaměstnanci našeho úřadu, který je občanem našeho státu a má povolení k překladu TIDEPového textu.
0: K tomu je třeba nějaké zvláštní povolení?
2: Nazdar, Zdeňku! Je to pravda, že je dnes k obědu husa?
1: Cože? Dnes má být husa?
2: Říkali to kluci ze sekretariátu. Až půjdu, stavím se pro tebe, jú?
1: Ale brzy, doktore! Husa, to je totiž moje. O čem jsme to mluvili?
0: Říkal jste, že k překladu je třeba jakési zvláštní povolení.
1: A jo. No tak podívejte. My úředníci sice PTIDEP používáme, nejsme však v této věci odborníky. Nejsme prostě jazykovědci. A využití a rozvoj PTIDEP nemůže být tedy pochopitelně jen v našich rukách. Pardon.
3: Kde mám ty cigarety?
4: Honza tu nebyl?
0: Nevím, kdo to je.
4: Ty nejsi odsáď?
0: Naopak, jsem tu ředitelem.
4: To seš ty. Musíš se člověče nějak zasadit o ten bufet, fakt.
0: A vy jste prosím kdo?
4: Dělám tady předsedkyni, ale můžeš mi říkat Helčo.
0: Čeho předsedkyni, že jsem tak smělý?
4: Ještě nevím, dneska o tom máme poradu. Ale práce už mám, že nevím, kde mi hlava stojí. Člověk se to ještě ani pořádně nerozkouká a už aby byl v každém hovně za kvedlačku. Zatím čau.
3: Já je snad vážně nemám.
1: Vy nemáte rád husu?
0: Mám. Mluvil jste o tom, že PTIDEP nemůže být jen ve vašich rukách.
1: A jo. No a proto je každému úřadu, který zavádí PTIDEP, přidělen zvláštní PTIDEPový metodik. Takzvaný PTIDOMET. Jehož úkolem je odborně dohlížet, jestli je PTIDEP správně používáno.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Náš PTIDOMET tento úkol realizuje tak, že ke každému překladu dává zvláštní povolení.
6: Tady je ta cibule, kolegyně předsedkyně.
1: Kterému umožňuje evidovat všechny poskytnuté PTIDEPové překlady.
4: Dejte mi to tamhle ke skříni.
1: A získávat tím podklady k rozličným statistikám, na jejichž základě pak usměrňuje používání PTIDEP.
0: Takže, rozumím-li dobře, poskytnete překlad jen tomu, kdo si opatří povolení od zdejšího PTIDOMETa.
1: Ano.
0: A kdo je u nás PTIDOMETem?
1: Tak jdem.
7: Jo.
1: Na co jste se to...
0: Kdo je u nás PTIDOMETem?
7: Tuhle kolega Kunc.
0: Těší mě. Gross, ředitel.
8: Kunc, promovaný PTIDOMET. To je něco jako doktor.
0: Potřeboval bych s vámi mluvit, doktore.
7: Řekneš si taky o biskupa?
0: Ale...
7: Nezlobte se, kolego řediteli, ale musíme teď na oběd.
0: Doktore...
7: Neradi bychom ho propásli. Já radši sténo.
3: Nemám, no. Prostě nemám.
0: Nemáte náhodou cigaretu?
5: Bohužel. Nekouřím.
0: Co je v té krabici?
5: Doutníky.
0: Můžu si vzít?
5: Jsou kolegy Mašáta. Má je spočítané a moc by se zlobil. Výkazy.
9: Propečená byla přece výborně.
7: No, nezdá se ti, že minule byla propečenější.
9: Byla zas málo mastná.
7: Ale nejlepší byla předminule.
0: Kolego doktore.
7: Kolegyně.
5: Ano.
7: Jděte se zeptat kolegy Holečka, jestli půjde na oběd. Když ne, tak ať mi pošle svůj lístek.
10: Ujde, co?
0: Je milá.
10: Takový čertík.
0: kolego doktore.
7: Prosím tě, čertí.
8: Co je?
0: Vy dáváte povolení k překladům z Ptidepe?
8: Dám to každému, kdo mi přinese své materiály.
0: Tím myslíte, jaké materiály?
8: Osobně evidenční. Cigaretku?
7: No, děkuji. Co, čertík? To je čert? No, však počkej. Jen co ho někdo čapne za kopít.
0: Neprodal byste mi cigaretu?
7: Nezlobte se, ale mám už jen 3.
0: Tak to ne. A doktore, proč vlastně k tomu potřebujete ty osobně evidenční materiály?
8: To máte tak. Pracuji sice v tomto úřadě sám, ale přitom úředníkem nejsem. Aha. Jsem, jak víte, vědec. A mám pochopitelně i řadu výhrad k některým trochu byrokratickým postupům svých kolegů úředníků. Vlastně to ani tak nejsou výhrady, jako spíš námitky. Ne, ani námitky, není to pravé slovo. Jak bych to řekl, nezlobte se, jsem zvyklý mluvit v ptidepe. V živém jazyku pak těžko hledám slova.
0: No, jen pokračujte.
8: V ptidepe by se to řeklo axiores. Aha. Kolegové úředníci někdy příliš i ludkabos spady el a přitom zapomínají, že etrokaj zenik ajtek je gibos.
9: A kde je svajotka kopný porka?
8: Kavej hafis okuby rizal.
9: Rizal? Rizal, rizal. Varuk baron rizal. Kavizách, mahok, hajbám.
8: Ongi fig hajbám. Pardekul axajore svadit rohago kabrazol. Fabotibe. Myslí si, že za mnou pošlou člověka, já mu dám razítko a tím to bude vyřízeno. Bizugat rob jugerirak. Jestli mají mít naše statistiky nějaký smysl, musíme mít konkrétní podklady o každém, kdo přichází do styku s ptidepe.
0: To by nestačilo, aby vám každý řekl o sobě všechno, co potřebujete?
8: A kde bych měl záruku, že to je opravdu hudput?
0: Prosím?
8: Hudput? Přesné.
5: Tak bohužel... Ale kolega Holeček prý dneska na oběd určitě půjde.
7: Smůla.
0: Promiňte, doktore, ale mluvil jste o malé přesnosti ústních výpovědí.
8: Aha. A všechny údaje o jednotlivých úřednících jsou přitom už dávno daleko přesněji zaneseny v osobně evidenčních materiálech. Tam jsou věci, které dotyčný úředník kolikrát ani sám o sobě neví. No zapom?
9: Zapom. Idnik Feribol ze Zuhov.
8: Idnik? I dnek.
0: Abych to tedy shrnul. Povolení k překladu dáte prostě jen tomu, kdo vám přinese své materiály. A kde vlastně může náš úředník ty své materiály dostat?
4: Ahoj kluci! Víte, kdo má dneska narozeniny? Čenda Klátil!
0: Čeněk?
9: Fakt?
4: Ve vedlejším kanclu je slezina! Kolegyně, přijímají naproti citrony, doneste mi jich kilo.
8: Co se tam pije?
4: Vizour!
9: Slyšíš to, Zdeňku?
7: Tam!
0: Doktore, ještě jste mi neřekl, kde může úředník dostat ty své materiály?
7: No přece tuhle u Helenky, naší předsedkyně.
0: Kolegyně!
4: Co je?
0: Potřeboval bych s vámi mluvit.
4: No, počkáš chvilku, jo?
0: To mě tu necháte samotného.
4: Nejsi sám. Ve zdi je štěrbina, kterou tě pozoruje náš úřední pozorovatel. Jeho komůrka je obklopena kancelářemi a každá má pozorovací otvor.
0: Zajímavý nápad.
4: Viď? Přišla jsem na to já. Zatím čau.
10: Nenamáhejte se. Štěrbina je dobře zamaskována.
0: To vidím. Mohlo by se to zavést i na jiných odděleních.
10: To těžko. S takovou věcí musí počítat už architekt.
0: To je vlastně pravda, ale tady s tím přece nepočítal.
10: Ne, ale udělal chyby v plánech a když to postavili, zbylo mezi kancelářemi něco místa, tak se to mohlo využít takhle.
0: Opravdu podnětný nápad. Co pak?
5: Ale síťovka.
0: Kolegyně.
5: Prosím.
0: Vy umíte ptidepe?
5: Trochu.
0: A taky překládáte?
5: Mám to přísně zakázáno. Až po absolventských zkouškách.
0: Ale z mého příkazu byste mohla něco přeložit. Alespoň přibližně. Co je na tom k smíchu?
5: To byste nepochopil. Prostě to nejde.
0: Jak pak vám říkají?
5: Marie.
0: Vida. Mařenka. Hezké jméno.
5: Že?
0: Mařenko. Jen jednou. Nikdo se o tom nedozví.
5: Kolego řediteli, Každou chvilku může někdo přijít.
0: Mařenko.
5: Mějte rozum.
0: Brouku.
5: Citrony za chvilku nebudou. Kolegyně předsedkyně by se zlobila.
0: Ale...
5: Naschledanou.
0: Pozorovateli? Pozorovateli? Haló? Kolego pozorovateli, slyšíte mě? Nemáte cigaretu? Asi usnul.
11: Já vám dám. Usnul.
0: Tak proč se neozvete?
11: Chtěl jsem vás vyzkoušet.
0: No dovolte. Víte, kdo jsem? Ředitel.
11: Habuk Bulugan.
0: Cože?
11: Habuk Bulugan, Avrator.
0: Jak to myslíte?
11: No tuput.
0: Nenechám se urážet. Čekám, že se mi přijdete omluvit.
11: Gotroch.

0: Tak co?
1: Co by?
0: Hodina uplynula. Už jste dostal rozum?
1: Ne.
0: Ale povšiml jste si, doufám, že zavádění Ptidepe v našem úřadě úspěšně pokračuje. Co chcete dělat?
1: Zadržet ho.
2: Kolego řediteli, mohu si dojít pro buráky?
0: Jak to chcete udělat?
1: Vydám příkaz k zastavení zavádění a zrušení používání Ptidepe.
0: To nemůžete.
1: Proč?
0: Nevydal jste nikdy příkaz k zavádění a používání Ptidepe. Nemáte tedy co zastavit a zrušit.
1: Tak to uděláte vy.
0: Já ale taky žádný takový příkaz nevydal, viď Kupři?
2: Kolego řediteli, mohu si dojít pro buráky?
1: Jak to?
0: Byly to všechno jen ústní pokyny, opírající se o příslib, že je potvrdíte dodatečným příkazem.
1: Nevydám tedy dodatečný příkaz.
2: Kolego řediteli, mohu si dojít pro buráky?
0: Zavádění Ptidepe je v plném proudu a bude samozřejmě pokračovat i bez toho. Běžte.
1: Tak podám o celém případu zprávu nahoru.
0: Slyšíš ho, Kupři? On neví, že nahoře všichni Ptidepe upřímně fandí.
1: Když fandí Ptidepe, proč tedy nevydají oficiální příkaz úřadům, aby Ptidepe zaváděli?
0: Pro jistotu. Když se Ptidepe osvědčí, mají vždycky ještě dost času udělat z toho svou zásluhu. No a když se neosvědčí, mohou se od toho distancovat.
1: Nezlobte se, ale nezradím přece sám sebe.
0: Zradíte.
1: Jak toho dosáhnete?
0: Vidíte tento sešit? Byl před chvilkou na váš protiprávní příkaz autentizován, ačkoliv není vůbec podchycen nákupním oddělením. Víte, co to je? Zneužití úřední moci.
1: Vy se neštítíte?
0: Kupři, štítíme se nebo ne? Samozřejmě, že ne. Když jde o člověka, neštítíme se ničeho.
1: Vždyť jste mě k tomu podpisu sám donutil.
0: Já nevzpomínám si.
1: No. Přeci těmi narážkami na řeči, které se tu vedou o tom zatraceném razítku.
0: O tom bych být vámi nemluvil.
1: Proč ne?
0: Co pak to nechápete? Nebýt této souvislosti, mohl byste tvrdit, že jste autentizaci sešitu podepsal z upřímné vůle být vstříc našim úředníkům, což by vás sice neomlouvalo, ale aspoň váš čin nějak lidsky vysvětlovalo. Zatímco odvoláte-li se na to, že jste byl donucen, přiznáte tím, že jste ten příkaz vydal jen z nicotné osobní zbabělosti. Ale... Přičemž nebýt naopak vašeho autentizačního příkazu, mohl byste předstírat, že razítko jste si domů skutečně nosil z pracovních důvodů. Zatímco podpisem tohoto příkazu jste přiznal své jasné vědomí viny ve věci razítka. Takže jak vidíte, obě vaše viny jsou tak originálně navzájem propojeny, že jedna mnohonásobně umocňuje druhou. Tak co? Dohodneme se.
1: Dobrá, odstoupím tedy.
0: Jenomže to právě nechceme.
1: A co tedy ode mne chcete?
0: Abyste podepsal dodatečný příkaz k zavádění a používání Ptidepe v našem úřadě.
1: Říkal jste přece, že se Ptidepe zavede i bez dodatečného příkazu. Proč ho tedy teď potřebujete?
0: To je naše věc.
1: Myslíte, že Ptidepe skutečně zpřesní úřední styk?
0: Jsem rád, že se náš rozhovor konečně dostává do věcných kolejí. Kupši, podej kolegovi řediteli mléko.
1: Děkuji.
0: Tak podívejte. Sám jistě nejlépe víte, co nedorozumění domnělých křivd a nespravedlností je v sobě schopna soustředit jedna jediná věta v přirozeném jazyku. Je to paradoxní, ale právě vnější zdánlivá odlištěnost umělého jazyka zaručuje jeho skutečně humanistickou funkci. Až bude zavedeno Ptidepe, nikdo už nebude mít falešný pocit, že mu je jakkoliv křivděno tam, kde mu je naopak pomáháno. A všichni budou proto daleko šťastnější.
2: Tak jsem tady.
1: Přesvědčili jste mě. Napište dodatečný příkaz k zavádění Ptidepe do našeho úřadu a přineste mi ho k podpisu.
0: Jsme šťastní, kolego řediteli, že jste pochopil potřebu doby. Těšíme se na další práci v našem úřadě pod vaším prozíravým vedením. Zde je příkaz, který žádáte. Tak! To bychom měli. Kupši, nemáš hlad? Myslím, že teď budeme spolu velmi těsně spolupracovat.
1: Bude to nutné. Bez vaší pomoci bych se asi těžko orientoval v nové problematice.
0: Ano, to těžko.
1: Zpočátku se dokonce ani nevyhneme tomu, že budeme tak říkajíc ředitelovat spolu.
0: A měl bych ještě lepší nápad. Co abych byl já ředitelem a vy mým náměstkem? Nebylo by to jednodušší?
1: Říkal jste, že se těšíte na další práci pod mým prozíravým vedením.
0: Svou prozíravost dobře uplatníte i ve funkci náměstka. Dojdu si pro své věci. Buďte zatím tak laskav, kolego náměstku, a vystěhujte se z mého stolu.
1: Prosím, kolego řediteli.
0: Kupši, jdem.
1: Zdá se, že věci vzali rychlý spád.
2: Kolego náměstku?
1: Nemohl jsem dělat nic jiného. Otevřený odpor by znamenal můj konec. Takhle můžu aspoň lecos jako náměstek zachránit.
2: Kolego náměstku?
1: A vůbec. Kde stojí psáno, že se z toho ptidepe nevyklube nakonec docela užitečná věc? Když to vezmeme celé inteligentně do rukou...
2: Kolego tak... náměstku?
1: Co je?
2: Mohu na oběd?
1: Běžte.

0: Na citoslovci BAF si ukážeme, jak je i v této okrajové oblasti ptidepe bohaté a přesné.
1: Kolego učiteli.
0: Co je?
1: Nechci rušit, ale mám tu náhodou při ruce jakýsi ptidepový textík. Nebylo by dobré jen tak pro osvěžení, kdybyste to přečetl a pak případně přeložil?
0: Jsem ochoten váš text přečíst, ovšem až si ověřím, že máte k ptidepe skutečně vážný vztah a nejde vám jen o zdržení výuky. Posaďte se.
1: Ale...
0: Nota! Tedy BAF se užívá v úřední praxi, když chce jeden úředník vyjádřit předstírané ohrožení jiného úředníka. Vyjadřuje-li předstírané ohrožení úředníka, který není skryt a ohrožení neočekává, úředník, který je sám skryt, řekne se BAF gedinrelom. Osonfterte se používá ve zcela jiné situaci, pokud druhý úředník ohrožení očekává. Ek gint itrojadus používá odkrytý úředník k předstíranému ohrožení druhého odkrytého úředníka, pokud je to žertem. Ek jecht kus znamená v podstatě totéž, pokud to ovšem není žertem. Isiste etorgit používá nadřízený úředník k vyzkoušení ostražitosti podřízeného. Ixap caror naix používá zase podřízený vůči nadřízenému, ale pouze ve dnech k tomu vyhrazených. A teď si zjistím, jak jste dávali pozor. Jak se v ptidep řekne BAF, vyjadřuje-li skrytý úředník předstírané ohrožení neskrytého úředníka, který ohrožení neočekává? Kalous?
2: Gedinrelom.
0: Správně. A pokud druhý úředník ohrožení očekává? No.
1: Já?
0: No vy.
1: Ohrožení neskrytého úředníka?
0: Ano.
1: Který ohrožení očekává?
0: Ano.
1: A původce je skryt?
0: Ano.
1: Aha, aha. No, tak to se řekne... To se řekne, hergot, teď jsem to měl na jazyku.
0: Kalous, víte to?
2: Osonfterte.
0: No prosím, že to jde. Tak něco jiného. Třeba, jak řekne BAF, nadřízený úředník, když chce vyzkoušet ostražitost podřízeného.
1: Nadřízený úředník?
0: Ano.
1: Ostražitost podřízeného?
0: Ano.
1: Tak to náhodou vím.
0: Tak jak se to řekne?
1: Jde o citoslovce BAF,
0: ano.
1: Určitě to vím, jenom si v tomhle okamžiku nemůžu vzpomenout.
0: Tak Kalous.
2: Isiste etorniv.
0: Správně, Kalous. Tak do třetice všeho dobrého. Řekněte mi, jak řekne BAF, odkrytý úředník, chce-li vyjádřit předstírané ohrožení jiného odkrytého úředníka a není-li to přitom myšleno jako žert,
1: tak tohle nevím.
0: Napovímám.
1: Egg.
0: Jecht.
1: Ano, už si vzpomínám. Egg jecht.
0: Špatně. Kalous, řekněte mu to.
2: Egg jecht kus.
0: Správně. Egg jecht nic neznamená. Jsou to jen dvě podslova slova egg jecht kus.
1: Třetí podslovo mi uniklo.
0: Bohužel vám unikla i dvě první podslova. Stejně jako vůbec všechna ptidepová slova, která jsem vás před chvíli učil. Přihlédneme-li k tomu, že citoslovce jsou nejjednodušší partii z ptidepe a že mé požadavky byly skutečně minimální, musíme dojít k závěru, že ve vašem případě nejde pouze o běžnou nepozornost nebo lajdáctví, ale o ten druh neschopnosti naučit se cokoliv z ptidepe, který pramení ze skryté nevíry v jeho smysl. Za těchto okolností ovšem nevím, proč bych měl právě vám vycházet vstříc četbou nebo dokonce překladem neschválené ukázky. Chozup, putuj, bojt.
1: To je řečí pro tři slovíčka.
0: Pokračuji. Kalous, dovedl byste mi říct, jak zvolá v ptidepe BAF podřízený úředník na nadřízeného ve dnech k tomu vyhrazených?
2: Ixap caror naix.
0: Správně, Kalous.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady jsou ty citrony, kolegyně předsedkyně.
2: Dejte mi to tamhle, kvišátku.
1: Kolegyně předsedkyně je vedle?
0: Ano. Oslavují tam narozeniny kolegy Klátě.
1: Myslíte, že by přišla na okamžik?
0: Zeptám se.
3: Já to pil.
0: Kolego řediteli.
1: Ano.
0: Vy už nejste ředitelem?
1: Jsem teď náměstkem ředitele.
0: Co to?
1: Ale tak, vyměnili jsme si to s kolegou Balášem.
0: Náměstek je také odpovědná funkce.
1: Že jo, dokonce v určitém smyslu odpovědnější než ředitel. Vím například, že když jsem byl ředitelem, řešil některé nejzávažnější věci za mě můj náměstek. Kolegyně přijde?
0: Musíte chvilku počkat. Aha.
4: Prosím vás, na okamžik.
1: Pozorovateli?
5: No?
1: Na věky dobrý.
5: No jo.
1: Pozorovateli?
5: Co je zás?
1: Vy neoslavujete.
5: Sledují oslavu Štěrbinou.
1: Vypadá to na dlouhé lokte?
5: Vizoura už dopili.
1: Jo.
6: A styděla se?
7: Ze začátku. Pak ale...
8: To s tím Ksachaj i Bulu si zale vymyslel.
7: Bylo to tak doslova do písmene. A kdybych se nebál, že Kojufer v Zalgavtre mohl dojít i Gluhov Dyborok.
6: Kolik je?
7: 16.
6: Právě takové mě nejvíc přitahuje.
7: Já radši mladší.
6: A ráno? Kafe.
9: A k němu perník.
6: Kvida, perník.
4: Tak co, kluci? Neuděláme si kafe.
9: To je nápad. Kde je Marie?
6: Naše poupátko. To by měl vědět tuhle náměstek.
1: Já?
8: No, jen nezapírejte. Víme dobře, že po ní jedete.
1: No, dovolte.
8: Říkal jste jí Brouku? Pozorovatel to slyšel.
5: Ty musíš, Honzo, všechno schodit.
9: Hele, hlídej a mlč. Jo?
7: No tak, mládenci.
9: Marie!
4: Nech jí žehlí mi spodničku. Udělám kafe sama. Kde máte vařič?
0: Tak.
10: Nebudete se na nás zlobit, kolego náměstku, když nedostanete kafe? Máme ho totiž málo, vystačí tak pro nás.
1: To nevadí, nemám ani chuť.
9: Tak Heleno, kolega náměstek kávu nechce, udělej 3, ale pro mě 2.
7: Co říkáš, doktore, dáme si ke kafi doutníček?
1: Máš? Kolegyně, předsedkyně.
4: Kafe je kde?
1: Kolegyně předsedkyně.
7: To nejsou ledajaké.
1: Dík. Směl bych taky.
7: Nedoporučuji vám to, kolego náměstku. Jsou strašně silné, nejste na to zvyklí. Určitě byste se zakuckal.
1: No, jen jeden.
7: Myslím to vážně. Byl byste sám proti sobě.
1: Tak. Kolegyně předsedkyně.
4: Říkej mi, Helčo, co je?
1: Kolegyně Helčo, u vás mohou, jak jsem slyšel, úředníci dostat materiály nutné k povolení překladu z Ptidepe.
9: Husa, vizour a pak takovej doutník, to si dám líbit.
7: Řeknu ti, Máříš.
1: Povídám, u vás lze dostat materiály nutné k povolení překladu.
4: Kam chodíte pro vodu?
11: Já dojdu.
4: Cože?
1: U vás lze dostat materiály nutné k povolení překladu.
4: Vydám je každému, kdo nedostal v poslední době vyrozumění psané v Ptidepe.
1: Proč?
6: Přímo omamuje.
7: Aby ne.
1: Povídám, proč s touto výjimkou?
4: Kde máte šálky?
11: Hned to bude.
4: Cože?
1: Proč s touto výjimkou?
4: Nemohu přece vydat osobně evidenční materiály, když nevím, zda nejsou v rozporu se závěry z poslední inventarizace.
1: A to by nešlo, aby vám dal úředník své vyrozumění k nahlédnutí?
7: Neboštík Ilja Brejský kouřil jen tyhle, a že to byl nějaký gurmán.
6: Škoda.
1: Povídám, to by nešlo, aby vám dal úředník své vyrozumění k nahlédnutí.
4: Cukr! Cože?
1: To by nešlo, aby vám dal úředník své vyrozumění k nahlédnutí.
4: Nesmím překládat žádné Ptidepové texty. Bude stačit.
11: V šuplíku je ještě jeden pytlík.
1: Co má tedy úředník v takovém případě dělat?
6: Brejský taky rád husu. Vy?
9: Ilja umlátil by se po ní.
1: Povídám, co má tedy úředník v takovém případě dělat?
2: Voda se vaří!
11: Už běžím!
4: Cože?
1: Co má tedy úředník v takovém případě dělat?
4: Prosím. Může si nechat své vyrozumění přeložit.
2: Tak.
4: Mládenci, dnes máte kafe jako hip na gip.
6: Nagib a Valix?
4: A Nagib Haifazut.
1: Kolego Mašáte.
9: Haifazut Gib Andaxe.
6: Prosím. Andaxe Beliok, Andaxe Zep.
1: K překladu z Ptidepe žádáte povolení tady od kolegy doktora.
4: Andaxe Zep.
3: Ejch tut Zep. No tut.
1: Kolego doktore.
6: Gavich Ejch Lagorax. Prosím.
4: Lagorax Nagib.
1: K vydání povolení žádáte materiály tuhle od kolegyně Heleny.
3: Lagoris Nabarovdy, Ilja Brejský, Cefo Abagan.
6: Mavolde Abagan.
1: Kolegyně Heleno.
4: Abagan Fajfor. Prosím.
3: Fajfor, Nurache.
1: Materiály vydáte teprve, až bude mít úředník přeloženo vyrozumění.
6: Rachajgun.
4: Guj znojveb?
6: Znojveb
3: i. Rachaj?
4: Rachajgun.
3: Gun znojveb?
6: Znojveb i.
4: I rachaj?
3: Rachajgun.
6: Gun znojveb? Já jsem se
3: tichal.
6: Rachajgun. Znojveb?
1: Ticho.
6: Rachajgun znojveb?
1: Ticho!
4: Znojveb?
1: Říkám ticho! Ticho! Jsem náměstek ředitele a žádám, abych byl respektován. Jak jsem právě zjistil, může být úředníkovi našeho úřadu, který obdržel Ptidepové vyrozumění, přeložen jakýkoliv Ptidepový text až tehdy, kdy bude mít přeloženo své vyrozumění. Ale co když tento úředník chce, aby mu bylo přeloženo právě jeho vyrozumění? Nejde to, protože jeho vyrozumění není dosud oficiálně přeloženo. Čili, co se praví v našem vyrozumění, se můžeme dozvědět jen tehdy, když to víme. Cítíte ten paradox? A já se vás ptám, co má dělat prostý úředník našeho úřadu, ať už se jedná o kohokoliv, aby se dostal z tohoto začarovaného kruhu?
12: Naučit se Ptidepe, kolego náměstku.
1: Vy jste tady?
12: Teprve chvíli.
1: Nic jsem neslyšel.
12: Vstoupili jsme tiše.
1: Promiňte, prosím, že jsem...
12: Jsou věci, kolego náměstku, které se prominout nedají. A když někdo v údobí, kdy celý náš úřad vede statečný boj za prosazení a zavedení Ptidepe, mluví s tak škodolibým důrazem a potměšilou ironií v souvislosti s činností našich úředníků o jakémsi, cituji, doslova začarovaném kruhu, pak je to něco, co už vůbec prominout nelze.
1: Když dovolíte, kolego řediteli, to, na co jsem si dovolil poukázat, to je prostě fakt.
12: No a přece nebudeme padat na kolena před fakty.
1: Přiznávám v celém rozsahu svou vinu a uvědomuji si plně důsledky, které z ní pro mě plynou. Své přiznání rozšiřuji ještě o udání sebe sama, že jsem dal protiprávní příkaz k podvodné autentizaci svého soukromého sešitu, čím jsem se dopustil zneužití úřední moci. Učinil jsem tak proto, abych odvrátil pozornost od skutečnosti, že jsem odcizil razítko s bankovním spojením, abych je použil pro svou osobní potřebu. Žádám, abych byl co nejpřísněji potrestán.
12: Myslím, že není za těchto okolností udržitelné, abyste nadále setrvával v našem úřadě. Co říkáš, Kupši? Určitě ne. Dostavte se zítra do mé kanceláře. Vyřídíme formality spojené s vaším odchodem. Jirko! Vylez! Budeš dělat náměstka! Můžete se rozejít. Kupši, jdem!
13: Nechcete doutník?

0: ar ok utuch de utoket? Ile umombert ehosume? Rageft di orts uner rekirk idnek, villa edivs uzet, ladniv kerev uniket ules. Kupši, ty neumíš ptidepe, viď? Už ses to taky mohl naučit?
1: Promiňte, že ruším. Vašíku, mohl bys na okamžik.
0: Vašíku? Ne. Utoket.
2: Dobrý den.
0: Vy jste tady?
2: Teprve chvíli.
0: No co chcete?
2: Kolego, řediteli, měl jsem dnes za vámi přijít.
0: No.
2: Kvůli svému odchodu z našeho úřadu.
0: Teď nemám čas, přijďte za chvíli.
2: Promiňte. Děkuji. Přijdu.
0: No, jen pojď, Vašíku. Co ti chtěl? Mašát.
3: Dobré jitro.
0: Dobré jitro. Utoket. Utoket. Haničko.
3: Prosím, kolego řediteli.
0: Vy umíte ptidepe, že jo?
3: Bohužel ne.
0: Jak to? Co pak nechodíte do ptidepového učiliště?
3: Chodila jsem tam, ale musela jsem toho nechat. Mohu si dojít pro mléko?
0: Proč?
3: Nestačila jsem na to. Mohu si dojít pro mléko?
0: No, že se nestydíte. Sekretářka ředitele a nemůže se naučit ptidepe.
3: Mohu si dojít pro mléko?
0: No, běžte. Doufám, že s tebou to takhle nedopadne.
1: Buď zdrav, kolego řediteli. Můžeš mi na chvilku pustit tuhle Vašíka?
0: Pro mě, za mě.
1: Děkuji. Buď zdrav.
0: Vašíku, Vašíku, Vašíku. Utoket.
2: Dobrý den.
0: Vy jste tu zas?
2: Říkal jste, kolego řediteli, že mám přijít za chvilku.
0: Tím jsem nemyslel takhle krátkou chvilku.
2: Tak promiňte, přijdu později.
0: No.
2: Promiňte.
0: Poslyšte.
2: Prosím, kolego řediteli.
0: Vlastně nic.
2: Přál jste si něco?
0: Ne, ne, můžete jít.
2: Prosím, kolego řediteli.
0: No? Co chtěl? Ptidomet. Nelíbí se mi, že tě tak důvěrně oslavují. Haničko, to je to ptidepe tak těžké.
3: Klade nesmírné nároky na paměť, kolego řediteli.
0: Když to můžou zvládnout jiní?
3: Zvládne to málo kdo, kolego řediteli. Většina úředníků už musela studia zanechat.
0: Kdyby toho nechali všichni, vy máte vytrvat.
3: Vždyť vy jste také po první lekci odpadl, kolego řediteli.
0: To je něco jiného. Já studium přerušil z pracovních důvodů. A nebo si myslíte, že je to jen tak? Řídit tenhle kolos?
3: Ptidepe je ale skutečně neobyčejně náročné, kolego řediteli. Prý je založeno na pochybných principech. Mohu si dojít pro housky?
0: Kdo to řekl?
3: Tuhle kolega Koupš.
0: Ten jistě ne. A když tak, tak jenom z legrace. Byť Koupši. A kdo u nás vlastně ptidepe opravdu umí?
3: Jedině kolega učitel a kolegové z překladatelského střediska, kolego řediteli. Mohu si dojít pro housky?
0: No prosím, a pak, že to není v lidských silách.
3: Mohu si dojít pro housky?
0: Běžte. Moc žvaníš, moc.
4: Nazdár, děcka. Vašiku, prosím tě. Zatím čau.
0: Já mu dám, Vašiku. Utoket.
2: Dobrý den.
0: Vy jste tu zas?
2: Říkal jste, kolego řediteli, že mám přijít za chvilku.
0: Tím jsem nemyslel takhle krátkou chvilku.
2: Tak promiňte, přijdu později.
0: No.
2: Promiňte.
0: Poslyšte.
2: Prosím, kolego řediteli.
0: Vlastně nic.
2: Přál jste si něco?
0: Jen jsem vám chtěl říct, že jsem to včera asi trošku přehnal.
2: Děkuji.
0: To víte, byla tam spousta lidí. Nevěděl jsem, kdo je mezi nimi.
2: Jste laskav.
0: Taky nervy jsem měl už trochu podsuchané po tom všem.
2: Děkuji. Ta výpověď ale platí, že?
0: Výpověď? No tak pro tentokrát snad nebude nutné sát k tak drastickým opatřením. Náměstka přirozeně už dělat nemůžete.
2: Přirozeně.
0: Ale měl bych pro vás jinou možnost.
2: Vážně? Jakou?
0: Uvolnilo se místo pozorovatele.
2: Myslíte, že bych to svedl?
0: Zatím vás tam dám na zkoušku. Uvidíme, jak to půjde.
2: Jste tak laskav, kolego řediteli. Kdy mohu nastoupit?
0: Třeba hned.
2: Děkuji vám, kolego řediteli. Srdečně děkuji.
0: No pojď. Co chtěla? Nezahrávej si se mnou. Haničko, kdo ještě říká, že PTDP je založeno na pochybných principech?
3: Všichni mimo vás, kolego řediteli.
0: Nepřehánějte.
3: Skutečně.
0: A co ještě říkají?
3: Že na to taky přijdete. Prý je to jenom otázka času.
0: No, vidíte. A tohle má člověk za všechno, co pro ně udělal. Nepoznáte aspoň, čeho se to může týkat?
3: To by mohlo být buď to vyrozumění o poslední inventarizaci.
0: To těžko.
3: A nebo nějaký protest.
0: Jaký protest?
3: To nevím.
0: Proč by to měl být zrovna protest?
3: Rozkřiklo se prý, že protesty psané v PTDP mají při projednávání přednost.
0: Odkud to máte?
3: Slyšela jsem to dneska v pekárně.
0: Jestli si někdo vzpomněl, že bude protestovat, tak odcházím na oběd.
3: Nechte si chutnat, kolego řediteli. Je dneska guláš.
5: Tak to byla nejběžnější PTDPová citoslovce. A nyní malá prověrka paměti. Jemine.
6: Kalous.
7: Varhlagův ibne solas.
6: Oj. Kalous.
7: Hatum.
6: Pst.
7: Kalous.
6: Cetudab.
7: Paf.
6: Jako symbol výstřelu?
5: Ne, ve smyslu hovorového významu pro údiv.
6: Kalous.
7: Malus rok.
6: Malus.
7: Malus.
6: Malus.
7: Malus.
5: Poslouchejte dobře. Malus.
7: Malus.
5: S výslovností jste na tom špatně. Jak se řekne je?
7: Zik.
5: A je je?
7: Zik zik.
5: Zik zim.
7: Promiňte, zapomněl jsem.
5: Ivane, Ivane. Hopsa.
7: To jsme prosím ještě neprobírali.
5: Nevymlouvejte se! Prostě to nevíte! Hurá!
7: Frniko je frdabux altebny savorubugob terexes.
5: Zase špatně! Gos terexes.
7: Totiž gos terexes.
5: Takové důležité slovíčko. Ne, ne, Kalous, takhle bychom si nerozuměli. To bychom tady z toho za chvilku měli, co? No, no odpovězte.
7: Nevím.
5: Jen se namáhejte.
7: Mateřskou školku?
5: Ne.
7: Polepšovnu?
5: Ne.
7: Holubník?
5: Správně, holubník. Ne, ne, za těchto okolností nemůžete pokračovat ve studiu. To byste by jen brzdil výuku a zdržoval ostatní. Opusťte prosím učebnu. Chozup, putuj, bojt! Pokračuji ve výkladu. Halo, se řekne Trevun. Vida, překládáme kavlis, ubahaj kupit. Hele, se řekne Hofro Gaborte.

0: Tady je ta cibule, kolegyně předsedkyně.
1: Dejte mi to tamhle ke skříni.
2: Sluší vám to.
3: Nebojte se, to jsem já, Gross.
0: Kde to jste?
3: Dělám tady teď pozorovatele.
0: Vy? Ne.
3: Ano, Baláš ustoupil od výpovědi a nechal mě tady. Zatím na zkoušku.
0: Vy? Pozorovatele?
3: Opravdu. A je to dokonce pro mě za daných okolností nejlepší řešení. Jen co si zvyknu na ten stísněný prostor.
0: No vidíte. A já vám sehnala místo.
3: Skutečně? Jaké?
0: U divadla.
3: Vždyť já neumím hrát.
0: Něco malého byste svedl. Vždycky se objeví role nějakého toho sluhy, posla nebo dělníka. A v nejhorším byste mohl napovídat.
3: To leda. Vy máte k divadlu nějaký užší vztah?
0: Mám u divadla bratra.
3: Jste hodná. Marie?
0: Prosím?
3: Je to zvláštní. Musím se na vás pořád dívat.
0: Kolego.
4: Prý mají naproti citrony. Donese mi jich kilo.
5: Nemám. Sakra! Nemám. Jste tam?
3: Samozřejmě, kolego řediteli.
5: No jak to jde?
3: Děkuji, dobře.
5: Hodně cizích lidí?
3: Jenom 3 návštěvy na 5.
5: Sami v místnosti?
3: 1, chvilku.
5: A choval se?
3: Slušně.
5: Dobrá, myslím, že to dokážete. No a co jinak?
3: Jak prosím, jinak?
5: Co se říká například mezi úředníky OptiDepe?
3: Nezlobte se, kolego řediteli, ale já... Jak bych to řekl, já nejsem přece, rozumíte?
5: Rozumím. Jste v zajetí starých předsudků. Musíte ale pochopit, že jde o službu dobré věci. Je to dokonce v určitém smyslu vaše mravní povinnost. Moment. Tak jasné?
3: Jasné, kolego řediteli.
5: Tak co, Zdeňku, jak jde překládání?
6: Velmi dobře.
5: Kolik už si přeložil textů?
6: Do OptiDepe nebo z OptiDepe?
5: Tak třeba do OptiDepe.
6: 1, dělám na 2.
5: Tak málo?
6: To není málo.
5: Moment, toto jde tak pomalu?
6: Každý výraz má v OptiDepe několik variant. A je proto nutné s autory překládaných textů konzultovat zvlášť každé slovo, abychom věděli, jak bylo myšleno a jakou OptiDepovou variantu použít.
5: Aha.
6: Viď, doktore?
7: Autoři textů se nemohou kolikrát ani sami mezi sebou dohodnout.
5: No.
6: Významové odstíny jednotlivých slov jsou v OptiDepe natolik jemné, že je spousta úředníků vůbec nemůže pochopit.
5: No proč si tady nevezmeš pomocníky?
6: Víš přece, jak jsme na tom s kádry, no řekni, doktore.
7: Zatím se nám vlastně ještě nikdo pořádně OptiDepe nenaučil. Jediný Pekárek. A ten odešel k paroplavbě.
5: Musíš tedy zrychlit překládání. Však on se svět nezboří, když bude občas nějaké to slovíčko jinak.
6: Promiň, kolego řediteli, ale mám teď nějaké jednání.
5: Tak běž. Počkej, OptiDepe, jenom maličkost. Pověz, doktore, jak se OptiDepe vlastně osvědčuje z odborného hlediska?
7: Těžko říct, nemám dosud žádné podklady ke statistikám, aha, takže si nemohu udělat názor.
5: Moment, jaké mají zkušenosti jinde?
7: Celkem dobré. Až na to, že všude, kde OptiDepe začalo ve větší míře fungovat, začalo automaticky přejímat některé vlastnosti přirozeného jazyka.
5: No.
7: Že jo, Helčo?
8: Ano. Slyšela jsem dokonce od kluků, že čím víc člověk OptiDepe používá, tím hlouběji se OptiDepe těmito vlastnostmi znečišťuje.
5: Emocionální přídechy, říkáte?
7: Mhm.
5: Vždyť tím ale OptiDepe ztrácí svůj nejvlastnější smysl.
7: Lze to tak říct.
5: Co si proti tomu dá dělat?
7: Celkem nic. Nezlob se, kolego řediteli, ale mohl bych jít? Mám teď jakési jednání.
5: Tak běž. No počkej, Helčo.
8: Co je?
5: Poslyš, my dva jsme spolu vždycky dovedli mluvit jako chlap s chlapem. Řekni mi na rovinu, ale opravdu na rovinu. Nemáš pocit, že nám to z OptiDepe nejde všechno tak, jak by mělo? Že nám otevřeně řečeno i leco svázne?
8: Mám, Honzo. Můžu jít?
5: Běž. Děvče, běž. Kolego Grossi?
3: Prosím, kolego řediteli.
5: Doufám, že ten včerejšek neberete vážně. To byl jenom takový teátr, no. Budu ti tykat, jo?
3: Samozřejmě, kolego řediteli, budu rád.
5: A vůbec, polez ven, člověče. Přece nebudeš dělat takovou práci. Ty, nechápu, proč bys nemohl dál zůstat náměstkem.
3: Po tom všem?
5: No, musíme přece sakra něco riskovat. Já tě prostě nedám. Máme teď určité těžkosti. S Ptidepe nám nejde všechno tak, jak by mělo.
3: Slyšel jsem.
5: A v téhle situaci tě tady prostě potřebuju. Posaď se.
3: Děkuju.
5: Udělej si pohodlí. Kde je nadšení, které všichni měli, když jsme s Ptidepe začínali? Víš, já šel za Ptidepe jako beran. Nespal jsem, dřel, organizoval, pil jsem jen vodu, jedl fermetrazin. Když šlo o věc, neznal jsem bratra. No, však si jistě vzpomínáš.
3: Vzpomínám.
5: Byla to nejlepší doba mého života. A vidíš, takhle to dopadá. A to jsme přece nechtěli.
3: Však ono se to zas nějak dá dohromady.
5: Poslyš, Pepku, my to spolu zase všechno dáme do pořádku. Ty máš zkušenosti z dřívějška. Víš, jak se to dělalo, když to klapalo. Já zase vím, jak by se to mělo dělat, aby to klapalo. Když se spojíme, to by v tom byl čert, aby to nešlo. Máš večer čas?
3: Ano.
5: Sejdeme se někde v klidu u piva a všechno si to pořádně promyslíme. Uděláme si takovej malej fárplán, aby jsme věděli, jak na to. No, o koho jinýho se tady můžu opřít, když ne o tebe?
3: Ale já...
5: A teď jdi pro Jirku, ať zase hezky nakluše do pozorovatelny. Už se v tom osvědčil a musí pochopit, že ve vyšších funkcích teď potřebujeme především odborníky. No běž.
3: Dobře.
5: Běž, běž, běž, běž. No jo, no, no prostě. Nejsou, nej, tady taky ne, nemám, nemám. Kolik je vlastně... Zdeňku, ještě jsi mi neřekl, jak jsi na tom s překlady z Ptidepe.
2: Z Ptidepe jsem nepřeložil ještě nic.
5: Moment, doktore. Jak to, Zdeňku?
2: Nikdo si ještě nepřinesl povolení tady od Kunce.
5: Doktore, proč nechceš nikomu vystavit povolení k překladu?
7: Co pak můžu vystavovat povolení bez osobně evidenčních materiálů?
5: Moment, Helčo. A to ti ještě nikdo ty materiály tady od Heleny nepřinesl?
7: Nikdo.
5: Helčo. Proč nikomu nechceš vydat ty zatracené evidenční materiály?
8: Můžu je vydat jedině, až budu vědět, že nejsou v rozporu se závěry obsaženými ve vyrozuměních. A tyto závěry se nemůžu dozvědět, protože vyrozumění jsou psána v Ptidepe a no, já, jak víš, nesmím překládat. No. Citrony mi to děvče ještě nepřineslo.
5: No, ne, proč jim to tady nepřekládá Mašát?
2: Překládám jen na Kuncovo povolení.
5: Tak musí Kunc dávat povolení.
7: Nemůžu, když nikdo nemá materiály od Heleny.
5: Slyšíš to, Helčo? Musíš přece jen vydávat ty materiály.
8: Vždyť nesmím překládat.
5: Proč jim to tady nepřekládá Mašát?
2: Překládám jen na Kuncovo povolení.
5: Tak musí Kunc dávat povolení.
7: Nemůžu, když nikdo nemá materiály od Heleny.
5: Slyšíš to, Helčo? Musíš přece jen vydávat ty materiály.
8: Vždyť nesmím překládat.
5: Proč jim to tady nepřekládá Maša?
2: Překládám jen na Kuncovo povolení.
5: Tak musí Kunc dávat povolení.
7: Nemůžu, když nikdo nemá materiály od Heleny.
5: Slyšíš to, Helčo? Musíš přece jen vydávat ty materiály.
8: Vždyť nesmím překládat.
5: No to by mě zajímalo. Kdo si tenhle začarovaný kruh vymyslel?
3: Ty, kolego řediteli.
5: No a? Tehdy to byla přece docela jiná situace. Tehdy to mělo hluboký smysl. Dnes... jsme ale už dál. A proto zavádím s okamžitou platností tyto zjednodušující změny v dosavadních směrnicích o překládání Ptidepových textů. Za prvé, Helena může vystavovat osobně evidenční materiály, aniž by znala obsah vyrozumění. Za druhé, Kunc může vydat povolení k překladu i bez osobně evidenčních materiálů. Za třetí, Mašát nebude při překládání žádné povolení od Kunce vyžadovat. Jasné, že si můžeme dovolit tato opatření? Je dalším výmluvným dokladem správnosti naší cesty. Tak a teď mi to, Zdeňku, přelož.
3: Protest.
9: My, níže podepsaní pracovníci účtárny, ostře protestujeme proti umístění našich kanceláří ve sklepě a oznamujeme, že už nadále nemůžeme pracovat v takových podmínkách, jaké nyní máme.
5: To stačí. Můžete pokračovat v práci.
0: Víte, co by z toho bylo, kdyby vás tady někdo viděl?
10: Nejsem už pozorovatelem.
0: Jak to?
10: Baláš mě udělal zase náměstkem.
0: Gratuluju.
10: A prosím vás, k čemu? Bylo by pro mě lepší, kdybych mohl zůstat pozorovatelem.
0: Rozumím. Nečekají vás asi příjemné úkoly.
10: Nemluvme o tom. Mějte se tu hezky. A přijďte se někdy za mnou podívat.
0: Kolego náměstku.
10: Ano.
0: Už vám někdo přeložil tamto, co jste chtěl včera přeložit?
10: Vyrozumění? Ne. A nikdo mi to podle platných nařízení ani přeložit nemůže. A snad je to nakonec lepší.
0: Myslíte, že bude záporné?
10: Naučil jsem se čekat vždycky to nejhorší.
0: Oni vám při inventarizaci na něco přišli?
10: Ne. Měl jsem sice zrovna razítko doma, to je pravda, ale nosil jsem ho domů z pracovních důvodů. A ne kvůli dětem. Jestli si s ním otík hrál za celou dobu dvakrát.
0: Když máte čisté svědomí, tak se nemáte čeho bát?
10: Co vy víte o světě, milé dítě? Ale přesto, kéž byste vždycky zůstala taková. Víte, člověk musí být v životě pevný. Mm-hmm. Já bohužel moc pevný nikdy nebyl. Jsem spíš takový intelektuální typ, nerozhodný, pořád plný pochyb a ohledu, spíš snílek než mužčinu. A to je moje smůla. Mm. Když to tak vezmu kolem a kolem, vidím, že mnoho věcí jsem si v životě vlastně spackal sám. Jestli budu mít ještě někdy vliv na běh věcí, pokusím se dělat všechno jinak. Míň ducha plných slov, ale víc reálných činů. Věcnost, chladná hlava, neústupná hrdost, přísnost a kritičnost, především na sebe sama. To jsou vlastnosti, které mi vždycky scházely. Snad je to částečně tím, že patřím k takové divné, ztracené generaci. Rozdali jsme se v drobných. Nejlepší léta svého života jsme investovali do věcí, které za to nestály, a tak dlouho jsme mluvili o velkém poslání, které máme, až jsme dočista zapomněli něco skutečně velkého vykonat. No prostě, lítali jsme v tom pěkně. Ale já věřím, aspoň pokud jde o mě, že si to dokážu reálně a bez hysterické sebelítosti přiznat. Že se z těch všech otřesů dokážu vzpamatovat. Že jsem pořád ještě schopen za vším, co bylo, udělat pořádnou tečku a začít docela znovu a docela jinak.
0: Máte sebou to své vyrozumění?
10: Snad nechcete.
0: Jsem dospělá. A vím, co dělám. No. Dejte to sem. Vážený kolego řediteli, poslední inventarizace na vašem úseku ukázala, že vznesené obvinění z pravidelného odcizování razítka s bankovním spojením pro nepříslušné účely je ve vašem případě zcela bezpředmětné.
10: Cože?
0: A že je naopak nutné vyzdvihnout její vysoce pozitivní výsledky,
10: no,
0: jasně prokazující, že vedete úřad svědomitě a odpovědně a že zasluhujete tudíž plnou důvěru. Doporučujeme vám, abyste co nejrozhodněji a nejrychleji zlikvidoval všechny případné pokusy zavést do vašeho úřadu ptidepe a abyste ostře zúčtoval se všemi, kdo ptidepe šířili kvůli svému osobnímu prospěchu a bez ohledu na jeho důsledky. Přejeme vám mnoho úspěchů v další práci a jsme s kolegiálním pozdravem. Podpis nečitelný. Ha.
10: Děkuji vám, Marie. Konečně mám příležitost dokázat, že je ve mně víc občanské statečnosti, než kolik jsem ji zatím kdy v životě uplatnil. Slibuji vám, že tentokrát už neuhnu před ničím, i kdybych tím riskoval existenci.
0: Líbíš se mi.
10: Tvou sympatii si teprve musím zasloužit. Nazdar!
3: Udělala si blbost, Marie.
0: Vy jste tady?
3: Před chvílí jsem se vrátil. A nelituji toho. Zajisté chápeš proč.
1: Tak co je s těma citrónama?
0: Chápu.

0: Přicházím, abych vám oznámil, že je konec vaší éry. Právě mi bylo přeloženo vyrozumění, které jsem dostal, a z něhož jasně vyplývá nejen to, že pokud jde o razítko, jsem nevinen, ale především to, že jsem jediným právoplatným ředitelem tohoto úřadu.
1: Haničko.
2: Prosím, kolego řediteli.
1: Nepůjdete si pro buráky.
2: Mohu?
1: Běžte. A přineste mi cigarety. Promiň, co jsi říkal?
0: Mimo to jsem v něm vyzván, abych okamžitě skoncoval s Ptidepe a abych přísně zúčtoval se všemi, kteří se do jeho zavádění angažovali kvůli svému osobnímu prospěchu. Jinými slovy.
1: Za chvilku, Kupři, jo? Co jsi říkal?
0: Jinými slovy. Historie dala zapravdu mě. A já, opíraje se opět o pravomoc, která mi přísluší, vyvodím z toho, co se stalo, patřičné důsledky. Způsob, jakým jste se zmocnil tohoto úřadu a vnutil mu Ptidepe, volá po odplatě. Jsem humanista a má koncepce...
2: Tady jsou ty cigarety, kolego řediteli.
1: Díky, Haničko. Co jsi říkal?
0: Jsem humanista a má koncepce vedení tohoto úřadu vychází z ideje, že každý úředník je člověk a musí být stále víc člověkem. Boj za vítězství rozumu a mravnosti?
1: Za chvilku, Kupši, za chvilku. Co jsi říkal?
0: Boj za vítězství rozumu a mravnosti stavím nadmír za cenu jejich ztráty. Myslím, že za těchto okolností není udržitelné, abyste nadále setrvával v našem úřadě. Buďte tak laskav a vystěhujte se z mého stolu.
1: Nechceš cigaretu?
0: Říkal jsem, abyste byl tak laskav a vystěhoval se z mého stolu.
1: Vem si, jsou výborné.
0: Vystěhujte se z mého stolu.
1: Po obědě, jo.
0: Jsem rád, že nekladete zbytečný odpor. Stačí po obědě.
1: Nevím, proč bych měl klást nějaký odpor.
0: Vy se mnou souhlasíte?
1: Ovšem.
0: Jak to?
1: Prozřel jsem.
0: Skutečně?
1: Ano. Poznal jsem, že Ptidepe je nesmysl. Věřil jsem v ně, bojoval jsem za jeho prosazení, ale bylo to celé omyl.
0: Cože?
1: Proto musím chtě nechtě nést všechny ostré důsledky svých činů. Ještě okamžik, Kupši.
0: To říkáte upřímně? Mate mě váš klid.
1: Můj klid vyplývá z toho, že tvá přísná, ale spravedlivá slova vyjadřují věci, které už dlouho tragicky cítím. Přeju ti hodně zdaru při likvidaci všech zhoubných následků Ptidepe a pevně věřím, že tvá práce bude přinejmenším tak úspěšná, jak byla má neúspěšná. Budu ti pomáhat, seč mi budou mé skromné síly stačit. Vezmi si cigaretu.
0: Ne, děkuji. Zdá se, že jste šel do sebe.
1: Ano.
0: Možná, že jste se opravdu upřímně mýlil.
1: Určitě.
0: Jak jste to myslel, že mi budete pomáhat?
1: Fakt nechceš cigaretu?
0: Nemám chuť. Jak jste to myslel, že mi budete pomáhat?
1: Ale jsem opravdu báječný.
0: Věřím. Jak jste to myslel...
1: Jestli si nevezmeš, tak mě urazíš.
0: Že mi budete pomáhat.
1: No ve funkci náměstka přece.
0: Jde zřejmě o určité nedorozumění. Říkal jsem, že opustíte úřad.
1: Přece bys nešel tak daleko.
0: Je mi líto, ale umínil jsem si, že tentokrát budu neústupný.
1: No
0: nechci
1: tak.
0: Opakovat své staré chyby.
1: Nezlob! Já tě tady taky nechal jako náměstka.
0: To bylo něco jiného. Měl jsem být správně ředitelem a pravda byla na mé straně.
1: To teď víme všichni.
0: Mně to bylo jasné od začátku.
1: To je snadné být vždycky od začátku proti. Daleko těžší je za něčím jít. I s rizikem, že si rozbiješ hubu.
0: To ale nic nemění na skutečnosti, že jste hlavní viník a musíte nést tedy i hlavní trest. Prostě si zbalíte svých pět švestek, půjdete odtud a basta.
1: A když nepůjdu?
0: Půjdete.
1: No, no, no, ty jsi nějakej hr. Poznáváš tenhle papír? Je to dodatečný příkaz k zavádění Ptidepe a... Pokud se nemýlím, je na něm tvůj podpis, nikoli můj. A nebo jsi snad nebyl v té době ředitelem ty? Kdo je tedy hlavní viník? Hned to bude, Kupši, hned.
3: Tak co?
0: Ten jeden podpis je přece nicotná směšnost ve srovnání se vším, co jste v té věci podnikl vy.
1: Před historií existují bohužel jen takové podpisy.
0: Nehledě k tomu, že k tomu podpisu jste mě prostě donutil.
1: Já nevzpomínám si.
0: No přece tou léčkou s autentizací sešitu.
1: O tom bych být tebou nemluvil.
0: Proč ne?
1: Co pak to nechápeš? Nebýt historky se sešitem, mohl bys tvrdit, že si podepsal Ptide bez upřímného přesvědčení. Což by tě sice neomlouvalo, ale aspoň tvůj čin nějak lidsky vysvětlovalo. Zatímco odvoláš-li se na sešit, přiznáš tím, že si Ptidepe zavedl jen z nicotné osobní zbabělosti. Abys unikl spravedlivému trestíku za sešit, neváhal si uvrhnout celý úřad do téhle katastrofy. A nebýt naopak podepsání Ptidepe, mohl bys předstírat, že si v případě sešitu netušil protiprávnost svého činu. Zatímco podepsáním si přiznal plné vědomí jeho trestnosti a panický strach z ní. Takže jak vidíš, obě tvé viny jsou tak originálně navzájem propojeny, že jedna mnohonásobně umocňuje druhou. A kdybys k vině za Ptidepe dobrovolně přiznal i vinu za sešit, nenechal bys už nikoho na pochybách o pravém viníkovi všeho, co se stalo. Tak co, dohodneme se?
0: Odejdeme tedy oba.
1: Pokud jde o mne, nevím, proč bych odcházel.
0: A vy byste mi skutečně ve všem poctivě pomáhal?
1: Jsem rád, že se náš rozhovor konečně dostává do věcných kolejí. Samozřejmě, že bych ti pomáhal. Vezmi si tu cigaretu.
0: Děkuji. Máte řadu zkušeností. Dovedete jít za věcí jako beran. Šel byste jako beran i proti Ptidepe?
1: Nedovedu pracovat jinak. Už to bude, Kupši, hned!
0: Někdo to ale odsrat musí. Znáte lidi.
1: To nech na mě. Kupši, už! Můžete začít.
3: Vážený kolego řediteli, delegace, která k tobě pod vedením tady kolegy Kupše přichází, je složena z lidí, kteří do posledního okamžiku upřímně věřili v Ptidepe a stáli v čele jeho zavádění. Avšak právě proto, že jsme pro Ptidepe tolik udělali, cítíme povinnost jako první upozornit na prohlubující se a neřešitelné rozpory, s nimiž je jeho zavádění spojeno.
1: Drazí přátelé, vím dobře, možná lépe než vy sami, jak zoufalá je situace, do níž jsme se s Ptidepe dostali. A ubezpečuji vás, že mi způsobila už nejednu bezesnou noc. Jako dosavadní ředitel beru na sebe také podstatný díl viny za celou věc. Mysleli jsme to dobře, ale dělali špatně. Prostě jsme se mýlili. Proto jsem podnikl v souladu s vyššími pokyny některé první kroky, s nimiž vás nyní seznámím. Především odstupuji z funkce ředitele a předávám ji tomu, kdo je k ní nejpovolanější. Tady kolegovi Grossovi, který si pronesl údobím Ptidepe neposkvrněný štít, navíc ještě obohacený o některé křivdy, kterých jsme se na něm dopustili. Sám vděčně přijímám z rukou kolegy Grosse funkci jeho náměstka, a to především proto, abych mohl pilnou prací odčinit vše špatné, čeho jsem se v dobrém úmyslu dopustil. A nyní předávám slovo kolegovi Grossovi.
0: Co k tomu dodat? Nezlobím se na vás. Vím, že jste to mysleli poctivě. Důkazem toho je i tato vaše delegace, která přichází ve jménu rozumu a mravnosti. Tedy, co bylo, bylo. Nemluvme už o tom. O co teď běží, je budoucnost.
3: Promiňte, kolego řediteli, ale my se nemůžeme spokojit s tak stručným vysvětlením. Byli jsme podvedeni a máme právo vědět, kdo nás podvedl.
0: Odpovíte na to?
1: Jo. Přátelé, my všichni jsme tím vinni.
4: To je fráze.
5: Chceme znát konkrétní osoby. Jména.
1: Dobře. Řeknu vám je tedy. Všichni jste si pravděpodobně všimli, že po našem úřadě chodil od jisté doby záhadný mlčící muž. O něm jsme nikdo nevěděl, co vlastně u nás dělá. Sám jsem poznal tohoto člověka nejlépe, protože jsem byl pod jeho přímým dohledem. U všeho byl přítomen, vždy rafinovaně zahalen do růžky nenápadnosti a tichého pobočnictví. A není náhoda, že se tato šedá eminence Ptidepe vetřela do čela vaší delegace, zneužívajíc vaší poctivé důvěry a odvracejíc od sebe každé podezření maskou kritického postoje k Ptidepe. Ano, přátelé, tím mužem je zde přítomný Václav Kupš. A já se vás ptám, co mu odpovíte? Slyšel jste. Okamžitě opusťte náš úřad.
0: Dále.
1: Nazdar, Šubo. Pojď dál. To je jen kolega Šuba.
0: Abych to tedy dopověděl. O co teď běží, je budoucnost. Vyzývám vás, abyste všechny své nejlepší síly vložili nyní do boje za rychlý a úspěšný návrat přirozeného lidského jazyka, naší milované mateřštiny.
1: No počkej, Pepku, kolegové už jsou jistě unaveni, co bude dál, to si můžeme vyříkat zítra. Teď navrhuji, abychom šli společně na oběd. Sraz je za čtvrt hodiny na překladatelském středisku. Tak to bychom měli. Není ti zima, Šubo? Jdem!
0: Zdá se, že věci vzali rychlý spád.
2: Kolego řediteli.
0: Já nemohl jsem dělat nic jiného. Otevřený odpor by znamenal můj konec. Takhle můžu aspoň lecos jako ředitel zachránit.
2: Kolego řediteli.
0: A vůbec, kde stojí psáno, že se z Baláše nevyklube nakonec docela užitečný člověk? Když ho využiji na správném místě.
2: Kolego řediteli.
0: Co je?
6: Mohu na oběd.
0: Běžte. Proč si nemůžu stát zase malým chlapcem? Začal bych docela jinak.
1: Začal bys možná jinak, ale skončil stejně. Tak to máš fuk.
7: Základní chybou Ptidepe bylo, že se nekriticky přeceňoval význam redundance. A redundance se stala kampaní, heslem dne. Přičemž se docela zapomnělo, že mimo užitečnou redundanci existuje i redundance neužitečná, spočívající jen v mechanickém prodlužování textu. Na všech chybách Ptidepe se tvůrčím způsobem poučil nový syntetický jazyk Chorukor, který se už nepokouší omezit nespolehlivost textu pracným hledáním slov vzájemně si nejnepodobnějších, ale který toho účinně dosahuje naopak cílevědomým podchycením a zorganizováním jejich podobnosti.
8: Prosím.
7: Prosím.
8: Mohl byste nám to demonstrovat na nějakém příkladě?
7: Samozřejmě. Pondělí se v Chorukoru řekne Ilopagar, úterý Ilopager, středa Ilopagur, čtvrtek Ilopagir, pátek Ilopageur, sobota Ilopagoor. Jak myslíte, že se řekne neděle? No, tak Kalous.
8: Ilopagor?
7: Správně, Kalous. Máte jedničku, že to je velmi lehké.
8: Ano, prosím.
7: No, vidíte.
1: Nezlepte se, ale slíbil jsem kolegovi řediteli, že budu pracovat jako beran. A nechci se tomuto slibu hned první den zpronevěřit nějakými kompromisy. Co je vedle?
6: Kolega Wasserman má narozeniny.
1: No.
6: Tak mu kolegové připijej.
1: Joška Wasserman, slyšíš to, Šubo? Joška má narozeniny.
9: Kolego náměstku.
1: Ano?
0: Co to má znamenat?
8: Co?
0: Už se tady zase vyučuje nějaký umělý jazyk.
8: Chorukor.
0: Domluvili jsme se přece, že se do úředního styku vrátí naše normální mateřština.
8: Nepamatuji se, že bychom se na něčem takovém domluvili.
0: Ale vždyť v mém vyrozumění jasně stojí...
8: Pokud vím, tak o tom, jaký jazyk teď máme používat, tam nestojí nic. Účtování z PTDP neznamená, že se zřekneme snahy zavést do úředního styku konečně přesnost a pořádek. To bychom tak říkajíc vylili s vaničkou i dítě. Nemám pravdu, Šubo?
0: Já to chápal tak,
8: chápal jsi to špatně. Je vidět, že jsi dlouho žil v izolaci. Nechci ti mluvit do ředitelských věcí, ale když vidím, že vyloženě tápeš a že by ses mohl snadno dostat do konfliktu s názorem většiny, musím zasáhnout. To se na mě nezlob.
0: A nebylo by tedy jednodušší, abyste vy zůstal dál ředitelem a já vaším náměstkem?
8: Tuhle nerozvážnost jsem už jednou udělal a nechci opakovat. Dělejme každý, co nám sedí. Já mám určité organizační schopnosti, které můžu výborně uplatnit ve funkci náměstka. Ty zas líp uneseš tíhu odpovědnosti, která je spojená s funkcí ředitele. Nehledě k tomu, že lidi občas potřebují pocit změny. Ti se tam nějak zakeceli, viď, Šubo? Jdem tam.
6: Josefe.
0: Co pak?
6: Ty jsi mi neřekl, že se vrátil pozorovatel.
0: No a?
6: Všechno slyšel a viděl.
0: Co všechno?
6: Že ti překládám vyrozumění.
0: A co?
6: Píchnul to na mě a já dostala okamžitou výpověď, protože jsem přeložila závažný ptidepový text bez absolutoria.
0: Ptidepe se přece ruší.
6: Kolega Baláš mi řekl, že to s tím nesouvisí. Zákaz je zákaz a kde prý máte záruku, že bych neposkytovala neoprávněné překlady i z chorukoru?
0: Co budeš dělat?
6: Nezlob se, že tě tím otravuju.
0: Ale...
6: Ty bys nemohl jeho rozhodnutí zrušit? Nebo se aspoň za mě přimluvit?
0: Drahá Marie, žijeme ve zvláštní... komplikované epoše. Jak řekl Hamlet, vymknuta z kloubů naše doba šílí. Jen uvaž, létáme na měsíc, ale přitom je pro nás stále těžší doletět ke svému vlastnímu já. Ovládáme rozpad atomového jádra, ale rozpadu své osobnosti zabránit neumíme. Budujeme skvělé komunikace mezi kontinenty a přitom je pro nás stále větším problémem vybudovat komunikaci člověka s člověkem. Jinými slovy, náš život ztratil jakýsi vyšší úběžník a my se nezadržitelně rozštěpujeme stále hlouběji odcizení světu, lidem i sobě samým. Jsme jako ten Sisyfos. Valíme balvan života na kopec jeho iluzorního smyslu, aby se v zápětí skutálel zpět do údolí své vlastní absurdity. Nikdy nežil člověk tak vysunut na sám okraj neřešitelného rozporu mezi vůlí své mravní subjektivity a objektivní možností její etické realizace. Zděšen hledí jako cizinec na sebe sama, bez možnosti nebýt tím, čím není, a být tím, čím je. Drahá Marie... Ani nevíš, jak strašně rád bych pro tebe udělal to, oč mě žádáš. Tím víc mě ovšem děsí, že fakticky pro tebe nemohu udělat takřka nic. Touha ti pomoci se totiž ve mně osudově střetává s odpovědností, kterou na mě uvaluje nebezpečí hrozící našemu úřadu ze strany Baláše a jeho lidí. Odpovědností, která je pro mne natolik závazná, že nemohu absolutně riskovat ztrátu pozice, o níž je opřena jakýmkoliv otevřeným konfliktem s Balášem a jeho lidmi. Ostatně, nemělo by smysl tuto mou složitou situaci ještě dál komplikovat jakýmkoliv tragizováním tvých perspektiv. Vždyť nakonec, reálně vzato, jsi ještě mladá, život máš před sebou a nic si dosud nestratila. jen uvaž. Kolik lidí například může dnes o sobě opravdu odpovědně říct, že má bratra u divadla? Mizivé promile. Kdo ví? Možná budeš ještě jednou kolegovi Balášovi vděčná za kariéru slavné herečky. Hlavně teď nesmíš ztratit naději, úsměv, lásku k životu a víru v lidi.

0: Nerad musím doznat, že myšlenka umělého jazyka jménem PTDP nebyla moje. Podstrčil mi je můj bratr Ivan, matematik. Řekl o vzniku tragikomedie Vyrozumění její autor Václav Havel. My jsme ji teď na Vltavě slyšeli v režii Lukáše Hlavici z roku 2013. Dramaturgii měl Martin Velíšek, účinkovali Martin Mišička, Ivan Trojan, Marta Isová, David Novotný, Václav Neužil, Stanislava Jachnická, Lenka Krobotová, Jan Přeučil, Jiří Knot, Jaroslav Plesl a Jan Vondráček. Ikonickým Havel tady Havel začíná nahrávka jeho tragikomedie Asanace, do které autor ve vlastní interpretaci vložil příběh z času perestrojky o pokusu zreformovat nereformovatelné. Uslyšíte ji na Vltavě zítra v 15 hodin. A dnes v 17 nás také čeká série Promyslet Havla, zaměřená na jeho život v pravdě.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: Vážení a milí, je 26. září, přesně před 10 lety zemřel pianista, skladatel, aranžér, kapelník a pedagog Karel Růžička starší. My si teď na Vltavě poslechneme jeho skladbu Medové koláčky, tak jak zazněla v autorově podání s jazz s celulou Laca Déčiho v německé jeskyni Balverhöhle. Bylo to 26. června roku 1976 a předtím zazněla také skladba Josefa Vejvody Závody na kolonádě.

Thank you.

0: To byl potlesk pro Jazz Cellulu, tedy i pro Karla Růžičku staršího u piana, který zemřel před 10 lety 26. září roku 2016. Posloucháte Vltavu, za chviličku budeme s Václavem Havlem filozofovat o pravdě.
1: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie. Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
3: Je-li základní oporou systému život ve lži, pak není divu, že jeho základní hrozbou se stává život v pravdě. Pravda v nejširším slova smyslu hraje roli mocenského faktoru či přímo politické síly. Píše Václav Havel ve slavném eseji Moc bezmocných. Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá, nebo dokonce mrtvá? Co život v pravdě přináší jednotlivci a jak ovlivňuje systém? Má něco společného s dnes tolik zmiňovaným autentickým životem? Vítejte u rozhlasové série, která zkoumá myšlenkový svět Václava Havla. Dnes se zaměříme na Havlovy teze o pravdě, a to se dvěma filozofy, Tomášem Kublíškem a jeho hostem, Matějem Cíbikem. Na Havlovo myšlení se podíváme z úhlu politické filozofie, současné etiky a také jazyka a jeho funkce v nedemokratických systémech. Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová. Ahoj Tomáši.
4: Ahoj, moc zdravím.
3: Dobrý den, Matěj.
4: Dobrý den.
3: Tak pánové, na úvod s pravdou ven, jste pravdoláskaři, Tomáši?
4: Já se k tomu klidně přiznám, já jsem pravdoláskař, ale asi kritický pravdoláskař.
3: Jak to má Matěj?
5: Já teda uvidím, co dneska so mě vylezie, ale k Havlovi a jeho myšlenkám o pravdě mám taky jako relativně ambivalentní vzťah teda.
3: Mm-hmm. No tak já si počkám a rozhodnu se po dnešním díle. Každopádně, život v pravdě. Co to znamenalo pro Havla a jak tomu rozumíte dnes, Tomáši?
4: Pro Havla život v pravdě není v první řadě pravdomluvný život. To znamená, že život v pravdě by byl život, kdy stále říkáme to, co si skutečně myslíme, život, kdy jsme stále upřímní. To je nějaký pohled kantovců nebo Immanuela Kanta, který tvrdí, že stále musíme říkat pravdu. Stejně pro Havla život v pravdě není život podle nějaké vyšší pravdy, kdybychom si přečetli nějaký katechismus nebo soubor nějakých mravních norem a podle toho žili. Pro Havla život v pravdě je život, ke kterému jsme se nějak sami rozhodli, který je naší osobní volbou, život, kdy jsme vlastně v souladu s nějakými vlastními přesvědčeními. Říká se tomu také někdy autentický život. Takovým opakem, který tuhle pozici osvětluje, je známá figura Zelináře z Moci bezmocných. To je taková postava, která dává do výkladní skříně heslo Proletáři všech zemí, spojte se. A pro Havla tohle není život pravdě z toho důvodu, že ten člověk nedělá to, pro co by se sám osobně rozhodl. Není to život pravdě, protože ten člověk nedělá něco, o čem je upřímně přesvědčen, ale dělá něco, co si nechal vnutit. Že je tak nějak, co mu ta moc vlastně ukazuje jako nějaké to náležité konání. Takže v tomhle smyslu je to nějaký neautentický život, život, který není v pravdě.
3: A jak Matěj Cíbik, který se tedy orientuje také i na morální filozofii mimo jiné, vnímá Havla, když je třeba označován právě jako morální kýčař, tak ho nazval filozof Petr Rezek. Vidíte tam nějaký kýč, nějakou tretku v tomto ohledu?
5: Jako ten ideál života v pravdě, presne ako vlastne práve povedal Tomáš, je v istom zmysle problematický, pretože čo vlastne znamená tá predstava tej ako autenticity, že ako ja sa riadím len podľa seba, riadím sa svojim vnútorným kompasom a neriadím sa spoločnosťou alebo druhými ľuďmi a tak ďalej. Že toto je ako v istom zmysle, minimálne ako to vnímam ja, ako fajn v momente, keď sa bavíme nie o autenticite, ale o integrite, ale v momente, keď to s tou autenticitou trochu ako preženieme, tak každý z nás občas sa proste prispôsobí väčšine, alebo sa prispôsobí spoločnosti, alebo robí niečo, o čom nie je úplne presvedčený, jednoducho pretože sa tak ako dohodne s druhými ľuďmi.
3: A není kvôli tomu méně autentický nutne hned?
5: Ja si myslím, že v tom Havlovom ponímaní potenciálne ako tú autenticitu strácame samozrejme v momente, keď ako robíme to, čo sa robí.
3: Ale ne nutně integritu, podle vás.
5: Ale podle mě není nutně integritu, přesně tak.
3: Ale právě ohledně toho autentického života, tak to vím, že má Tomáš moc pěkné přirovnání. Tak jak nám to rozvedeš, prosím?
4: Já mám dojem, že ten pojem autenticity je samozřejmě strašně důležitý, protože nějaký rozdíl mezi tím, když žiju podle sebe, podle svého přesvědčení a když žiju nějak, protože tak se žije, tak se jedná, tak to je nějaký zásadní rozdíl, ale není to úplně dobrý recept, pokud bychom tím chtěli třeba, nevím, se řídit v nějakém politickém rozhodování. Protože existuje něco, co já teda označuji jako paradox autentického nacisty a neautentického filantropa. Můžeme si představit člověka, který je velmi silně přesvědčen o tom, že nevím, existuje nějaká rasa, která je nadřazená jiným, že máme právo na to ostatní lidi ponižovat a je o tom opravdu jako bytostně přesvědčen v tom svém přesvědčení a v tom svém jednání, se neřídí podle toho, jak lidé mluví a neřídí se podle toho, co oni dělají, prostě je to nějaký jeho jako jeho vnitřní impuls. Mně se zdá, že takovým dobrým modelem toho může být ta postava ve filmu Svět podle Daliborka od pana Klusáka, kde je to prostě člověk jakoby velmi přesvědčený o nějaké téhle ideologii. Ale z tohohle jakoby pohledu autentické filozofie ten člověk je vlastně autentický. A vedle toho můžete mít někdo, kdo koná dobro, má nějakou velkou firmu a ví, že by ta firma se měla nějak jakoby pěkně dobře prezentovat navenek a tak koná prostě různé bohulibé aktivity, ale vlastně není o tom nějak přesvědčen, dělá, protože se to tak dělá. Tak z hlediska té filozofie autenticity to není vlastně jakoby moc dobrý život. Jenomže když si to teďka takhle postavíme vedle sebe, tak který svět je lepší? Ten, kde bude jakoby spousta těch autentických nacistů nebo neautentických filantropů? Prostě, že s tou autenticitou jako daleko nedojdeme a musí tam podle mě do toho vstoupit i nějaké třeba etické rozhodování a to je něco, o čem Havel příliš neuvažuje.
5: Podle mě jedna myšlenka trošku na okraji je, že jako Havel nebyl velkým fanouškem organizované politiky. To nějak je známe, všetci to vedia, v jeho politických spisoch tu ako organizovanú politiku skutočne nenájdeme. A minimálne podľa mňa jeden dôvod, prečo ako Havel bol skeptický k organizovanej politike, je, že proste organizovanú politiku typicky nerobia jednotlivci, robia ju spolky, hnutia, strany a tak ďalej. Je to proste nejaká forma kolektívneho rozhodovania. A samozrejme, akokoľvek zle to znie, tak ako v istom zmysle proste poslanci určitej strany nemôžu byť autentickí, lebo autenticita znamená každý za seba, ale musia sa proste dohodnúť, niečo je ako stranická línia, nie je to niečo, o čom som presvedčený nutne ja, ale je to niečo, čo my tvrdíme ako strana.
3: No ale slibují, že budou hlasovat podle svého vlastního svědomí a vědomí, čili to by jak kdyby nadřazovalo tu jejich osobní integritu nad tu stranickou, ale to samozřejmě je možná jakýsi idealismus, ne?
5: Podle mě tak jako organizovaná politika vlastně nemůže fungovat de facto. Že já si naozaj myslím, že prostě jako v istom zmysle akékoliv kolektivné vytváraní názoru znamená, že jako robíme určité malé kompromisy. A tá otázka integrity potom tam začína byť vtedy, aby tie kompromisy neboli príliš veľké. Ale takéto ako malé kompromisy typu niečo je, povedzme, akože pre mňa dôležité, ale ukazuje sa, že ako nebude to dôležité v tom stranickom programe, tak je to proste niečo, na čom sa kolektívne dohodneme.
3: Malé kompromisy, velké kompromisy, pravda a moc a politická síla. Václav Havel právě dokonce mluví o tom, že pravda může být politickou silou, citovali jsme ho v úvodu. Jak to chápat směrem k nedemokratickým systémům, Tomáši?
4: Tady asi dobré víc z toho, co Havel chápe jako disidentství. On má takovou velmi zvláštní, jako překvapivou představu ohledně toho, co to znamená být disident. Já myslím, že typickým disidentem pro něho byli Plastic People of the Universe. Pro něho ti disidenti v daném režimu nejsou ti, kteří se nutně staví tváří v tvář tomu režimu a chtějí ho rozbít. Jsou to právě lidé, kteří chtějí žít ten život podle sebe, jako ta kapela chce hrát tu svoji hudbu, nebo je prostě přesvědčená o tom, že tenhle ten typ života nějakých rockerů, kteří jsou velmi angažováni v nějakém uměleckém stylu a prostě nic je nezajímá, jsou v tomhle vlastně režimu disidenty, ne v tom smyslu, že by se stavěli proti té moci, ale v tomhle hledu, že je tam moc nezajímá. Zajímá je ten jejich vlastní život, chtějí žít ten život podle sebe. Což je nějaké pojetí disidentství, které má jako alternativy, třeba Petr Rezek, ten vlastně Václava Havla kritizoval, měl jinou představu disidenta, ten naopak tvrdil, že disident je ten, kdo se staví jakoby veřejně proti tomu režimu a dokonce ani nemusí být autentický. Rezek říká, pokud to někdo dělá z nějakého velikářství nebo zvláštní jako osobní umanutosti, stále je to disident. To vlastně u Havla neplatí. U Havla je ten disident právě člověk, který žije podle sebe, který prostě jde tím svým životem, no ten moc jakoby narazí tak nějak jakoby omylem, nebo spíš ta moc narazí do něj, protože ona chce, aby byl nějak konformní.
3: Typicky Magory Rose podle
4: Magory Václava Rose. Havla. Já myslím, že tady ty postavy jsou pro Václava Havla opravdu jako tím modelem nebo tím vzorem disidentství a oni se potom jako dostávají do konfrontace s mocí, ale neměli to původně v plánu. A mně se zdá, že u Havla to politické myšlení o disidentech je vlastně nějaká úvaha o tom, že ti lidé prostě protože žijí nějakým životem, tak se shodou okolností jakoby dostanou do konfliktu s tím režimem, který je nechce nechat nějak žít. A z toho konfliktu potom může vyplynout i to, že ten režim se zhroutí, pokud těch lidí je víc, pokud jsou vzájemně solidární a pokud vytvoří nějakou sílu. Ale je to něco, co oni původně neměli v plánu, ale co nakonec může sehrát roli toho faktoru, který ten mocenský systém podemele.
3: Život v pravdě a jeho politická role podle Matěje Cíbika?
5: No tak v této Tomášově odpovědi se podle mě trochu ukazuje jedna možná interpretácia Havla, kde ho prostě budeme vnímat jako člověka, který reflektoval dost specifický normalizačný systém v Československu.
3: Ale prosím vás.
5: A teda tým pádom ako minimálne potenciálne sa možno ukazuje práve jeho možná ako nerelevancia vlastne dnes. Pretože ako minimálne proste jednou z charakteristík ako súčasného politického systému je, že v súčasnom politickom systéme možno aj akože v Maďarsku alebo ako proste v Poľsku alebo v súčasnej Amerike by proste Plastic People of the Universe sa nedostali do sporu so zákonom. Že ten systém v Československu bol totalitný minimálne vo svojej ambícii. To znamená, chcel naozaj, aby nedopustil nejaký akože vonkajší politický pluralizmus, ktorý nebol nejakým spôsobom podporený stranou. A v tom momente samozrejme to disidentstvo v tom, že si ako len žijem svoj život a len si hrám ten rock'n'roll, tak sa ukazuje naozaj ako disidentstvo, ako niečo, čo je naozaj ako protisystémové.
3: Čiže myslíte, že Magory Rose by neprišiel do konfliktu třeba s režimem Viktora Orbána?
5: Myslím si, že nie nutne.
4: Je samozřejmě otázka, jak by to fungovalo dnes, ale mám dojem, že ta Havlova analýza, která byla analýza nějaké doby, prostě fungovala, jak si řekl, ta doba byla totalitní v tom smyslu, že se snažila podřizovat si různé složky toho dění ve společnosti sobě samé a tím, že někdo hraje tady tu jakoby podivnou hudbu, která vlastně jako opravdu nebyla politická, to byly takové surrealistické texty, jako nezapadal do toho obrazu a tím se vlastně už jenom tom, že člověk jakoby hrál svoji hudbu, se mohl dostat do konfliktu s někým.
3: No ale pokud slyšíme třeba J.D. Vance a Donalda Trumpa, který mluví o tom, jakým způsobem Evropa, Západ je vlastně s těmi hodnotami na štíru, upadá ta kultura a tak dále. Čím dál více máme třeba různé představy o tom, jak má ta takzvaně správná kultura, Matěj, vy to na Slovensku znáte, vypadat, tak tam nevím, jestli by úplně plastici tedy jako dokázali
4: se. Právě bych souhlasil s tím, že ta Havlova analýza by tady zase byla platná, protože se jakoby vrací nějaké aspekty toho, co tu bylo. Prostě na Slovensku jako není úplně asi jednoduché některé typ umění praktikovat, takže já si vlastně myslím, že ten Havel tady zase začíná být aktuální.
5: To je jako naozaj, jakože takto. Na Slovensku, v Maďarsku predtým, ako padla vláda Viktora Orbána, určite. Ten problém bol samozrejme v tom, že ako štátna podpora kultúry je ako vychýlená a hrozne problematická. Že ako štát proste povie, že ako nebudeme podporovať určité ako aspekty kultúry. To je samozrejme...
3: A niektoré menšiny třeba také.
5: Áno. A to je samozrejme akože politicky mimoriadne problematické. Ale podľa mňa akože ta analogia drží len v momente, keby ako Jirous žiadal o štátny grant a nedostal ho. Ale ten problém samozrejme je v tom, že momentálne na Slovensku aj za urbanizmu v Budapešti proste, keď človek ako nechce štátne peniaze a robí si to ako za vlastné niekde, tak podľa mňa ten systém naozaj ešte nebol akože natoľko problematický.
6: No počkejte, Matej, ale když zakazoval. Se třeba změní zákon kvůli tomu, aby Budapeští nemohl projít Budapešť Pride, tak...
5: Jasne, ale akože plne s vami súhlasím, ale ako Pride je politická akcia. Minimálne akože chce niečo verejne demonstrovať. Ako... Ja tam naozaj vidím tu dizenalógii, že to nie je len ten rock'n'roll. Ten Heroesov rock'n'roll. Mm-hmm. Že proste my sami pre seba v malej skupinke pre nás a svojich kamarátov si niečo robíme. Ja z tej svojej strany by som možno túto ako mini diskusiu ako uzavrel tým, že ako ten rozdiel vidím ako v jednej jednoduchej, ale podľa mňa veľmi dôležitej veci. Že ako za socializmu bolo možné byť apolitický disident. A v istom zmysle tí apolitickí disidenti je to, čo ako Havla zaujíma nejakým spôsobom. V súčasnej dobe, podľa mňa, aj keď berieme tie ako súčasné, ako neliberálne, problematické, pseudodemokratické režimy, tak ľudia by ako mohli a mali byť ale politickými disidentmi. V momente, keď ako oponujeme tomu režimu, tak mu neoponujeme len tým, že žijeme svoj súkromný život, ale by sme mu mali oponovať tým, že proste oponujeme tomu režimu, že sa dostaneme do nejakej ako keby politickej konfrontácie s tým režimom. Čo mám pocit, že ako za toho socializmu tá moja ambícia politicky konfrontovať režim nebola nutná na to, aby ten režim politicky konfrontoval mňa.
6: Dnes, řekla bych víc než kdy jindy, co je specifikum dnešní doby, tak to je množství informací, možností komunikovat kdykoliv, cokoliv, kýmkoliv. Čili dnes je víc než kdy jindy nejasné, co je pravda a co lež. Na co v tomhle kontextu podle tebe, Tomáši, naráží ten Havlův život v pravdě?
4: Já bych tedy znova připomenul, že pro Havla primárně ten život v pravdě neznamená pravdomluvnost, že on tím myslí právě ten autentický život, život, kdy vlastně žijete ten svůj jakoby projekt bez ohledu na to, jak žijí ti ostatní. Ale samozřejmě člověk se jim může nějak vyjádřit, řekněme z té jako havlovské perspektivy k téhle otázce, kdy jako dneska ve veřejném prostoru zaznívá spousta prostodivných věcí, šíří se dezinformace, jak by na to vlastně Havel reagoval. A mně se zdá, že jeho by hodně zajímalo něco, čemu se říká ta postfaktičnost v té dnešní době. Tím se vlastně jako myslí, že lidé přijímají nějaké výroky ne tolik podle toho, jestli korespondují nebo nekorespondují s realitou, ale podle toho, kdo je říká, jestli zaznívají z jejich tábora. A v tu chvíli se to pro ně může stát východiskem. Takže vlastně nějaká ta pravdivost samotná toho, co někdo praví, není tou zásadní hodnotou třeba pro spoustu lidí, ale řídí se podle toho, jestli to řekl ten z toho tábora, do kterého oni sami sebe řadí. Tomu se teda říká ta postfaktičnost nebo postfaktická doba. A to je asi něco, co by Havel vlastně jakoby kritizoval, že ti lidé vlastně jako neříkají to, o čem jsou sami přesvědčeni, nad čím sami přemýšleli, k čemu se sami rozhodli, ale rozhodují se právě i v tom svém mluvení nějak jako neautenticky, tak jako by táborovitě, že vlastně tou pravdou se pro ně stává to, co nějak jako by charakterizuje jejich tábor a co nějak jako by potvrzuje tu jejich identitu. Takže vlastně je to něco, co by asi z té havlovské perspektivy bylo hodně, hodně problematické.
6: Čili ptám se právě na to, jak se k sobě má tedy pravda, život v pravdě a moc. Jestli to je právě, když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá. Myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede. A že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou? Doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
5: Tuto by se možno znova hájil ten posun toho kontextu mezi tím, co písal Havel za socialismu a tím, co máme teraz. Podľa mňa ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky, alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu proste ako povieme niečo, čo si ako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si proste musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to proste tak, že tá pravda proste koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
6: Čiže Havel měl výhodu, že jak se tím životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
5: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako...
7: Hezky filozoficky řečeno.
5: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čas.
6: Mm-hmm. Život v pravde versus mnoho verzí lží. Tomáši, jak obstojí tedy tomu, co říkal Matěj? Máš na to nějaký recept? Nebo vidíš v tom nějaké poslání nebo něco, co by se dalo aplikovat? Pakliže tu nemáme jednu velkou lež, nebo souhlasil by si s tím, že Václav Havel tedy čelil jedné velké lži?
4: Tohle mě přijde jako naprosto skvělá Matějova úvaha, že tohle bude asi ten jakoby hlavní rozdíl, když se někdy mluví, že se trochu vrací to, co tady bylo před třeba rokem 89, tak ten rozdíl asi opravdu bude spočívat v tom, že dneska nebojujeme proti nějaké jako jedné centrální velké ideologii, ale člověk, když vstoupí do toho informačního prostoru, tak se tam děje jakoby spousta problematických věcí a to, že řekneme nějakou pravdu, tak jsme jakoby vyvrátili nějaký jeden střípek a možná ani ten jeden střípek. A já myslím, že na tohle neexistuje asi nutně nějaká velká filozofická teorie, co s tím. Spíš z toho vyvracení se stává nějaká taková každodenní práce, s kterou někdo může strávit třeba celý život.
6: Zmatená doba, pokud tedy nevíme, co je, protože jsme mluvili tady několik verzí lží, ale také různé pravdy třeba, co je pravda, co je skutečnost, jak se k tomu vztahovat, má nás nějak zásadně znepokojovat, pokud nemáme ta jasná kritéria, co je pravda a co lež, nebo vyznačuje se tím dnešní doba, Matěj?
5: Jednou z zajímavých věcí na dnešní době je právě jako postfaktická, ako postfakty môžu komplikovať naozaj akože každodennú politickú situáciu. Za mňa dobrým príkladom je napríklad Trumpovo vyjednávanie s Iránom, kde Trump verný svojmu politickému štýlu proste produkoval počas toho vyjednávania niekoľko často odlišných verzií toho, čo sa deje a následne to viedlo k tomu, že sa s tým režimom nevedel úplne dohodnúť na ukončení vojny. Tam podľa mňa sa ako krásne ukazujú limity toho akože pravdivého postfaktického sveta, že proste tá Trumpova administratíva naraz pracuje ako s 10 rôznymi ako naratívmi toho, ako čo potrebuje, čo nepotrebuje, čo je ako akceptovateľné, čo je neakceptovateľné, čo očakávajú od Iránu, čo neočakávajú od Iránu. A to znamená, že ako de facto je veľmi ťažké mať nejakú ako reálnu konverzáciu, ktorá bude založená na nejakej ako keby zásadnej dôvere, že si proste ako ujasníme, ako sa ten svet má a keď si ujasníme, ako sa ten svet má, tak si následne ujasníme, že čo s tým svetom máme robiť. Bohužiaľ, keď proste príliš fabulujeme a nevieme si ujasniť, ako sa ten svet má, tak akákoľvek komplexná dohoda viacerých aktérov je ako de facto nemožná. Takže ako keby...
6: Je potřeba si ujasnit tedy, jak se to má.
5: Jak se to má, no. A tu ta jako postfaktická doba za mě naozaj naráže na svoje prostě obrovské limity teda.
6: Mluvíme-li o tom, co živé je, třeba právě z Havlovy myšlenky života v pravdě, tak mně přijde docela ale případné zmínit to, že v lednu kanadský premiér Mark Carney citoval přímo z Moci bezmocných, citoval příklad zelenáře, který je naším dnešním tématem, s tím, že země světa by měly sundat cedule ze svých výloh. Tomáši, znamená to, že tu je lecos životného z toho?
4: Mně, jako když se teda vrátím k tomu Havlovi, v té jeho úvaze ohledně tady toho vyvěšování nějakých cedulí a nějakých hesel, na tom přijde asi jako nejživější nebo nějak nejinspirativnější to, že Havel si všimnul, že ten jazyk třeba nějakých těch totalitních režimů, ale samozřejmě, že to může prosáknout i do nějakého jiného typu politického jako vládnutí, takže ten jako jazyk se nereduje na to, že by hlásal nějakou doktrínu, ale může mít spoustu nějakých jako jiných funkcí a to může být matoucí. Jak jsem řekl, tak třeba u toho zelenáře ta funkce je prostě ukázat nějakou loajálnost, nebo když tohle vlastně hlásá ten režim, tak možná nechce nikoho přesvědčit a jenom testuje, jestli lidé stále drží basu, takže nejde o nějakou jakoby ideologii nebo nějaký jakoby typ jazyka, který by někoho přesvědčoval. A mně se vlastně na Havlovi líbí, že on ale takhle dokáže popisovat různé jako nesamozřejmé funkce jazyka v těchto systémech. Mě tady třeba hodně zaujal Havlův text o jednom paragrafu z té doby, který byl vlastně napsaný takovým velmi vágním jazykem a je to nějaká vlastní úvaha o tom, že v tom totalitním systému jako neexistuje jenom ten ideologický jazyk, ale že třeba jiná práce s jazykem tady spočívá v tom, že ten systém se vyjadřuje vágně třeba v té právní rovině a to za tím účelem, aby mohl třeba různě jako terorizovat nebo šikanovat různé lidi podle toho, jak se mu to hodí, protože když máte napsané zákony velmi vágním a jakoby primitivním způsobem, že je lze aplikovat kdykoliv skoro na kohokoliv, tak je to jakoby velmi dobrý nástroj k tomu, jak právě příležitostně někomu takzvaně utnout tipec. A to je nějaká věc, které se jakoby Havel taky všímá, že těm totalitním režimům se hodí vyjadřovat se vágně nebo psát takový vágní zákony pro to, aby je mohli právě používat k různému jakoby terorizování nebo šikanování lidí a není to nějaká jakoby nahodilá vlastnost, která by třeba spočívala v tom, že někdo napsal ten zákon jako nesprávně. Je to jako záměrné používání, je to nějaká záměrná vágnost, záměrná neurčitost a to je jedna věc, o které také Havel mluví a také mně to přijde jako docela přesný postřeh, který by se také třeba někdy dal vstáhnout k nějakým součástem reality dnešní.
5: Akože já si naozaj myslím, že toto může být jeden z těch bodů, který naozaj na relevanci nestrácá teda, kde opäť ten spôsob, akým akože autoritárske režimy fungujú, je veľmi často ten, že oni nepovedia, že ako teraz budeme perzekuovať všetkých, ale nechajú si určitú legálnu možnosť na to, aby tá perzekúcia bola možná. Ten taký ako relatívne najčerstvejší príklad je z americkej regulácie televízií, kde proste tá Trumpova administratíva si ako relatívne explicitne necháva otvorené dvierka na to, že môže tie televízie trošku ako regulovať v tom, akože ktorých hostí môžu a nemôžu pozývať. Takže ako nechajú sa trošku otvorené dvierka, k tej samotnej perzekúcii možno ani nedôjde, ale samotný fakt, že tie dvierka sú otvorené, znamená, že ako tí aktéri následne budú opatrní. Mm-hmm. A je to spôsob vlastne ako vykonávať moc bez toho, aby sme museli druhých akože mlátiť alebo ako zákonne nútiť. Takže ako vágnosť ako spôsob, ktorým vlastne exekutívna moc môže prekračovať svoje právomoci, je jednoznačne niečo, čo je teda ako mimoriadne aktuálne, ne aj dnes.
6: Václav Havel ale také zmiňuje otázku neosobní, anonymní moci, neosobních sil, které se aktivují na základě pravdivosti. Co to je? Jak to myslel?
4: Je pravda, že když Havel mluví o neosobnosti, tak nejčastěji to spojuje s tou jakoby neosobní mocí totalitní, kdy vlastně ten režim, který on popisuje, tak to podle něho není vlastně jakoby režim, za kterým by někdo jako stál konkrétní, že by to byl jako režim řízený zájmy nějakých konkrétních osob. Je to spíš nějaká neosobní moc, které všichni tak nějak podléhají. Takže vlastně ta neosobnost u něho je primárně takhle nějak jakoby negativní. Je to právě takové to ono se dělá v rámci toho totalitního režimu. Ale zajímavé je, že Havel má i představu nějaké pozitivní neosobnosti, kdy právě mluví o tom, že když spousta těch lidí žije nějaký ten svůj vlastní život a je jich čím dál víc v rámci toho systému, tak náhle jakoby do nich vstoupila, on to jako opravdu popisuje skoro nějakým takovým náboženským jazykem, nějaká jakoby vyšší síla, oni se stanou takovým hybatelem těch dějin, člověk si může představit tu plnou Letnou nebo něco podobného v roce 89 a dokáží ten svět změnit. A důležité je, že ale Havel tady se vyjadřuje takovým opravdu skoro jako náboženským nebo teologickým jazykem, kdy vlastně jakoby tvrdí, že do toho autentického jako davu najednou vstoupí nějaká síla, která něco mění a je to tedy něco jakoby neosobního nebo nadosobního, které je ale tady vlastně chápáno nějakým jako velmi pozitivním způsobem.
6: Co dělá tahle myšlenka vlastně neosobní síly na základě nějaké kolektivní autenticity s Matějem Cíbikem?
5: Na to nemám nějaký silný názor.
6: Každopádně, když jsme v závěru dnešního dílu, tak pokud bychom si měli shrnout nějakou klíčovou myšlenku pro dnešní svět, k čemu jsme vlastně dneska došli, co se týká Václava Havla a života v pravdě?
5: Já na závěr povím jednu historku o konverzaci, kterou jsem měl se svojou mamou asi před 15 rokmi. Myslím, že jsem právě čítal teda jako Moc bezmocných a právě toho Zelináře, a tak jsem prostě přišel za mojou mamou, která prostě študovala na Slovenské technické univerzitě v Bratislave někdy v 80. rokoch, a spýtal jsem se jej tak teda, akože, ako si sa vnímala na tej práve ako autentický, neautentický život v pravde, nie život v pravde. A ona prišla s takou akože relatívne zaujímavou teóriou, ktorá možno ako trošku ukazuje na nejakú akože tú možnú Havlovú moralizáciu, s ktorou sme vlastne začali tento diel, kde proste ona povedala, no tak ako v rámci štúdia na vysokej škole v 80. rokoch som proste musela absolvovať štátnice z vedeckého komunizmu, a keď človek prišiel na štátnice z vedeckého komunizmu, tak sa ho spýtali, že čo sa stalo v 68. A každý, pokiaľ chcel tie štátnice spraviť, tak musel proste povedať tú básničku, že no tak bola to proste akože kontrarevolúcia, bratrská pomoc a tak ďalej a tak ďalej. A ona proste ako prišla s teóriou, že toto je proste ako básnička, ktorú daný človek musel povedať, a v princípe sa nad tým vlastne vôbec nijak nezamýšľal. Z jej pohľadu to môžeme proste prirovnať k nejakému proste znudenému stredoškolákovi, ktorý musí proste pred tabuľou ako zopakovať spor medzi staročechmi a mladočechmi alebo niečím takým. Niečo, čo ho ako absolútne nezaujíma, má pocit, že to je ako zbytočné, že o nič nejde, ale je to proste nejaká básnička, ktorú sa proste naučím a následne to poviem. Učiteľka je spokojná, dá mi jednotku, ja následne ako keby idem k maturite. A toto je podľa mňa ako jadro toho sporu, ktoré akože minimálne za seba neviem úplne presne ako rozseknúť. Že ako keby je možné vnímať toho Zelináře práve ako tú moju mamu, ktorá robí štátnice z marxizmu a leninizmu. Naozaj len ako tú básničku. Proste je to niečo, čo ako tá doba vyžaduje, proste si to ako povie a následne si proste žije svoj život tak, ako si predstavuje svoj život. Alebo to prostě jako vnímáme s Havlom a máme pocit, že...
6: Který říká, že tím pomáhá vlastně udržovat ten systém vchodu.
5: Právě, že Havel tvrdí vlastně několik věcí, že za A je to přesně to soukolie, pomáhám systému, a za B je to vlastně nějaký jako keby zločin voči sebe samému. Protože já jako tvrdím něco, o čem vím, že jako to nie je pravda, a tím pádem vlastně jako žiju ve lži. A v závislosti na nálade ja sa ako občas kloním k jednému alebo k druhému pólu, ale toto je podľa mňa akože zaujímavá a vlastne ako dosť otvorená otázka, že ako môžeme akože vnímať ľudí, a zároveň či to teda tí ľudia mali rôzne, že či naozaj je možné, že istá časť ľudí skutočne žila ve lži, ale istá časť ľudí to vnímala ako nejakú tú básničku, ktorú sa proste naučím, poviem, a nežijem v lži, žijem proste len v ľahostajnosti alebo niečo také, čo nie je problém. A toto je za mňa naozaj ako otvorená, vlastne hrozne ťažká otázka, a minimálne toto je ten bod, kde ako myslieť s Havlom je zaujímavé.
6: Tak klíčová, to není odpověď, ale otevřená otázka, ale co klíčového by zmínil Tomáš na závěr?
4: Já možná jenom navážu na to, co tady říkal Matěj. Mně se zdá, že ten Havel, když tohle psal, tak vlastně asi neměl třeba tolik za cíl, abychom díky té jeho myšlence mohli nějak jako posuzovat druhé, ale právě jako sebe sama. Jako když něco dělám, okay, tak nejsem jako nějakým tím Zelinářem, který vlastně v té malé konkrétní situaci to vypadá nevinně, ale vlastně tím dělám něco jako ne úplně vlastně docela jako závažného, nebo vlastně je to jenom nějaká prkotina. Jako mně se zdá, že prostě nabídnul nějaký model, nějakou myšlenku, kterou jako hlavně člověk si může občas zkusit aplikovat sám na sebe, že někdy možná podnikám něco nevinného, ale jako vlastně nedělám něco, kdy jako vlastně lžil sám sobě, a kdybych se měl změnit. A to mě jako by na tom přijde nejdůležitější. On nějak chce, abych jsme jako hlavně uvažovali o sobě, mám dojem. A možná zase to nejde toliko o to nějak ještě primárně posuzovat nebo kritizovat druhé.
6: Poslouchali jste třetí díl série Promyslet Havla s filozofy Tomášem Koblíškem a Matějem Cíbikem. Díky, že jste s námi strávili svůj čas, a těším se na slyšenou příště. Od pravdy se přesuneme k neméně výrazným tématům. V čem Havel viděl odvahu a jak chápal feminismus, to rozebereme s Tomášem Koblíškem a Anou Šabatovou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
2: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Hrdinství tedy bude dalším tématem série Promyslet Havla. Je potřeba politické statečnosti i v demokracii, co pro Havla znamenalo hrdinství a jakou roli v odvážných postojích vůči komunistickému režimu v Československu hrál feminismus. To jsou otázky, na které se budeme pokoušet odpovědět za týden v sobotu 3. října v 17 hodin. Teď jsou tu Havlova setkání se zpěvačkou Evou Olmerovou.
7: V předchozích pořadech jsme sledovali hudební linii spojenou s Václavem Havlem jako prezidentem při setkáních s Billem Clintonem v Praze a ve Washingtonu. Teď se vrátíme o 30 let zpátky k mladému Havlovi z divadla Na zábradlí. Právě tam se na začátku 60. let potkal také se zpěvačkou Evou Olmerovou. Nebyli nerozlučnou dvojicí, patřili ale ke stejnému pražskému kulturnímu prostředí. Když se poznali, Eva Olmerová měla za sebou první velký úspěch, písničku Si jako dlouhý most, natočenou v roce 1962. Jen den před zákazem vystupování v Praze s ní vyhrála soutěž Hledáme písničku pro všední den.

a nehřeje, jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje.

1968 končil Havel v divadle Na zábradlí. Olmerová už měla za sebou vězení, zákazy vystupování a řadu zmařených příležitostí. Právě z té doby pochází dlouhá písňová povídka Suchého a Šlitra Můj pes, o psu Máslovi. Ale stále víc také o samotné Evě. V původním závěru dokonce zpívala o tom, proč nemá pas a nemůže odjet do ciziny. Tyto verše později odstranila cenzura. Přátelství Havla a Olmerové přitom přežilo i další desetiletí. V roce 1990 Havel Olmerovou přijal na Hradě a na lístek pro úřady napsal: Vyjděte mé přítelkyni Evě Olmerové vstříc. Václav Havel. Když pak v roce 1990 Olmerová vyrazila na svou první dovolenou v zahraničí, jela tehdy do Švýcarska. Přivezla Havlovi od výtvarníka Jana Kristoforyho několik obrázků. No a z jejich posledních nemocných let se dochoval ještě jeden krátký vzkaz. Evo, ahoj, brzy se uzdrav, Vašek Havel. A teď Eva Olmerová a její dlouhé blues Pes Máslo.

Přátelství Václava Havla a Evy Olmerové připomněl dnes Václav Vraný na stanici Vltava. Za týden v sobotu v 17.40 se zaměříme na vztah Havla k undergroundu, ke kapelám Plastic People of the Universe a DG 307.

Jazzový podvečer. Tři novinky a jedno zajímavé ohlédnutí, to je dnešní jazzový podvečer. Začneme ukázkou z aktuální desky americké zpěvačky Gretchen Parlato, Never Come Down. Přizvala k ní hostující kolegyni Michelle Ngeocello a Marka Giuliano.

Izraelský tenor saxofonista Asaf Uria se svou sestavou připravili novinku In Light of a New Moon. Zařadili na ní svou verzi skladby z repertoáru Hanka Mobleyho a jeho sestavy vydané v roce 1959 Hissipi Blues.

Robert Plant, bouřlivák mého mládí, tahoun skvělých Led Zeppelin, se ve svých 78 letech výrazně sklidnil a vydal až folkovou desku Saving Grace. A z ní si dáme skladbu Two Coats, ve stylu a ze zásobníku tzv. Amerikány. Hodně povedenou, myslím.

Tak a na závěr dnešního jazzového podvečera přichází slavná Rapsodie v modrém, ovšem v podání sestavy banjisty Bailey Flecka, který natočil svou verzi Rapsodie in Blue před 2 lety a nejslavnější zřejmě část nazval Rapsodie in Bluegrass. Tak si ji v klidu užijte, stejně jako zbytek soboty této.

0: Ke stému výročí Gershwinovy Rapsodie v modrém 12. února roku 2024 vydal Béla Fleck album Rhapsody in Blue. Ta vedle stejnojmenné orchestrální skladby obsahuje také bluesovou variantu Rhapsody in Blues a bluegrassovou Rhapsody in Bluegrass. Ta byla vloni nominována na Grammy za nejlepší instrumentální či a kapela aranžma a dnes na Vltavě uzavřela jazzový podvečer večer Otakara Svobody.
1: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Tématem slavného Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle 20. století. Mnohokrát v životě pocítí, že jim druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, protože má původ odloženého dítěte i pro osobitou životní filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Před námi je, vážení a milí, 11. ze 14 částí rozhlasové četby románu.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Ten kufříček se vzácnými poštovními známkami mi přinesl štěstí. Ne hned, ale až pak. Protože po skončení války jsem dostal malý dekret. I když jsem dal adresu toho velitele gestapa, toho, který byl vrahem tolika lidí a utekl a schoval se někde v Tyrolích, a já jsem v Chebu od svého tchána vyzvěděl místo jeho pobytu, a Zdeněk dostal povolení od amerických úřadů a autem s dvěma vojáky si vyjel pro něj. Zastihl jej, jak sekal louku přestrojen v tyrolské kalhoty a košily a nechal si narůst plnovous. I kdybych jej zatkl já, přesto mne sokolové z Prahy dostali do kriminálu. Ne za to, že jsem si vzal Němku, ale za to, že v době, kdy popravovali tisíce českých vlastenců, jsem já, přispívající člen Sokola, stál před nacistickým úřadem ochrany německé krve a německé cti a dával jsem se prohlížet, zda jsem schopen pohlavně obcovat s germánskou arijskou ženou. Tak za to jsem dostal půl roku podle malého dekretu. Ale potom jsem prodával ty známky a dostával jsem za ně takové částky, že jsem jimi pokryl 10 podlah mého bytu. A když jsem dosáhl částky pokrývající 40 podlah, koupil jsem si hotel na periferii Prahy. Hotel se 40 pokoji. Ale hned první noc jsem měl dojem, že v nejvyšším mansardovém pokoji kdosi každou minutu děsnou šupou tesarské širočiny zabijí do podlahy hřebíky a pak každý den, nejen v tom prvním pokoji, ale ve druhém, ve třetím, v desátém, až nakonec ve 40. pokoji, všechno současně a všude, že po každé té podlaze po 4 leze můj synáček, 40 synáčků, a každý mocnými hypami vbíjí do podlahy hřebíky jednu podlahu po druhé, tak denně až do čísla 40. A když jsem se 40. den ohlušen ranami vyptával, zda nikdo neslyší nějaké rány kladivem, neslyšel to nikdo jen já. A tak jsem ten hotel vyměnil za druhý. Schválně jsem si vzal hotel pouze se 30 pokoji. Ale začalo to přesně tak, jako v hotelu prvním. A tak jsem usoudil, že peníze za ty známky nebyly požehnané, že to byly peníze násilím někomu vzaté, někomu, kdo byl přitom zabit. Možná, že to byly známky nějakého zázračného rabína, protože ty rány a hřebíky vbíjené do podlahy vlastně byly hřebíky bité do mé hlavy. Každým úderem jsem pociťoval, jak mi hřeb proniká lebkou. Druhým úderem pak vjel do ní na polovic a pak celý a nakonec jsem nemohl ani polikat, protože ty dlouhé krováky se mi konec konců dostaly až do krku. A já jsem se ale nezbláznil. Můj vytčený cíl bylo mít hotel a vyrovnat se všem hoteliérům. A nechtěl jsem a nemohl jsem ustoupit, protože jsem žil jen tou představou, že třeba jednou to dotáhnu tak, jako to dotáhl hotelier pan Brandeis. A tak jsem začal stavět hotel. Docela jinačí, než byly všechny hotely. U Prahy jsem koupil opuštěný velkolom a tady jsem začal doplňovat a zvelebovat všechno, co tady bylo, jako to měl hotel Tichota. Základem hotelu byla ohromná kovárna s hliněnou podlahou a dvěma komíny. Nechal jsem i 4 kovadlinky, tak jak byly. Všechna kladiva a všechny kleště visící na černých zdích. Nakoupil jsem kožené klubovky a stoly. Všechno podle rady architekta, blázna, který to, o čem sníval, prováděl pro mne a byl tak nadšený, tak jako já. Protože jsem hned ten den, kdy byla adaptována ta kovárna, hned jsem tam spal. Totiž tady v těch komínech a kovářských pecích, tady se na rožních před samými hosty měly péct šašlíky a živánské pečeně. Tak tady jsem první noc slyšel údery. Ale byly tak slabonké. Do hliněné podlahy ty hřebíky šly rychle jako do másla, že nastal útlum i v mé hlavě.
a já jsem ještě s větší chutí sedal do stavby hostinských pokojů, takových malých kojí, které vznikly z dlouhého baráku podobného koncentráku. Tady dřív byly dělnické šatny a ubikace. Ale já jsem je nechal proměnit v pokojíky. Ve 30 pokojů a na zkoušku jsem nechal udělat podlahu z hrubých drsných kachlíčků, takových jako jsou v Itálii a ve Španělsku a vůbec tam, kde je horko. A první den jsem naslouchal na zkoušku a slyšel jsem jen, jak po mé hlavě se smekly hřebíky, vydávaly jiskry, tak tvrdý byl ten porcelán, a pak ty údery utichly po marném pokusu docela. A já jsem se uzdravil a začal jsem spát tak, jako jsem spával. A stavba pokračovala tak rychle, že za 2 měsíce byl hotel otevřen. Nazval jsem jej Hotel v lomu, protože se ve mně cosi zlomilo a odešlo ode mne. Byl to skutečně prvotřídní hotel a tady se spalo jen na objednávku. Byl v lese a ty pokoje byly do půlkruhu kolem modrého jezírka na dně toho lomu, do skály, která se tyčila 40 metrů vzhůru a byla žulová, jsem alpinisty nechal zasázet alpinky a ozdobné keře, které rostou v podobných podmínkách. A navíc tam viselo ocelové lano napříč přes ten rybník. Jeden konec byl upoután na kopci, takže lano se svažovalo až dolů. Každý večer jsem měl atrakci. Najmul jsem artistu, který použil rolny, takového kolečka ocelového, pod kterým byla prostrčena krátká tyč. Vyčíhal si okamžik, odrazil se a sjížděl dolů z té výšky a nad jezerem, osvětlený fosforovým šatem, se pustil a rolna sjela až dolů. On se chvíli zastavil, proti pohybem udělal pak sklopku, narovnal se a s nataženýma rukama se zasunul do hlubokého jezera, aby zvolna a pomalu v těsných fosforových šatech plul ke břehu, na kterém byly stolky a židličky. Všechno bylo bílé. Ta bílá barva byla teď barvou mojí. Já jsem mohl soutěžit teď s každým. Ale abych řekl, tak to s tou rolnou vynašel Pikolík, který jedno odpoledne vystoupil na kopec a tam se zachytil té rolny a sjel dolů a pustil se uprostřed, kdy všichni hosté vykřikli zděšením a vstali nebo se zvrátili naspátek do křesílek. Všechna křesla byla v ludvíkovském stylu. Pikolík se narovnal, pak ve vzduchu vzal převahu a po hlavě ve fraku se zasunul do hladiny, jako by jej jezero pozřelo. A já jsem v tu chvíli věděl, že tohle tu musí být každý den. A že večer to musí být se světelkujícími šaty. Nemohl jsem na tom prodělat. A i kdyby, protože tohle to neměl nikdo nejen v Praze, ale i v celých Čechách a snad i ve střední Evropě. A jak jsem se dozvěděl, tak na celém světě, protože jednou mi hlásili, že přijel a ubytoval se tady spisovatel, který se jmenoval Steinbeck. Vypadal jako námořní kapitán nebo lupič. A tomu se tady tak líbilo, ta kovárna proměněná na restaurační síň a ty ohně a ti kuchaři pracující přímo před hosty, takže jak se dokončovali šašlíky nebo živáň, tak hosté byli zcela tím díváním vyhladovělí a tak nabití chutí k jídlu, že se podobali dětem. Ale tenhle spisovatel si nejvíc oblíbil všechny ty stroje na drcení

ty stroje byly tak výtvarné, že ten spisovatel mi řekl, že tohle ještě neviděl v takovém hotelu, že se ještě neubytoval. Že tohle může mít v Americe jedině nějaký slavný herec, takový Gary Cooper nebo Spencer Tracy. A ze spisovatelů by si tohle mohl koupit jedině Hemingway. A kolik bych za to chtěl? A já řekl 2 miliony. A on pak počítal něco na stole a pak mě poprosil, abych přišel, vytáhl šekovou knížku a řekl, že to koupí a že mi vystaví šek na 50 000 dolarů. A já jsem se optal několikrát a on vždycky přidal na 60, na 70, 80 000 dolarů. A já jsem viděl a věděl, že tohle všechno, že tenhle hotel nemohu prodat ani za 1 000 000 dolarů, protože ten hotel v Lomu byl vrchol mých sil, mého snažení. A já jsem teď prvním hoteliérem mezi hoteliéry, protože takových hotelů, jako má pan Brandeis, jako má pan Šroubek, takových hotelů je na světě stovky a tisíce, ale jako mám já, nemá žádný.

A tak já sám jsem se začal dívat na ten můj hotel jako na umělecké dílo, jako na můj výtvor, jen proto, že to viděli jiní. A přesto jsem se cítil ponížen od těch hoteliérů, že pořád nepatřím k ním, že jim nejsem stavovsky roven, i když jsem nad nimi. Často jsem v noci litoval, že není staré Rakousko, že jistě, kdyby byly manévry a ubytoval se tady ne sám císař, ale jeho nějaký arcivévoda, že bych mu posloužil a připravil všechno jídlo a prostředí tak, že by mne povýšili do šlechtického stavu. Ne vysoko, ale že bych byl baron. A tak jsem snil a zatím se noviny a politické strany hádali, kdo bude platit to sucho. A i v parlamentě se poslanci a členové vlády hádali, kdo tedy bude platit to sucho, a shodli se na tom, že to budou platit milionáři. I přijal jsem to usnesení s takovým uspokojením, protože já jsem také milionář. Doufal jsem, že moje jméno jako milionáře bude v novinách, že bude vedle Šroubka a Brandejse a ostatních, že tedy to sucho mi poslala moje šťastná hvězda. Že to neštěstí je moje štěstí, kterým se ocitnu tam, kam jsem si přál ve snu. Jak mne arcivévoda povyšuje do šlechtického stavu. Že já, maličký pořád, jak jsem byl jako pikolík, já jsem veliký, jsem milionář. Ale jak plynuly měsíce, nikdo mi nic neposílal, nikdo na mě nechtěl, abych zaplatil milionářskou dávku. Až jsem koupil 2 gramofony a navíc jsem dal přivést překrásný orchestrion, protože jsem koupil nejen ten orchestrion, ale i starý kolotoč s tak velikými houpacími koni a jeleny a soby, že jsem ten kolotoč dal rozmontovat a ty koně a jeleny jsem dal na původní péra na obrubník kolem jezera. A každý host z chotí usedl jako do nějaké longchaise, takové ty francouzské židle obrácené 2 proti sobě, takové kanapátko, kde jste mohli sedět se slečnou a konverzovat. Tak vždycky jsem dal 2 jeleny a 2 koně vedle sebe jako na nějakou galantní výjížďku. A opravdu se to vžilo. Hosté měli pořád obsazené s dámami koně i jeleny. A orchestrion jim vyhrával a hosté se houpali na těch dřevěných zvířatech s překrásnými čabrakami a krásnýma očima a vůbec vším, protože to byl německý kolotoč nějakého bohatého majitele střelnice a lunaparku. A tak najednou se na mne přišel podívat Zdeněk, který byl velikým pánem na okrese a možná na kraji. Docela se změnil. Už nebyl tak, jak býval.

Houpal se na koni a díval se kolem sebe a když jsem si přisedl na vedlejšího koně, tak mi tiše hovořil a potom vzal na důkaz složenou listinu a než jsem mohl zabránit, tak zvolna roztrhal tu listinu, ve které jsem byl jmenován milionářem a že zaplatím milionářskou dávku a Zdeněk seskočil a hodil do ohně tu listinu. Pro mne ten krásný, skoro jmenovací dekret. Zasmál se na mne tak smutně a dopil minerálku, on, který pil jen tvrdý destilát, a se smutným úsměvem ode mne odcházel. Čekal na něj bourák. Černé auto, aby ho odvezlo zase tam, odkud přijel, někam do politiky, kterou dělal, ve kterou asi věřil. A události se pak řítily. Tak, jak jsem snil, tak jsem si udělal senzační večery a odpoledne v lomu. Gramofony a bruslení a ohně, jak v kovárně, tak kolem zamrzlého jezera. Ale hosté, kteří přijížděli, byli smutní nebo zas tak veselí. Ale to nebyla veselost, jak jsem ji znal. To byla taková chtěná veselost, jako měli Němci, když se radovali, ale věděli, že v košíčku jsou se svými milenkami a manželkami naposledy a pak z košíčku rovnou na frontu. Taky tak se se mnou mý hosté loučili. Podávali mi ruce a mávali z aut, jako by odjížděli naposledy a už nikdy sem nepřijedou. A když přišli, tak zase to bylo to samé. Byli melancholičtí, zasmušilí, protože sem to ani tak nedolehlo, ale všechno se v politice zvrátilo. Byl tady únor a všichni mý hosté věděli, že to je jejich konec. Utráceli, co mohli, ale radost a bezprostřední veselí se vytrácelo a já jsem ten jejich smutek přijal taky. Už jsem přestal, abych se každé noci zamknul, stáhl záclony a po zemi, abych rozkládal, jako bych hrál pasiánc sám se sebou, vykládal jako karty 100 koruny denní tržby, kterou jsem každý den ráno odnášel do banky a kde jsem měl uložený 1 000 000 korun právě tyhle dny. A tak přišlo jaro a mý hosté, tak jako němečtí důstojníci, vraceli se do košíčku, ale jen někteří. Zrovna tak i mý hosté, mý štamgasti, přestali chodit a já jsem se dověděl, že padli, že byli zavřeni, zatčeni, že někteří utekli přes hranice. A tak přicházeli hosté jiní a tržby byly ještě větší, ale já jsem myslel, co pak se stalo s těmi, kteří byli u mne každý týden, a z nich přišli dneska jen 2 a ti mi řekli, že jsou milionáři a že zítra mají být připraveni a že mají mít pevné boty a deku a rezervní ponožky a jídlo sebou, že budou odvezeni někam do sběrného tábora, protože jsou milionáři. A já jsem se zaradoval, že jsem milionář taky. Přinesl jsem spořitelní knížku a ukázal ji těm 2 mým hostům. A hned jsem šel a taky jsem si vzal tlumok a pevné šněrovací boty a rezervní ponožky a jídlo v konzervách. Taky jsem se připravoval, že pro mě přijdou. A já jsem čekal den, pak 2, pak týden. Dostal jsem zprávu z Prahy, že všichni milionáři už jsou ve sběrném táboře. Že to je učiliště kněží ve svatém Janu pod Skalou v ohromném klášteře a penzionátu budoucích kněží, kteří byli vystěhováni. A tak jsem se rozhodl a to byl ten den, kdy přišli z okresu a předali mi šetrně zprávu, že Národní výbor mi zabírá lom a že jsem v něm zatím jako správce, že všechna majetková práva přecházejí na lid. A já jsem byl plný záští. Věděl jsem, jak to asi bylo. Že to byl zase Zdeněk. Vydal jsem se na okres a tak jsem byl v kanceláři u Zdeňka a on neřekl nic, jen se smutně usmíval. Zase vzal lejstro ze svého stolu a přede mnou je roztrhal. A řekl mi, že moje povolání na svoje zodpovídání roztrhává.
za to, že jsem vzal za něj tenkrát to s tím díváním na hodinky, kolik je hodin. Ale já jsem mu řekl, že tohle jsem od něj nečekal, že jsem myslel, že je můj kamarád, ale on je proti mně, protože já jsem ten, který celý život nechtěl být a o nic jiného neusiloval, než o to, abych měl hotel a abych byl milionář. A odešel jsem a v noci jsem stál před branou osvětleného kněžského učiliště. Před branou stál milicionář s vojenskou puškou a já jsem se mu hlásil, že jsem milionář, hotelier Lomu, že chci mluvit s velitelem v důležité věci. Tak milicionář zvedl telefon a za chvíli mne pustili do brány a pak do kanceláře, kde zase seděl milicionář, ale bez pušky. Před sebou měl seznamy a lejstra a flašku s pivem, ze které neustále pil. A když dopil, tak sáhnul pod stůl a z basy vytáhl další láhev, otevřel ji a lačně pil, jako by měl první žízeň. A já jsem se jej ptal, jestli jim nechybí nějaký milionář, že já jsem nedostal obsílku a že jsem milionář taky. A on se díval na lejstra, tuškou jel po jménech, ale pak řekl, že milionář nejsem a abych šel klidně domů. Ale já jsem řekl, že to bude mýlka, že milionář jsem. Ale on nevzal za rameno a vyvedl mě k bráně a strčil do mne a zahulákal. Já vás v seznamu nemám, tak milionář nejste. A já jsem vytáhl spořitelní knížku a ukázal jsem mu, že mám na knížce 1 100 000 10 haléřů. A povídám vítězně, a co je tohle? A on se podíval na tu knížku a já jsem žadonil, přece byste mě nevyhnal. A tak on se smiloval, navtáhl mne do semináře a prohlásil mne za internovaného a zapsal si všechna moje data a potřebné informace. Ten internát pro studující bohosloví vypadal opravdu jako kriminál, jako kasárna. Jako nějaká kolej pro chudé vysokoškoláky. Akorát, že na chodbách v každém ohybu mezi okny všude visel krucifix, střídaný s výjevy ze života svatých. A skoro na každém tom obrazu bylo nějaké mučení, děsný horor, podaný malířem s takovou přesností, že to, že 400 milionářů bydlelo v kněžských celách po 4 nebo 6 osobách, bylo vlastně legrací. Ostatně já jsem čekal, že tady bude takový teror a zloba. Tak jako to bylo, když jsem byl v kriminále toho půl roku po válce za ten malý dekret. Ale ono naopak. Tady v tom učilišti svatého Jána to byla groteska. V refektáři byl takový soud. To přišli milicionáři s vojenskými puškami, s červenými páskami přes rameno, pořád jim padaly řemeny. Uniforma nebyla šitá na míru, ale jakoby naschvál těm malým byla velká a těm velkým malá, tak raději chodili rozepnutí. A soud s námi dělali tak, že za každý milion dostal každý milionář rok. Tak já jsem dostal za ty 2 miliony 2 roky. Ten továrník na tělocvičné nářadí, že měl 4 miliony, tak dostal 4 roky a nejvíc dostal hotelier Šroubek 10 roků, protože měl 10 milionů. Ale největší potíž bývala, do jakého rastru ty roky a nacionále zapsat. Zrovna tak jako těsný problém bylo večer nás spočítat, protože každý večer někdo chyběl. Ale to bylo tím, že v konvích jsme chodili pro pivo do sousední vesnice a potom asi taky proto, že naši hlídači pořád pili, tak nás nemohli spočítat, i když sčítání začalo už odpoledne. To kolikrát součet internovaných milionářů souhlasil a byl zapsán a všichni si oddechli. Zrovna v tu chvíli, když přišli 4 milionáři a nesli basy a konve piva. A tak, aby se to nepletlo, tak je prohlásili za nově příchozí a každý ten milionář dostal ještě znovu podle milionů, které nahlásil o ty roky navíc. On to sice byl internát, ale neměl plot. Takže v bráně seděli milicionáři
A milionáři chodili a vraceli se zahradou a museli se vrátit a projít bránou, kterou milicionáři pokaždé otevírali a zase zavírali a zamykali na klíč. Avšak kolem dokola nebyl ani plot, ani zeď, takže i milicionáři si sice zkrátili cestu přes zahradu, ale pak se v nich hnulo svědomí a vrátili se k bráně a obešli ji s klíčem zahradou a odemkli a vešli tou branou a zase ji zamkli a pak šli kolem té brány do internátu. Největší potíž byla s jídlem, ale ta se ukázala zbytečná, protože velitel i milicionáři rádi jedli s milionáři. A co jim přiváželi z milicionářských kasáren, tím se krmila prasata, která koupil milionář, továrník na umělé chrupy, takže nejdřív tady bylo 10, pak 20 prasátek a všichni se těšili na zabíjačku, protože tady byli milionáři velkořezníci, kteří slibovali takové pochoutky, že milicionáři se olizovali napřed a sami dávali zlepšováky, jaké speciality se dají dělat z prasat. A potom se tady vařilo asi tak, jako se vařilo ne v internátech pro budoucí kněze, ale tak, jako se vařilo v bohatých klášterech, jako vařili třeba křižovníci. Když nějakému milionáři došly peníze, tak velitel milicionářů poslal milionáře, aby si skočil domů pro peníze. Nejdřív s ním jezdil milicionář přestrojený za civilistu, ale pak stačila přísaha a internovaný si mohl sjet do Prahy pro peníze, vybrat ve spořitelně z knížky z toho milionu nebo milionů, protože velitel jim dal potvrzení, že ty peníze jsou pro veřejnoprávní účely. To jsem si myslíval, škoda, že Zdeněk není milionář. Ten by tady byl ve svém živlu. Ten by nejen všechny svoje peníze, ale i peníze těch druhých, kteří neměli fantazii, jak s těmi miliony naložit, tak by to provedl s jejich souhlasem za ně. Stačí vám to? Tím dneska končím.

Tajně v noci v roce 1982 probíhal tisk Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále v nákladu 5000 kusů. Odpovědným redaktorem byl předseda jazzové sekce Karel Srpa. Jednalo se o historicky nejpočetnější nedovolený tisk a distribuci za normalizace a také nejrozsáhlejší razy STB po tiskárnách. Román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále načetl v roce 2004 pro rozhlas Ladislav Mrkvička v režii Markéty Jahodové. 14-dílný cyklus připravil Jiří Červenka. Část 12. nabídneme na Vltavě zase zítra v 18 hodin a 30 minut a teď se vydáme na hudební festival Banát.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý podvečer, od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Jakub Koenig. V dnešním sedmém nebi se speciálně budeme věnovat jednomu speciálnímu festivalu. Je to český festival v českých vesnicích v Rumunsku. Odehrává se většinou ve vesnici Eibenthal a lidé v Čechách ho mohou znát pod názvem Festival Banát. Na Banát se jede dlouho a z Banátu se dlouho vrací. To je taková pravda, která k tomuhle festivalu neodmyslitelně patří. Dřív se jezdilo autobusy, dneska se jezdí vlakem, trvá to skoro celý den, skoro celých 24 hodin, pak se ještě chvilku jede autobusem a pak člověk vystoupá vysoko v kopcích do malinkaté vesničky a pak schází takovou úzkou cestou do údolí, kde ta vesnice leží a tam ho už vítá hlas jedné z nejbáječnějších českých zpěvaček Lenky Dusilové, tak, jak vás pomalu vítá do dnešního dílu.

Bylo to úplně magické, když jsem takhle úplně utahaný a orvaný z 24-hodinové cesty scházel dolů úzkou silničkou a slyšel jsem Lenčin hlas. Jak se vůbec stalo, že ve vzdálených českých vesnicích v Rumunsku bují už 15. rokem český festival? Začalo to, jako spousta věcí začíná, setkáním dvou lidí. Českolipský florbalista Štěpán Slaný si našel děvče, jehož rodiče z Banátu pocházejí. A když se tam měl poprvé podívat, úplně ho dostala ta přenádherná příroda, ta zvláštní komunita Čechů, žijících tak daleko od své rodné vlasti, která si udržuje jazyk, zvyky a tradice. A byl tím natolik okouzlený, že se rozhodl, že do těchto upadajících vesnic, odkud mladí odcházeli, přivede znova turisty, přivede znova život a pro ty vesnice zkusí sehnat nějaké peníze. A tak vymyslel festival, který přiveze jak kapely, tak návštěvníky sebou a už 15 let tenhle festival v rumunském Aibentálu pořádá. Začínalo to původně jako taková přehlídka severočeských českolipských kapel, postupně se to nabalovalo a já jsem se poprvé účastnil v roce 2012, kde jsem byl s velkou partou kapel, mezi kterými byly Kitchen, Ile a nebo také Úderka Alaverdi, kterou bych vám teďka pustil jako další track.

0: Než budu pokračovat ve vyprávění o Banátu, měl bych zmínit, co jsou zač Alaverdy, kteří právě dohráli. Jeden můj známý kytarista Marek Svoboda, který hrával například s Lenkou Dusilovou nebo s Anetou Langerovou, měl od malička takový sen. Obdivoval litevské hardkorové kapely, nebo spíš tu představu o litevských hardkorových kapelách, které cvičí jogu, jezdí po světě v malé dodávce a předávají svou hardkorovou energii pozitivní vibrace. A tak dlouho o tomhle svém snu básnil, až si uprostřed Prahy se svým bratrancem a kamarádem takovou litevskou hardkorovou kapelu založil. Jmenují se Alaverdy a pokud někdy zastihnete jejich koncert, určitě si je nenechte ujít, protože takovou dávku pozitivních a přitom velmi intenzivních vibrací jen tak nedostanete. A to je možná průsečík zase s tím banátským festivalem, protože jedna Banát je něco speciálního. Mě tam před těmi 13-12 lety lákali opravdu dlouho, protože jsem trochu rozmazlený a bez kvalitního ubytování a sprch a tak nedám ani ránu. A tak jsem se nechal malinko přemlouvat a musím říct, že mě tehdy ta banátská realita zaskočila. Před těma 13 lety se ještě jezdilo autobusy, byla to velmi náročná cesta, protože už v autobuse se slavilo, pak se zastavilo dole u Dunaje a muselo se vystoupat 7 kilometrů do velkého kopce, na kterém teprve leží to místo, odkud se schází zase do údolí, do té vesnice. A po celé té vesnici, která má asi 8 kilometrů, se chodilo pořád tam a zpátky od jedné stage ke druhé. Bylo to velmi intenzivní. U každého domku je malý stoleček a tam místní prodávají různé zavařeniny, koláčky, maso a různý takový dobroty. A zároveň tam taky mají místní pálenku, většinou višňovku. A to bývá zdrojem těch intenzivních a hlasitých a opravdu důkladných vibrací a většinou to bývá jedna z věcí, které si lidi z Banátu pamatují a jeden z důvodů, proč toho jinak pamatují docela málo. Jednou z kapel, která na Banát jezdila ještě v době, kdy to byl začínající festival, byla českolipská parta Papír, Sklo, Plasty, která před 2 lety natočila vynikající koncepční desku Svatba Jiřího Káry. A já bych vám rád pustil úvodní písničku, ze které můžete cítit trochu underground severních Čech, trochu Plastic People a trochu nefalšované Papír, Sklo, Plasty z České Lípy. Užijte si je.
1: Dělej, už jste tady měli 4 minuty, ty magore.

0: Vážení snoubenci, táži se vás, pane Jiří Káro, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Blankou Divišovou.
1: Samozřejmě.
0: Máte říct ano.
1: Ano.
0: A vy, Blanko Divišová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným Jiřím Károu.
2: Ano, z celého srdce.
3: Ano! Ano!

Docela nářez, že? A ono to možná vypadá, že ten Banát i z toho vyprávění je taková docela hrubozrná věc, ale to je jenom jedna strana mince. Jednak se za tu spoustu let od prvních ročníků, za těch 15 let, co festival probíhá, hodně zlepšily všechny ty služby kolem. Člověk může sehnat snadno ubytování u místních, může se osprchovat, může si odskočit, může se dobře najíst. Jednak se skutečně povedl ten plán a mladí lidé se do vesnice vrátili. Docela to tam prosperuje, mají tam novou silnici, nové vedení, mají tam internet, mají tam nové budovy, jako třeba restauraci, která teď obsáhne ten velký počet návštěvníků. Prostě celé to tam vzkvétá a je vidět, že ten festival vesnici opravdu prospívá. A je pravda, že na začátku to tam byl opravdu docela underground, ať už jde o výběr kapel nebo o to celkové nastavení. Ale postupně se to zjemňovalo a zároveň tady byli lidi, kteří tu šňůru banátských návštěv táhnou už skoro od začátku a jedním z těch, kteří si mohou připsat vítězství v četnosti návštěv festivalu v Banátu, je vynikající písničkářka Lucie Redlová. Letos jsem tam zažil její koncert s kapelou, kterou se skládala z různých členů kapel od Báry Zmekové a ještě teď v tuhle chvíli nevím úplně přesně od koho, ale bylo to úplně báječný, stejně jako většina koncertů na Banátu. Protože ono to něco dělá, když vezmete 1000 lidí, muzikantů i fanoušků, nacpete je do jednoho vlaku, vyexpedujete je takhle daleko do vesnice, kde se všichni v jednom kuse potkávají, navzájem si všichni navštěvují své koncerty a vytváří takové speciální, opravdu radostné a magické podhoubí, kde se dějí jedny z nejkrásnějších koncertů, které jsem u daných interpretů viděl. Takže pojďme si teď pustit písničku od Lucie Redlové, kterou věnovala své zesnulé kamarádce Jitce Šuranské.

Lucie Riedlová se stala jednou z královen festivalu Banát. Zrovna ten koncert, který jsem před písničkou zmiňoval, se jí povedl úplně znamenitě a bývá skutečně jedním z těch inventárních kusů celého festivalu a hrdě se k tomu hlásí. Zmínil jsem i další jméno výtečné české písničkářky a to je Bára Zmeková. S tou jsem se letos potkal už ve vlaku s ní a s její kapelou a bylo to bezvadné setkání, protože to jsou jednak báječní hudebníci, velmi otevření a všestranní a zároveň je s nima opravdu legrace. A když člověk s někým jede 24 hodin vlakem, tak se ta legrace a ten potenciál toho společného sdílení opravdu prověří. S Bárou a její kapelou jsme skvěle zvládli celou cestu a pak jsme se mockrát potkali na festivalu. A i její koncert patří k tomu nejkrásnějšímu, co jsem nejen na festivalu Banát viděl. Ona, Bára, je taková trochu nenápadná, dalo by se říct, protože se neobjevuje tak často ve všech různých anketách a oceněních a nominacích, ale její hudební cesta a její neuvěřitelný talent, ať už skladatelský, instrumentační nebo pěvecký, to je, myslím, věc, která se u nás málo vidí. Takže Bára Zmeková a její písnička Santiago, užijte si ji tak, jako jsem si ji užil já.

Jo, to byla krása. Musím říct, že zážitky z tohohle festivalu ve mně rezonují ještě opravdu dlouho. To, že tam člověk vidí svoje oblíbence a užívá si jejich fantastické koncerty, je jedna věc, ale další, co se vám může na Banátu snadno stát, je, že vás zasáhne kapela, do které byste to vůbec neřekli. Já osobně nemám moc rád funky. Klidně se k tomu přiznám, myslím si, že je to bezvadná muzika, mám rád lidi, kteří funky rádi mají, vůbec bych jim to nechtěl nějak brát, myslím si, že bezva, ale mě to většinou nic nedělá. Ovšem, ve chvíli, kdy to na stage u Medvěda rozbalila převážně brněnská kapela Freddy a Krusty, začal jsem v backstage tancovat jako šílenec. Možná to je Banátem, možná je to prostě tím, že jim to neuvěřitelně šlape a že pod všemi těmi rozhodnutími, co člověk má a nemá rád, je ještě nějaká hlubší vrstva, která, když to začne makat, tak si řekne sama. Pojďte zkusit, jestli vám Freddy a Krusty taky něco udělají.

Tak to byly Freddy a Krusty. Pro mě rozhodně výstup z hudební komfortní zóny a velký zážitek a báječné setkání se skvělou kapelou. Takových setkání je opravdu Banát plný, ale rád bych se ještě na chvilku vrátil historicky k tomu, jak je vůbec možné, že se tak daleko od Čech objevila takováhle výrazná a silná česká komunita. Bude to takové maličké historické okénko, držte si klobouky. První vlna české kolonizace začala už v roce 1823 a tvořili takzvaní dřevaři. Rumunský podnikatel Josef Maďarli ve 20. letech 19. století pronajal velký kus lesa v okolí Nové Moldavy a vymyslel, že z Čech pozve levnou pracovní sílu tak, že místní kraj vylíčí jako zemi zaslíbenou. Skutečně se mu povedlo vylákat z Čech asi 150-200 českých rodin, které se vypravily až do vzdálených rumunských hor a tam zjistili, že žádná země zaslíbená na ně nečeká, žádné pole tam nejsou, dřevaři museli pokácet stromy ve velmi náročném terénu, museli vybudovat vesnice a celé to tam tak jako velmi stěžka začínalo, načež asi po 3 letech si podnikavý Josef Maďarli řekl, že už je toho dost, sebral všechny peníze a zmizel. Takže tam ty čeští krajané zůstali sami a vypadalo to s nima chvilku velmi nahnutě, ale postupně v roce 27 dorazila druhá vlna, takzvaný hraničáři a nakonec potom i třetí vlna a Češi se v Banátu docela zabydleli a vlastně tam tak jako trochu prosperovali, trochu živořili v různých vlnách až do začátku 20. století a pak v 90. letech 20. století, když se zavřel asbestový důl, se to celé území začalo vylidňovat, mladí lidé začali odcházet do velkých měst a vracet se zpátky do Čech po revoluci a bylo to období, kdy to s Banátem, s vesnicí Ajbental a s ostatními vesnicemi kolem začalo vypadat trochu nahnutě a to bylo právě období, kdy si Českolipák Štěpán našel děvče, jehož rodiče pocházeli z Banátu a vyrazil se nám poprvé podívat. Tím se vracíme vlastně trochu na začátek příběhu a aby vám z toho nevyschlo, pustíme si další hvězdy letošního ročníku, fantastickou kapelu, Mutanti hledají východisko a jejich hit Čau, čau, čau.

0: to tady.
1: No, a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty? Jsi v pohodě, nebo?

0: just love it. Bless and call it. Yeah, just love it. Yeah, just love it. Yeah, just love it. Just love it, Bráško.
1: Je čas slavit, Bráškové, říkají mutanti Hledají východisko. Mutanti patří k jedné z kapel, kterou jsem letos na Banátu minul, protože i to se na Banátu stává. Ten program je docela nahuštěný, člověk přechází z jedné scény na druhou a občas právě potřebuje na chvilku zalézt někam do klidu, osprchovat se, odskočit si, najíst se nebo se převléci. A zrovna v průběhu jedné takové chvilky jsem minul mutanty. Taky jsem takhle minul Davida Pomahače a spoustu jiných báječných kapel, kterým se tímto omlouvám, ale díky tomu volnému plynutí jsem také doplynul na koncert úžasného uskupení Lavender Mist, které jsem předtím neslyšel, přestože pocházejí z Liberce, který od mé rodné České Lípy leží jen pár kilometrů. A i tohle je Banát. Kapely a lidi, na které byste vlastně normálně měli narazit někde v Praze nebo někde v místě svého bydliště, tak z ničeho nic potkáte 1000 kilometrů od domova a je to, jako kdybyste potkali staré známé. Takže kapela Lavender Mist a jejich píseň How to be a housewife.
2: 6 o'clock and there we are. It's possible to make a meal in 20 minutes, if first. Did you ever have to make a meal in 20 minutes, literally from the time you entered the kitchen until the meal was ready to serve?

0: Another convenient thing to remember in this quick cookery is that vegetables are best to eat and best for you if they are cooked a minimum length of time. In the case of frozen vegetables, the time is even shorter.
1: Levandulová mlha, tak by se dal přeložit název kapely Lavender Mist, která právě dohrála. Byl to jeden z velkých objevů letošního Banátu a do pozice toho asi největšího objevu nejenom pro mě, ale pro hodně banátského lidu se posouvá takový specifický rapér Dr. Římsa. Ten na Banátu udělal docela slávu, protože jedna z hvězd celého festivalu, rapper Rest, se do něj během vystoupení úplně zamiloval, několikrát mu pronikl na stage a břízovou kapelu napájil višňovkou přímo z láhve. Bylo to epochální. Člověk měl pocit, že se ocitl u nějakého důležitého okamžiku rockové historie a všichni ti lidi, co pod tím pódiem sledovali ten neuvěřitelný koncert, tak si toho byli vědomi. I to se na Banátu stává. Může se vám tedy stát, že teď o doktoru Římsovi uslyšíte a určitě bych vám doporučil podívat se na jeho tvorbu trochu blíž. Chtěl jsem vám pustit hned několik písniček, ale vzhledem k explicitnímu jazyku jsem našel pouze jedinou, kterou mohu na těchto vlnách zprostředkovat našim zvídavým posluchačům. A to je skladba Dušan, pokud z ní kousíček vystřihneme. Takže pojďte na to, je to doktor Římsa, jméno, které asi ještě uslyšíte a po které můžete zapátrat dobrodružně trochu na vlastní pěst.

0: paní tu ***ou. Bude se hodně divit, odkud jdete.
1: Doktor Římsa.
2: Ozývalo se z reproduktorů znova a znova a všichni jásali a volali sláva a doktor Římsa se usmíval. Byl to opravdu fenomenální moment a jak možná vyznívá z celé dnešní relace, pokud máte možnost, jste trochu dobrodružná duše a máte rádi hudbu a silné zážitky, pravděpodobně byste si měli podívat jestli festival Banát není náhodou to pravé pro vás. Příští rok se určitě jede znova, zase se pojede vlakem a zase to bude silný a překrásný zážitek. Možná ještě jednu důležitou složku celého festivalu Banát jsem zapomněl zmínit. A to je fascinující příroda a překrásné prostředí. Ať už je to majestátní Dunaj, velikánské skály, které působí jako z nějakých knížek o pravěku, které se nad tím Dunajem lámou, holé vrcholky kopců nad vesnicí Eibenthal. Všechno to je taková zvláštní, velmi nezvyklá, netuzemská a přitom blízká krása. Já jsem až letos během své třetí návštěvy vylezl na slavný kopec, který se jmenuje Kovárna a který se nachází nad celou vesnicí. Je na něm pár vlajek a všiml jsem si, že se celý den nahoru táhnou takové mravenčí cestičky lidí, kteří proudí nahoru a zase dolů a zase nahoru a zase dolů. Když jsem byl v Banátu poprvé a podruhé, tak jsem ještě pil alkohol a takhle vysoko jsem se nikdy nevyškrábal, ale letos jsem si řekl, že ten kopec musím vyzkoušet a v podvečer jsem se na něj vypravil. Aniž bych to věděl, trefil jsem zrovna moment, kdy nahoře čekalo několik desítek lidí na západ slunce. Možná to byla stovka, možná dokonce dvě stovky. Měli tam spoustu kytar, bylo tam několik houslistů a houslistek, sem tam někdo hrál na kachon, někdo měl láhev vína, někdo balil cigárko a všichni seděli a v míru koukali na ten velikánský sluneční kotouč, který se pomaličku, centimetr po centimetru sklánil za ty majestátní okolní kopce. A do toho se zpívaly písničky, lidovky, zazněla tam tadyhle Redlová, tadyhle Zmeková, tadyhle Stypka a všechny ty legendy, které se do Banátu buď jenom podívali, anebo se tam myhly vlastně jenom prostřednictvím svých písniček. V jednu chvíli tam zazněla i píseň, kterou zbožňují naše dvě malé dcery. A tak jsem tam stál, natáčel jsem jim to na telefon, všechnu tu krásu, která se do té malé krabičky nemůže vejít. Plakal jsem dojetím a cítil jsem se úplně totálně přenádherně šťastný, smířený se světem, sám se sebou a na tom správném místě. A jako připomenutí téhleté výjimečné chvíle bych vám tu písničku rád pustil. Shodou okolností v ní také zpívá Lenka Dusilová, která dnešní cestu do Banátu otevírala. A tak se rozloučíme s ní a s kapelou Čechomor, která sice v Banátu ještě asi nikdy nebyla, ale možná by se mohla vypravit. Moc se těším na příště. Od rozhlasového mikrofonu mává Jakub Koenig.

Letos se festival Banát konal už po 15. do české vesnice Eibenthal v Rumunsku. Na něj vyráží speciální vlak přímo z Česka. Tentokrát měl 16 vozů, měřil zhruba půl kilometru a byl v něm i velkoprostorový taneční vůz. V jednom z těch vozů byl také muzikant Jakub Koenig, který připravil dnešní Sedmé nebe na stanici Vltava. Zítra v 19 hodin nás už přivítá zpěvačka Nina Marinová, která je tu teď se svou kapelou Nina Rosa.

0: Dobrý sobotní večer, vážení a milí. Jana Kozubková vám přeje inspirativní chvíle s Vltavou z technického pracoviště, také zdraví Jana Studecká. Podle Puškinovy povídky Piková dáma napsal mladší bratr Petra Iljiče Čajkovského libreto ke stejnojmenné opeře. Ta je teď na programu Vltavy, tedy chystáme se hrát karty. Karetní hazard provozoval i tulák a kriminálník Jack Black, jehož autobiografickou knihu Nemáte šanci vám budeme číst poté ve 23 hodin a hru v karty nakonec vyměníme za hru protikladnou. V kompozici soudobé autorky Francesky Wilhelm zkoumat budeme vztah hudby napsané a improvizované. Dnes na Vltavě v 11:30 večer.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Operní večer.
1: Stačilo mu na ní 44 dní horečnatého tvůrčího vzmachu. V jednom dopise napsal, buď se strašlivě mýlím, nebo je tato opera mistrovským dílem. Dnes víme, že se nemýlil. Její orchestrální sazba odráží genialitu symfonického autora. Přistupuje k ní melodické kouzlo vokálních linek a přitom, a hlavně, jak jsme u Petra Iljiče Čajkovského zvyklí, fascinujícím způsobem konturuje jednotlivé postavy. Dobrý večer. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. Zvu vás dnes za hrdiny Čajkovského opery Piková dáma do někdejšího Smetanova divadla v Praze, dnešní státní opery. Uslyšíme unikátní záznam představení, které v našem hlavním městě se hrál hostující ansámbl Velkého divadla v Moskvě v rámci festivalu Pražské jaro v roce 1973. Jsme v Petrohradském parku za krásného dne počínajícího jara. Děti si hrají, měšťané korzují a vojáci se bezcílně procházejí. Skupinka důstojníků si dobírá heřmana, který sice jejich karetní hry vždy bez dechu sleduje, ale zatím se k ním nikdy nepřipojil. Heřman se svěřuje příteli Tomskému, že se zamiloval do krásné dívky z aristokratické rodiny, jenže zoufale zjišťuje, že je už zasnoubená s knížetem Jeleckým. Dívka se jmenuje Líza a přichází do parku se starou hraběnkou. Obě zavnímají, že na ně heřman upřeně hledí, tak jako už mnohokrát předtím, a jeho pohled je poněkud vyvádí z míry. Později Tomský baví přátele vyprávěnkou o staré hraběnce, které se kdysi přezdívalo Piková dáma. V mládí byla velkou krasavicí a jednou strávila noc s mužem, výměnou za jeho tajný hráčský recept. Tři karty, které pokaždé přinesou výhru. Ona sama vyhrála velké jmění a tajemství později svěřila svému manželovi a poté i svému mladému milenci. Zjevení ji však varovalo, že zemře rukou třetího muže, který se toto tajemství bude snažit od ní získat. Náhle se strhne bouře a všichni prchají z parku, ovšem kromě heřmana. Ten si v duchu opakuje proroctví o třech kartách a je pevně odhodlán získat Lízu. Na konci dějství prohlásí, bude má nebo zemřu. Na to, že jde o poměrně temnou a dramatickou operu, začíná docela bezstarostně. Všichni si užívají krásného počasí. Zazní tu dokonce i hravá vojenská skladbička pro děti, snad jakási ozvěna dětského sboru z Bizetovy Carmen, kterou Čajkovský tolik miloval. U heřmana však okamžitě vycítíme, že se od všech těch šťastných lidí odlišuje. Heřmana provází violončelový motiv, který se postupně začne pojit s jeho láskou k Líze. Horečnatá intenzita Heřmanova nitra se odráží v hudbě, která je opojně elegantní, ale zároveň zlověstná. V působivém kvintetu vystupuje vedle Heřmana Líza, stará hraběnka, Jelecký a Tomský a každá z postav tu pronáší větu mám strach. Všichni proto ale mají svůj vlastní důvod. Naproti tomu Tomského árie o hraběnce a jejím zábavném dávném příběhu připomíná spíše lidovou píseň. Jenže árie v Mžiku nabírá zlověstný směr, když se ukáže, že právě heřman by mohl být o ním třetím mužem z hraběnčiny vidiny. A zaznívá hudební motiv tří karet. My přitom zároveň absolvujeme rychlokurs ruštiny. Slova tři karty, tři karty, tři karty, tři karty rozhodně nelze přeslechnout. Právě ona podněcují heřmanovu posedlost. V ariózu, které tuto scénu uzavírá, se však jako hnací síla ukazuje i jeho vášeň pro Lízu. Ve druhé scéně prvního aktu míříme do Lízy na pokoje. Dívka dlí v kruhu přítelkyň a společně se baví zpěvem a tancem. Lízu však přepadá melancholie. Když ostatní odejdou, přiznává si, že ji navzdory zasnoubení s knížetem Jeleckým neodolatelně přitahuje onen tajemný muž, kterého uviděla v parku. V tom se u balkonových dveří objeví sám heřman a Líze vyznává lásku. Vstupuje stará hraběnka, Mladý muž se musí ukrýt, ale jakmile hraběnka odejde, Heřman a Líza skončí ve vášnivém objetí. Tato druhá scéna se otevírá půvabným dvojzpěvem, malou připomínkou toho, že vlastně sledujeme příběh z 18. století. Paulína, jedna z Lízinných přítelkyň, zpívá temnou podmanivou píseň, ale pak se snaží pozvednout náladu lidovým tancem. Leč dívky si tím vyslouží jen pokárání od vychovatelky. Slušné mladé slečny by se přece neměly chovat jako ruští sedláci. V osamění dává Líza průchod svému rozrušení v gradující árii. Vede nás v ní až k horečnaté extázi. To, když si vybavuje Heřmanovi vášní planoucí oči. A Heřman se vyznává, raději zemře, než aby dopustil Lízin sňatek s Jeleckým. Ve vášnivém ariózu dívku oslovuje: má krásko, má bohyně, můj anděli. Obsazení hlavních rolí: Líza, soprán, Tamara Milaškina, hraběnka, alt, Larisa Avdějeva, Jelecký, bariton, Andrej Fedosejev, Heřman, tenor, Vladimír Atlantov, Tomský, bariton, Jurij Grigorjev. Dále účinkují sbor a orchestr Státního akademického velkého divadla v Moskvě. Provedení řídí dirigent Jurij Simonov, Smetanovo divadlo v Praze 1973.

Предложение делай смело.

не могу постигнуть, отчего она не понтирует. Как старуха-то

I přes své zasnoubení s knížetem Jeleckým podléhá Líza vášnivému Heřmanovi a uzavírá se první dějství opery Piková dáma Petra Iljiče Čajkovského. Druhý akt se rozvíjí ve třech obrazech. V tom prvním přichází Líza se svým snoubencem, knížetem Jeleckým, na elegantní ples. Jelecký si všiml jejího odměřeného chování a naléhá, aby mu podala vysvětlení. Líza je ale teď, jak víme, tajně až po uši zamilována do Heřmana. Dokonce mu poslala vzkaz se žádostí o schůzku. Heřman ovšem počíná ztrácet duševní rovnováhu. Slyší hlasy, které se mu posmívají a připomínají mu tajemství tří karet. Hosté na plese zatím sledují pastorální hru s titulem Věrná pastýřka. Poté Líza předává Heřmanovi klíč od pokoje staré hraběnky, který sousedí s její vlastní komnatou, aby se tam mohli tajně sejít. A scéna vrcholí slavnostním příchodem samotné carevny. Nejen příběh, ale i Čajkovského opera jako celek je pojata v duchu 18. věku a my si všimneme třeba četných mozartovských ozvěn. Nicméně pro většinu z nás asi bude citovým i hudebním vrcholem árie knížete Jeleckého věnovaná Líze, ke které si Čajkovský sám napsal text. Jelecký v ní Líze vyznává bezmeznou lásku a ujišťuje ji, že by pro ní dokázal udělat cokoliv, dokonce i překonat vlastní žárlivost. Vznešená melodie, zdrženlivá vášeň, to vše nám ukazuje Jeleckého ušlechtilost a zároveň iracionalitu Lízy na přilnutí k Heřmanovi. Heřmanovo vlastní chování je navíc stále nevyzpytatelnějším. Heřman si není jistý, zda hlasy, které slyší, jsou skutečné nebo znějí jen v jeho hlavě. A uprostřed toho všeho máme pastorále, jakési hudební divertimento, které vychází z mýtu o Daphnidovi a Chloé. Avšak zároveň nepřímo reflektuje situaci samotné Lízy. Pastýřka v něm odmítá bohatství ve prospěch lásky. Součástí je balet i krátká miniopera, v níž se Paulína ujímá role pastýře a Tomský stvárňuje boha Pluta. Kromě láskyplné pocty Mozartovi si Čajkovský vypůjčuje i úryvek slavného Martinyho písně Piacer d'amor. Při tom všem nás ale provází napínavá otázka, co se s postavami vlastně děje. A skutečně, když zábava končí, vidíme, že Heřmanova posedlost tajemstvím staré hraběnky začíná hrát prim nad jeho láskou k Líze. Druhá scéna druhého jednání nás pak vede po skončení plesu do hraběnčina pokoje. Heřman se vkrádá do místnosti a ukrývá se ještě předtím, než vstoupí hraběnka se svým služebnictvem. Dáma vzpomíná na plesy svého mládí, které bývaly mnohem velkolepější než dnes. Zpívá árii ze starých dob, upadá do spánku a probouzí se, když nad ní stojí Heřman. Ten hraběnku naléhavě prosí o tajemství tří karet. Ona však mlčí. Když jí Heřman pohrozí pistolí, hraběnka hrůzou zemře, aniž by cokoliv řekla. V tom přibíhá Líza. Pochopila, že jí Heřman pouze mrzce využil k tomu, aby odhalil hraběnčino tajemství. Vykazuje Heřmana pryč a zdrcena žalem klesá k zemi. Tato scéna patří především staré hraběnce. Je to úchvatná příležitost pro zpívající herečku, právě proto vždy přitahovala legendární operní dívy. Hraběnka je nejdřív ve špatné náladě a služebnictvo se jí snaží lichotit. Stěžuje si na ples, jak jsme řekli, je tak moderní a vulgární, plný bezvýznamných lidí, kteří neumějí zpívat ani tančit. Vzpomíná na časy, kdy ona sama sklízela obdiv francouzské aristokracie. Ztracená ve vzpomínkách začne hraběnka zpívat árii francouzského skladatele André Grétryho z 18. století. Až do této chvíle jsme starou hraběnku mohli považovat za vcelku impozantní osobnost, ale tady nás pojednou zarazí její zranitelnost. Dáma vypadá velmi křehce. Sedí ve svém křesle, zatímco za ní visí obří portrét jí samotné v mládí, kdy se jí říkalo Moskevská Venuše. Text této árie je ve skutečnosti to poslední, co hraběnka kdy pronese.
a její tichá smrt. To je zkrátka kousek divadelního mistrovství.

должен все совершить.

наша, тот же голос,

Полноте, ребячица, хотите ли назначить мне три карты?

Líza je zdrcená Heřmanovou zradou, avšak i tato proradnost spáchaná na mladé zamilované dívce byla marná. Hraběnka zemřela, aniž by odhalila tajemství tří karet. V operním večeru na stanici Český rozhlas Vltava máme za sebou druhé jednání pikové dámy Petra Iljiče Čajkovského. Úvod aktu třetího sdílíme s Heřmanem. Heřman je sám ve svých kasárnách a čte dopis od Lízy. Dívka ho stále miluje a prosí, aby se s ní téže noci sešel u vodního kanálu. Pronásledují ho přeslechy a vidiny spojené s pohřbem staré hraběnky. Náhle se mu zjevuje její duch. Hraběnčin přízrak káže, aby si Heřman vzal Lízu za ženu a prozrazuje mu tajemství vítězných karet. Trojka, sedmička, eso. U Petrohradského kanálu čeká Líza na setkání s Heřmanem. Navzdory všemu doufá, že muž přijde a ujistí ji o své lásce. Jenže tváří v tvář Heřmanovi Líza nahlíží, že posedlost třemi kartami ho zcela ovládla. Heřman spěchá pryč, aby mohl hrát. A Líza chápe, že ho ztratila. Scéna vrcholí Lízinou smrtí v mrazivých vodách. Heřmanova osobnost je natolik paralyzována, že ani nevíme, co prožívá skutečně a kolik se toho odehrává jen v jeho mysli. Scéna neustále osciluje mezi reálnými prvky příběhu a sférou nadpřirozena. A její hudba je opět strhující. Orchestrální úvod navozuje pustou zimní atmosféru na březích vodního kanálu. Když Líza poprvé zpívá melodii své árie, zní vyčerpaně a tempo je pomalé a zatěžkané. Při opakování se však zrychluje, jak dívku zachvacuje zoufalství. Líza si totiž uvědomuje, že svůj osud spojila se zločincem. Když se pak Heřman konečně objeví, Líza pocítí úlevu. Tak moc chce věřit, že hraběnku nezabil a že jí stále miluje. Jakoby nás tu autor vedl v očekávání milostného duetu. Zaznívá totiž cituplný motiv, který jsme v opeře zaslechli už dřív. Toto očekávání je však v zápětí zmařeno, když Heřman cynicky popíše hraběnčinu smrt. A přichází závěrečná scéna v herně. Přítomen je tu i Lízin bývalý snoubenec, kníže Jelecký, který o dívčině smrti neví. Doufá ale ve štěstí v kartách, když už ho neměl v lásce. Tomsky baví společnost pikantní písničkou, ale všichni si všímají Heřmanovy pomatenosti. Muž začne sázet vysoké částky na karty, které mu ve snu prozradila hraběnka. Vyhrává na trojku, znovu vyhrává na sedmičku. Zcela ztrácí rozum, když uzavírá poslední sázku proti Jeleckému na eso. Jenže kýženou kartou není eso, nýbrž piková dáma. Heřman znovu spatřuje hraběnčina ducha. Uvědomiv si, jak zcela zničil svůj život, bere pistoli a obrací ji proti sobě. Heřman umírá s prosbou o odpuštění od Jeleckého i od Lízy. A všichni se modlí za jeho duši. Finále Čajkovského pikové dámy je rafinovaně vygradováno od lehčí hudby, která nám vykresluje atmosféru hráčského salonu. Tomsky zpívá, kdyby dívky byly ptáčata, kéž bych já byl větví, na kterou usedají. Také hazardní hráči mají svůj zborový výstup. Pak se však objevuje Heřman s pomatenou melodií. Blouzní o tom, že život je jen hra a že dobro i zlo nejsou nic víc než pouhé sny. A na prahu smrti opakuje slova, jimiž kdysi oslovoval Lízu. Má krásko, má bohyně, můj anděli. Opera pak vrcholí krátkým slavnostním sborem, v němž se muži modlí, aby Heřmanův neklidný duch našel pokoj alespoň po smrti.

volte.

Hermanovi přátelé se modlí za jeho duši poté, co si sáhl na život a zemře, zatímco prosí o odpuštění ženu, kterou svou posedlostí zničil. V Českém rozhlase na stanici Vltava dozněly poslední tóny opery Piková dáma Petra Iljiče Čajkovského. Uvedli jsme vzácný archivní záznam představení z pražského Smetanova divadla dnešní státní opery, zachycující hostování ansámblu Velkého divadla v Moskvě v roce 1973. Obsazení hlavních rolí: Líza Tamara Milaškina, Hraběnka Larisa Ivanovna Avdějeva, Jeleckej Andrej Fedosejev, Heřman Vladimír Atlantov, Tomskej Jurij Grigorjev. V dalších rolích se představili Andrej Sokolov, Jelena Obrazcova, Tamara Sorokina, Vitalij Vlasov, Valerij Jaroslavcev, Konstantin Baskov, Nina Grigorjeva, Margarita Miglau a Jurij Dementjev. Sbor a orchestr státního akademického Velkého divadla v Moskvě řídil dirigent Jurij Simonov. Snímek vznikl v Praze v roce 1973. Unikátní záznam pro vás oprášil, operní večer připravil a slovem vás provázel Vojtěch Babka. Spolu s mistrem zvuku Jiřím Matějčkem vám přeji klidnou noc.

0: Četba s hvězdičkou.
1: Přesně před 100 lety, v září roku 1926, vyšla poprvé kniha zloděje, tuláka, hazardního hráče a muže závislého na opiu Jacka Blacka, nazvaná Nemáte šanci. A my z ní dnes na Vltavě čteme už naposledy.

Světla mi nová naděje. Udělal jsem si pár nových přátel. Zejména jedna čestná a ušlechtilá žena, která měla zájem pomoci vězňům, se starala o to, co by pro mě mohla udělat. Napsala vlivnému novináři Fremontu Olderovi, redaktorovi novin The Call. Zakrátko se objevil ve vězení, ale místo toho, aby mě vzal do kanceláře, přišel do mé cely, vmáčkl svou mohutnou postavu dveřmi dovnitř a posadil se na okraj mé pryčny. Mávnutím poslal bachaře pryč, vytáhl doutníky, zapálil mi a zeptal se mě hlasem, který zněl mým uším jako cinkání 20-dolarové mince, co by pro mě mohl udělat. Pro tentokrát všechna má nedůvěra, podezřívavost a nenávist zmizely. Řekl jsem mu, pane Oldere, obávám se, že ztratíte spoustu drahocenného času, budete-li se snažit něco pro mě udělat. Dostal jsem 25 let, jsem vinen. Minulost mám celou polepenou předchozími pobyty ve vězení. Policie mě nenávidí, věznitelé mě nemají rádi, protože jsem se pokoušel utéct a soudce v mém procesu je naštvaný, protože jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych mu bránil ve výkonu spravedlnosti. Informoval jsem ho, že jsem závislý na opiu, které jsem bral 10 let a stále ještě beru. Sdělil jsem mu, že mě unavuje krást a že mě unavuje žít. Řekl jsem mu, že na svou obranu mohu říci jen jedinou věc. Vždy jsem dodržel slovo, ať už jsem ho dal zloději nebo policistovi. Řekl jsem mu, že kdyby mi pomohl dostat se ven, dal bych mu své slovo, že přestanu krást. Odešel se slovy, tohle vypadá na dost náročnou věc, ale zkusím to.

Okamžitě navštívil soudce Dana, který mě odsoudil, a navrhl pro mě podmínku z důvodu mého dlouhého věznění a chatrného zdravotního stavu. Pan Older byl Danův dlouholetý přítel. Soudce se na něj podíval, jako kdyby se zbláznil, a jeho návrh se setkal s chladným, nekompromisním a definitivním zamítnutím. Pan Older mi vzkázal, že soudce je neoblomný a že se nedá nic dělat. Když mi ani tento člověk nedokázal pomoci, došlo mi, že to se mnou vypadá opravdu bledě, a začal jsem plánovat útěk. Probíral jsem v duchu všechny své přátele z řad zlodějů a nakonec si jednoho vybral a poslal pro něj. Sehnal mi pilky a já přeřezal mříž ve svých dveřích. Jedné vhodné noci přeřezal okenní mříže. Byl jsem příliš slabý, abych se vyškrábal do okna, a musel mi podat ruce, celého mě zvednout a pak mě postavit venku na zem. Než se rozednilo a než byl útěk objeven, byl jsem v bezpečí ukryt v nějakém pokoji v Oaklandu, kde jsem zůstal a kde mě můj přítel ošetřoval a staral se o mě, dokud jsem zase neužil, krmil mě a chránil. Po pár týdnech mě propašoval v Richmondu do lůžkového vozu ve vlaku mířícím na sever s jízdenkou do Vancouveru v Britské Kolumbii. Okresní strážníci prohledávali džungle, pátrali v uzavřených nákladních vagónech, zkoumali, zda se neskrývám na brzdových tyčích, městští detektivové čmuchali v opiových doupatech a putikách a všichni mě hledali v naději, že za mě dostanou vypsanou odměnu, a já zatím cestoval bezpečně vlakem první třídy. Žádný policista, který se vyzná ve své práci, by nepomyslel na to podívat se do lůžkového nebo jídelního vozu luxusního vlaku společnosti Pullman a hledat tam uprchlého jega závislého na opiu a odsouzeného k 25 letům odnětí svobody. Dorazil jsem bez problémů do Vancouveru a zhodnotil svou situaci. Byl jsem chorý, vážil 110 liber, měl těžkou závislost na opiu, v kapse nějakých $10 a velkou pistoli. To byl všechen majetek, který jsem za 40 let života nashromáždil.

Pak přišla mlhavá noc. Nouze a příležitost se setkali a já si z toho setkání odnášel svazek bankovek a nějakých ověřených šeků. Šeky putovaly do první poštovní schránky, čímž se Nouze omluvila příležitosti. Pak začala nejtěžší bitva mého života. Opium. Ten jídáš mezi drogami jenž políbí a pak zradí mě držel pěkně pod krkem. A já se chystal, že se z jeho sevření vymaním. Poslední slova mého zachránce, když mě strčil do vlaku, mi stále zněla v uších. S Bohem. A hodně štěstí, Bleky. A radši by si s tím opiem měl dát pohov, nebo z tebe udělá žebráka. Měl jsem dost peněz, abych s nimi nějaký krátký čas vyšel. Možná dost dlouhý na to, aby se mi vrátily síly. Zaplatil jsem paní domácí měsíční nájem a řekl jí, že jsem nemocný a že budu pořád ve svém pokoji a aby mě nerušila. Nemocný jsem rozhodně byl a také jsem tak vypadal. Doufal jsem, že jí to bude stačit jako vysvětlení toho, že nikdy nevystrčím ze dveří ani nos, k čemuž jsem neměl odvahu. Moje bytná byla velmi dobrosrdečná a má nemoc mní vyvolávala soucit. Nenechala mě o samotě ani 2 hodiny v kuse a vcházela ke mně, aby se pozeptala, jak na tom jsem. Tak moc se mi snažila pomoci, že mi málem pomohla zpátky do kriminálu. Jednou ráno jsem se vrátil z koupelny do svého pokoje a ona tam stála a valila oči na pistoli, kterou jsem měl schovanou pod materací. Trvala na tom, že mi materaci obrátí a našla ji. Paní Alexanderová, tu pistoli jsem si koupil, abych se zabil v případě, že se ze mě stane invalida. Když zjistím, že jsem naprosto vyřízený a že mi není pomoci, půjdu a zastřelím se. Kvůli tomu ji mám. Tolik se mnou soucítila, až se celá rozrušila. Jste jen vyčerpaný. Když budete dostávat dobré jídlo a bude o vás dobře postaráno, budete za pár měsíců jako rybička. Dovolte, abych vám tuto věc vzala do úschovy. Neklesejte na mysli, však se dáte do pořádku. Samozřejmě jsem jí musel pistoli nechat. Té noci jsem šel ven a koupil si jinou. Také jsem si koupil tašku a nějaké oblečení a dbal jsem na to, abych měl novou pistoli, když byla bitná na blízku vždy zamknutou v tašce.

Byl jsem teď připraven, abych si to rozdal se svou závislostí na opiu. A zároveň jsem se měl stále na pozoru před policií. Užíval jsem opium soustavně 10 let. Teď jsem se rozhodl s tím přestat. I hned jsem zjistil, že musím vrátit každičkou vteřinu spánku, každou klidnou a pohodovou chvíli, kterou mi opium za celých těch 10 let poskytlo. Bral jsem asi 5 zrnek denně. Začal jsem to množství pomalu snižovat. Zpočátku jsem vynechal zrnko týdně, pak jsem pár měsíců bral jenom 3 zrnka denně. Bylo by pro mě o hodně těžší přestat, kdybych ustavičně neměl takový strach z vězení. Ten strach odvrátil mou mysl od opia. Nejhorší moc, kterou droga nad člověkem má, je psychologické povahy. Stane se duševním návykem. Člověk musí svou mysl tvrdě ovládnout, musí s tím chtít přestat na začátku a pak s tím musí chtít přestat celou tu dobu. Jedině tak to může dokázat. Ve dne jsem to dokázal vydržet. Něčím jsem se zabavil, četl jsem si, jedl nebo jen tak chodil po pokoji. Dostávaly mě tiché noční a časné ranní hodiny. Chodil jsem ven na procházku za tmy, dokud jsem se neunavil, abych se trochu rozhýbal. Chodil jsem 3 nebo 4 hodiny po tmě, jak nejrychleji jsem dovedl, a stále si přitom dával pozor na policistu nebo někoho, kdo mě znal. Odolával jsem a bojoval, dokud mě síly téměř docela neopustily. Tehdy jsem stál, prolil si hrdlo whisky, spláchl ji absintem a padl tuhý na postel a pár hodin spal. Tímto způsobem jsem to vydržel. Vzal jsem si každý večer malou část opia a denně ji snižoval podle systému, který jsem si naplánoval. Celou tu dobu na mě paní Alexanderová, má laskavá bytná, naléhala, abych šel ven ve dne, když svítí sluníčko. Řekla mi, že mi udělá dobře, když budu víc na vzduchu, a že nevidí žádný důvod, proč bych to neměl dělat. Tak jsem se konečně jednou odpoledne odhodlal jít ven. Šel jsem do malého parčíku, kde bylo ticho a klid, a lehl si do trávy. Bylo tak příjemné znovu se dotýkat trávy a cítit její vůni, že jsem se toho nemohl nabažit. Připadalo mi, že tráva je ta nejkrásnější věc na světě. Zdálo se mi, že bych ji mohl i jíst. Nebyl jsem na slunci a nemohl se dotknout žádné zelené rostliny více než 6 let. Trvalo mi 6 měsíců, než jsem srazil dávku na nulu. Ale i během následujících měsíců na mě mohla závislost kdykoliv vyskočit jako divoké zvíře a rozsápat mě na kusy. V tu dobu se ze mě stal poloviční blázen. Byl bych dal nevím co, abych nějaké opium sehnal. Ale trvalo to vždy jen několik hodin a pokaždé, když jsem to úspěšně přestál, jsem věděl, že příště to bude jednodušší. Když jsem byl nyní ze svého návyku vyléčen, vrátil jsem se na cestu, rozhodnut zůstat v Kanadě. Cestoval jsem na východ kanadskou pacifickou dráhou do vzkvétající provincie Alberta. Jednou ráno jsem po celonoční jízdě vylezl z uzavřeného nákladního vagonu a poohlížel jsem se po klidném místě, kde bych si mohl na týden odfrknout. Narazil jsem na slušně vyhlížející penzion s vývěskou, na níž stálo ubytování s plnou penzí, a tak jsem zašel dovnitř. V hale utíral prach nějaký čínský chlapec a já se ho zeptal, kde má šéfa. Zmizel v chodbě. Za pár minut jsem uslyšel těžký krok, otočil se a přede mnou stála nasolená Mary, přítelkyně tuláků a jegů z Pocatella. Od chvíle, kdy zmizela, uplynulo více než 15 let. Přesto jsem ji okamžitě poznal. Ach, Mary, zvolal jsem a napřáhl k ní ruku. Řekl jsem něco o Pocatellu a noci, kdy jsem ji viděl naposledy, a o Georgeovi s nohou a půl, dávno mrtvém. Ona mě ale chladně zarazila. Podívala se mi přímo do očí a řekla nesmlouvavým hlasem, nepřipouštějícím z mé strany žádnou další reakci. Mýlíte se, my dva se neznáme. Nejmenuji se Mary
a v pokatelu jsem v životě nebyla. Když Mary řekla ne, tak to tak také myslela. Vyšel jsem ven a kráčel pryč a záviděl té odvážné ženě, která měla sílu opustit pokatelo a svůj tamnější život a zahrabat se v nějakém severském zaparákově. Po dlouhém přemýšlení jsem usoudil, že nasolená Mary ze sebe setřásla starý život a staré známé a snažila se strávit zbytek svých dnů v klidu a míru. Už jsem ji nikdy neviděl a dál vedl svou osamělou existenci, mířil na lidi pistolí a obíral je o peníze jako loupežník. Po pár měsících, kdy jsem pobíhal s pistolí po okolí a přepadával lidi, jsem byl zatčen a téměř náhodou identifikován jako osoba na útěku před kalifornskou justicí. Neprodleně mě poslali zpátky do San Franciska.

První muž, který mě přišel v městském vězení navštívit, byl Sam Newburg, advokát, který měl mou kauzu na starosti v době, kdy jsem z vězení utekl. K mému překvapení a radosti mi oznámil, že na mé odvolání se stále ještě čeká. Přišel hned za mnou i pan Older. Napadalo mě, že může mít pocit, že jsem zklamal jeho důvěru, když jsem utekl z vězení po tom, co se snažil něco pro mě udělat. Ale věděl, že mě tehdy odmítal každý a neměl jsem šanci dostat se na svobodu. Zdálo se mi, že to pochopil, protože řekl: myslím si, že jste udělal jedinou možnou věc. Byl to váš jediný způsob, jak se dostat ven. Nejspíš bych sám udělal to též. Poznamenal, že vypadám silněji a zdravěji. Přibral jsem asi 30 liber. Pan Older viděl okamžitě, že jsem přestal s opiem. Hned se o tom zmínil. Řekl, že zjistí, jestli se pro mě dá něco udělat. Následující den si se mnou přišel promluvit státní zástupce. Mluvil o mém útěku a já mu řekl, jaké jsem k němu měl důvody, tak, jako jsem to řekl ostatním. Pravil, že se domnívá, že jsem si už odseděl skoro dost. Jeho slova mě ohromila. Kam má paměť sahala, nikdy jsem se nesetkal s úřadem státního zástupce, který by si myslel, že si toho nějaký zločinec odseděl dost. Bylo pro mě příjemným překvapením, že soudy a policie mohou také takto fungovat. Bylo to poprvé, kdy jsem dostal něco lepšího než to nejhorší. Už jsem viděl, jak ze mě padá břemeno trestu 25 let v kriminále. Viděl jsem sebe sama, jak za pár let vycházím ven s čistým štítem.

Uvědomil jsem si, že soudce Dan na sebe vezme riziko, že mi dá trest, který prakticky nic neznamená. Pokud bych vyšel z vězení a hned potom se do něčeho zapletl, podrazil bych ho. Viděl jsem, že až vyjdu ven, budu muset hrát férově a jít pracovat. Soudce mě odsoudil na 1 rok. To bylo lepší, než jsem doufal. Moje řeč u soudu byla, alespoň co si pamatuji, následující. Rád bych učinil prohlášení, než bude příliš pozdě. Mám pocit, že dnes je to naposledy, co se u jakéhokoliv soudu objevuji v roli obžalovaného, a chci učinit toto prohlášení v naději, že něco z mých zkušeností může být pro někoho cenné, možná pro někoho v rozhodovací pozici, kdo má vliv na poučení a nápravu pachatelů, a to zejména těch mladších. Mé vězeňské zkušenosti začaly trestem v trvání 2 let a 30 ranami bičem v kanadském vězení. Nepřipadalo mi, že jsem si toto bičování zasloužil, a když na mě bylo vykonáno, zdálo se mi, že mě zasáhla všechna krutost světa, všechna brutalita, všechno násilí. Byla to lekce v krutosti, na kterou jsem nikdy nezapomněl. Naštěstí mám povahu, která se v důsledku bičování spíše zatvrdila, namísto aby se zlomila. Ve vězení jsem se projevoval jako nenapravitelný vězeň. Nic zoufalého jsem nespáchal, ale mluvil jsem, smál se, pískal a zpíval. A to bylo těžké narušení systému povinného mlčení, který byl tehdy v módě. Byl jsem opakovaně trestán chlebem a vodou a temnicí. Správce věznice byl tvrdý, přísný muž. Jeho motem bylo nejprve zlomit, pak převychovat. Odcházel jsem tam odtud s kůží na zádech plnou puchýřů a ran a v skrytu duše jsem začal snít o pomstě. Odnášel jsem si sebou nenávist k právu a pořádku, ke společnosti a spravedlnosti, ke kázni a sebeovládání, ke všemu, co bylo spořádané a systematické. Plánoval jsem pomstu a obrátil se proti společnosti, abych se pomstil, protože společnost produkuje soudce, porotce, policisty i státní zástupce. Ani jsem pořádně se svou pomstychtivou dráhou nezačal a už jsem byl zpátky ve vězení. Když jsem se do něj vrátil, poučil jsem se o ještě větší brutalitě a násilí. Poznal jsem trestání chlebem a vodou, tmavou celou, svěrací kazajkou a vodní torturou. Napadaly mě myšlenky plné násilí, osnoval jsem násilnické plány a jakmile jsem se dostal ven, realizoval jsem tyto plány, jak nejlépe jsem dovedl. Myslím, že činy každého člověka jsou produkty jeho myšlenek a jeho myšlenky jsou přirozeně produkty prostředí a podmínek, v nichž je nucen žít. Pokud dáte chlapce do vězení ve věku, jako jsem byl já, do takových vězení, jaké tehdy byly, stane se zločincem stejně jistě, jako že po dní přijde noc nebo že po noci přijde den. Představuji si, že tyto podmínky mohly zazrot mnoha zločinců přibližně mého věku, kteří byli považováni za zatvrzelé. Jsem přesvědčen, že toho, kdo byl brutálně týrán, lze obrátit na správnou cestu laskavostí a je možné ho obrodit. Pak se stalo něco, co mě překvapilo víc, než mohu vypovědět. Bylo mi řečeno, že existuje možnost, aby mi byla započítána doba, kterou jsem si odseděl v okresním vězení. Abych místo 25 let dostal trest, jehož konce se lze dožít a potom vést jiný život. Nepřipouštěl jsem možnost jakékoliv laskavosti ze strany soudců, státních zástupců, žalobců nebo kohokoliv, kdo zastupuje lid. A teď jsem viděl, že jsem se mýlil. A že je nyní na mě, abych vystavil nová pravidla, podle nichž budu své chování v budoucnosti řídit, abych si pro sebe formuloval filozofii, která by připouštěla možnost laskavosti přicházející i z takovýchto zdrojů od lidí, kteří si velmi přáli pomoci mi, pokud si pomohu sám. Slíbil jsem si a slibuji i soudu, že až si odpikám tento trest, budu usilovat o to nejlepší a nikoli o to nejhorší, že budu hledat laskavost na místo krutosti, dobro místo zla, a pokud je najdu,
budu je v míře vrchovaté opětovat. Jsem si jist, když toto soudu slibuji, že svůj slib dodržím. Zůstalo ve mně, myslím, dost morálky, abych na ní mohl vybudovat svůj napravený život. Kdybych neměl žádnou morálku, sílu vůle, kdyby mi chybělo odhodlání, byl bych zlomený už dávno lety věznění a trestání a byl bych k ničemu, neškodný a bezmocný. Neměl bych sílu ani k dobrému, ani k špatnému. Soudce Dan se mě zeptal, zda si chci zvolit, do jakého půjdu vězení, a já řekl, že bych dal přednost San Quentinu, protože jsem už byl ve všech ostatních vězeních ve státě a rád bych se šel podívat, jak to tam vypadá. Odcházel jsem ze soudní síně s tímto jednoročním trestem s pocitem, jako bych dostal vánoční dárek. Bylo 24. prosince. Odkroutil jsem si svůj trest bez jakýchkoliv problémů a šel na svobodu za 10 měsíců. Na lodi do San Francisca jsem po propuštění uviděl bar. Okamžitě jsem pocítil potřebu dát si panáka. Dal jsem si ho. Pak jsem spatřil bufet. I hned jsem cítil potřebu dát si šálek opravdové kávy. Také jsem si ji dal. Pak jsem se posadil na lavici a uvažoval o tom. Rozhodl jsem se mít se na pozoru před svými vnuknutími. Prošel jsem trajektovou halou a kráčel po Market Street jako všichni. Za chvíli jsem se ocitl v předpokoji pana Oldera. Mladá dáma si zapsala mé jméno a já byl první, kdo přišel na řadu. Pan Older pro mě také měl nabídku. Oběd v Palace Hotelu. Dobře jsme se tam najedli a pan Older navrhl, abych na pár dní přijel na jeho ranč, než se zase zorientuji ve světě mimo vězení a připravím, abych mohl začít pracovat. S radostí jsem jeho návrh přijal. Pomohlo mi to překlenout se přes nejtěžší část života bývalého vězně, který má v úmyslu začít se živit poctivou prací přes prvních několik týdnů na svobodě. Odjížděl jsem tam ten večer s tím, že na místě pobudu týden a zůstal jsem 6 měsíců. Když se pak pan Older stal redaktorem novin The Call, našel mi tam místo knihovníka. To místo mám dodnes. Za 13 let jsem se naučil pracovat a jednoho dne se možná naučím mít práci i rád. Přestal jsem krást a naučil se pracovat proto, že jsem byl zavázán přátelům, kteří mě zachránili před těžkým trestem, poskytli mi práci a očekávali jen to, že se už do vězení znovu nedostanu. Soudce, který mi zkrátil trest, na sebe vzal větší riziko, než jsem kdy vzal já. Kdybych se vrátil k přepadávání lidí, soudcovi kritici by říkali, že on a jedině on to umožnil. A to je přesně ten důvod, proč jsem s tím skoncoval. Přál bych si vyřížovat ze svého života pár zrnek moudrosti, která by pomohla lidem pomoci vězňům a která by pomohla vězňům, aby si pomohli sami, ale nemohu žádná najít. Nevím. Jediné, co mohu s jistotou říci, je, že laskavost plodí laskavost a krutost plodí krutost. Můžete si vybrat. A sklidíte, co jste zaseli.

30 let se Jack Black pohyboval na cestě a v podsvětí a přibližně polovinu této doby strávil ve vězení. A ve své knize Nemáte šanci o tom všem píše ze své vlastní zkušenosti zloděje, tuláka a vězně. Desetidílnou četbu s hvězdičkou natočil v roce 2022 režisér Jakub Doubrava s hercem Tomášem Drápelou, připravila Petra Hinčíková z překladu Tomáše Míky. Zítra ve 23 hodin nás čeká četba nová literárního debutu Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov.

Pořad Soudobá hudba dnes s dvěma skladbami, které se potkaly v jednom programu 31. srpna roku 2023 v Trojhali Karolina na festivalu Ostravské dny. Kompozici Diametral špíle napsala Franciska Eva Wilhelm. Tenkrát měla 20 let a je jak české, tak německé národnosti. Skladatel a hornista Petr Ziegler, oceňovaný český chemik a molekulární designér, svou skladbu Echolokace, kterou dnes uslyšíme, zase pro tuto příležitost po 20 letech revidoval. Nerušený poslech obou kompozic, jejich live nahrávek, vám přeje Renáta Spisarová. Franciska Eva Wilhelm je svým raným studiem spojena s Mnichovem. Od září 2021 žije v Curychu a studuje kompozici u Isabel Mundry na tamní univerzitě umění. Získala mnoho cen pro začínající skladatele a díky svým výborným výsledkům je podporována významnými studijními granty. Její skladba z roku 2022 Diametral špíle tematizuje kontrast mezi improvizací a kompozicí a oba uvedené přístupy kombinuje. Určité zvukové plochy jsou tvořeny improvizací a po nich následují přesně vypsané úseky v různých částech díla. Naznačený způsob práce ústí ve formu, kde jsou vedle sebe řazeny dva diametrálně odlišné tvůrčí přístupy, kompozice, improvizace. A vznikají tak mezi nimi různé přechody. Uvažuji o skladbě jako o hře o několika kolech, která se ohlašují signálem. V každém kole se role hráčů změní a vznikají tak nové konstelace. Uvádí Franciska Eva Wilhelm. Ostravskou bandu v asi 6-minutové kompozici vede Jiří Rožeň.

Skladatelka německo-české národnosti, která momentálně studuje v Curychu, Franziska Eva Wilhelm, a její kompozice z roku 2022 s názvem Diametral špíle. Ostravskou bandu vedl na koncertě v Ostravě v roce 2023 Jiří Rožeň. Na programu v Trojhalí Karolina 31. srpna 2023 byla také skladba už velmi zkušeného skladatele a vědce Petra Cíglera. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly, pro které píše skladby takzvaně na míru. Zajímá ho organizace zvuku a manipulace s nimi, práce s akustickými fenomény a spolupráce s kvalitními a nadšenými interprety. A ti se, včetně organizátorů koncertů, nacházejí po celé Evropě. Svou skladbu z roku 2003, tedy původně, přepracovaná byla v roce 2023, nazval Echolokace a uvedl k ní. Podobně jako netopíři a velryby na sebe interpreti reagují prostřednictvím zvukových signálů, které zde vytvářejí rozezníváním sestav bicích nástrojů. Posluchači se nacházejí v prostoru čtverce vymezeného čtyřmi hráči. Solista je umístěný v geometrickém středu tohoto čtverce. Každý posluchač má teoreticky poněkud odlišný akustický zážitek, protože jeho polohou prostupuje jiná akustická výslednice průniku rotací a oscilací rytmických struktur tvořících skladbu. Tuto prostorovou kompozici jsem napsal v roce 2003 pro Tomáše Ondrůška a jeho studenty na objednávku pražského kvadrienále v roce 2003. Po 20 letech jsem připravil novou verzi, která je premiérována solistou Martinem Opršálem a členy ostravské bandy Petr Cígler. Posloucháme tedy live záznam této premiéry. Martina Opršála a členy ostravské bandy diriguje Bruno Ferrandis. Kompozice Petra Cíglera má skoro 20 minut a nabízí proud až noční meditace.

0: Ziegler a live nahrávka jeho skladby Echolokace z Trojhalí Karolina v Ostravě z roku 2023. Solistu Martina Opršála a členy ostravské bandy dirigoval Bruno Ferrandis. V pořadu Soudobá hudba se opět za týden těší Renáta Spisarová. Klidnou noc.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Dmitrij Šostakovič se narodil 25. září 1906 a tento pořad vzniká u příležitosti jeho 120. jubilea. V 90. letech, když se hroutil socialismus, se mohlo zdát, že skladatelova hvězda zanikne s ním. Část jeho tvorby může být podezřelá z poplatnosti režimu a desítky let sloužil Šostakovič sovětskému režimu jako oficiální umělec. Jenomže jeho osud a tvorba dnes slouží jako ikonický monument ukazující, co je to život v nesvobodě, jaká je pozice intelektuála uprostřed barbarského teroru. Už první symfonie je toho obrazem. 19-letý Šostakovič je v roce 1922 studentem Leningradské konzervatoře. Oficiálnímu umění vládne futurismus, ale země ještě není odříznuta od západu a zní tu i tvorba Bergova nebo Hindemithova. Student Šostakovič předvede v první symfonii dokonalou syntézu klasických forem s moderními prvky. Dílo se rozletí po celém Rusku a brzy i po Evropě. Celou čtyřvětou první symfonii Dmitrije Šostakoviče zahrajeme v nahrávce Bostonského symfonického orchestru s Andrisem Nelsoncem.

0: Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Andrisem Nelsonsem zahrál první symfonii Dmitrije Šostakoviče. V rozhlasovém archivu máme zachovaný cyklus o Šostakovičových symfoniích, jehož autorem je skladatel Otomar Kvěch. Byl to opravdový znalec Šostakovičova díla. Důkladně poznal dobu, v níž jeho dílo vznikalo a s Šostakovičem se osobně potkal. Nedokážu si představit lepšího průvodce, než byl on, a tak vám v tomto víkendovém dopoledni na stanici D-dur nabízím jakousi kompilaci z pořadů, v nichž představuje Kvěch Šostakovičovy symfonie. Nyní je tedy na řadě druhá.
1: Konec 20. let, roky, o kterých hovoříme, byly časem, kdy Sovětský svaz odrazil vnitřní i vnějškové vojenské snahy o přeměnu režimu a kdy právě zavedený typ ekonomiky, takzvaného NEPu, vzbuzoval naděje na demokratický vývoj a kdy ještě nebyly všeobecně zjevné represivní snahy stalinského režimu. Řada intelektuálů z celého světa duchovně sovětský režim podporovala a věřila, že se jedná o nově nastoupenou cestu k lepší společnosti. Z tohoto úhlu pohledu pak nepřekvapí, že sovětský stát podporovali především mnozí avantgardní umělci, kteří viděli paralelu mezi svým hledáním nových uměleckých cest a snahou o budování nové společnosti. Do této duchovní atmosféry vstoupil mladý Šostakovič a s těmito snahami se ztotožnil. Krátce po velmi úspěšné premiéře absolventské symfonie dostal Dmitrij Šostakovič jako nadějný skladatel objednávku z Ministerstva kultury na napsání skladby k příležitosti 10. výročí říjnové revoluce. Mladý ctižádostivý skladatel této prestižní státní objednávce rád vyhověl a vytvořil svou druhou symfonii věnovanou říjnu. Jestliže prvá symfonie dodržovala klasickou formu symfonie, v případě druhé symfonie se jedná o neběžný tvar jednověté kompozice, kdy k symfonickému orchestru v závěru přistupuje smíšený sbor přednášející oslavné verše Alexandra Bezimenského, zakončené deklamací slov Lenin a Kťábr. Druhá Šostakovičova symfonie ale není nezvyklá jen ve své formě. Ještě více si všimneme hudební řeči plné nových souzvuků, barev i neběžných melodických obratů. Premiéra díla byla úspěšná a potvrdila pověst Šostakoviče jako tvůrce dávajícího největší naděje do budoucna. Následující společenský vývoj ve skladatelově zemi však odsoudil toto dílo na dlouhá léta k uzavření do prachu archivu.
0: Šostakovičova druhá symfonie trvá necelých 20 minut, Göteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

0: To byla dnes již opravdu málo prováděná druhá symfonie pod taktovkou Neme Järviho. A pokračujeme ve výkladu Otomara Kvěcha. Půjde o třetí symfonii.
1: Má mnoho společného s předchozí. Také se jedná o jednovětý tvar, také je zapojena vokální složka, hudební jazyk je rovněž na svou dobu velmi odvážný a předjímá mnohé zvukové výboje, které známe ze západní Evropy z 50. let. Obdobně jako druhá symfonie je i třetí oslavou sovětského režimu. Tentokrát jde o oslavu 1. května, svátku pracujících, který byl vždy využíván v Sovětském svazu jako propagandistická akce. Jestliže druhá symfonie měla obecnou filozofii od temnot ke světlu, třetí symfonie je spíše obrazem rušného slavnostního dne. Zajímavá je lyrická epizoda ve středu díla. Text k symfonii napsal Semjon Kirzanov. Verše směřují podobně jako v druhé symfonii k závěrečné pointě. Tentokrát je to myšlenka, že čím více bude 1. májů, tím blíže budeme lepší společnosti. Druhá a třetí symfonie tvoří pro svou podobnost jakási dvojčata v Šostakovičově tvorbě. Kompozice měly i obdobné osudy. Třetí symfonie společně s druhou na léta zmizela z pódií. Ostatně sám skladatel k tomu přispěl svými pozdějšími výroky o tom, že se mu symfonie nepovedly. Těžko dnes rozhodnout, zda takováto vyjádření byla vynucena okolnostmi, nebo zda později skutečně považoval autor mnohé ze svých raných děl umělecky nedotažené, nepřesvědčivé. Teprve uvolněnější 60. léta a v té době již naprosto pevné postavení Šostakoviče jako jednoho z nejpřednějších tvůrců hudby 20. století přinesly oživení zájmu o tuto avantgardní hudbu.
0: Z třetí symfonie si poslechneme 10minutovou živou třetí větu. Hraje London Philharmonic Orchestra, řídí Bernard Haitink.

To byla třetí věta Šostakovičovy třetí symfonie pod taktovkou Bernarda Haitinka. V roce 1934 vyvrcholilo Šostakovičovo avantgardní období operou Lady Macbeth z Mcenského újezdu. Velký vliv měly na Šostakoviče dvě významné premiéry v Petrohradě. Bergův Vojcek a Prokofjevova Láska ke třem pomerančům. Úspěch Lady Macbeth však předčil vše, co Šostakovič zažil. Hrála se v Leningradě, Moskvě, Stockholmu, Kodani, Londýně, New Yorku a v Praze. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Stalin odešel v půlce představení a následoval novinový článek Chaos místo hudby, který svrhl Šostakoviče z trůnu hýčkaného miláčka národa a udělal z něho psance, kterému jde o život. Jenomže v té době byly v plném běhu zkoušky na čtvrtou symfonii. Je jiná než ty předešlé. Šostakovič na ohromující Mahlerovské ploše s obrovským orchestrem vykresluje tragiku situace v Rusku, rozjíždějící se monstrózní mašinu teroru a zoufalství v ní. V nastalé situaci by provedení čtvrté symfonie znamenalo pro autora přinejmenším gulag. Šostakovič zrušil přípravy premiéry a premiéra se na jeho přání nekonala. Čtvrtá symfonie je vrcholným symfonickým dílem 20. století a jedním z nepochybných vrcholů Šostakovičovy tvorby. Kvůli jejím 70-minutovým rozměrům nabízím jen první část, ale i ta trvá přes půl hodiny. V její polovině se rozjede zběsilá fuga, ústící do ohromujícího obrazu pekla na zemi. London Philharmonic Orchestra řídí Bernard Haitink.

0: To byla první věta 4. symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Bernard Haitink. V roce 2025 v Rudolfínu hrála Česká filharmonie Šostakovičovu 5. symfonii. O přestávce koncertu, který jsme přenášeli, jsem si pozval k mikrofonu pana Pavla Molka, autora rozhlasového seriálu Tři životy Dmitrije Šostakoviče. Myslím, že to bylo docela zajímavé povídání, a tak ho nabízím jako úvod k 5. symfonii. Tři velcí ruští skladatelé různým způsobem zareagovali na VŘSR. Jeden utekl a zůstal venku, Stravinský. Druhý utekl a vrátil se, Prokofiev. A Šostakovič, on na to ani nepomyslel, že by z toho Ruska utekl, nevíte?
1: Já si to vlastně nedokážu představit. Teď nerad bych mluvil za něj, to by bylo hodně alibistické. Byť jednou jsem za ním mluvil, když jsem o něm psal hru, a tam jsem mu vložil do úst repliku, kdy ho Otto von Klemperer vyzývá, aby jestli chce odpremiérovat svou 4. symfonii, no tak proč by to nemohl udělat v zahraničí, proč by nemohl vlastně odjet s ním z Leningradu. A on se v té hře, v provedení Ondřeje Brouska, zatváří tak podobně zaraženě jako já teď a řekne, že to si přeci vůbec nedokáže představit. Takže a měl k tomu konec konců možnosti, protože mohl výjíždět na západ, dokonce i po tom roce 1948, kdy proti němu byla vedena ta ostrá antiformalistická kampaň Andrejem Ždanovem, nedlouho poté vyjel do USA, ale nikdy se tam neobjevil ani náznak toho, že by chtěl a že by snad dokázal zůstat na západě.
0: A kdo ví, jestli by dokázal prostě tvořit, jestli u něho ta ideovost a ten boj vnitřní s tím systémem, jestli to není ten základ toho jeho tvůrčího uvažování. Stravinský tohle prostě nepotřeboval. Ten psal noty a vynalézal hudbu, jak říkal.
1: A ono z těch tří možností, které vy jste uvedl, tak asi nejhorší byla ta varianta odjet a pak se vrátit, kterou udělal Prokofiev, a předpokládám, že toho potom mnohokrát litoval. Konec konců i potom roce 1948.
0: No a co vy jako Šostakovič, proč jste o něm napsal hru? Proč tady teď sedíte už druhý den a trávíte s ním dva večery za sebou?
1: Právě pro to, že to je skvělý sovětský skladatel. Jako pro dramatika by pro mě asi nebyl tolik zajímavý skladatel, který by žil jenom tou hudbou, ale na něm je fascinující právě ten jeho střet s tím režimem. A to, že ten střet není tak jednoduchý, není tak jednobarevný, není to jenom génius, kterého zlikviduje ten režim. Vůbec ne. On přeci ty první tři symfonie napsal jako opravdu zlatý chlapec sovětského režimu, jako někdo, komu zejména v těch 20. letech a na začátku 30. let, jako kdyby ten režim dal trochu křídla v době, kdy to vypadalo, že bude podporovat uměleckou svobodu. A pak najednou ten střet, kdy ten zlatý chlapec doslova ze dne na den po publikování toho strašidelného článku Chaos místo hudby, tak najednou se propadne na úplné dno a ten pád opravdu z velké výšky až k těm zbaleným kufrům a obavám o život a obavám o to, kdy si pro něj přijdou. Tak ten propad a to, co z toho dokázal vytěžit a co z toho dokázal udělat ve 4., ale hlavně potom vlastně 5. symfonii, anebo naopak potom v těch pozdních dílech po roce 1960 a 61, to je prostě fascinující, ten příběh je cítit v každém tónu.
0: Tak ještě ten příběh připomeňme, že on tedy začal psát 4. symfonii, dokončil ji a chystala se premiéra. A do tohoto okamžiku přišel článek v Pravdě, který ho odsoudil jako nepřítele lidu. Ještě předtím Stalin odešel z jeho opery Lady Macbeth z Mcenského újezdu a Šostakovič věděl, že mu jde o krk, protože mnohým jiným o ten krk šlo taky a už se prostě nikdy nevrátili, zmizeli. A on tedy zrušil na vlastní žádost premiéru té 4. symfonie a asi udělal dobře, asi by tu premiéru nepřežil, protože ta 4. symfonie je opravdu plná sarkazmu, je to všecko jiné než socialistický realismus, je to podle mě to jako nejmodernějšího, nejnovátorštější, nejdrastičtější symfonie, včetně něčeho, co lze vydávat za jakýsi obrázek komunistické schůze nebo něco takového v poslední větě. Prostě drsná ironie. No a takže čtvrtou symfonii neodpremiéroval a jako pokání napsal tuhle 105. symfonii. No, já bych teda řekl, že to je ten socialistický realismus, ale vím, že vy a mnozí další nacházejí v té symfonii nějaké náznaky vzdoru nebo něčeho, co je ve skutečnosti jinak, než jak se to tváří.
1: No, možná právě proto mám 5. symfonii radši ještě než 4., přestože ke 4. mám hodně niterný vztah. Zrovna včera, když jsem ji slyšel v Brně, v provedení brněnských filharmoniků, tak jsem si vzpomněl na ten moment, kdy jsem začal psát tu svou trilogii o Šostakovičovi někdy před 7 lety a měl jsem před sebou tu hrůzu toho čistého papíru. To určitě znáte taky, než člověk napíše tu první notu nebo to první slovo. A všechno to v té hlavě nějak je, ta témata tam všechna jsou, všechno to, co jste teď říkal, tak to jsou vlastně krásná dramatická témata. Že vám odejde Stalin z opery, no to je krásné dramatické téma. A všechno to tam bylo, jenom jsem nevěděl, co bude to první slovo. A tehdy, včera se mi to připomnělo, že jsem začal tím, že jsem se zavřel do tmy a pustil jsem si 4. symfonii. A najednou tam ty první slova byly. Nicméně 5. mám stejně radši, právě proto, že ona mi vlastně připadá trochu jako hudební klam, jako fungují optické klamy, že se na ně můžete podívat z jedné strany a vypadají jako něco a podíváte se na ně z druhé strany a vypadají jako něco trochu jiného. Takže může to být, konec konců ta poslední věta. Co to je? Je to opravdu oslava jásavého sovětského života, to, že, jak by řekl Stalin, žijeme

0: prostě neslyším, nemůžu si pomoct, ale na druhou stranu nepochybuju o tom, že to je prostě velká symfonie a je-li to dílo socialistického realismu, tak tedy určitě to nejlepší hudební dílo socialistického realismu. Řekněte mi, jako ústavní soudce, nebo no tak odborník, právník, ústav, právník, jak na to hledíte, jako na tu situaci Šostakovičovu v tom Sovětském svazu? Předpokládám, že mi asi řeknete, že v té ústavě ta svoboda umění nebyla, takže se to míjí jako s vaší oblastí zájmu.
1: Je to ještě mnohem horší. Ona, ta svoboda umění, by tam byla. Teď teda, omlouvám se posluchačům, kteří nesnáší právo, ale opravdu promluvím jako ústavní právník. A tam je taková zvláštnost, že v roce 1936, čili právě v době, kdy se rozjíždí veškeré tohle drama, tak byla přijata takzvaná stalinská ústava, čili ústava Sovětského svazu, která měla fascinující katalog základních práv. Třeba sociální práva tam byla nejlepší na světě. A od té doby je to krásný příklad něčeho, čemu říkáme fiktivní ústava, protože to prostě byla jenom ta slova. Bylo to jenom opravdu to, žijeme lépe, žijeme radostněji, rozepsáno na několik stran jakoby právního textu, který ale s realitou neměl vůbec nic společného. Takže je to durové jásání v ústavě, které ale vzbuzuje mrazení v zádech, protože u každého toho práva, když si ho čtete, tak stejně si vzpomenete na všechny ty miliony obětí, kterým byla přesně tahle práva porušována.
0: Takže o to větší je to jako nespravedlnost, že i kdyby se ti umělci nějak měli sílu vzbouřit, tak by to mělo oporu v ústavě, ale nic by jim to nebylo platné.
1: Myslím, že představa, že by se ať už v roce 1936-37 anebo potom v roce 1948 sovětští umělci vzbouřili, mi přijde podobně absurdní jako představa Šostakoviče, který emigruje do USA.
0: Ano, vše beru zpět. Pane Molku, já jsem slyšel vaše hry o hudebnících a četl jsem scénáře a musím říct, že jsem byl nadšen i v tom smyslu, že kdykoliv jsem předtím slyšel četl nějaký scénář nebo viděl film o skladateli nebo umělci hudebním, tak vždycky to bylo plné jak nepřesností, jaksi nereálností. Většinou ti umělci mluvili úplně jinak, než jak skladatelé nebo hudebníci mluví. Profesor učící na klavír své žačce říká, jak tu černého etídu má hrát tak, aby vyjádřila sama sebe, místo aby jí řekl, podkládej rychleji palec nebo uvolni ramena. Je to pro vás jako přirozené, že těm hudebníkům tak rozumíte? A nebo je to jako věc studia a prostě dramatického talentu?
1: Dlouhá léta poslouchám pořad Da Capo, takže nemohu jinak. Ne, já jsem sám nadšený, byť velmi amatérský muzikant a projevuje se v tom právě to, že mojí domenou jsou slova. Čili nebyl bych dobrý v té muzice, ale v těch slovech o muzice to snad funguje. A přiznám se, že ta vaše minulá otázka ve mně poprvé nad Šostakovičem probudila právníka, jinak ve mně vždycky právník spí. To, co by se ve mně probudilo, by byl politolog. Pro mě vlastně u něj zajímavé to, jak skladatel hovořící jazykem hudby a tak, jak asi mluvil skladatel, tak když narazí na ten totalitní režim, to mi na tom přijde to vzrušující.
0: Za malou chvilku začne pátá symfonie Šostakovičova. Vy znáte jak své boty. Řekněte, na co se tak jako nejvíc těšíte, nebo proveďte nás úplně svým subjektivním pohledem po tom dílu.
1: No, nepotěším vás, já se prostě těším na ty závěrečné fanfáry, protože ta jásavost s vědomím toho, že to je vlastně jenom slupka. Jak jsem říkal, že v tom houslovém koncertu se tady pro mě něco vznášelo a zařezávalo se mi do kůže, tak tady se mi prostě bude vznášet ta představa toho Stalina, jak říká, žijeme lépe, žijeme radostněji.
0: A není to tak, že to přijetí jakékoliv skladby obecně na premiéře je prostě určující pro to, jak se to bude vyvíjet dál? Asi ne obecně. Vím, že premiéra Svěcení jara byl průšvih a druhá premiéra koncertní už byla skvělá, ale ten průšvih s tou čtvrtou symfonií a potom ten triumf té páté, není ta sláva, která na tom sjezdu jako odpálkovala,

0: odstartovala, není také příčinou toho, že dneska, když se něco hraje od Šostakoviče, tak je to většinou ta pátá?
1: Nebo sedmá.
0: Nebo
1: tam
0: sedmá.
1: Tam taky člověk nešlápne vedle, posluchačsky. Já myslím, že to je v té více vrstevnatosti, že si v tom každý najde své. Mě by vlastně zajímalo, kdyby tehdy, to by bylo teda, já mám rád alternativní historii, tohle by byla zajímavá alternativní historie, kdyby Šostakovič byl už po tom roce 37 zakázaný a kdyby se rozhodl, že tu pátou symfonii odpremiéruje pod jménem někoho jiného, někoho průměrného. Takže Chačaturiana ne, ale třeba s Chreníkovem už se v té době znal, takže by mu udělal takovou lákavou nabídku. Víš co, odpremiéruj to a co na to budou lidi říkat? Jestli by tehdy to nadšení bylo tak velké, jestli vlastně to nadšení nad pátou symfonií nebylo tak velké i díky tomu, že všem bylo jasné, no to nemůže být úplná blbost. Vždyť je to Šostakovič, protože ještě nevěděli, že napíše píseň o lesích. Že umí napsat i úplnou blbost.
2: Tolik povídání s Pavlem Molkem. Zhrňme tedy, že pátá symfonie bylo jakési Šostakovičovo pokání, přihlášení se k socialistickému realismu, ale s odstupem času i v ní můžeme, chceme-li, najít stopy jakýchsi jinotajů, které v době vzniku naštěstí nebyly odhaleny. Jinak by Šostakovičův velkolepý cyklus symfonií pátou nejspíše skončil. Z nejčastěji hrané páté symfonie si pustíme finální čtvrtou část. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí skladatelův syn Maxim Šostakovič.